0: Dohromady tvoříme 30 zastupitelů, to znamená, máme většinu v zastupitelstvu a naším cílem je v těch následujících dnech a týdnech nalézt třetího partnera, který by tu koalici doplnil. Bude nás zajímat jejich představa o možné spolupráci, jejich priority a jejich představa o zapojení do vedení města.
1: S koalicí Srdcová, složenou z ODS, Lidovců, TOP 09 a Nestraníků, už nově vytvořený dvojblok o účasti v koalici jednat nechce. V Jablonci nad Nisou bude v následujících 4 letech pokračovat stávající koalice Starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů a nezávislých. Včera podepsali memorandum. Primátorem má zůstat občanský demokrat Miloš Vele, přestože jeho strana skončila ve volbách třetí. Volby v Jablonci nad Nisou vyhrálo stejně jako před 4 lety hnutí ANO, to ale opět míří do opozice. Rusko druhý večer za sebou útočí na Kyjev balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že protivzdušná obrana ani tentokrát nedostala od svých západních partnerů informace o vystřelení 4 raket včas.
2: Večer se Kyjevem opět rozléhaly výbuchy. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že Rusko zasáhlo 9podlažní bytový dům a sklady v Desňanském obvodu. Proudové drony zaútočily na nákupně zábavní centrum Adrenalin City v Lucku na západě Ukrajiny. Střecha budovy začala hořet, ale nikdo nebyl zraněný, uvedla lucká záchranná služba. Počet zraněných po včerejším útoku na univerzitu v Rivnem dosáhl 30, oznámila státní služba pro mimořádné situace. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfina dnes od 6 do 16 hodin nepojedou tramvaje ani autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most bude uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 pojedou odklonem přes Malostranskou a zastavovat nebudou u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objedou uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Sport. Fotbalisté Slavie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nenaplnili roli favorita, jsou prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech se soupeři z Azerbajdžánu prohrál. S výkonem svých svěřenců nebyl po zápase spokojený ani trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
3: Nedokážeme se dotknout nějakého svého maxima a jednoznačně soupeři gratuluju k vítězství, podal jako kvalitní výkon, ale na rovinu musím říct, že to je soupeř, kterého bychom měli porazit a v některých fázích toho zápasu se to jednoznačně ukazovalo a to, že jsme to nezvládli, je naše chyba.
1: V dalším kole Pražané nastoupí příští týden v úterý v Istanbulu proti Fenerbahče.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 u Ostravy a nehoda v Náchodě. Dálnice D1 je už v tunelu Klimkovice u Ostravy průjezdná. Po přestavbě dopravního značení a dvou dalších technických uzavírkách se opět jezdí oběma směry. A provoz je ale obousměrně převedený do tunelu na Brno. Na dálnici D10 je omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru se pracuje na vozovce a je tam uzavřený levý pruh. V Náchodě opatrně na příjezdu z Polska po silnici 33. V části Bělovez v Polské ulici před kruhovým objezdem u nákupního centra havarovalo vozidlo, průjezd je omezený. A v Praze skončila uzavírka z Líchovského tunelu. Ten byl neprůjezdný kvůli údržbě od Barandovského mostu na Smíchov. A teď už se jezdí oběma směry bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V Čechách teploty klesají na 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 6 až 1 stupeň. Přes den pak čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
6: A přeji stále příjemnou noc, máme po druhé hodině, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
7: Noční Radiožurnál
4: a Petr Zajíček.
8: Jednou mi drahá říká, Miláčku, já chci kočku.
9: Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek na

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je to krása, tvá

spíš kočko. Ráda dlouze sedá v okně, a nebo ve dveřích, Bůh ví proč nejradši v zimě, když venku padá sníh, když pak v bytě máme -20, tak nás zahřívá, aspoň pocit.

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Foucaultovo kivadlo.
2: Nač by člověk žil, kdyby bylo všechno opravdu tak, jak se to jeví.
1: Poslechněte si hvězdně obsazenou dramatizaci slavného románu Umberta Eka.
3: Popuste úzdu fantazii.
1: Audioknihu Foucaultovo kivadlo na radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
4: Ano, opět je tady ta chvíle, takže připomínám jako vždy telefonní čísla sem k nám do studia 221 552 155 nebo 255 na konci. 221 552 155 nebo 255.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Betonový prach ze staveb by mohly zrecyklovat bakterie. Na tomto nápadu pracují čeští vědci. Už za pár okamžiků vysvětlíme, jak by to podle nich mělo fungovat v praxi.

0: musel končit na skládkách. Čeští vědci přišli na způsob, jak z něj opět vytvořit pevný stavební materiál, a to bez použití cementu. Stačí k němu přidat bakterii, která funguje jako jakési přírodní lepidlo. V současnosti se jemný betonový prach prakticky nerecykluje, a to přesto, že dle vědců tvoří až třetinu stavebního odpadu.
1: Tento jemný zdrcený beton pochází z dálnice D1, konkrétně ze 101. kilometru. A vidíte, že je to opravdu velmi, velmi jemný prášek, který v současné době nemá využití.
2: Takový moučkový cukr, akorát v šedé barvě.
1: Ano. A my jsme pomocí bakterií z něho byli schopné vytvořit takovéto krychličky. Ty nejlepší vzorky dosahovaly k okolo 40% pevnosti porobetonu.
2: Ukazuje mi Hana Stiborová z Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické, která do výzkumu zapojila i svou koupelnu, respektive odpad z její rekonstrukce.
1: Nabrala jsem si jemný drcený demoliční odpad z naší koupelny a když si zkusíte tady, tak je tam i jemný prášek, i trošku větší zrnička, úlomky kachliček, takže tam můžete cítit, že tam jsou i ostřejší částečky.
2: Je to tam i slyšet, že tam něco je, že tam jsou nějaké kousíčky, zatímco u toho prachu, tak to je skutečně jenom čistý prášek.
1: No a tady máme vlastně ten materiál, který se nám zase podařil vytvořit, a když vidíte, tak opravdu s ním takhle můžeme poťukat a je to vlastně taková opravdu pevná cihla.
2: Cihla z vaší koupelny, z vašeho prášku.
1: Přesně tak. My jsme k tomu použili bakterie, které jsou schopné tvořit krystaly uhličitanu vápenatého. Je to něco jako lepidlo, kdy ty jemné částečky spojí dohromady a vytvoří z toho kompaktní soudružný materiál.
2: Mikrobiologové vyzkoušeli různé druhy bakterií, dokonce i z koněpruských jeskyní, než našli ty správné.
3: To jsou kolonie bakterie Sutcliffe lacconi v tomto případě.
2: Vidím takové bílé šmouhy, ale to je právě ta bakterie.
3: Za sterilních podmínek ji přendáme do tekutého média obsahujícího živiny a zdroj vápenatých jontů. Bakterie v něm může dobře růst a být aktivní.
2: Kristýna Kliková teď bere tu bakterii, což je vlastně, tady vidím, žlutá tekutina.
3: Ano, jedná se o bakteriální suspenzi. Bakterie narostla. Teď nabírám jemně drcený beton. Dávám ho do speciálně připravené nádoby. Teď tam přidávám bakteriální suspenzi.
2: Teď už vidíme, že je to taková jako tuší směs, něco jako malta.
3: Součástí té bakteriální suspenze jsou i vápenaté jonty, které bakterie využije ke srážení toho uhličitanu vápenatého.
2: Jak dlouho se v tom bude lebedit?
3: V řádu dnů, 10 až 20 dnů.
2: Nově vzniklý materiál pak odborníci z Davidské VŠHT posílají jen o pár stovek metrů dál na fakultu stavební ČVUT. A tady jednotlivé krychličky čekají zkoušky pevnosti, ale začíná se kontrolou pod elektronovým mikroskopem.
4: Vzoreček nalepíme na lepivý uhlíkový terč, který umístíme do stěny, a ten zajede do elektronového mikroskopu. Všechno musí probíhat ve vysokém váku, aby nedošlo k nějaké kontaminaci.
2: Petr Holeček si teď připravil ten vzoreček a koukáte dovnitř. Co vidíte?
4: Můžeme vidět zrna toho drceného betonu, která jsou obalena v různých typech krystalů. Můžeme tady vidět krystaly kalcitu, aragonitu, bateritu.
2: Takže to je přesně to, co chcete, aby z toho původního betonového prášku vzniklo, takže tady ten vzoreček je něco, s čím se dá dál pracovat?
4: Ano, přesně takovou tu krystalovou strukturu hledáme a teď může vzorek jít na další zkoušky.
2: Aby bylo možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií, čeká odborníky ještě hodně testování pro zvýšení pevnosti nového materiálu. Eva Kézrová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Vaše varování ze silnic.
2: Je velká bouračka motorkáře s autem.
0: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
1: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
0: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají Zelenou vlnu.
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: Je 14:30. Další zprávy a Monika Chmilová.
7: Úlomky ze dvou sestřelených raket jemenských povstalců Husíů zranili v Riádu 4 lidi a poškodili 15 domů. Informovala o tom saúdská státní agentura SPA s odvoláním na mluvčího civilní obrany. Na území Saúdské Arábie zasáhla balistická raketa taky komplex státní ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu, uvedlo to ministerstvo energetiky. Jestli šlo o přímý zásah nebo na něj dopadly úlomky rakety, zatím není jasné. Při incidentu nebyl nikdo zraněný. Vedení pražského stanu chce mít jasno o podobě nové koalice příští týden, řekl to lídr stanu Petr Hlaváček. Včera o případné spolupráci jednal s uskupením Praha sobě a s Piráty. Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by chtěl Hlaváček podepsat v listopadu. Rozpočet státní agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Asociace cestovních kanceláří uvedla, že zatím jediný návrh počítá se 70 miliony korun na příští rok. Agentura přitom letos měla rozpočet přes 400 milionů. Czech Tourism přechází od listopadu pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Ministerstvo průmyslu a obchodu škrty v rozpočtu na příští rok potvrdilo, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Resort zároveň sníží počet pracovních míst v agentuře, chce ale zachovat její odbornost. A dnes naposledy můžou jezdit lidé v Brně na sdílených kolech na účet města. Magistrát od března proplácel 2,5 hodinové jízdy denně u obou poskytovatelů služby. Radnice na to vyčlenila 4 miliony 800 tisíc korun, které už lidé projezdili. Tentokrát zhruba o 2 týdny dřív než loni.
0: Sport.
7: Hokejistům Mannheimu bude v NHL 6 až 8 týdnů chybět útočník Ryan Poehling. 27-letý americký center si v sobotním utkání na ledě Calgary poranil po nárazu do brankové konstrukce vnitřní postranní vaz v koleni. Hokejový klub o tom informoval na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 na Novojičínsku i na D5 u Stříbra. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zpomalíte za odbočkou na Novojičín. Na kilometru 333,5 je poškozená vozovka. Kvůli opravě bude až do dopoledne uzavřený pravý pruh. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení se má až do víkendu projíždět pouze jedním pruhem. A na D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku pojedete s úžením před sjezdem na Třinec. Mezi 65. a 64. kilometrem budou až do konce října pracovat na mostě. Levý pruh je tam uzavřený už teď. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme zataženou až oblačnou, místy občasný déšť nebo přeháňky. Odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
8: Ano, máme středu 14. října, pojďme se podívat stručně do kalendária s dnešním datem. Svátek mají Agáty, tak blahopřejeme. No a 86. narozeniny oslaví britský zpěvák Cliff Richard.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Tak to byla legenda z 80. Billy Idol, jak jsem se dnes dozvěděl. Tento zpěvák se už za pár dní koncem října připojí na dva velké comebackové koncerty v Los Angeles k dalším legendám americké hudební scény, a to Aerosmith. Steven Tyler tak nějak konečně asi udělal něco se svým hlasem a Aerosmith se aspoň na dva koncerty v Los Angeles objeví před svými fanoušky a právě si tam pozvali mnoho přátel, včetně právě Billyho Idla. No a teď už jeden citát. Pro soupeře už jsem dědek, ale medaile dál vozím. Tak tato slova pronesl judista Lukáš Krpálek ve chvíli, kdy se díval na svých 6 medailí ze světových šampionátů. Jak se rekapituluje nad sbírkou cenných kovů a přibudou v budoucnu další trofé, tak to uslyšíte v naší další reportáži už za chvíli.

0: Tomorrow. Lukáš Krpálek ještě nedosáhl na hranici 40, ale už bilancuje. Po návratu z posledního mistrovství světa pozbíral všechny své medaile, které během kariéry přivezl ze světových šampionátů. Od prvního bronzu z roku 2011 až po ten, který dokázal získat uplynulý víkend v Baku. A dnes máte šanci vidět je na vlastní oči i vy.
1: Tohle není cinkot kravských zvonců, to do sebe naráží dvě zlaté, jedna stříbrná a tři bronzové medaile, které dokázal Lukáš Krpálek během kariéry získat na mistrovství světa. Po zisku té poslední z Baku je vyndal a vzpomínal.
2: Ke každý té medaile mi hned naskočí, co bylo předtím, co bylo během, co bylo potom. A musím říct, že to je hrozně hezký. Tím, že já ty medaile mám schovaný, nemám je dennodenně na očích, tak prostě jednou za čas je vytáhnout a probírat se nima, tak je hodně emotivní.
1: Říká Lukáš Krpálek. 15 let od sebe dělí jeho první a poslední medaile z mistrovství světa. Za tu dobu se změnil jak jeho přístup k soupeřům, tak opačně.
2: Když si vybavím to, když mě bylo někde 19, 20, 25 a měl jsem nějakého vyzrálejšího judistu, kterým bylo 32, 33, 35, jak si pamatuju Lácošovi slova, že to už je starý dědek, že toho už musím porazit prostě a tohleto. No, tak čas se posunul, role se trošku otočily. Zase na druhou stranu, když potom stojím na těch stupních vítězů, tak asi ti závodníci poznají, že opravdu ten starý dědek ještě nejsem a že furt jsem schopný ty medaile sbírat.
1: Lukáš Krpálek je aktuálně třetím nejstarším medailistou z mistrovství světa a nemusí na tomto místě zůstat. Za měsíc oslaví 36. narozeniny a přesto, že ho při tréninku bolí celé tělo, že se ze závodu dává dohromady o poznání déle než před 15 lety, pořád v sobě nachází motivaci do dalších turnajů.
2: Ono je i fajn, když přijdu na to vážení a teď ti soupeři mě tam vidějí a říkají mi, že to už jsi tady zase. Já si myslím, že pro ně je to taky nesmírně motivační, když mě tam vidějí prostě v těch 19, 18, dokonce 17 letech. Já se proti ním postavím, tak pro ně je to taky obrovská motivace. Samozřejmě oni jdou do toho zápasu, že mě chtějí porazit, ale na druhou stranu, i když prohraju, tak prostě nesmírně děkuju, váží si mě, to je prostě hezký a na to mě to baví.
1: Říká Lukáš Krpálek, nově držitel 6 medailí z mistrovství světa, které můžete vidět na vlastní oči i vy. Ve středu od 10 do 17 hodin budou vystaveny na pražském Smíchově Agel Tower ve Vrchlického ulici. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Posloucháte Radiožurnál, máme 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Zavedení speciální daně pro rafinérie prošlo ve sněmovně prvním čtením. Papež Lev XIV. Podstoupil operaci plíce, lékaři mu zjistili zhoubný nádor. Pardubičtí hokejisté vyhráli v lize mistrů na Tvechě 2-1 v prodloužení. A dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně až polojasno, teploty do 18 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanci podpořili v prvním čtení zavedení speciální daně pro rafinerie. Ministerstvo financí chce jejím výběrem kompenzovat náklady na státní rozpočet způsobené zastropováním cen pohonných hmot a snížením spotřební daně na naftu. Podle lidovců to může způsobit ránu předvídatelnému podnikatelskému prostředí. Hnutí STAN podle svého místopředsedy Lukáše Vlčka bude chtít o návrhu diskutovat.
5: Tato daň určitě nesníží ceny pohonných hmot v České republice, spíše naopak. Pokud stát uvalí daň na rafinérie, tak rafinérie mohou právě tuto daň přenést na konečné spotřebitele a tím tedy zvýšit cenu pohonných hmot. Je tam řada dalších otázek, ať je otázka zpětného výběru daně, předvídatelnosti tržního prostředí, anebo jenom to, že to míří právě na jednu jedinou firmu.
3: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je daň koncipovaná tak, že pokud nebudou mít rafinérie v roce 2027 vyšší zisky díky vysokým cenám pohonných hmot, tak se vybírat nebude. Ministerstvo kultury chce přehodnotit finanční podporu a smlouvy s velkými akcemi. Zrevidovat chce třeba spolupráci s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem. Nové podmínky mají podle resortu odpovídat prioritám státní kulturní politiky. Obsahovat mají konkrétní úkoly a způsob hodnocení výsledků. S Pražským jarem už resort jedná například o dostupnosti programu nebo vzdělávacích aktivitách. Úřad ministra Oty Klempíře za motoristy zdůrazňuje, že cílem není spolupráce ukončit, ale nastavit je účelněji. Lékaři papežovi Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic, oznámil to Vatikán. Během naplánované operace mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež je po zákroku při vědomí a v římské nemocnici se bude zotavovat přibližně týden.
6: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic neboli adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. Zákrok podstoupila hlava katolické církve včera v Gemelliho nemocnici. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá, jak řekl ve svém nedělním projevu. Anabelio, Radiožurnál.
3: V areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku budou dnes od 8:30 do 15. hodiny cvičit přes 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem a případnými komplikacemi v dopravě.
4: Sport.
3: Hokejisté Pardubic si připsali na závěr základní části Ligy mistrů 5. výhru v tomto ročníku. Švédský tým Vechje porazili 2-1 v prodloužení. V něm rozhodl svou trefou Jáchym Kondelík. Východočeši už měli jistý postup do play-off. Trenéři tak výrazně obměnili sestavu. Řada zkušených hráčů dostala volno a místo nich naskočili hráči B týmu. Jejich výkon v zápase chválil brankář Roman Vil.
7: Za mě to bylo velmi kvalitní utkání. Myslím, že fanoušci si to užili a pro nás to byl skvělý test a myslím si, že mladí kluci, kteří naskočili, tak mají důvod být na sebe hrdý a odehrali velmi dobrý utkání a já jsem rád, že jsme ho nakonec zvládli.
3: Pardubicím v zápase chyběli mimo jiné Čerešňák, Červenka Smejkal, Tomášek Stránský a další hráči.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Humpolcem a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za Humpolcem. Na 83. kilometru stojí kamion, zasahuje do odbočovacího pruhu k odpočívce z Peřice. Některá vozidla v místě vybočují tak opatrně. Na dálnici D10 je omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. A na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barrandov. Ve sjezdu stojí nákladní souprava, není výrazněji označená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zataženo až oblačeno, místy občasní déště nebo přehánky. Odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Některé ski areály už začaly zasněžovat sjezdovky technickým sněhem. Děla fungují třeba v Krkonošském Harachově a Rokytnici nad Jizerou. Pozadu ovšem není ani ještět, kam se v nočním radiožurnálu vypravíme už za chvíli.
4: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: stát.
1: Ba bílé to nám skončilo a jakmile klesly teploty, některé ski areály v Česku začaly vyrábět technický sníh. Jde o místa, kde mají speciální technologii, díky které vydrží pokrývka i při teplotách nad nulou. Hromady sněhu se už tvoří třeba na Ještědu.
2: Obrovský výrobník už vyrábí sněhové krystalky, posílá je nahoru na kopec, kde se hromadí. Podle ředitele ski areálu Radka Chalupy bude Rolba tento sníh rozmisťovat na dojezdu sjezdovky.
3: Co se týče spuštění sezóny tento rok, tak počítáme, že bychom brány areálu otevřeli 12. prosince.
2: V České republice je hodně velké sucho. Máte vody dostatek? Odkud jí berete?
3: Pro účely umělého zasněžování tak využíváme naší akumulační nádrž. Máme tam k dispozici tuším 12 000 kubíků.
2: K tomuto tématu včera zasedala Národní koalice pro boj se suchem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD na zasedání řekl, že Česko se musí proti suchu aktivně zapojit. Například zadržováním vody v krajině, ale také investicemi do vodohospodářské infrastruktury a třeba i čistíren odpadních vod.
3: Když voda dojde, tak nějak způsobem třeba omezíme produkci nebo se s tím popereme nějak jinak.
2: Jaké máte letos novinky?
3: Nějakým způsobem jsme přebudovali obě dvě stanice.
2: Půjdeme se podívat.
3: Takže instalovali jsme v podstatě i nové oplůdky. Tak a co se týče vlastně toho nastupování a vystupování. Jo, Peťo. Tak jsem primárně zmiňoval vlastně tuhletu zámkovou dlažbu, která byla v minulosti příliš vysoká.
2: Sjezdovku začaly zasněžovat také ski areály v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a třeba Monínec. Z Ještědu Johana Tománková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Lidé by se v budoucnu mohli od lékařů dozvědět o hrozícím srdečním selhání mnohem dřív, než vůbec nastane. Ukazuje to alespoň výzkum mladé vědkyně z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd Zuzany Koščové. Ta zjišťuje, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné signály srdce.
1: Máme tu zariadenie, ktoré ukazuje elektrickú aktivitu srdca, ako sa šíri sieňami a komorami, takzvané EKG.
2: Zuzana Koščová z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně skoumá, jak z běžného EKG včas rozpoznat varovné známky srdečního selhání. Jak výzkum funguje, přibližuje vedoucí její výzkumné skupiny Filip Plešinger.
3: Cílem je rozpoznat u lidí, kteří mají srdeční selhání, zhoršení stavu.
4: My teď jsme u vás v laboratoři, pozorujeme tři vlnovky pod sebou, které ukazují srdeční aktivitu.
1: Zároveň se pozeráme na mapu vysokofrekvenčného EKG, která ukazuje, ako ľavá a pravá komora fungují spolu, protože pacienti, kteří mají srdcové zlyhanie, mají většinou dysynchronné komory.
2: Za svůj výzkum získala Zuzana Koščová první místo v mezinárodní soutěži mladých kardiologických výzkumníků Rosana Degani Young Investigator Award v Madridu. Její metoda nespoléhá na jediné měření, ale sleduje, jak se EKG konkrétního pacienta mění v čase. Data pak pomáhá zpracovat jí navržená neuronová síť, tedy umělá inteligence.
1: Používáme takzvanou longitudální analýzu, kdy pacient přijde několikrát za jisté období ku kardiologovi, po případě je hospitalizovaný po infarktě myokardu alebo chodí ku svému praktikovi. My jsme schopni extrahovat EKG a pozrieť se, či nastává nějaké zhoršení u toho pacienta.
2: Metoda je zatím ve fázi výzkumu. Do budoucna by ale mohla pomoct nejen včas odhalit riziko srdečních selhání, ale také mu předcházet, vysvětluje Filip Plešinger.
3: V momentě, kdyby praktik takovýhle nástroj měl, tak když mi ukáže, že mám vyšší riziko srdečního selhání v horizontu 5 let, pokud já se jako pacient rozhodnu takovou informaci přijmout a zařídit se podle rad praktika, tak si dovedu představit, že to může mít velice pozitivní efekt potom na populaci.
2: Výzkumná skupina už dříve vyvinula například supercitlivé EKG, které dokáže odhalit i změny, které běžné přístroje nezachytí. Výzkum Zuzany Koščové má ale jinou výhodu. Stačí mu data z dlouhodobého měření běžného EKG, které mají k dispozici i praktičtí lékaři. Z Brna Marek Hensel, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl čtvrté. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Břeclav povede další 4 roky koalice Hnutí ANO a Mladí a neklidní Břeclav. Obě uskupení po komunálních volbách podepsala koaliční smlouvu a v 27 členném zastupitelstvu budou mít 16 mandátů. Starostou se má stát Martin Marták z Hnutí ANO. Polostátní ČES se bude u soudu bránit proti zablokování svých podílů v Lucembursku. Radiožurnálu to napsal premiér Andrej Babiš z ANO. Tamní soudy ke kroku přistoupily kvůli sporu Česka s firmou Diag Human, který trvá od 90. let. Firma chce od státu 17 miliard korun za zmařený obchod s krevní plazmou. Premiér Babiš řekl, že stát nadále neuznává nárok firmy na odškodnění a bude se dál bránit. ČES uvedl, že zablokování podílů se nedotkne zákazníků. Počet potvrzených případů nákazy ebolou v Demokratické republice Kongo přesáhl 9 tisíc. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. V souvislosti s nemocí zemřelo více než 4 300 lidí. Současnou epidemii krvácivé horečky způsobuje kmen Bungi Bugio. Proti němu neexistuje specifická léčba ani vakcína. A na letišti v Hradci Králové v 9 hodin začne rozsáhlé taktické cvičení záchranných složek. Hasiči, policisté a zdravotníci si vyzkouší zásah při fiktivní nehodě na letecké přehlídce, kdy po srážce dvou strojů zůstane mezi diváky zhruba 100 zraněných figurantů. Do akce se zapojí jednotky z několika krajů. V okolí letiště proto lidé musí počítat se zvýšením pohybem vozidel s majáky.
1: Sport.
3: Karin Grofová jako jediná ze 6 českých stolních tenistů uspěla na mistrovství Evropy v kvalifikaci dvouher a zajistila si účast v hlavní soutěži. Doplní v ní Lubomíra Jančaříka, který měl na šampionátu v Lublani účast povouku pro 64 nejlepších mužů jistou. První kolo je na programu dnes. Jančařík se utká s Norem Haugem. Grofovou čeká 20 evropského žebříčku Lopuleskuová ze Srbska.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Ostravy a nehoda u Velkých Popovic. Na D1 počítejte s omezeným provozem v tunelu Klimkovice u Ostravy. Po přestavbě dopravního značení se teď jezdí obousměrně v tunelu na Brno a v obou směrech je teď plynulý provoz bez kolon. U Velkých Popovic zpomalte na silnici 107 k dálnici D1. Asi v polovině cesty v zatáčce havarovalo osobní auto. Částečně překáží provozu, je to ale s opatrností průjezdné. A na nehodu pozor také v červeném újezdu u Prahy. Na silnici 101 do Unhošti havarovalo osobní auto. V Unhoštské ulici narazilo do sloupu. I tam čekejte omezený průjezd a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zataženo až oblačno, místy občasní déšť nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy je polojasno, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8. Tolik zprávy. A teď si poslechněte dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Jemenští povstalci Husijové znovu zaútočili na Saudskou Arábii.
6: Husijové údery na Saudskou Arábii odůvodňují saudsko-arabskou podporou jemenské vlády.
7: Íránem podporovaní Husijové vyhrožují, že v útocích budou pokračovat.
8: V oblasti jde o nejkrvavější úder proti spojencům USA od začátku války s Íránem.
4: Okopávači kotníků, nástroj Íránu, jemenští rebelové, povstalci, Husijové. Proč útočí na letiště v saudském Riádu? Jak moc komplikují obchod s ropou? Kde se vzali? A za co bojují? Ptám se Břetislava Turečka, experta na Blízký východ z Metropolitní univerzity. Dnes je středa 14. října. Dobrý den, Břetislave, vítejte u nás ve Vinohradské 12, díky, že jste dorazil.
9: Dobrý den.
4: Dvojice raketových útoků Husijů na několik dní uzavřela saudsko-arabské mezinárodní letiště v Riádu. O víkendu tam zemřelo nejméně 14 lidí, stovky lidí byly zraněny. Své lety do oblasti pozastavují taky některé velké evropské aerolinky. Jak velký zásah pro saudsko-arabskou ekonomiku to je, tyhle ty útoky?
9: Určitě veliký, protože Saudové se snažili v uplynulých letech dohnat, řekněme, takové letecké velmoci, jako byly Emiráty, jako je Katar a tak podobně. Vy jste zmínil evropské nebo západní nějaké aerolinky, ale ono se
4: Lufthansa,
9: to týká i těch,
4: ale ono se to týká i těch
9: asijských, které jsou možná pro Saudskou Arábii ještě důležitější, protože nejenže dopravují pasažéry, ale dopravují i třeba levnou pracovní sílu na saudsko-arabský trh, takové země jako Srí Lanka, Indie a tak podobně. Takže ten zásah je veliký a vy jste zmínil, že ten vzdušní prostor byl uzavřen na několik dní. Ono je
4: to
9: otázka.
4: Letiště.
9: Ano, letiště, ale ty aerolinky některé uzavřely do nadcházejícího víkendu, ale vlastně nikdo neví, co bude nového po novém víkendu. Dá se říci, že za týden odteď bude saudsko-arabský vzdušní prostor bezpečnější.
4: To je otázka.
9: To je velká otázka, takže uvidíme, jak dlouho ta krize bude celá trvat.
4: Protože to nejsou jediné útoky, které Husijové v posledních dnech a týdnech provedli. Není to tak dávno, co udeřili i na ten dlouhý ropovod východ-západ, vyvádějící ropu z Perského zálivu do Rudého moře, pak tankery směřují ty nádrže plné ropy do Evropy a tak dále. Atakují Husijové taky ropné rafinerie Saudi Aramco. Jak je možné, že Saudové nejsou schopni tyhle ty útoky jim zamezit, bránit se, protože mají přeci velký zbrojní arzenál i od Spojených států, mají ty rakety TAT, mají Patrioty a stejně Husijové jsou úspěšní.
9: Přesně tak, já bych řekl, že odpovídat by se dalo dlouho a v mnoha rovinách. Především Husijové mají jakousi ideologii, mají morálku bojovou daleko lepší než Saudská Arábie, která si na mnoho věcí týkající se její vlastní obrany musí vlastně najímat zahraniční síly. To je jedna věc. Druhá věc, znovu opakuje se to pořád jako přes kopírák. Je to jasná tendence podceňovat zdánlivě vizuálně slabšího nepřítele. Já připomenu, že Saudská Arábie začala bojovat v Jemenu v březnu roku 2015 a slibovala tehdy, že Husie porazí během 3 týdnů. V roce 2015 ta země, která nakupuje zbraně za miliardy dolarů ročně od Američanů. Takže na co se teď ptáte, to, co sledujeme, je vlastně jenom poslední epizoda, kdy Husiové do určité míry okopírovali přístup Íránců. Útočíte na nás, fajn, my budeme útočit zpět, ale tak, aby i vás to skutečně bolelo. A už vlastně někdy na začátku října Husijové jasně řekli, varovali ty mezinárodní letecké společnosti, nelétejte do Saudské Arábie, protože tamní letiště jsou pro nás legitimní cíl a v podstatě kopírovali i to, realita, že Saudská Arábie v uplynulých letech mnohokrát útočila na letiště přímo v Jemenu, kdy měla za cíl prostě nějakým způsobem omezit možnosti Husijů zasáhnout území, která Husijové měli pod kontrolou nebo mají pořád.
4: Bojuje se taky o klíčový průliv Bab el-Mandab, kterým směřují tankery, když nejde ropa zrovna přes ten velký ropovod, tak kterým tankery směřují do Rudého moře. Jemenské vládní jednotky po značné ofenzivě v oblasti před pár dny oznámily, že tu cestu do Rudého moře už kontrolují oni. Ale s tím zase Husijové nesouhlasí. Jak velké, jak silné, jak krvavé boje se o ten průliv vedou?
9: No já připomenu, je to vlastně měsíc a pár dní, kdy Husijové zcela překvapivě obsadili toto pobřeží, obsadili i několik ostrovů přímo v té úžině Bab el-Mandab. A vlastně poté, co Írán do velké míry pořád kontroluje Hormuzský průliv, který uzavírá cestu do Perského zálivu, tak teď se ukázalo, že vojenská síla napojená na Írán nebo do určité míry koordinovaná s Íránem, má možnost uzavřít další strategickou vodní cestu na Blízkém východě a to je přístup do Rudého moře, potažmo do Suezského průplavu. Z toho byli všichni v šoku a vlastně po 2 týdnech, řekněme z kraje minulého týdne, přišla teprve nějaká protiofenzíva, o které vy mluvíte, to znamená, že ty jemenské vládní nebo provládní síly, aktuálně provládní, kdo ví, komu budou lojální za měsíc, tak vlastně s leteckou podporou Saudské Arábie tvrdí, že vytlačují zase Husie z těchto strategických oblastí a jak vlastně sám říkáte, my nevíme, jak je to doopravdy a i kdybychom to věděli, tak nemáme jistotu, že to tak bude za týden.
10: recent days the fighting has been fierce.
11: Kritická situace zůstává u vnitrozemského města Taiz, které se snaží Husiové dobít.
12: Během jediného dne provedly naše ozbrojené síly 4 operace s pomocí všemohoucího Alláha.
13: Husijové ovládají poměrně velkou část severozápadního Jemenu. Kde se tam vzali?
9: Já především, když se podíváme na mapu, ona je zavádějící. Oni ovládají, řekněme, čtvrtinu, třetinu území Jemenu, ale žije tam asi 3/4 populace jemenské. Oni neovládají tu lidu prázdnou téměř poušť na východě země například.
13: Směrem k Ománu potom.
9: Přesně tak. A toto území, no kde se vzali? Prostě je to etnicko-náboženská skupina, jsou to kmeny různé, které po stovky let obývají severozápad Jemenu a v rámci velice roztříštěné, já třeba svým studentům ukazuji kmenovou mapu Jemenu, to jsou desítky různých barviček, ostrůvků, různých jemenských kmenů, které se potom spojují do kmenových svazů, federací a tak dále. To v tom také hraje roli a prostě některé vyznávají šíitské náboženství, některé vyznávají sunnické, to je jedna rovina, druhá věc je ta etnicita a třetí věc je rovina politická, to znamená přístup a podíl na moci. A Husijové zkrátka, můžeme říci, že šíité vždy bývali menšinou na Blízkém východě a vždy byli jakousi odbojnou, dizidentskou, povstaleckou, řekněme, entitou v různých částech regionu. Nejinak tomu bylo v Jemenu a zkrátka, když někdy před 12 lety v roce 2014 usoudili, že jejich podíl na moci neodpovídá jejich zastoupení v populaci, tak obsadili hlavní město Sana'a a tím vlastně začala tato nová krize, o které teď hodně mluvíme, protože se stala součástí geopolitického souboje. Za Husije se v podstatě postavil Irán, zatímco Saudská Arábie se postavila za tu svrženou jemenskou vládu, poskytla jí útočiště a tak dále.
13: Tehdy se jemenská vláda, kterou podporuje Saudská Arábie i Spojené státy americké, stáhla do toho přístavu Aden na jihu země a když mluvíte o těch událostech před 14 lety, tak oni navazovali tenkrát na arabské jaro, které bylo v roce 2011 a tehdy bylo velké zemětřesení v mnoha státech v severní Africe na Blízkém východě.
9: Přesně tak a víte, to bychom opravdu, kdybychom to všechno měli rozebírat, já třeba zmíním, arabské jaro svrhlo prezidenta Sáliha v Jemenu. Jenže prezident Sálih se v jednu chvíli přidal k Husijům a bojoval sám proti centrální jemenské vládě, takže to je opravdu nesmírně spletité a opravdu tam neplatí takové to naše dělení dobří naši, zlí na druhé straně, protože ta loajalita se mění. Třeba ta součást proti husijovské, řekněme, aliance ještě nedávno podporovala, najednou se obnovilo jihojemenské povstalecké hnutí, separatistické. Naši posluchači mnozí vědí, že existoval před desítkami let jižní a severní Jemen a ono to tam pořád doutná. Další rovina těch konfliktů uvnitř Jemenu, o kterých se můžeme bavit.
13: To znamená Husijové jako takový, začal jste tu historii, tu stručnou od roku 2014 dál, předtím, když existovali, protože mluví se o nich od počátku 90. let zejména, byli už tehdy jako radikální bojovníci, už tehdy je považovali mnohé státy světa za teroristy jako dnes?
9: Nebyli o nic radikálnější než mnohé jiné skupiny v Jemenu. Vždyť tam máme do dneška buňky islámského státu Al-Káidy, máme tam různé kmenové milice a Husijové prostě dostali nálepku teroristů, která mimochodem zdaleka není univerzální a platná všude. Prostě protože začali bojovat proti zájmům, řekněme, Izraele, Spojených států a jejich spojenců v regionu. No. To je všechno.
13: No, oni to mají ve sloganu, ne? Ten slogan zní smrt Izraeli, smrt Americe, ale to je, vítězství islámu.
9: To je jejich aktuální prostě mobilizační slogan, který před 20 lety bez pochyby neměli. V tuto chvíli se stali součástí této geopolitické hry a kdyby stejnými zbraněmi, stejnými postupy bojovali za jemenskou vládu, tak bychom jim říkali nějaká státotvorná povstalecká milice. Neliší se příliš od těch, kteří jsou třeba v jižním Jemenu, jak jsem zmínil.
13: Za co bojují? Co je jejich cíl vlastně?
9: Já si myslím, že v poslední době se, můžeme říci, namlsali, teďka to trošku zvulgarizuji, vidinou, že to budou jednou oni, kdo bude uznán jako legitimní jemenská vláda. To znamená, oni se ukázali, vidíme to, čelí obrovské vojenské přesile a mají prostě, myslím si, ambici ukázat, my jsme ti, kteří mohou Jemen ovládat. Nebojovalo se pořád, byly i různé pokusy o politické řešení, o dohodu, ale ty z různých důvodů čas od času prostě zkrachovaly. A to je, myslím si, podstata jejich snažení v tuto chvíli.
13: Takže chtějí zlikvidovat tu uznávanou jemenskou vládu a chtějí vládnout Jemen.
9: Uznávaná jemenská vláda je uznávaná kým? Ano, má pořád mezinárodní uznání, tak. Ale jak vidíme, to jsou věci, které se prostě postupem doby velice rychle mohou měnit. Podívejme se na Afghánistán. Kdo uznává hnutí Talibán? Nikdo, a přesto reálně je to afgánská vláda. Takže něco podobného do určité míry vidíme třeba v Jemenu.
13: Jak zásadní je napojení Husíů na Teherán, na Irán?
9: Irán je používá ke svým geopolitickým cílům, tak jako Izraelci používají své milice, dneska se odvolávají na drůzy, na křesťany v Libanonu, na utlačované menšiny tam či onde, podobně mají Kurdy třeba používají ke své geopolitické hře, podobně to dělají Spojené státy, Saudská Arábie, dělá to i Irán. A Husijové v podstatě v tuto chvíli jsou pro ně dobrým nástrojem, jak okopávat kotníky té protiíránské alianci v regionu. Ve chvíli, kdy se dohodnou Iránci s Američany, tak iránská podpora Husijům v Jemenu může velice klidně rychle skončit. Aha. Když se Iránci a Saudové v roce 2023 dohodli na obnovení vztahů, na uklidnění vzájemné krize, a to za patronátu Číňanů, tak vlastně se ukázalo, že i ta jemenská válka může být uložena k ledu. Začalo se jednat o mírovém řešení konfliktu a válka vlastně celé to vyústilo v příměří. Hmm. My se teď bavíme o nové válce, která přišla vlastně jako součást. Husijové se nejprve mobilizovali poté, co Hamas napadl Izrael a začala tato válka a v posledním
13: začali
9: roce...
13: Začali raketově ostřelovat Izrael a začali se zapojovat vlastně do těch bojů.
9: Přesně ano. Tak, jakože se solidarizují s Palestinci a teďka naprosto aktuálně a ta nejvyhrocenější forma, kterou vidíme, to je vlastně součást toho, že Irán byl napaden Izraelem a Spojenými státy a samozřejmě logicky Iránci mobilizovali, co mají v rukávu oni.
13: No a jak silné to napojení je? Skutečně to je tak, že třeba Iránci dovážejí zbraně Husijům, že cvičí jejich bojovníky?
9: Určitě se toto nedá vyloučit. Spíše záleží na množství. Mluví se třeba o tom, že Husie cvičil libanonský Hizbalah. Hmm. Když začala...
13: To je ta osa odporu vlastně, že jo? Irán, ano,
9: přesně
13: Hizbalah,
9: tak. A Hizbalah teď je silně zdecimovaný, o tom není sporu, ale přeci jenom jeho bojové zkušenosti Hizbaláhu byly enormní ve srovnání s mnoha jinými skupinami v regionu, takže Iránci už nemuseli přímo cvičit jemenské bojovníky a obsluhu zbraní a tak dále, mohli si na to najmout v podstatě nebo vyslat nebo delegovat tuto práci k libanonskému Hizbaláhu. Takže tam není nutné, aby Iránci dováželi ve velkém zbraně.
13: Mluví se o překladišti zbraní třeba v přístavu Hudajda, že jo, na západě země. Já jsem o těch zbraních mluvil z toho důvodu, že já nevím, jestli jste to zaznamenala, mě pobavilo docela to, co jsem četl ve Financial Times, že Husijové využívají umělou inteligenci Anthropic, Claude, ten model, k vývoji balistických střel. Nicméně podle americké společnosti se jim to úplně nedaří, což poznali podle promptu, kdy Husijové psali do toho chatu, nám se to nedaří, jak to zlepšit. Což mi přišlo docela zajímavé, že jsou jako nápadní.
9: Jsem to zachytil, no jasně, to jsou takové atraktivní články pro západní publikum, o tom nepochybuji, že se něco takového může dít, ale určitě na tom to celé nestojí. Věc, která Jemenu rozhodně nechybí, jsou zbraně. V podstatě si vůbec nemyslím, že je potřeba je tam nějakým způsobem dovážet. Já už jsem zmínil Sálih, bývalý prezident, když se přidal k Husijům, to není jenom on jeden člověk. To jsou celé jeho milice, to jsou celé ozbrojené složky, které prostě mění aliance a samozřejmě nepřecházejí jenom bojovníci, ale přecházejí i prostě jejich arzenály. To tak je v Jemenu a vždycky bylo.
13: Právě kvůli tomu množství zbraní, které je u Husijů, tak z toho důvodu jemenská vláda i Saudská Arábie, ta koalice vedená Saudskou Arábií a do toho obranného paktu teď nově spadá třeba Pákistán, Turecko, na pomoc přišla Francie, Británie, Saudské Arábie, tak z toho důvodu nejsou schopné tyto země Husije porazit? Protože ta válka je silně asymetrická.
9: No je, a důvodů, proč nejsou schopni je porazit, je celá řada. Především bych nepřeceňoval tu dohodu z Mekky, kdy Saudská Arábie uzavřela nějaký obranný pakt s Pákistánem a s Tureckem.
13: Letos, je to pár týdnů.
9: Ano, bylo to v srpnu a ty země ale jasně říkají, že se nezapojí do války proti Husijům, že maximum, které ten pakt nebo ta dohoda je zavazuje, je obrana Saudské Arábie. To znamená obraná výzbroj, instruktoři, obrané jednotky, nikoli v útok a likvidace Husiů v Jemenu. Na to si dávají pozor. Další věc, proč Spojené státy se do toho nezapojí? O tom se teď hodně mluví, protože by to v podstatě bylo otevření nové fronty. Vždyť vidíme, Američané rozpoutali s Izraelem válku proti Íránu a teďka sklízí na celém světě téma vaší poslední Vinohradské, to znamená, že najednou musí nakupovat, nebo Trump se dohodl s Ruskem, že bude nakupovat ropu. Proč? No, protože není ropa z Blízkého východu. Takže toto vytloukání klínu klínem za této situace ještě rozjet novou válku v Jemenu, kdy slyšíme ty pohrůžky a varování, prostě Husiové řekli, zaútočí na nás Američané, vy nevíte, co přijde, jak budeme útočit my zpátky. Mluví se o narušování datových kabelů v Hormuzském průlivu a tak dále. To jsou věci, které my si neumíme představit. A ve všech těchto věcech platí jedna důležitá věc. Husiové mají daleko méně co ztratit, než Američané a jejich západní spojenci, kteří pronášejí bojovné projevy na různých pódiích západních think tanků a podobně.
13: Mluvíte o tom, že Amerika rozpoutala s Izraelem tu válku proti Íránu, což je bez pochyby pravda. Nutno k tomu dodat, že ta historie těch vztahů mezi těmi zeměmi je mnohem složitější a tam je zase ta podpora toho Hizballáhu od Iránu, podpora Hamásu, všechno se to velmi vyhrotilo po těch teroristických útocích Hamásu 7. října.
9: Ale těmi to také nezačalo, ale to také
13: no, víme. Tak to samozřejmě víme, že ta historie je mnohem složitější. No, já se ptám na to, proč jemenská vláda a Saudská Arábie, celá ta koalice, není schopná Husie porazit i z toho důvodu, že se za pár týdnů má v Saudské Arábii konat prestižní Davos v poušti, velká konference Future Investment Initiative, na které Saudům velmi záleží, mají přijet hosté z celého světa. A teď jsou asi poměrně silné obavy o bezpečnost těch hostů, když v Riádu je zavřené letiště. Není to jediné letiště, na které Husiové zaútočili.
9: Přesně tak, minulý týden útočili i na další jiná v regionech, ano.
13: No, tak vy byste se taky bál o bezpečnost Saudské Arábie teď?
9: Víte, co tady vůbec nejde o bezpečnost? Tady jde o to, kde si prostě Husiové řeknou, my budeme dál střílet na letiště v Saudské Arábii, tak Saudové třeba mohou ujišťovat, všechno je bezpečí, všechno už je v pořádku, v sobotu jsme to všechno napravili, ale vy jako ředitel nějaké letecké společnosti evropské pošlete tam letadlo s dvěma stovkami, třema stovkami lidí. To je otázka. Takže ona, ta hrozba, vůbec nemusí být reálná. Ono stačí prostě jenom nějaké riziko, že se něco takového může stát. A já znovu říkám, myslím, že to bylo 5. října, Husiové řekli, vaše saudsko-arabská letiště jsou pro nás legitimním terčem. My můžeme dneska spekulovat o tom, jestli to je nebo není válečný zločin, zda a nakolik ta letiště byla využívána i třeba k vojenským aktivitám.
13: No, trefili civilní terminál číslo 3 na tom riádském letišti. Přesně tam zahynuli normálně
9: turisté. Přesně tak, ale když Saudové útočili na letiště v Saná, tak také říkali, útočíme na teroristy a také zasahovali přeci civilní struktury v zemi, pozabíjeli 10 000 lidí Saudové, civilistů v Jemenu, jo, a také říkali, že je to namířené proti bojovníkům. Takže my víme, jak to bývá v každé válce složité, a i kdyby se nakrásně řeklo, že útok na letiště krále Chálida byl válečný zločin, tak je to úplně jedno, prostě ta hrozba trvá dál a to je na tom to nejpodstatnější, ne jak to budeme definovat.
13: Íránský ministr zahraničí teď nabídl, že Teherán zprostředkuje diplomatická jednání mezi Saudy a Husií. Je něco takového reálné, na co by třeba Saudská Arábie přistoupila?
9: Je to reálné. Je reálné, že Írán uklidní Husie výměnou za nějaké protislužby, řekněme nějaké protinabídky, politické zisky pro Husie v Jemenu, politické zisky pro Íránce v Hormuzském průlivu. To je všechno právě nesmírně propletené. A vracíme se znovu k té válce, která nezačala, vy teda řeknete 28. února, tím, že Izrael a Američané napadli Írán, ale je to vyhrocení té krize bezesporu a vidíme, že především Američané nejsou schopni ukončit tuto válku a Írán toho využívá ve všech možných ohledech, se kterými nikdo nepočítal, včetně třeba podpory a ponoukání Husiů a teď vlastně jejich jménem. Teherán říká v podstatě, že bude jednat se Saudskou Arábií. Znovu se dostává, snaží se dostat do centra dění teheránský režim.
13: No, tak tady na tom i vidíme, nakolik je ta husijská klika prodlouženou rukou právě teheránského íránského režimu.
9: To je otázka. Víte co, má to další rovinu. Teďka třeba jsme se mohli dočíst v izraelských novinách, že se nabízejí Izraelci, že pomůžou Saudské Arábii v boji proti Husiům. A otázka je, přijme to Saudská Arábie, když proti službou by mělo být, že Saudská Arábie uzná Izrael. Přistoupí Saudská Arábie na to, že si najme židovské vojáky, aby bombardovali muslimy v Jemenu. to jsou všechno otevřené věci. Uvidíme, jak to celé dopadne.
13: Dobrá, díky, že jste přišel a udělal v tom pro tentokrát jasno.
9: Děkuji za pozvání.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska spolu se mnou Břetislav Tureček, expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha a taky bývalý blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Řešili jsme útoky Husijů na saudské letiště v Riádu, taky napojení na Irán, komplikace ve světovém obchodě s ropou a tak dále a tak dále. Tuhle epizodu jsme chtěli udělat už delší dobu, ale odsouvali jsme ji kvůli komunálním a senátním volbám. Ještě nějaké takové díly máme v záloze, takže se k ním postupně dostaneme. Nicméně mluvit budeme v nadcházejících dnech i o druhém kole hlasování do Senátu, to je jasné. Vybrali jsme pár zajímavých duelů, které stojí za to sledovat a brzy vám o nich něco řekneme. Naslyšenou zítra.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Máme 4 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Olomouc v následujících 4 letech nejspíš povede 5koalice. Saúdská Arábie sestřelila několik husijských raket, jejich úlomky zranily 4 lidi a poškodily budovy. Fotbalista Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. Za tým bude hrát do léta 2028 a dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, postupně i polojasno, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V Olomouci se dohodli na vytvoření nové radniční koalice zástupci hnutí STAN, Pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. V 45 členem zastupitelstvu města by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě.
4: Nakonec to složení, které znám, z toho vyšlo vzhledem k největším průnikům v našich programových záležitostech. Je to, co vidíte, to znamená STAN, Pro Olomouc jako další nejsilnější strana, KDU Společně a TOP 09. V nejbližších dnech budeme připravovat materiály směřující ke koaliční smlouvě, k programovému prohlášení a budeme ladit detaily.
3: V Hradci Králové po komunálních volbách povládne trojkoalice. Složená bude z koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09, koalice Pirátů a starostů a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Po jejich jednání to uvedli představitelé HDK a TOP 09. Strany ještě budou řešit, jestli se čtvrtým členem koalice stane ODS. Kandidátkou trojkoalice na primátorku bude dosavadní primátorka Pavlína Springerová z HDK. Tři strany mají v 37 členem zastupitelstvu 20 mandátů. Z ODS by koalice měla 24 křesel. Úlomky ze dvou sestřelených raket jemenských povstalců Husijů zranili v Riádu 4 lidi a poškodili 15 domů, informovala o tom saúdská státní agentura SPA s odvoláním na mluvčího civilní obrany. Na území Saúdské Arábie zasáhla balistická raketa taky komplex státní ropné společnosti Saudi Aramco v Zahránu, jak uvedlo ministerstvo energetiky. Jestli šlo o přímý zásah nebo na něj dopadly úlomky rakety, zatím není jasné. Při incidentu nebyl nikdo zraněný. Saudové zase včera útočili na ropný terminál u jemenské metropole Sanaa, kterou Husijové kontrolují. Domácí hospicovou péči je dnes možné podpořit při papučovém dni. Právě fotografií v této domácí obuvi, jejím sdílením na sociálních sítích a třeba i vlastní zkušeností se dá na domácí hospice upozornit. Je možné je podpořit také finančně nebo při benefičních akcích po celém Česku.
1: Sport.
3: Fotbalový záložník Tomáš Souček bude hrát i v příští sezóně za anglický West Ham. Bývalý kapitán české reprezentace se s londýnským klubem dohodl na prodloužení smlouvy do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po aktuálním ročníku. Souček hájí barvy aktuálně druholigového West Hamu od ledna 2020. Odehrál za něj 285 zápasů a vstřelil 47 branek a ke své budoucnosti v Londýně pro klubový web řekl.
5: Po podpisu nové smlouvy mám nové ambice, jak pro sebe, tak pro klub. Tou první je, že se chceme okamžitě vrátit do Premier League. West Ham pro mě znamená opravdu hodně. Upřímně můžu říct, že se stal mým domovem a místem, kde se cítím opravdu hrdý. Jít do West Hamu bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké jsem udělal.
3: Před přestupem do Anglie působil Souček ve Slavii.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 za Hvězdonicemi i na silnici u Velkých Popovic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za odbočkou na chodce Rady. Na kilometru 31,5 havarovala dvě nákladní auta. Je to nehoda se zraněním, budou tam zasahovat záchranáři. Zatím je uzavřený pouze pruh pro pomalá vozidla. Na silnici 107 na přivaděči k dálnici D1 od Velkých Popovic havarovalo v zatáčce osobní auto. Částečně překáží provozu, je to ale s opatrností průjezdné. A následky nehody překážejí také v červeném újezdu u Prahy. Na silnici 101 do Unhošti havarovalo osobní auto. V Unhoštské ulici narazilo do sloupu, i tam je průjezd omezený, tak dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V Čechách teploty klesají na 10 až 6 stupňů, na Moravě a ve Slezsku na 6 až 1 stupeň. A přes den čekáme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Odpoledne postupně ustávání srážek a místy polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8 a na Šumavě až 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Propagace Česka v zahraničí nebo třeba účast na veletrzích, tak tyto aktivity agentury Czech Tourism by se mohly v příštím roce omezit. Podle informací Asociace cestovních kanceláří totiž agentura bude mít podstatně menší rozpočet. Detaily k tomu přidáme už za chvíli.
0: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourism nejspíš přijde o většinu svého rozpočtu na příští rok. Od listopadu přejde pod ministerstvo průmyslu a obchodu a to plánuje dát podle informací Asociace cestovních kanceláří na rozvoj turismu 70 milionů korun. Letos přitom agentura měla více než 400 milionů. Nově ale bude součástí Czech Business, která už má pod sebou Czech Trade a Czech Invest.
1: Pokud by měl být ten škrt nějaký zásadní, tak samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli se podaří zachovat činnost všech našich zahraničních zastoupení.
2: Říká ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová. Agentura má teď 15 zahraničních poboček, kromě Evropy taky třeba v Číně, Japonsku, Mexiku nebo ve Spojených státech. A právě některé z nich se mají sloučit s pobočkami Czech Business, kterých bude zhruba 60. Podle Hofmanové je možné celkově díky spojení s Czech Business například sloučit administrativu. Některé aktivity jsou ale podle ní nepřenosné.
1: A stojí na té odbornosti těch současných lidí, ať už je to právě u těch našich zahraničních zastoupení, anebo jsou to ale i lidé tady v Praze, kteří například rozvíjejí ty jednotlivé produkty, mají tam obrovskou znalost toho zázemí, mají tam kontakty a tak dále.
2: Agentura se zaměřuje hlavně na prezentaci Česka jako destinace. V případě výrazných škrtů Hofmanová připustila i omezení účasti na některých veletrzích nebo propagačních kampaní v zahraničí. Ty jsou podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří důležité hlavně kvůli zemím, které o Česku jako turistické destinaci zatím tolik neví.
3: Jako je třeba Indie, Brazílie, Jižní Afrika. To jsou země, kde vznikla určitá skupina bohatých lidí, kteří se teď dostávají do světa. A ve chvíli, kdy tyhle lidi ani netuší, že nějaká Česká republika je, tak těm je potřeba právě říct, co Česká republika je, v čem je hezčí než jiné destinace.
2: Snížení rozpočtu kritizuje taky Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací. Podle něj sice Czech Tourism výraznou část svých peněz dal na provoz a díky přechodu pod Czech Business ušetří. Zároveň je ale podle Stárka 70 milionů pouze na propagaci turismu málo.
4: A hlavně důležité je to, že ty ostatní země okolo nás nespí. Vidíme tu expanzi těch zahraničních zemí, jak se snaží přilákat turisty a daří se jim to. U nás cestovní ruch docela pěkně rostl. Byla by velká chyba, kdyby se v příštím roce tato snaha nějakým způsobem přerušila.
2: V Česku podle dat Czech Tourismu loni přibylo domácích turistů o 2,5% a zahraničních o víc než 4%. Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Resort taky sníží počet pracovních míst v agentuře. Zároveň tvrdí, že chce zachovat odbornost a znalost zahraničních trhů, aby Česko dál podporovalo cestovní ruch. Vít Andrle, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Rozhlasová série Urgent mapující práci lékařů a záchranářů má už přes 500 000 poslechů. I proto její autoři připravili bonusový díl. Reportéři Martin Pařízek a Ondřej Vaňura se v něm vydávají na základnu Kundratka, odkud vyrážejí speciální auta pražské záchranky k mimořádným událostem doma i v zahraničí.
1: Urgent. Rozhoduje každá vteřina.
2: Odsud se dějou vlastně ty největší věci, které v Praze řešíme, a nejenom v Praze.
3: Ondřej Šedivka, vedoucí pracoviště krizové připravenosti pražské záchranky.
4: Teďka nám tady dolů jede zrovna rampa, která otevírá dveře do Atega.
2: Atego Dakar je to perní speciál, kde můžeme umístit až 8 ležících pacientů. Tohle Atego má za sebou povodně v Olomouckém kraji, má za sebou požáry v Řecku, jinak nám výjíždí několikrát týdně na území hlavního města Prahy.
3: Jaké to je pořád myslet na to nejhorší, na tu krizi a na to, aby tví kolegové na to byli připraveni?
2: Řekl jste vlastně přesně, no. Já jsem optimista, který musí vidět všechno černě. Na jednu stranu je to zábava, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že to neděláme pro zábavu, děláme to proto, že ty naše představy a ta naše plánování a následná realizace těch úkolů je tady od toho, aby to zachraňovalo životy nejenom obyvatelstva, ale i našich kolegů.
1: Urgent. Rozhoduje každá vteřina.
3: O dalších speciálech pražské záchranky a také třeba o tom, jak garážmistři sanitky servisují, je celý bonusový díl Urgentu. Poslechu je v podcastových aplikacích a také na webu můjrozhlas.cz. Tam se dá pro reportážní sérii Urgent hlasovat i v posluchačské kategorii Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. Ondřej Vaňura a Martin Pařízek, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Své zástupce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst?
1: Kde už je o nové koalici jasno?
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání?
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni?
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 5:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Poslanci v prvním čtení podpořili zavedení mimořádné daně na rafinérie. Jde o opatření, které vláda přijala kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Daň by měla platit za letošní a příští rok a vztahovat se bude na zvýšené marže oproti roku 2025. Podle ministerstva financí do státní kasy přivede 5,5 miliardy korun. Reálně dopadne na dvě české rafinérie, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Ta zavedení daně kritizuje, její zpětnou účinnost považuje za protiústavní. Návrh teď posoudí sněmovní rozpočtový výbor. Papež Lev 14. měl zhoubný nádor plic, diagnózu potvrdilo vyšetření. Lékaři mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Operace trvala asi hodinu a půl a podle Vatikánu byl zákrok bez komplikací. V římské nemocnice Gemelli se bude papež zotavovat týden. Pro Leva 14. šlo o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. Policie v Paříži rozehnala studentský protest proti špatným podmínkám ve školství. Při střetech s demonstranty použila slzný plyn a vodní děla. Podle středoškolských organizací včera po celé Francii protestovalo skoro 500 000 lidí. Podle ministerstva vnitra to bylo asi 160 tisíc. Studenti protestují už čtvrtým týdnem. Po vládě požadují další investice do školství za téměř 250 miliard korun. Vláda premiéra Sebastiana Lecornua tvrdí, že si to státní rozpočet nemůže dovolit. A ulicí 17. listopadu u pražského Rudolfína dnes od 6 do 16 hodin nepojedou tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí na Rejdišti po Čechův most bude uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 pojedou odklonem přes Malostranskou a nebudou zastavovat u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objedou uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží.
0: Sport.
3: Slovenský hokejový útočník Kristián Pospíšil bude dál hrát za Kometu Brno. Novou smlouvu podepsal na 3 sezóny. 30-letý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu 2022 působí v klubu od ledna 2023 a v sezóně 24-25 se podílel na zisku mistrovského titulu. Klub o prodloužení spolupráce informoval na svém webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 za chodce Rady a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na D1 z Prahy do Brna se za odbočkou na chodce Rady na kilometru 31,5 střetla dvě nákladní auta. Je to nehoda se zraněním, která blokuje pruh pro pomalá vozidla a kolona se tam zatím netvoří. Na dálnici D10 je omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. A na nehodu pozor na silnici 107 z Velkých Popovic k dálnici D1. V zatáčce havarovalo osobní auto částečně. Omezuje průjezd, tak počítejte s pomalejším provozem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne postupně ustávání srážek a místy i polojasno. Teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 8, na Šumavě až 12 stupňů. Tolik zprávy. Dál posloucháte Radiožurnála Petra Zajíčka.
5: Ano, já nabídnu muziku do 5. hodiny ranní, která se nám blíží, tak budou tady třeba společně U2 a Ed Sheeran, taky skupina Bon Jovi a teď Shane Ward.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Vládní koalice zatím nemá shodu na novele, která se týká inkluze ve školách. Ministr školství z ANO Robert Plaga si stojí za svým návrhem. Motoristé ale chtějí větší revizi. Detaily k tomu přidáme už za chvíli.

0: Zástupci vlády by dnes měli znovu jednat o novele, která se týká inkluze ve školách. Motoristé požadují její zásadní revizi. Návrh, který upravuje přidělování a financování asistentů pedagogů, je ale podle ministra školství Roberta Plagy z ANO dobře připravený. Pokud se koaliční experti na podobě inkluze do pátku shodnou, v pondělí bude zařazená na program vlády.
1: Současný návrh ministerstva školství od září příštího roku počítá s tím, že základní školy budou zaměstnávat počet asistentů určený hlavně podle velikosti školy a počtu žáků se speciálními potřebami. Asistentů by tak ve školách ubylo. Stát by tím měl ušetřit zhruba miliardu korun ročně. Tato podoba revize inkluze ale nestačí SPD a motoristům. Ministr školství Robert Plaga za ANO v pondělí řekl, že pokud se koalice na novele neshodne, tak jeho koaliční partneři budou zodpovědní za pokračování systému ve školách, který nikomu nevyhovuje.
2: Pokud by pak následně si mysleli, že pouze stačí na to nedat peníze, tak je upozorňuji, že v té chvíli ty asistenti pedagoga podle současně platného zákona, pokud nepřistoupí na mou variantu, budou placeni z odměn pro učitele, což rozhodně nepovede ke zlepšení situace ve školách.
1: Součástí revize inkluze by měly být podle motoristů třeba speciální třídy. Říká jejich poslanec a místopředseda výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Miroslav Krejčí.
3: Sice mohou vznikat, ale reálně nevznikají. My chceme vytvořit mechanismus toho, aby kraj, který za to je zodpovědný, vytvořil dostatečné množství kapacit v těchto třídách a dnes na mnoha místech rodiče těchto žáků by chtěli, aby jejich děti mohly chodit do speciálních tříd, ale kraj na to nevytvoří kapacity.
1: Motoristé podle Krejčího navrhují taky spádovost poraden nebo možnost pro ředitele běžných škol odmítnout dítě, které má čtvrtý nebo pátý stupeň podpůrného opatření, tedy závažnější zdravotní postižení.
3: Pokud ředitel té školy není schopen mu za smysluplných podmínek zajistit jeho potřeby, tak bude mít právo ho odmítnout. Určitě to nemůže být postavené tak, že ředitel bude odmítat plošně všechno na základě toho, že někdo má uspůsobení 4 nebo 5.
1: Podle analytika ve společnosti Pack Research Karla Garguláka nejsou změny motoristů jasně vysvětlené a v určitých případech můžou popírat právo na vzdělávání dětí. U čtvrtého a pátého stupně podpůrného opatření jde zhruba o 3000 dětí, které ale mají velmi specifické potřeby, říká Gargulák.
4: Jsou to často jakoby žáci, kteří mají, dejme tomu, nějaké těžké zrakové postižení, tělesné postižení, eventuálně jsou, dejme tomu, na nějakým poruše autistického spektra. To znamená, je to velmi široké spektrum žáků a vlastně jakoby i pan poslanec Krejčí, když to odůvodňuje, tak vlastně hovoří o různých jako žácích, které by někam jako řadil, jenomže tady v těch stupních podpory vlastně najdeme všechny ty cílové skupiny, i ty, které on říká, že v té běžné třídě a škole mají být.
1: Motoristé dál navrhují omezit kapacity víceletých gymnázií, možnost vyloučit dítě ze vzdělávání až na 30 dnů a nařídit rodiči, aby s ním byl doma, nebo vytvoření krizových a diagnostických tříd, kam by šlo na omezenou dobu přesunout dítě, které není v běžné třídě zvladatelné. Premiér Andrej Babiš z ANO řekl, že se s návrhy motoristů ztotožňuje.
5: Potom se přidala i SPD, ty připomínky k tomu návrhu, který jsme diskutovali a přerušili na vládě, mají paní ministryně Mrázová, paní Schillerová, motoristé sobě, oni všichni mají za úkol do konce týdne víceméně to projednat, pokud se domluví, tak v pondělí to znovu bude na programu vlády.
1: Změna, kterou připravilo ministerstvo školství, podle šéfa rezortu Roberta Plagy směřuje k vyšší kvalitě podpůrné činnosti ve školách, stabilitě a předvídatelnosti pro všechny žáky. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socr.rozhlas.cz.
1: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy Jana Utendorská.
2: Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. Rusko opět útočilo na Kyjev balistickými raketami. České fotbalistky si na mistrovství světa nezahrají, v baráži vypadly se Skotskem a bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
4: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
2: Pavel vrátil poslancům také doprovodnou novelu, která prezidentovi odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle opozice jde o protiústavní zásah do pravomocí prezidenta. Sdružení Rokytnice prozvažuje, že požádá o přepočítání hlasů v komunálních volbách v Rokytnici v Orlických horách. Českému rozhlasu to potvrdil starosta a lídr sdružení Jiří Štěpán. Sdružení získalo 3542 hlasů, tedy necelých 32%. 15členem zastupitelstvu má tak 5 mandátů. K šestému mu podle jeho vyjádření chybělo 11 kandidátských hlasů. I jeden další hlasovací lístek se zaškrtnutou celou kandidátkou tak mohl změnit výsledek voleb. Návrh na přezkoumání voleb můžou kandidující subjekty podat do 10 dnů od vyhlášení výsledků. Rusko druhý večer v řadě útočí na Kyjev balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že protivzdušná obrana ani tentokrát nedostala včas od svých západních partnerů informace o vystřelení 4 raket.
5: Večer se Kyjevem opět rozléhaly výbuchy. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že Rusko zasáhlo 9podlažní bytový dům a sklady v Desňanském obvodu. Proudové drony zaútočily na nákupně zábavní centrum Adrenalin City v Lucku na západě Ukrajiny. Střecha budovy začala hořet, ale nikdo nebyl zraněný, uvedla lucká záchranná služba. Počet zraněných po včerejším útoku na univerzitu v Rivnem dosáhl 30, oznámila státní služba pro mimořádné situace. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Více než 200 policistů budou cvičit v areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
6: Přibližně od 8:30 do 3 odpoledne mohou lidé v okolí areálu Spolany zaznamenat větší pohyb policistů a policejních vozidel i hluk spojený s výcvikem. Cvičení může také krátkodobě zdržet dopravu v okolí. Cvičení se zúčastní všechny krajské a speciální pořádkové jednotky a téměř 400 figurantů.
2: Dnes naposledy mohou Brňané využít sdílená kola na účet města. Magistrát od března proplácel 2,5hodinové jízdy denně u obou poskytovatelů služby. Radnice na to vyčlenila 4 miliony 800 tisíc korun, které už lidé projezdili. Tentokrát zhruba o 2 týdny dříve než loni.
3: Sport.
2: Mistrovství světa fotbalistek bude příští rok bez české účasti. Ve Skotsku svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové prohrály 2-3 a po 2 porážkách z baráže o šampionát vypadly. Národní tým sice po gólech Veselé a Cahinové vedl, pak ale 3x inkasoval. A právě podle kapitánky Cahinové k prohře přispěla i řada individuálních chyb.
7: Myslím, že ten začátek jsme měli dobrý, pak sice oni vyrovnali, ale tu první půlku jsme byli lepší. V druhé půlce nás razili individuální chyby zase. No. To je něco, co se opakuje vlastně už několikátý zápas. Myslím, že nám chybí ta fyzická připravenost, kdy vlastně odejdeme vždycky v 60. v 70. minutě. To je něco, co se musí natrénovat. A pak větší zodpovědnost za ty individuální chyby a prostě za ten výkon. Každá si musíme šáhnout do svědomí.
2: A fotbalisté Slavie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Po bezbrankovém poločase otevřel skóre Paris a v závěru výhru pro domácí pojistil Mikels. V dalším kole nastoupí Pražané v Istanbulu v úterý proti Fenerbahče.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 za chodce Radia v Brně, uzavírka v Královopolském tunelu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za odbočkou na chodce Radia zasahují záchranáři u nehody. Na 32. kilometru havarovala dvě nákladní auta. Uzavřené jsou dva pruhy, projíždí se teď pouze levým.
9: Pravost je minimální, je to plynulý, všechno v pohodě, ale myslím, že se to bude časem měnit.
8: Na D1 počítejte také s omezeným provozem v tunelu Klimkovice u Ostravy. Po přestavbě dopravního značení se jezdí obousměrně v tunelu na Brno, v každém směru pouze jedním pruhem. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště na 16. kilometru odbočujte opatrně na Barrandov. A ve sjezdu stojí nákladní souprava, stojí vedle jízdního pruhu, není ale nějak označená. A v Brně je teď uzavřený Královopolský tunel. Údržba potrvá asi hodinu a týká se obou směrů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přeháňky, odpoledne budou srážky od západu ustávat a místy se i vyjasní. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Je Lautendorská, první ranní zprávy 5.06, ranní radiožurnál 14.10. jsme tady a vy také a jsme rádi. Dobré ráno.
3: Ranní radiožurnál
10: a Petr Král.

mi tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé.

0: Michal Hruza nám v ranním radiožurnálu namaloval svítání, to opravdové začne až někdy po 6:45, a teď máme 10,5 minuty po 5. Ranní radiožurnál startujeme na Krnovsku, tam totiž teď přibývá lidí, kteří mají problémy zaplatit za vodu, za elektřinu nebo za topení. Můžou si nechat poradit od pracovníků projektu Prevence energetické chudoby. Ti chodí totiž přímo do domácností a velmi aktivně také pátrají po tom, kde třeba energie zbytečně můžou unikat. Projekt může využít skutečně každý, jak potvrdí další reportáž.
1: Velké náklady na vyúčtování, které se každý rok neustále zvyšuje.
2: Kamil bydlí ve starém velkém bytě na hlavním krnovském náměstí. Jaké máte ty nedoplatky?
1: Zhruba asi 25 tisíc za rok.
2: I přes zvednuté zálohy přišel opět nedoplatek. Požádal proto o pomoc.
3: Se díváme na spotřebiče, na úsporu vody.
2: O tom, jak může jaká domácnost ušetřit, ví Anna Váverová, která je součástí projektu Prevence energetické chudoby.
3: My tam máme ten spořič vody. Je to malá věc, která se dává ke sprše mezi hadici. Je to názorná ukázka. Klientům ukážeme, že můžou ušetřit, sníží se průtok na 6,7 litrů za minutu.
2: To je skoro o polovinu méně než bez spořiče. Je to ale jenom jeden z příkladů. Peníze za energie můžou v domácnosti utíkat třeba přes stará okna, což je i případ Kamila. Anna Váverová ale upozornila na cenu za 1 gigajoule v městských bytech. Ten v Krnově přesahuje 1000 korun. Například v nedalekém Bruntálu je cena za gigajoule něco málo přes 900 korun. V Rýmařově dávají zhruba 800 korun. Podle mluvčí krnovské radnice Dity Círové s tím město nemůže nic udělat.
4: Jde o cenovou politiku společnosti Veolia Energie Česká republika, kterou se každoročně snažíme ovlivnit. Bohužel neúspěšně.
2: Firma Veolia odpověděla, že do současné ceny v Krnově se promítla obnova po povodni v roce 2024. Tamní teplárna taky přechází na biomasu a obnovitelné zdroje, takže do budoucna mají ceny zůstat stabilní a bez závislosti na emisních povolenkách. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál v 5.15. A právě dnes začne v Německu první soud kvůli sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin. I to budeme dnes určitě sledovat. Policisté pátrají po vězni, který včera utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by ho se neměli pokoušet sami zastavit. Měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Pokud o něm máte jakékoliv informace, volejte prosím linku 158.
1: Dnes zpočátku místy zaprší, postupně ale bude oblačnosti ubývat. Očekáváme tedy zataženo až oblačnou místy se slabým deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne ale budou srážky od západu ubývat a odpoledne se bude také projasňovat obloha. Místy bude dokonce i polojasno. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 8. Na Šumavě bude ale opět tepleji až kolem 12 stupňů. A foukat tomu bude mírný západní, postupně severozápadní vítr, na východě jen slabý vítr a nakonec večer na celém území zeslábne. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Radio Žurnál 5.20. Osudy bývalého trestance Žána Valžána mají další filmovou podobu. Do francouzských kin vstupuje nová adaptace románu Bídnici Viktora Iga. Příběh o vině odpuštění má už celkem 50 filmových zpracování.
1: Nádeník Jean Valjean ukradne bochník chleba pro hladové děti své sestry. Za to dostane 5 let galejí. Kvůli opakovaným pokusům o útěk si nakonec odpiká 19. Tak začíná příběh bídníků a vězně s číslem 24601.
2: Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent.
1: Po propuštění se Valjeana ujme biskup Myriel, který mu nabídne jídlo a střechu nad hlavou. Valjean mu přesto ukradne stříbro a uteče. Když ho četníci přivedou zpátky, biskup prohlásí, že mu stříbro daroval a přidá ještě 2 svícny. Viktor Hugo vydal Bídníky v originále Les Misérables už v roce 1862. Vedle Valjeana sledujeme osudy svobodné matky Fantiny, její dcery Cosety i Gavroše.
3: Vous ne pouvez pas être Jean Valjean puisque le vrai Jean Valjean a été arrêté.
1: Proti Valjeanovi stojí inspektor Javert, který se bezmezně řídí zákonem. Hlavní hrdina mu ale svou pomocí druhým ukazuje, že bývalý trestanec může být dobrým člověkem a tím otřásá vším, čemu Javert doteď věřil.
4: Jean Valjean is a thief. He attempted to escape 4 times. He must be exposed and punished.
1: Takový střet láká filmaře znovu a znovu. V roce 1958 dal Valjeanovi tvář Jean Gabin. Další cestu k divákům si překvapivě našla hudební verze Bídníků. Francouzský skladatel Claude Michel Chenbert proměnil v roce 1980 Igův román v muzikál. O 5 let později vznikla přepracovaná anglická verze, která odstartovala jeho světový úspěch. My life would be so different from this hell I'm living. Filmaři se mezi tím dál vraceli k románu. V roce 1998 hrál Valjeana Liam Neeson, kterému byl v patách Javert Geoffreyho Rushe. A v roce 2012 se na plátno dostal i slavný muzikál. Hugh Jackman jako Valjean, Russell Crowe jako Javert a Anne Hathawayová jako Fantina. Žena, které život postupně vezme práci, důstojnost i naději. Za tuto roli získala Hathawayová Oscara. Český bídníci poprvé zazněli v roce 1992 v Pražském divadle na Vinohradech. Texty přebásnil Zdeněk Borovec. Nový francouzský film režiséra Freda Cavaillého teď vrací příběh k činohernímu vyprávění. Valjeana hraje Vincent Landon. Čeští diváci film uvidí až v lednu příštího roku. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

budem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

0: Dobré ráno, 17:30. Jana Utendorfská, zprávy.
1: Číňan obžalovaný ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu dnes stane v Praze před soudem. Za neoprávněnou činnost pro cizí moc mu hrozí až 5 let vězení. Zároveň je prvním člověkem, který je v Česku za tento trestný čin stíhaný. Podle obžaloby sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. V Olomouci se dohodli na vytvoření nové koalice zástupci hnutí STAN pro Olomouc, KDU, ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. 45 členem zastupitelstvu by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě. Britský premiér Andy Burnham přijme v Londýně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Británie tím chce podle britské vlády vyjádřit neochvějnou podporu Ukrajině. Burnham pověřil ministry přípravou dalších protiruských sankcí, vojenské pomoci a finančních balíčků. Británie má také urychlit dodávky klíčových střel do systému protivzdušné obrany. A místo bot na zout bačkory a fotku nazdílet na sociální sítě, tak je možné podpořit mobilní a domácí hospicovou péči. Na dnešek připadá takzvaný papučový den. Činnost domácích hospiců podpoříte taky účastí na benefičních akcích po celém Česku nebo finančním příspěvkem. Sport. Fotbalisté pražské Slávie prohráli ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů v Baku s nováčkem soutěže Sabahem 0-2. Na vítězství tak český tým v hlavní fázi ligy čeká už 21 zápasů. Ve druhém kole prohráli i hráči francouzského Lán, a to doma se Sportingem Lisabon 0-2. V dalších zápasech přehrál Arsenal Lille 3-0, Villarreal porazil Neapol 3-1 a Bayern Mnichov v norském Stavangeru remizoval 3-3. Eindhoven s brankářem Matějem Kovářem prohrál v Lipsku 0-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Chocerata, taky v Brně. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Chocerady. Na kilometru 30,5 ve stoupání se srazila podle našeho zpravodaje dvě nákladní auta.
4: Tam v sobě bokama dva kamiony. Jeden zřejmě stál v takovým tom lízátku. Možná tam dělal pauzu a druhý jel ve
3: Ve stoupacím pruhu teď jsou průjezdní směrem na Brno a ze tří pouze jeden pruh, ten levý. Provoz je slabý, je to zatím bez kolon, ale brzdí se dost prudce, tak opatrně. Na D1 pozor ve směru z Brna do Prahy. V omezení u mostu Šmejkalka na 24. kilometru jede pomalu krokem auto v pravém pruhu, zřejmě porouchané. Snaží se dostat z omezení a začíná se to lehce ucpávat. Komplikace taky v Brně, ucpává se dálnice D2 na příjezdu z Bratislavy k D1. V místě stavby na 196. kilometru se v nájezdu na D1 srazila dvě auta a D2 se lehce ucpává. V Brně je teď kromě Pisáreckého zavřený i Královopolský tunel. V tunelu pracuje údržba a zavřený bude ještě asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českem je aktuálně zatažené nebe a místy se objevuje slabý déšť nebo přehánky. Teploty se drží nejčastěji mezi 7 a 12 stupni, směrem k východu ale klesají. Takže na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu od 6 po 1 stupeň a dokonce v obci Štítné nad Vláří na Zlínsku klesla teplota až téměř k minus 3 stupňům. Teď už ale teplota stoupá. Přes den pak bude nebe nejprve zatažené až oblačné, také musíme počítat s přehánkami nebo se slabým deštěm. Už dopoledne se ale bude počasí vylepšovat, budou ustávat srážky a odpoledne pak bude ubývat oblačnosti. Místy bude i polojasno. Teploty vystoupí k 13 až 18 stupňům, na horách bude mezi 8 a 12 stupni, nejtepleji opět na Šumavě. A povane k tomu slabý nebo mírný západní, postupně severozápadní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, slovo, předpověď počasí Marcela Hálová, 5.35.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: V ranním radiožurnálu teď 5.37 o tom, co běžně neuvidíte. V Brně se teď totiž studenti učí a také špičkoví vědci nahlížet do světa, který lidské oko nikdy samo nespatří. Na podzimní škole elektronové mikroskopie zkoušejí nejmodernější přístroje přímo v laboratořích a hledají nové možnosti, jak je využít ve vlastním výzkumu. Moderní mikroskopy jim pomáhají odhalit detaily, které mohou vést k novým materiálům, ale i lepším lékům.
1: Tak. V ruce aktuálně držíte krabičku, vnímáte dva vzorky.
2: Tady máme vzorky hadí kůže z krajty královské, vzorek vášky, respektive křídel vášky, a potom tady máme netkané textílie nanovlákené.
3: Ukazuje mi svůj výzkum Václav Peroutka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mladý vědec a účastník podzimní školy elektronové mikroskopie.
2: Tyhle vzorky jsou zajímavé tím, že mají specifickou mikro- nebo nanostrukturu, které potom by mohly těm materiálům dát výhodné vlastnosti pro ať už v medicíně nebo například při výrobě potravinových obalů a podobně.
3: Zkoumá, jak mikroorganismy, například bakterie, reagují na specifický povrch různých materiálů.
2: To tady mám jako druhý vzorek, jsou to vzorky netkaných nanotextilí.
1: Ano, máte v ruce zkumavku a vypadá to, jak kdyby tam byly malé takové lístečky papíru.
2: Přesně tak, je to nastříhané na malé části, ale když se potom budeme dívat na tu nanostrukturu toho vzorku, tak uvidíme, že mají na sobě výčnělky, které imitují povrch té hadí kůže.
1: Na co bychom třeba takové vlákno mohli využít?
2: Takové struktury omezují schopnost mikroorganismů sedat si na ty povrchy a jak je dále infikovat nebo na nich tvořit biofilmy, zůstávají dále čisté a využití by to potom mohlo najít například v léčení kožních poranění nebo v obvazech.
1: Ten mikroskop v tom hraje vlastně jakou roli?
2: Potřebujeme mít nástroj na to, abychom byli schopni vidět tyto struktury a bez elektronové mikroskopie jsme v těchto rozměrech poměrně slepí.
3: A právě teď jeden z elektronových mikroskopů chystá školitelka podzimní školy Barbora Fousková.
4: Jenom si velice jednoduše odstříháme kus listu.
1: Ano, ten teďka držíte v pinzetě.
4: A pomocou automatické pipety si nejprve nastojan nanesím kvapku vody.
1: Takže kapete na místečko, kam přijde vzorek a jemně ho pokládáte.
4: A to je kompletná vlastně úprava vzorky. Můžeme zavřít komoru.
1: Ano, zavíráte komoru elektronového mikroskopu.
4: Teraz spustím vyčerpávání komory.
1: Klikla jste na políčko pump.
5: Já bych možná doplnil, že tento vzorek je zobrazován vlastně jedinečným mikroskopem na světě, který jsme tady přestavili, a je to environmentálně rastrovací elektronový mikroskop, který umožňuje zobrazovat vzorky třeba i živé.
3: Vysvětluje hlavní organizátor podzimní školy Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd.
5: Podzimní škola je unikátní projekt spolupráce mezi akademickými a firemními partnery v rámci Brna.
3: Škola už 25 let učí v Brně studenty i zkušené vědce pracovat s elektronovými mikroskopy a seznamuje je s novými metodami výzkumu.
5: Je zde unikátní prostředí špičkových vysokých škol a špičkových výrobců elektronových mikroskopů, které vzájemně spolupracují, a to jsou ideální podmínky pro elektronovou mikroskopii.
3: To potvrzuje i Václav Peroutka.
2: Přihlásil jsem se, chtěl jsem se v těch metrách zase dál zdokonalovat, protože to člověka posouvá.
3: Letošní ročník má přes 100 účastníků. Studenti, vědci i další odborníci mohou navštívit více než 25 laboratoří po celém Brně. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál 5.43 o tom, co se děje teď. Ministerstvo kultury to chce od velkých festivalů jasnější výsledky a konkrétní přínos pro českou kulturu. Reviduje proto smlouvy s jejich pořadateli od Karlovarského filmového festivalu po Pražské jaro. Jenže ne všichni už o tom vědí, co to pro ně bude znamenat. Třeba Zlínský filmový festival se od záměru dozvěděl ze sociálních sítí.
1: Úřad ministra kultury Oty Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje, uvedl v písemném vyjádření.
2: Dosavadní jednání považuji za konstruktivní a věřím, že jejich výsledky budeme moci představit v horizontu několika týdnů.
1: Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem, říká jeho mluvčí Kateřina Martikánová.
3: My jsme o té věci nebyli informováni, dozvěděli jsme se to ze sociálních sítí a čekáme teďka, až nás ministerstvo oficiálně vyzve. Bohužel v tuto chvíli informace k tomu nemáme.
1: Vedle víceletých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Revidovat bude rezort také spolupráce s institucemi v oblasti ochrany kulturního dědictví a vzdělávání. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Právě dnes má poslanecká sněmovna rozhodnout o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice má změna usnadnit pravidla pro výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Petru Pavlovi na tom ale vadilo, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Výhrady má i opozice a víc tomu povíme krátce po 6. hodině. A v Neratovicích si právě dnes policisté vyzkouší, jak mají postupovat při demonstracích. V areálu továrny Spolana budou cvičit pořádkové jednotky, ale i antikonfliktní týmy. Lidé v okolí mají počítat se zvýšeným hlukem.
4: Nehoda na D1 u Chocerad a kolony na Strakonické u jíloviště. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Chocerady. Na 30,5 kilometru se ve stoupání srazily dva kamiony. Srazily se bokem, u jednoho je proražená nádrž a zasahují hasiči. Projíždí se pomalu pouze jedním levým pruhem a tvoří se kolona od sjezdu na 29. kilometru. Na dálnici D4 ve směru z Příbrami do Prahy teď popojíždí kolona před stavbou mostu u jíloviště. Teď se projíždí na Prahu pouze jedním pruhem, jsou tam silničáři, tak opatrně projíždějte. Kolona zatím krátká na 5 minut. V Opavě pozor na obchvatu u Oby. Na kruhovém objezdu se srazila dvě auta. Je to vážnější nehoda, na místo jede i sanitka, omezí průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Letošní podzim zatím nabízí málo srážek, doteď téměř nepršelo a přívaly deště neočekáváme ani v dalších 10 dnech. Nad střední a západní Evropou, tedy i nad naším územím, převažují stabilní oblasti tlakové výše jen s přechodnými slabými frontami, které sem tam přinesou dešťové kapky. Dnes například může zapršet dopoledne, postupně ale budou srážky ustávat a odpoledne se bude nad Českem i zmenšovat oblačnost. Teploty odpoledne vyšplhají ke 13 až 18 stupňům. Pokud se budete pohybovat na horách, pak se připravte na teplotu kolem 8, na Šumavě kolem 12 stupňů. Hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, přejeme dobré ráno, 10 minut před šestou. Některé lyžařské areály v Libereckém kraji, ale také třeba ve středních Čechách už začínají s prvním ochlazováním také vyrábět technický sníh. K tomu je pochopitelně potřeba voda, no a ta leckde není, leckde jí málo. Sledujeme dál klesající hladinu Orlíku, ale i Slabské přehradní nádrže. Voda v Husinecké přehradě také dál ubývá a změny jsou znát i na řece Blanici. Nádrž na Prachaticku se kvůli suchu dostala na vůbec nejnižší provozní hladinu a její zásobní prostor už je vyčerpaný. Do řeky teď odtéká jenom něco málo přes 200 litrů vody za sekundu. No a ten má samozřejmě dopad i na životní prostředí a přehrady na ryby a v řece Blatnici.
1: Není žádná hloubka, tady bývalo přes 2 metry, je to zanesený, třeba je tu půl metru do metru vody, jo. To je málo pro tu rybu.
2: Václav Kůs je bývalý předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Bavorov. My jsme teď u řeky Blanice v Bavorově.
1: Zítra mi mají přivez zase rybu. A pomalu ji nemáte kam dát, protože není voda. Když jsme to dávali tamhle nahoru do horního toku, to je stará řeka, tam není voda vůbec, to víte, je to na nic.
2: Běžně tady teče poměrně hodně vody.
1: Není tam potrava, to na ten jejich organismus nápor, jo? Že málo vody je málo kyslíku.
2: Kromě toho, že je málo vody v Blanici, tak vás trápí i její přítoky, které jsou vyschlé.
1: Dubský potok není, že jo? Zlatý potok, tam máte jenom takové loužičky, jo? Jsme nevysazovali, nelovili rybníky, jo? Protože stejně nám nenatečou, jo?
2: S vedoucím střediska vodňanských rybářů Miloslavem Vaničkem jsme na vodňanských sádkách. I sem teče voda z Blanice.
3: Je pravda, že kdyby tohle nastalo v létě, tak by to bylo pro nás hodně krizová situace. Ten odpar z těch rybníků byl intenzivní, takže tam nás ta Blanice zachraňovala.
2: Situaci vodňanským rybářům usnadňuje i nadcházející zima.
3: Potřeba na ty rybníky je mnohem nižší. Takže tam jsme zastavili přítoky do těch rybníků, tlačíme tu vodu tady do náhona, snažíme se nechat průtok v řece Blanici a budeme se připravovat na výlovy a to sádkování ryb tady na sádkách.
2: Návrat k běžné hladině řeky Blanice bude záviset především na tom, kolik vody přinesou další srážky a jaké budou přítoky do Husinecké nádrže. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A nebezpečná situace na dálnici D35. Na D35 se z Vysokého Mýta směrem do Hradce Králové máme hlášené auto jedoucí v protisměru. Pokud jste teď u sjezdu na Dašice, jedete směr do Hradce Králové, tak velmi opatrně. Je to v okolí kilometr 143, tak pozor na to, mohlo by tam jít auto v protisměru. Další zelená vlna po zprávách celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Ranní radiožurnál i dnes o tom, co se děje, pro váš ranní přehled. Tak třeba o Slavii, která si přiváží v lize mistrů prohru s Azerbajdžánu, také o vyjednávání v jednotlivých městech, kde se stále ještě nedohodly koalice. I o tom bude dnes ranní radiožurnál.
1: Radioservis představuje audioknihu Petry Šidžibniové Tajný večírek. Dnešní párty bude noc jejího života. Divoký mejdan, brutální vražda a další děsivý případ pro inspektorku Lottie Parkerovou. Straka, to jsem já. Schovávám se, ale chci, aby mě všichni znali. Tajný večírek. Dechberoucí krimi v podání Lukáše Hlavici v e-shopu radiotéka.cz.
0: Dobré ráno, v 6 hodin. Se zprávami Jana Utenberská.
2: Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil i přesto, že opět stoupla průměrná úroková sazba. V německém Hamburku začíná soud s Ukrajincem podezřelým z poškození plynovodu Nord Stream. Fotbalisté Slavie zůstávají v lize mistrů bez bodu. Na D1 směrem do Brna brzdí provoz nehoda za sjezdem na chodce Rady. A bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
3: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40-miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
2: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. V Hradci Králové povládne nová trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se na spolupráci dohodla s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Do pátku má být rozhodnuto o tom, jestli do vlády přiberou i čtvrtou ODS. Ta by k dosavadní většině 20 hlasů v 37 členém zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty. Doplňuje dosavadní primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
4: ODS přišla se svým návrhem, aby uvolněným náměstkem byl Martin Soukup, potom ještě požadují jednoho radního a my jsme si teďka vzali čas a slíbili jsme kolegům z ODS, že se jim do 2 až 3 dnů ozveme a budeme jednat dál, buď v rámci tedy té tříkoaliční spolupráce, anebo i s ODS.
2: A k povolebnímu vyjednávání ve městech se v ranním radiožurnálu podrobně vrátíme po 6:30. Sabotáž plynovodu Nord Stream otevře soud v Německu. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin.
5: O vině bude rozhodovat soud v Hamburku. Sergej Kuzněcova tam loni vydala ke stíhání Itálie. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře před 4 lety, asi 7 měsíců po napadení Ukrajiny, ale pachatelé poničili 3 ze 4 jeho potrubních větví. Nord Stream zůstává součástí německých politických debat. Strany AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové požadovali minulý měsíc před zemskými volbami obnovení jeho provozu a návrat k levnějším ruským energiím. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Rozsáhlé taktické cvičení záchranných složek začne v 9 hodin na letišti v Hradci Králové. Hasiči, policisté a zdravotníci si vyzkouší zásah při fiktivní nehodě na letecké přehlídce, kdy po srážce 2 strojů zůstane mezi diváky zhruba 100 zraněných figurantů. Do akce se zapojí jednotky z několika krajů. V okolí letiště počítejte se zvýšeným pohybem vozidel s majáky. Řidiči i chodci by měli respektovat pokyny záchranářů.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slavie nebodovali ani ve druhém utkání hlavní části ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabahu 0-2. Pražané soupeře přestříleli své šance, ale nevyužili a krátce po změně stran inkasovali. To bylo podle záložníka Slavie Lukáše Provoda rozhodující.
6: Potom si myslím, že ten zápas prostě se lámal při tom prvním gólu, protože ty týmy jsou silný a je hrozná škoda, že si necháme utéct na 1-0, protože jsme sami asi cítili všichni, že tomu týmu docházela šťáva a my jsme přidávali a myslím si, že bychom ten zápas stupňovali a bohužel jsme začali hrát až potom za toho stavu 1-0 a neproměnili jsme šance, které jsme měli, což se tady v té lize mistrů neodpouští.
2: Třetí zápas v hlavní části Ligy mistrů odehrají slávisté za týden v Turecku proti Fenerbahce Istanbul. A české fotbalistky se mistrovství světa v příštím roce nezúčastní. Ve Skotsku v úterý prohráli 2-3 a i kvůli domácí porážce 0-2 z baráže o šampionát přišli.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A nehoda na D1 u Chocerata, ucpaná Strakonická u Jílovišti. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Chocerady. Na kilometru 30,5 ve stoupání se srazily dva kamiony. Průjezdný ze tří pouze levý pruh a zdržíte se asi 10 minut kamionem o něco déle. Na D2 ve směru z Bratislavy do Brna pozor teď u nájezdu ze Židlochovice z Blučiny. Zhruba na 11. kilometru v levém pruhu hlásíte krabici.
8: Je tam zúžení, vlastně takový dva pruhy úzký a ten levý je uší. A v tom levým kousek od těch vodidel leží vlastně taková pedínka s drátama.
7: Na dálnici D4 ve směru z Příbrami do Prahy čekejte kolony u Jíloviště. Na 9. kilometru stavby mostu se na Prahu projíždí pouze jedním pruhem. Kolona směrem do Prahy je už asi na 10 minut a stále se prodlužuje. No a v Praze se ucpává Kbelská ulice směr Ústí nad Labem. Na konci Kbelské zúžení do jednoho pruhu, fronta aktuálně od sjezdu na Kbely. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přeháňky. Odpoledne budou srážky od západu ustávat a místy se i vyjasní. Teploty 13 až 18 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, včerejšek 13. byl smolný pro fotbalisty, ale i fotbalistky, jak už jsme slyšeli ve zprávách, připomněli jsme prohru Slávie v lize mistrů, ta si ze Baku se Sabahem odváží prohru 0-2, no a české fotbalistky také přišly o možnost zahrát si na mistrovství světa v příštím roce. O tom ještě bude řeč, no a řeč bude mimo jiné třeba také nefotbalovi o novém zákonu o státních zaměstnancích. Ten by měl nahradit současný služební zákon, ale poslancům už se dvakrát do sněmovny vrátil a právě tohle je téma pro nás už za malou chvíli. Dobrý
1: Ranní radiožurnál
9: a Petr Král.

0: 10 minut po 6. Ranní radiožurnál. Poslanci se dnes už po několikáté vrátí k návrhu zákona o státních zaměstnancích. Po přehlasování Senátu chce vládní koaliční většina na mimořádné schůzi přehlasovat i veto prezidenta Petra Pavla. Ten předlohu vrátil do sněmovny v polovině září. Detaily teď Eliška Zábrocká z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: S čím konkrétně ten návrh zákona počítá?
1: Počítá hlavně s jednodušším propouštěním a zaměstnáváním státních úředníků. Jejich pracovní poměr by se měl podobat více běžnému zákoníku práce. Na vedoucí pozice ve státní správě by navíc nově stačilo bakalářské vzdělání a řadovým úředníkům jen středoškolské. Koalice si od změn slibuje zefektivnění státní správy. Mezi poslanci taky hodně rezonuje omezení pravomoci prezidenta, konkrétně jde o pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí při mezinárodních organizacích. Taková pravomoc by přešla na ministra zahraničí.
0: Proti návrhu vystupovalo hodně opozičních poslanců. Jaké jsou jejich výtky?
1: Podle nich návrh umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky, které by šlo vyměnit s každou novou vládou. Předloha tak spěje podle opozice k destabilizaci státní správy a vadí jim i omezení pravomocí prezidenta. To jsou důvody, proč návrh vrátili taky senátoři a Petr Pavel. No a opozice navíc plánuje podat stížnost k ústavnímu soudu.
0: Eliška Zábrocká z domácí redakce, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a jak to jednání bude probíhat, se budete dozvídat od nás, protože naši reportéři budou i dnes hlídat dění v Poslanecké sněmovně. Radiožurnál 6 hodin a 11 minut.

0: Radiožurnál 6 hodin 15 minut. Jedna novinka z volebního vyjednávání. Hnutí STAN bude v Olomouci jednat o radniční koalici s uskupením Pro Olomouc, KDU ČSL Společně a Milujeme Olomouc. Pod primátora má obsadit lídr starostů Marek Zelenka. No a po půl sedmé přidáme vývoj v dalších městech v Česku. Policie v Paříži rozehnala studentský protest. Při střetech s demonstranty použila slzný plyn a vodní děla. Studenti po celé Francii protestují proti nedostatku učitelů, proti špatnému technickému zázemí škol nebo údajně netransparentnímu systému přihlášek na vysoké školy.
1: Kolony na D1 u Chocera, ta nehoda na Strakonické u Řitky. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Chocerady. Na kilometru 30,5 ve stoupání se bokem srazily dva kamiony. Průjezdný ze tří pouze levý pruh a postojíte asi 15 minut v koloně. Na dálnici D4 ve směru z Příbrami do Prahy čekejte kolony u Jíloviště. Nejdříve je tam nehoda na 13. kilometru. U benzinky Koloc srazilo auto Divoké prase, je blokovaný pravý pruh. No a pak je zúžení u Jíloviště na 9. kilometru u stavby mostu. Aktuálně na Prahu pouze do jednoho pruhu a zdržíte se celkově asi 15 minut. V Opavě opatrně na obchvatu u Oby na kruhovém objezdu se srazila dvě auta a projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes ještě zpočátku zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami, od západu ale budou srážky ustávat a odpoledne pak bude ubývat oblačnosti. Zítra už čekáme polojasno až jasno, ráno ale pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost, která se během dopoledne rozpustí. Teploty se budou po oba dva dny držet mezi 12 a 18 stupni. Teplota bude záviset na množství slunečního svitu. Pátek nabídne hodně slunce, ale opět až se rozpustí ranní mlhy. A teploty ještě o trochu vyšší, místy může rtuť v teploměrech vyšplhat až k 19 stupňům. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Sen českých fotbalistek o historicky prvním postupu na světový šampionát se rozplynul. V odvetě semifinále kvalifikačního playoff totiž prohráli ve Skotsku 2-3. Z úvodního dolu si odnesli porážku 0-2, do Brazílie se tak příští rok nepodívají. V zápase se skotským soupeřem Češky dvakrát vedli, ale slibný náskok neudrželi. Sledoval to i Jakub Kanta ze sportovní redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. České fotbalistky se dostaly do vedení už ve třetí minutě utkání, kdy se trefila Denisa Veselá ta střelou z 35 metrů do horního rohu branky. Zaskočila skotskou gólmanku McIverovou. Hned po dvou minutách bylo ale díky Davidsonové srovnáno. České reprezentaci pak vrátila znovu jednogólový náskok kapitánka Klára Cahinová, jenže Češky vedení neudrželi a nakonec prohráli 2-3. Na zbytečně rychle inkasované góly reagovala po zápase i trenérka Jitka Klimková.
2: My se musíme poučit z toho, že když dáme gól, musíme se skoncentrovat a musíme se soustředit na tu hru dál, protože tak jako ve Walesu, tak i ve Skotsku jsme v podstatě do pěti minut dostali vyrovnávajícího góla a to by se nám stávat nemělo. Tohle to už se opakuje a to musíme zlepšit.
1: Zmiňuje Klimková na YouTube české reprezentace i červnový zápas Češek s Velšankami.
0: Jak moc tohle pohne s postavením českých fotbalistek ve světovém žebříčku FIFA?
1: Češky se propadly o jednu pozici, konkrétně na 34. místo a na premiérovou účast na velkém turnaji si musí ještě počkat. Skotky jsou po výhře 23. a o postup na světový šampionát se utkají se Švédkami. Ty se zúčastnili všech 9 mistrovství světa, 4x získali bronz a 1 stříbro. Světový šampionát uspořádá v příštím roce Brazílie.
0: Smůla českých fotbalistek, Jakub Kanta ze sportovní redakce, díky.
1: Naslyšenou.
0: A taky ranní radiožurnál teď v 6.22 za 8 minut další zprávy v půl, tak jak jste zvyklí. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo mě koučte. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Dobré ráno v 6:30. A se zprávami je tu Jana Utendorfská.
5: Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel návrh sněmovně vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Kdokoliv se může obrátit na správní soudy se stížností až do 23. října. Například v Karviné chce návrh na přezkum voleb podat neúspěšné hnutí SPD. Uskupení Kladeňáci zase chystá stížnost kvůli velké odchylce výsledku v jednom z okrsků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhl nová jednání s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Měla by se uskutečnit v nejbližších dnech. Podle amerických zástupců měla Rusko k opětovnému jednání přimět dohoda umožňující vývoz ruské nafty. Kreml ale tuto interpretaci odmítl. A přesně před 100 lety vyšla první kniha o Medvídkovi Pů od anglického spisovatele A.A. Milna. Britská královská pošta při té příležitosti vydala novou sadu známek. Sběratelské kousky kromě Medvídka Pů zachycují i Krištůvka Robina a ostatní zvířátka z příběhu.
6: Sport.
5: Fotbalisté Slávie zůstávají v lize mistrů bez bodu. Ve druhém kole hlavní části prohráli v Baku se Sabahem 0-2. A hokejisté Pardubice na závěr základní části ligy mistrů připsali pátou výhru v tomto ročníku. Švédský tým Vechje porazili 2-1 v prodloužení. V něm rozhodl svou trefou Jáchym Kondelík.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Chocerad, taky na Strakonické u Řitky. Na D1 ve směru z Prahy do Brna postojíte v koloně za sjezdem na Chocerady. Na kilometru 30,5 ve stoupání odtahují dva kamiony po nehodě. Projíždí se pouze jedním ze tří pruhů a zdržíte se okolo 20 minut. Na dálnici D4 ve směru z Příbramy do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Řitku. Nejdříve u benzinky Koloc nehoda, auto srazilo divoké prase. Auto hodně poničené, jsou tam i hasiči, jede se jedním pruhem. No a pak je další kolona před stavbou mostu u Jíloviště. Dnes a zítra by se mělo omezením projíždět pouze jedním pruhem. Celkově je ta kolona už na půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 nehoda za sjezdem z plzeňské dálnice. Na kilometru 21,5 blokovaný levý pruh. A ta už dlouhá kolona na D5 se na příjezdu do Prahy kvůli tomu ještě zpomalí. Na Brněnsku komplikace kolony hlásíte v okolí Rajhradu. Je zavřený nájezd na dálnici D52 z Hrušovan do Brna. Řidiči tak najíždějí u Rajhradu a jsou tam dlouhé kolony.
8: Přes Syrovice do Rajhradu už se to nedá projet. Je to minimálně na 3/4 hodiny až hodinu, ty 4 kilometry.
7: A tak najíždějte u Pohořelic. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Dnes ještě zpočátku trochu deště a zatažené nebe, postupně se ale bude počasí vylepšovat, srážky budou ustávat a také mraků bude méně. Odpoledne už může být místy i polojasno. Zítra i v pátek pak bude převládat slunečné počasí, tedy až se rozpustí ranní mlhy. A na konci pracovního týdne nebude téměř vůbec pršet. Teploty se budou pomalu zvedat, dnes do 17, zítra do 18 a v pátek vyšplhají místy dokonce až k 19 stupňům Celsia. O víkendu se ale počasí pokazí, studená fronta, která bude přecházet přes naše území, k nám přinese od severozápadu hodně oblačnosti a také déšť. V sobotu bude ještě na Moravě a ve Slezsku jen málo mraku, v neděli už ale bude nad Českem komplet zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně ale budou jak srážky, tak i oblačnost ubývat. Na konci týdne se ale docela ochladí, v neděli už budou teploty jen mezi 8 a 13 stupni, na Moravě ale bude ještě trochu tepleji. Tam může místy teplota vyšplhat až k 16 stupňům Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál u mikrofonu s Petrem Králem. Dobré ráno.
4: Marcela Hálová, s počasím přibývají města, kde se po volbách politici už dohodli na složení koalice. Včera to byla třeba Olomouc, Jablonec nad Nicou anebo Jičín. A my vás vezmeme už za chvíli právě na další místa.
6: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál. Už čtvrtým dnem pokračují povolební vyjednávání. Jasněji je po včerejšku o složení vedení magistrátu v Olomouci a Jablonci nad Nisou, anebo radnic v Rychnově nad Kněžnou v Písku, anebo v Jičíně. Naopak jednání ve třech největších českých městech, tedy Praze, Brně a Ostravě, dál pokračují. A my to teď rozebereme s Eliškou Zábrockou z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Pojďme do krajského města. Jaká koalice vzniká tady v Olomouci?
1: Olomouc v následujících čtyřech letech nejspíš povede pěti koalice. Dohodli se na ní zástupci STAN, Pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. V 45 členem zastupitelstvu by měli dohromady 25 mandátů. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě. Vítězné hnutí ANO, které v uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo, tak zřejmě skončí v opozici.
0: Jablonec nad Nisou, to je další město, kde vyhrálo tedy hnutí ANO a přesto vládnout nebude. Jaká tam tedy vznikne koalice?
1: Pokračovat bude stávající koalice Starostů pro Liberecký kraj, ODS, Společně pro Jablonec a Pirátů a nezávislých. Primátorem má zůstat Miloš Veles, ODS. ANO tu tak opět skončí v opozici. Podle jeho lídra Milana Kroupy může být důvodem postoje jabloneckých politiků k šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi.
2: Vyjádření ODS, když jsme s nimi jednali, bylo, že prostě by s námi jako rádi spolupracovali, ale že s námi nemůžou být, protože mají prostě velký výhrady samozřejmě k našemu šéfovi. Stejně tak jako nemůžou spolupracovat s SPD, protože mají výhrady k zase její šéfovi.
1: Tady připomenu, že po krachu jednání mezi hnutími STAN a ANO vzniká široká koalice bez největší vládní strany i v Pardubicích. ANO tam přitom páteční a sobotní komunální volby taky vyhrálo.
0: No a jak se vyjednává v Praze a v Brně?
1: V Praze se včera sešli zástupci vítězného hnutí STAN s Prahou sobě a Piráty, v pondělí jednali už s uskupením Spolu pro Prahu. O složení pražského magistrátu by podle lídra Starostů Petra Hlaváčka mohlo být jasno už příští týden. O koalici v Brně stále jedná vítězná koalice lidovců a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Za Lužánky. Primátorem by měl být lídr lidovců a starostů Jakub Hruška. No a o situaci třeba v Ostravě nebo ve Zlíně řeknou víc naše reportérky před 9 hodinou.
0: Volební vyjednávání ve městech a obcích sledujeme. Eliška Zábrocká, aktuální informace teď v ranním radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Za 5 minut bude 6:45.

0: Ranní radiožurnál s vámi za minutu bude 6:45. Budeme mít pro vás aktuální zprávy, no aktuální informace přinášíme každým okamžikem, teď třeba o papeži Lvu 14. Ten aktuálně podstoupil operaci plíce. Lékaři mu zjistili zhoubný nádor, oznámil to Vatikán. Papež je po zákroku při vědomí a v římské nemocnici bude přibližně asi týden.
1: 71-letému papeži lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic neboli adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. Zákrok podstoupila hlava katolické církve včera v Gemelliho nemocnici. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá, jak řekl ve svém nedělním projevu. Anna Belio, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, 6:45. Uskupení Kladeňáci zpochybní výsledky komunálních voleb v Kladně. Podle lídrině hnutí Anny Gamanové výsledky ve třech okrscích neodpovídají průměrnému zisku hlasů jinde ve městě. Kladeňáci skončili celkově těsně druzí. Soudy přijímají žaloby ode dneška. Podrobnosti k tomu chystáme krátce po 7 hodině i do ranního radiožurnálu. Rusko druhý večer za sebou zaútočilo na Kyjev balistickými raketami. Zasažený byl 9-patrový obytný dům. Ukrajinský prezident Zelenský uvedl, že se protizdušná obrana ani tentokrát nedostala od svých západních partnerů informace o vystřelení 4 raket včas.
2: Utpadá strakonická úřitky a nehoda na D1 u Chocerad. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy připomínáme kolony za sjezdem na Řitku. Nejdříve je tam nehoda, u benzínky kolobce těsně před srazilo auto divoké prase. No a pak ještě zúžení u stavby mostu u Jíloviště do Prahy aktuálně jedním pruhem. A celkově je to asi na půl hodiny. D1 směr z Prahy do Brna je ucpaná a za sjezdem na chodce Rady. Ve stoupání na kilometru 30,5 odklízejí následky nehody dvou kamionů. Jede se jedním pruhem a zdržíte se přes 20 minut. Na D1 je tam velmi silný provoz taky u Šmejkalky v obou směrech. Dálnice D5 příjezd do Prahy z Plzně, kolona nejen kamionů od 7. kilometru až na Pražský okruh. A ještě silnice 43 ze Svitav do Brna, první kolona za Sebranicemi před nehodou, další u Lipůvky, obě asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: Dnes zpočátku místy zaprší, postupně ale bude oblačnosti ubývat. Očekáváme zataženo až oblačno místy se slabým deštěm nebo s přehánkami. Během dopoledne ale budou srážky od západu ubývat a odpoledne se bude také projasňovat obloha. Místy bude dokonce i polojasno. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi docela příjemnými 13 a 18 stupni. Na horách 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 8, na Šumavě bude opět tepleji až kolem 12 stupňů. A foukat k tomu bude mírný západní, postupně severozápadní vítr, na východě jen slabý vítr a nakonec večer na celém našem území zeslábne. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: S vámi Radiožurnál 10 minut před 7. Indie má zájem o české firmy. Ty se svými indickými partnery navázali v dílí spolupráci v energetice, průmyslu nebo dopravě. 30 českých společností provází na cestě po Indii ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Po dvoudenní zastávce v metropoli dílí pokračuje dnes podnikatelská mise ve městě Bengaluru. A tam je i náš zvláštní zpravodaj Jaromír Marek. Dobré ráno, Jaromíre.
2: Krásné ráno.
1: V čem se ta dnešní jednání na jihu Indie liší od jednání v Dílí?
2: Tak zatímco v Dílí to bylo především o těch velkých firmách, o velkých projektech, jako jsou třeba dodávky letadel L-39 Skyfox a Saira vodochody, nebo vlaků pro indickou železnici od Škody Transportation, bylo to na té ministerské úrovni, tak tady Bengaluru, toto město je považováno za inovační startupové centrum, mluví se o něm jako o Silicon Valley Asie, možná alespoň Indie, takže tady je to o těch středních a menších firmách.
1: No jakou pověst mají české firmy v Indii?
2: Já bych řekl, že docela dobrou. České firmy, nebo spíše československé firmy, tady mají dlouhou tradici v Indii. Pořád ještě to jméno nebo název Československo rezonuje. Taková firma Baťa je tady na každém rohu, někde ještě jezdí motocykly Java nebo Zetory, ale to už je trochu historie. Dnes v Indii české zboží reprezentuje především Škodovka, která tady dokonce ta auta už roky vyrábí a obecně vzato, zaznělo to opakovaně, ať už od těch ministrů nebo od těch biznismenů indických, Indové vědí, že české výrobky jsou kvalitní a že jsou přece jen levnější nebo za rozumnější cenu než třeba stejně kvalitní německé. Teď už jenom to poslední dostat je na ten indický trh.
1: Do konce roku by měla být podepsána obchodní dohoda mezi Indií a Evropskou unií. Nakolik by mohla usnadnit český export do Indie?
2: Je to určitě přelom, především se sníží cla, někde se dokonce i úplně zruší, a to u skoro 90% zboží, které jde z Evropské unie sem do Indie. Zlepší se i přístup na indický trh se službami, takže i pro české firmy to může být opravdu velmi zajímavé.
1: České firmy hledají odbyt v Indii. Česká podnikatelská delegace tam je v doprovodu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO a také za doprovodu našeho zpravodaje Jaromíra Marka, který se nám teď přihlásil do ranního Radiožurnálu. Jaromír, díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Za 8 minut bude 7 hodin, nabídneme další zprávy. Buďte s námi.

0: Na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst.
1: Kde už je o nové koalici jasno.
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání.
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni.
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Dobré ráno v 7 hodin. Další zprávy pro nás má Jana Utendorská.
5: Sněmovna v prvním čtení schválila zavedení mimořádné daně na rafinérie. Soud začne projednávat případ čínského občana obžalovaného ze špionáže. Pražská Slavia dál čeká na první výhru ve fotbalové lize mistrů. Na dálnici D4 ve směru do Prahy brzdí provoz nehoda a zúžení za sjezdem na Řitku. A bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanci v prvním čtení podpořili mimořádnou daň na rafinérie. Vládní koalice opatření navrhla kvůli drahým pohonným hmotám. Opozice to kritizuje.
6: Opatření by mělo částečně kompenzovat náklady, které kabinet vynaložil na regulaci cen pohonných hmot, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
7: Jen snížení daně na naftu již stálo rozpočet kolem 4 miliard korun.
6: Další miliardu pak stát podle Schillerové vynaloží jen za říjen. Mimořádná daň by měla platit jak pro příští rok, tak ale zpětně za celý letošní rok. A právě zpětné zavedení vadí opozičním poslancům, říká Benjamin Činčila z KDU-ČSL.
8: Předvídatelné podnikatelské prostředí by opravdu utrželo obrovskou ránu v případě, že by ta daň byla zavedena zpětně.
6: Proti návrhu se staví i majitel obou českých rafinérií, společnost Orlen Unipetrol. Zpětné zavedení daně je podle ní v rozporu s ústavou. Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Český soud začne řešit vůbec první případ činnosti pro cizí moc. Občan Číny měl novinářské krytí, údajně ale sbíral citlivé informace od politiků nebo akademiků pro čínskou tajnou službu. Hrozí mu až 5 let vězení.
9: Podle dřívějších informací Českého rozhlasu jde o čínského novináře Yanga Yiminga. Jeho články se objevovaly na více čínských serverech, primárně ale pracoval pro prorežimní čínský deník Kuangming Daily. Od roku 2024 měl akreditaci udělenou ministerstvem zahraničí. Ve stejném roce dělal podle serveru Seznam zprávy rozhovor třeba s tehdejším europoslancem za ODS Janem Zahradilem. Muže odhalila bezpečnostní informační služba. Policisté ho zadrželi 17. ledna. Od té doby je ve vazbě. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví rady. Konkrétně začal Brusel s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat o sladění vnitřního trhu a konkurenceschopnosti.
10: Otevření dalších tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou následovalo poté, co Maďarsko proces přestalo blokovat. Budapešť své veto stáhla v reakci na rozhodnutí ukrajinského parlamentu, který tento týden schválil legislativu týkající se práv maďarské menšiny. Právě to byl dlouhodobý požadavek Maďarska. Nyní už tak Evropská unie s Ukrajinou i Moldavskem vyjednává dohromady o 4 tematických blocích ze 6. Irské předsednictví rady ocenilo, že se Ukrajině daří provádět potřebné reformy, přestože dál čelí ruské agresi. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
5: Místo bot na zout bačkory a fotku nazdílet na sociální sítě, tak je možné podpořit mobilní a domácí hospicovou péči. Na dnešek připadá takzvaný papučový den. Činnost domácích hospiců podpoříte taky účastí na benefičních akcích po celém Česku nebo finančním příspěvkem. Pro rodiny pečující o nevyléčitelně nemocného blízkého je důležité říci o pomoc včas, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michála Čeřovská.
11: Ta rodina moc nemá sama šanci to poznat, k tomu je důležitý třeba ten lékař v nemocnici, který vidí, že už ta léčba, která se snažila uzdravit tu nemoc, nepřináší ty výsledky a že by ten nemocný měl lepší kvalitu života, pokud by využil paliativní péči, a je potřeba, aby tu rodinu vlastně seznámil s touto možností, vysvětlil jim, jak to funguje.
4: Sport. Fotbalisté Slavie prohráli i ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů v azerbajdžánském Baku. Podlehli nováčkovi soutěže Sabahu 0-2, když obě branky inkasovali po změně stran. V dalších zápasech mimo jiné Viking Stavanger remizoval s Bayernem Mnichov 3-3, Inter Milan prohrál s Brugami 3-4, Barcelona otočila duel na hřišti Galatasaraye Istanbul na 4-1 a třeba Atletico Madrid porazilo Manchester United 2-0. Hokejista Martin Nečas vystřelil v NHL dvěma brankami, triumf v Koloráda na ledě Dallasu 3-2, obránce Adam Jiříček svým prvním gólem v soutěži pomohl St. Louis k vítězství 7-2 nad Otavou a prosadil se například také Tomáš Hertl při výhře Vegas na ledě Nashville 5-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: A nehoda na Strakonické u Řitky, taky na D1 u Chocerad. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy popojíždí dlouhá kolona za Mníškem pod Brdy. Nejdříve je tam nehoda u benzinky Koloc na 14. kilometru. Auto srazilo divoké prase, následně do toho ještě najela další dvě auta a projíždí se pouze levým pruhem. No a pak je zúžení u Jíloviště u stavby mostu. Dnes a zítra se pojede v obou směrech jedním pruhem. Celkově ten úsek od Mníšku k Jíloviště pojedete asi 45 minut. Ucpávají se i další příjezdy do Prahy. Plzeňská D5, taky D7 z Chomutova. Před letištěm zdržíte se 10 až 15 minut. Dálnice D1 směr z Prahy do Brna je ucpaná za sjezdem na Chocerady. Ve stoupání na kilometru 30,5 odstraňují následky nehody dvou kamionů. Jede se ze tří pouze jedním pruhem a zdržíte se přes 20 minut. Pozor, velmi silný provoz menší kolony, jsou tam i v omezení u Šmejkalky v obou směrech. Teď do Brna, silnice 43 ze Svitav do Brna. A první kolony čekejte za Sebranicemi. Je tam nehoda, srazila se dvě auta, projíždí se Kyvadlově. No a další tradiční ranní kolony jsou pak ještě u Lipůvky. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť, teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
4: 7 hodin, 7 minut, tomu přejeme dobré ráno. Právě ode dneška je možné podávat stížnosti ohledně výsledků voleb a někde už se k tomu chystají. Stěžovat si můžou také fanoušci pražské Slávy. I o tom bude řeč v ranním Radiožurnálu.

0: Kdo má výtky ke zvolení některého z kandidátů ve volbách, může se ode dneška obrátit na soud. Státní volební komise v pondělí schválila výsledky komunálních a prvního kola senátních voleb. Ministerstvo vnitra nezaznamenalo žádné systémové problémy. Přesto už se nějaké stížnosti chystají a poví nám o nich Liška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno, třeba SPD v Karviné chce přezkoumat volby. Hnutí totiž k účasti v tamním zastupitelstvu chyběly dva hlasy. Zajímavé je to taky v Kladně. Uskupení Kladeňáci se obrátí na soud kvůli výsledkům ve třech okrscích. Ve všech kladenských okrscích, tedy v 60, mělo hnutí dvojciferný výsledek. Třeba v obvodu ve Školské ulici získalo ale jen necelá 3%. To odpovídá asi 9 hlasům. A když se Kladeňáci ptali místních, zjistili, že pro ně v okrsku hlasovali vyšší desítky voličů. Pokud by se chyba prokázala, uskupení by mohlo být vítězem voleb.
0: Soutuž řešil případ na Moldavě. Co se tam stalo?
1: Tam starosta vyškrtl ze seznamu 22 voličů, podle něj si přihlásili trvalé bydliště účelově. Ústecký krajský soud v pondělí rozhodl o doplnění dvou lidí do seznamu voličů na Moldavě. No a ještě řeknu, že podávat stížnosti můžou lidé do 23. října. Ty na komunální volby ke krajským správním soudům, stížnosti na senátní přijímá nejvyšší správní soud.
0: Eliška Zábrocká, zdá se, že volby někde budou mít ještě dohru, budeme to sledovat. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 7.11, tady taky Dua Lipa.

0: Dobré ráno, je 7:15. Radiožurnál získal rozhodnutí antimonopolního úřadu, kterým potrestal státní podnik Lesy České republiky pokutou, a to ve výši 17 milionů korun. Z dokumentu vyplývá, že podnik cíleně narušil hospodářskou soutěž. Zjištění našich investigativních reportérů probereme podrobněji, a to po 7:30. Studentské spolky na prestižní americké Cornellovy univerzitě nesmí až do ukončení školního roku pořádat ve svých domech večírky. Vedení školy takto reaguje na žalobu studentky, která tvrdí, že ji před 2 lety na jednom večírku omámilo a znásilnilo hned několik mužů. Univerzita kvůli případu čelí protestům a kritice, že ženy v kampusu nechrání dostatečně.
1: Nehoda na Strakonické úřitky, taky na D1 za Šmykalkou. Na D4 připomínáme dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy směrem do Prahy. Nejdříve je tam nehoda u benzinky Koloc v pravém pruhu a pak zúžení u Jíloviště. Dnes do jednoho pruhu stavby mostu. Celkově je to asi na 45 minut a hodně ucpaná je i objížďka přes Klínec. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dlouhá kolona popojíždí za Mirošovicemi. Na kilometru 30,5 ve stoupání odtahují 2 kamiony po nehodě. Jede se ze 3 pouze levým pruhem a kolona už od 22. kilometru je opět asi na 45 minut. Silnice 35 z Liberce na Turnov před Hodkovicemi, nehoda v levém pruhu na místě hasiči a tvoří se kolona za Rádelským mlýnem. Na Brněnsku je ucpaná silnice 385 z Čebína do Kuřimi, kolona je tam asi na 40 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnes ještě zpočátku trochu deště a zatažené nebe, postupně se ale bude počasí vylepšovat, srážky budou ustávat a také mraků bude méně. Odpoledne už může být místy i polojasno. Zítra i v pátek pak bude převládat slunečné počasí, tedy až se rozpustí ranní mlhy. A na konci pracovního týdne nebude téměř vůbec pršet. Teploty se budou pomalu zvedat, dnes do 17, zítra do 18 a v pátek vyšplhají místy dokonce až k 19 stupňům. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 7.20. Za námi smolný fotbalový 13. říjen. České fotbalistky během něj přišly tedy o možnost zahrát si na mistrovství světa v příštím roce. Rozhodla o tom jejich druhá prohra se Skotskem. Tentokrát to bylo 2-3. No a žádná sláva to nebyla ani v Azerbajdžánu. Slávisté si před zápasem sice věřili na výhru, jenže víra sama nestačí. Fotbalisté pražské Slávie tedy znovu v Lize mistrů prohráli tentokrát 0-2 Baku se Sabahem, který je nováčkem v nejprestižnějším evropském poháru. Ten zápas jste měli šanci slyšet i v přímém přenosu Radiožurnálu.
1: Soupeři gratuluju k vítězství, podal jako kvalitní výkon, ale na rovinu musím říct, že to je soupeř, prostě, kterýho bychom měli porazit.
2: Ale tým trenéra Jindřicha Trpišovského to na hřišti nepotvrdil. Zklamaný slavistický záložník Michal Sadílek měl skoro slzy v očích.
3: Hrozně vás to mrzí, to jediné, co můžu říct, je to málo. Ten soupeř byl k poražení určitě a prohrát tady 2-0, tak bylo to špatné.
2: Podobně kritický byl k výkonu i další záložník Lukáš Provod, který nerozuměl dlouho ospalému představení Slávie v Baku.
4: Ten první poločas z nějakého pro mě nevysvětlitelného důvodu jsme nehráli dobře, nebylo tam v podstatě nic, neměli jsme energii, neměli jsme dostatečnou agresivitu, pohyb.
2: Fotbalisté Slávie dělali chyby, které vedly i k oběma gólům Sabahu. Souhra nebyla ideální, sami se nedokázali prosadit ani ve 100% šancích.
1: Jako tým jsme nezahráli dobře. Neměli jsme jednoznačně ani tu individuální kvalitu na těch postech.
2: Mluvil otevřeně slavistický trenér Jindřich Trpišovský.
1: I když ty hráči jako vidím, že do toho dali všechno, že jsou vyčerpaní, že toho mají dost, tak na druhou stranu nemůžu říct teďka z hlavy vlastně ani jednoho hráče, kterýho bych řekl, že se dotknul svého nějakého stropu nebo nějaký svý maximální výkonnosti.
2: Slavia je tak v Lize mistrů dál bez bodu a nekonečné čekání na další výhru v prestižní soutěži pokračuje. Z Baku Mirko Vasič, Radiožurnál. We'll be right back.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu. Už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Život k nezaplacení.
1: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
0: Život k nezaplacení.
1: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Je půl osmé. Jana Utendorská zprávy.
5: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Sabotáž plynovodu Nord Stream poprvé otevře soud v Německu. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedla skupinu, která připevnila k mořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře. Americká velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoylová končí ve funkci. Vyslyšela tak žádost prezidenta Donalda Trumpa. Někdejší moderátorka Fox News čelí podezření z korupce. Po sponzorovi republikánů měla žádat více než 2 miliony korun výměnou za služby a zprostředkování zakázek. A více než 200 policistů budou cvičit v areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se budou připravovat na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem.
0: Sport.
5: Fotbalisté Slavie 19-leté čekání na vítězství v Lize mistrů ani v Baku neukončili s nováčkem Sabahem v azerbajdžánském hlavním městě, prohráli 0-2. A české fotbalisty si poprvé v historii na mistrovství světa nezahrají. V odvětě semifinále play-off kvalifikace vypadli po porážce ve Skotsku 2-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ale hora na Strakonické u Řitky je taky na D1 za Mirošovicemi. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy čekejte až hodinovou kolonu za Mníškem pod Brdy. Je tam nejdříve nehoda u benzínky Koloc. Co se stalo, ví naše motohlídka.
7: Na 13. kilometru jsou po srážce s divokým prasetem poškozena hned 3 osobní auta. Stojí na straně, v pravém jízdním pruhu jsou ale vyteklé provozní kapaliny zasypané sorbentem a projíždí se jen levým pruhem.
6: No a o kus dál u Jíloviště u stavby mostu je pak zúžení dnes a zítra do jednoho pruhu. A pozor, hodně ucpaná je tam i objížďka přes Klínec. Na D1 ve směru z Prahy do Brna velké kolony za Mirošovicemi. Na kilometru 30,5 po nehodě dvou kamionů ve stoupání průjezdný pouze levý pruh. Zastavíte za sjezdem na Benešov a je to asi na 45 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova postojíte 20 minut v koloně. Táhne se od 214. kilometru až k Rohlence. V Brně v souvislosti se zavřeným Pisáreckým tunelem je hodně ucpaná, třeba cesta z Bystrce do centra. A na 35. z Liberce na Turnov čekejte kolony za Rádelským mlýnem, před Hodkovicemi nehoda, postojíte 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Nad Českem je aktuálně zatažené nebe a místy se objevuje slabý déšť nebo přehánky. Teploty se drží nejčastěji mezi 7 a 12 stupni, směrem k východu ale klesly níž, takže na Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu od 6 po 1 stupeň a dokonce v obci Štítné nad Vláří na Zlínsku klesla teplota až téměř k minus 3 stupňům. Teď už ale teplota stoupá. Přes den pak bude nebe nejprve zatažené až oblačné, také musíme počítat s přehánkami a se slabým deštěm. Už dopoledne dnes se ale bude počasí vylepšovat. Budou ustávat srážky a odpoledne pak bude ubývat oblačnosti. Místy bude i polojasno. Teploty vystoupí k 13 až 18 stupňům. Na horách bude mezi 8 a 12 stupni, nejtepleji opět na Šumavě. A povane k tomu slabý nebo mírný západní, postupně severozápadní vítr. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je připraven Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Lesy ČR záměrně porušovali hospodářskou soutěž. Vyplývá to z rozhodnutí antimonopolního úřadu. Tolik nadpis a to ostatní přidáme za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 737. Získali jsme rozhodnutí antimonopolního úřadu, kterým potrestal státní podnik Lesy České republiky 17-milionovou pokutou. Plyne z něj, že podnik cíleně narušil hospodářskou soutěž. Na 3 roky totiž zakázal firmě CB Eco, která od Lesů ČR kupuje klestí, obchodovat s členskými státy Evropské unie. S uloženou pokutou Lesy nesouhlasí a podali rozklad. Podrobnosti naše investigativní reportérka Kristýna Šufová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Čeho se zakázaná dohoda tedy týkala?
1: Podnět na zakázku podala už před lety konkurence CB Eco. Té vadilo, že firma zakázku dostala na nezvykle dlouhou dobu, konkrétně na 10 let a navíc bez soutěže. K zakázce se firma CB Eco dostala i díky tomu, že souhlasila s tím, že nebude prodávat vyrobenou štěpku zahraničním partnerům. Lesy České republiky mají přitom na trhu se dřevem klíčové postavení. Starají se o téměř polovinu všech lesů v Česku. Z rozhodnutí úřadu ale vyplývá, že k omezení exportu nebyl důvod. Pokračuje místopředseda úřadu Kamil Nejes.
2: Dohoda jednoznačně omezovala hospodářskou soutěž, respektive možnost společnosti CB Eco dřevní štěpku exportovat do jiných zemí EU, což je standardně považováno za hardcore proti soutěžním ujednáním.
1: V rozhodnutí, které jsme získali, firma CB Eco tvrdí, že cílem zakázky bylo zajištění dlouhodobých dodávek biomasy pro několik českých elektráren a tepláren.
0: No a jak se k tomu staví firma, která klestí nakupuje?
1: Firma CB Eco je dceřinka energetického holdingu Carbounion. Od začátku se podle majitele Carbounion Petra Pauknera počítalo se zaměřením na český trh. Maximální hodnota 10leté rámcové smlouvy je ale 3,5 miliardy korun, přičemž dosavadní zisky podle Pauknera významně nižší. Mluví o desítkách milionů korun.
0: A víme, kdo tehdy tu smlouvu uzavřel?
1: Byl to současný ředitel Lesů České republiky Josef Vojáček, který byl v roce 2021 z funkce odvolán a letos se do ní opět vrátil. Situaci nekomentoval, čeká na pravomocné rozhodnutí. Smlouvu uzavřel tehdy bez výběrového řízení. Mluvčí Lesů Eva Jouklová ale později uvedla, že to zákon nevyžadoval.
0: Tolik aktuálně k tomu, co se děje. Investigativní tým a Kristýna Šopová, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 739.

0: byli Simply Red, ranní radiožurnál 7.43. Velmi netradiční derniéru opery Osud začal večer 10. ročník věhlasného festivalu Janáček Brno. Mezinárodní hudební přehlídka opět, tak jako vždy, nabídne kompletní skladatelovo operní dílo. A my budeme u toho.
1: Máme rádi operu a Janáčka.
2: Chodíme každý rok, dá se říct. On je, Janáček, tak složitější trošku si ho naposlouchat, ale jakmile člověk pronikne trošku k němu blíž, tak už se ho nevzdává a snaží se ho poslouchat stále víc a víc.
3: Tyto divačky už viděly 8 Janáčkových oper a chyběla jim jediná, Osud, kterým začal festival Janáček Brno. Taktovky se ujal Tomáš Hanus.
4: Dirigovat Janáčka je vždycky určitý fenomén, který se nedá úplně k něčemu připodobnit. A dirigovat ho v Brně, se kterým je Janáčková hudba srostla, je pro mě dost silná káva v tom nejlepším slova smyslu.
3: Podle Tomáše Hanuse je Osud dílo s velmi komplikovaným dějem. Janáček ho zkomponoval po její pastorkyni a ohlíží se v něm za životem skladatele.
4: Osud provázelo komplikované přijetí a i do těchto dnů jsou vlastně názory, které tomuto dílu vyjadřují poměrně nedůvěru.
3: Program festivalu je nejširší v historii. Patrně největší zájem je o koncert Bamberských symfoniků s dirigentem Jakubem Hrůšou, říká ředitel přehlídky Martin Glázer.
5: Díky tomu, že v tom operním hudebním světě mají významné místo dirigenti, kteří se narodili v naší zemi, tak je to, řekněme, snadnější.
3: Kromě divadelních budov a koncertních sálů festival letos zavítá také například do vodojemů na Žlutém kopci. Z Brna Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Český soud právě dnes začne probírat úplně první případ činnosti pro cizí moc. Občan Číny měl novinářské krytí, údajně ale sbíral citlivé informace od politiků nebo od akademiků pro čínskou tajnou službu. Hrozí mu tak až 5 let vězení a my vše vysvětlíme krátce po 8 hodině. Téměř 30 let trvalo pátrání po tom, kdo zavraždil jednoho z nejvlivnějších amerických rapperů všech dob, Tupaca Shakura. Teď byl ze zosnování vraždy v roce 1996 odsouzen na 40 let někdejší vůdce gangu Duane Davis. Kdo střílel, se stále ale neví. I k tomu se ještě dnes ráno vrátíme, a to sice po 8:30.
6: Ucpaná Strakonická před Jíloviščem, taky D1 za Mirošovicemi. Na dálnici D4 připomínáme dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy směrem do Prahy. Nejdříve je tam nehoda u benzínky Koloc v pravém pruhu, pak zúžení u Jíloviště dnes do jednoho pruhu u stavby mostu a celkově je to asi na 50 minut. Hodně ucpaná je i objížďka přes Klínec. A kolony dnes ráno taky na plzeňské dálnici na příjezdu do Prahy. Od 5. kilometru nejen kamiony se sunou až na pražský okruh k Ořechu a je to na 30 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte velké kolony za Mirošovicemi. Na kilometru 30,5 po nehodě dvou kamionů ve stoupání průjezdný pouze jeden ze 3 pruhů. Zastavíte za sjezdem na Benešov a zdržíte se asi 45 minut. Na Brněnsku i dnes ucpaná silnice z Čebína do Kuřimi, zdržíte se přes 40 minut. Velké kolony i v Brně v souvislosti se zavřeným Pisáreckým tunelem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Letošní podzim zatím nabízí docela málo srážek, doteď byly srážkové úhrny velmi nízké a přívaly deště neočekáváme podle Českého hydrometeorologického ústavu ani v dalších 10 dnech. Nad střední a západní Evropou, tedy i nad naším územím, převažují stabilní oblasti tlakové výše jen s přechodnými slabými frontami, které přece jen nějaké dešťové kapky přinesou, moc jich ale není. Dnes například může zapršet dopoledne, postupně ale budou srážky ustávat a odpoledne se bude nad Českem i zmenšovat oblačnost. Teploty odpoledne vyšplhají ke 13 až 18 stupňům, na horách bude kolem 8 stupňů, na Šumavě až 12. Hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: 7.50, ranní radiožurnál. Nejnově Olomouc, Jičín, Rychnov nad Kněžnou anebo Jablonec nad Nisou. V Česku postupně přibývá měst, kde po komunálních volbách jasněji o budoucí radniční koalici. Někde se menší strany snaží sestavit vedení města bez vládního hnutí. Ano, a třeba v Praze se na nějaký výraznější posun stále čeká. Naším hostem je teď komentátor serveru Seznam zprávy Jindřich Šídlo. Dobré ráno.
1: Pěkný den.
0: V některých městech se strany snaží sestavit koalici právě bez hnutí ANO, i když tam volby vyhrálo. Je to případ třeba Olomouce. Jak si to vysvětlujete vy?
1: No jednoduše, že nechtějí vládnout s hnutím ANO, to je, tam není na tom moc co hledat. Nicméně já mám dojem, že těch měst, kde by bylo možné takhle postupovat a jak si hnutí ANO nebude obejto, je víc, a takový typický příklad je myslím Ostrava, kde mohlo vzniknout radniční uskupení nebo magistrátní uskupení bez hnutí ANO za jistých okolností, ale starostové pro Ostravu tam řekli, že do toho bez hnutí ANO, které tam mimochodem velmi významně oslabilo v Ostravě oproti těm ziskům minulých let, takže do toho nepůjde, takže hnutí ANO, které vyhrálo v Ostravě a které v Ostravě je nejsilnější, ale mohlo být obejto, tak nakonec na ostravském magistrátu ne zůstane, ale vrátí se tam zase po třech letech. Takže vysvětluji si to prostě tak, že jsou si tam blížší jiné strany.
0: No, pozoruhodná situace nastala v Pardubicích, kde hnutí STAN krátce po volbách odstoupilo z jednání o koalici právě s vítězným hnutím ANO a žijeme Pardubice. A to poté, co se proti téhle spolupráci ozvala poslankyně Aniška Nerumová ze STAN, která získala tedy zastupitelský mandát. Jaký, nebo jak velký vliv vlastně mají na povolební jednání vedení celostátních stran? Snaží se místním politikům říct, s kým mají a s kým nemají vládnout?
1: No, já si nejsem jistý, jestli zrovna tohle případ je Ostravě, jestli to nebylo, omlouvám se, Pardubice, jestli tohle spíš, ano, omlouvám se, jestli tohle nebyl spíš jako příklad osobního rozhodnutí té jedné zastupitelky a poslankyně, nemusel to zrovna rozhodovat sám předseda hnutí Vít Rakušan, vzhledem k tomu, jak jako početná, respektive nepočetná a velmi těsná by ta koalice byla, tak k tomu došlo. Jako obecně vedení stran nikdy nemůže uhlídat a nemá na to sílu a myslím, že to ani jako ve většině stran není zvykem vznik koalic ve všech městech. Jako viděli jsme to před 4 lety, kdy vlastně už domluvenou pražskou koalici Spolu a hnutí ANO tehdy zastavil Petr Fiala ze celostátních, řekněme, politicko-strategických důvodů, ale snad kromě několika jako těch největších měst, ve kterých jde spíše o symboliku, tak na toto hnutí nemá, nebo respektive vedení těch stran a hnutí nemůže mít vliv. Jako podívejme se do Plzně, kde hnutí STAN, které má v plzeňském kraji jako tradičně, myslím, docela dobré vztahy s hnutím ANO, vzhledem k tomu, jak to vypadá na kraji, tak bude vládnout v Plzni s hnutím ANO, zatímco o pár kilometrů dál ve středních Čechách, třeba při skládání té koalice na kraji před 2 lety, to bylo něco, co bylo jako absolutně nepřijatelné.
0: No, k té situaci v Plzni a vlastně i k Ostravě, kterou jste připomínal, tak předseda starostů Vít Rakušan přiznal, že nemá radost z toho, že tam vznikají koalice ANO a STAN. Může taková spolupráce vyvolat nějaké vážnější spory uvnitř hnutí?
1: Já si nemyslím. Já myslím, že těch koalic je jako obrovské množství vzniká v komunální politice. Některé projdou úplně bez povšimnutí a jsou úplně bizarní, to zvlášť zejména v těch jako opravdu menších městech, kde jako o tu velkou politiku tak nejde. Někde to může vyvolat samozřejmě jako zlou krev nebo konec konců nějaké jako snahy vedení to zastavit, a to nejenom jako v komunální politice. Se podívejme, co se děje právě v té Plzni, na kterou jsme si vzpomněli s podporou končícího senátora Aschenbrennera pro kandidátku hnutí ANO v senátních volbách. Takže až na, jako podle mě, kromě strategicky velkých měst, kde ale nakonec se, jak jsme viděli v té Ostravě, také mohou ty místní jaksi postavit na zadní a říct, tak toto chceme, protože my tady bydlíme a my tady budeme skládat účty a my budeme zase za 4 roky volení, tak jak si to prostě je pokládáno v komunální politice za celkem běžnou záležitost, a to už jako víc než 30 let, to je prostě věc, která se děje.
0: Jindřichu, zkusme ještě krátce Prahu. Vítězné hnutí STAN chce širší koalici, zatímco druhé Spolu by raději vládlo jenom se starosty, tedy bez Pirátů a Prahy sobě. Na čem teď ta dohoda nejvíc vázne?
1: Tak ta koalice, dvojkoalice Portlík a Hlaváček by měla jenom jeden hlas navíc, to si myslím, že je jako dost důležité, a já myslím, že si prostě STAN vybírá, protože STAN je v této situaci jako v lepší pozici, byť mají stejně mandátu ze Spolu, tak oni prostě mají dvě možnosti koalice a rozmyslí si, co pro ně bude výhodnější.
0: Komentátor Seznam zpráv Jindřich Šídlo v ranním interview Radiožurnálu. Díky, naslyšenou.
1: Hezký den, naschledanou.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Láska je tichá jako tma, když hvězdy jasně svítí.
3: Strhující, provokativní, zábavný, kontroverzní. Nový film Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky.
4: Kde si myslíte, že jste ztratil svoji duši?
3: V hlavních rolích Jaroslav Plesl, Marta Isová, Václav Neužil, Denisa Barešová, Jan Nedbal, Vojtěch Vodochodský a Anna Kameníková.
5: Chápeš to?
6: Ano.
5: Tak to je dobře.
3: Komedie Kluci to vidí jinak než holky. V kinech od 22. října. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
7: Hodin. Další zprávy Radiožurnálu, Jana Utendorská.
8: Vládní koalice hodlá přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Papež Lev XIV. Je po operaci, lékaři mu odstranili zhoubný nádor plic. Fotbalisté Slavie v lize mistrů i po druhé prohráli v Baku, podlehli Sabahu 0-2. Na dálnici D4 ve směru do Prahy brzdí provoz zúžení u Jíloviště. A bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit a změny projdou.
9: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
8: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. Na novém zákonu kritizuje taky snadnější propouštění státních úředníků. Ruské balistické rakety zasáhly energetická zařízení v Kyjevě, uvedl to starosta města Vitalij Kličko. Zemřeli nejméně 3 lidé, z toho jedno dítě. Informovala o tom ukrajinská záchranná služba. Město se taky potýká s výpadky elektřiny. Mrtvé hlásí i Dněpropetrovská a Záporožská oblast. Celkem po nočních ruských útocích zemřelo podle agentury AFP 6 lidí. Hradec Králové povede nová trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se na spolupráci dohodla s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Do pátku mají rozhodnout o tom, jestli do vlády přiberou i čtvrtou ODS. Ta by k dosažení většiny 20 hlasů v 37 členem zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty. Doplňuje dosavadní primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu.
10: ODS přišla se svým návrhem, aby uvolněným náměstkem byl Martin Soukup, potom ještě požadují jednoho radního a my jsme si teďka vzali čas a slíbili jsme kolegům z ODS, že se jim do 2 až 3 dnů ozveme a budeme jednat dál, buď v rámci tedy té tříkoaliční spolupráce, anebo i s ODS.
8: Ode dneška je taky možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Kdokoliv se může až do 23. října obrátit na správní soudy. Například v Karviné chce návrh na přezkum voleb podat neúspěšné hnutí SPD. Uskupení Kladeňáci zase chystá stížnost kvůli výsledkům ve 3 okrscích. Papež Lev XIV. Podstoupil operaci plíce, lékaři mu zjistili zhoubný nádor, oznámil to Vatikán. Papež je po zákroku při vědomí a v římské nemocnici bude přibližně týden.
11: 71letému papeži lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic neboli adenokarcinom při nedávné preventivní prohlídce. Zákrok podstoupila hlava katolické církve včera v Gemelliho nemocnici. Podle Vatikánu trvala operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce přibližně 90 minut a byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil papež audience až do 20. října. S listopadovou 11-denní cestou po Uruguayi, Argentině a Peru Lev 14. už počítá, jak řekl ve svém nedělním projevu. Anabelio, Radiožurnál.
0: Sport.
5: Fotbalisté Slávie čekají na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů už 21 zápasů. Po prohře Zlán na úvod tohoto ročníku soutěže podlehli taky v Ázerbajdžánu domácímu Sabahu Baku 0-2, když oba góly dostali po přestávce. Záložník Pražanů Michal Sadílek byl k výkonu slávistů kritický.
6: Hrozně vás to mrzí, to je jediné, co můžu říct. Je to málo, ten soupeř byl k poražení určitě a teď se ve mně mísí jako emoce a špatný výsledek a špatný výkon od nás.
5: Další zápas v Lize mistrů odehraje Slavia za týden v úterý v tureckém Istanbulu proti Fenerbahče. Marie Bousková končí na tenisovém turnaji v čínském Wuhanu ve druhém kole s Majou Chvalinskou z Polska. 28-letá česká reprezentantka prohrála 6-1 a 2x1-6. O postup dál tam teď bojuje ještě Karolína Muchová a Nikola Bartuňková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Utpadá Strakonická u Jíloviště a kolony v Brně. Na dálnici D4 s Příbrami směrem do Prahy připomínáme dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy. U Jíloviště u stavby mostu se dnes a zítra pojede v obou směrech pouze jedním pruhem. Kolona teď pouze na Prahu asi na 50 minut. Pozor, hodně ucpané jsou i objížďky přes Klíneci nebo přes Dobřichovice a Radotín. Hodně ucpaná dnes ráno taky plzeňská dálnice na příjezdu do Prahy. Od 6. kilometru nejen kamiony se sunou až na pražský okruh Kořechu a je to minimálně na půl hodiny. Na D1 ve směru z Prahy do Brna se začíná rozjíždět kolona za Mirošovicemi. U nehody kamionů na kilometru 30,5 se projíždí už dvěma pruhy, tak vydržte a nesjíždějte. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy pracují silničáři mezi Bystřicí a Benešovem. Jede se k Kyvadlově a už jsou tam kolony z obou stran asi na 15 minut. A ještě do Brna na D1 na příjezdu z Vyškova do Brna kolona asi na 10 minut před Rohlenkou. Ucpané je i Brno v souvislosti se zavřeným Pisáreckým tunelem, třeba na Vídeňské do centra nebo na cestě z Bystrce do města jsou dlouhé kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne budou srážky od západu ustávat a místy se i vyjasní. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
7: Ještě čas, 6,5 minuty po 8 hodně, ranní radiožurnál a za chvíli jeden velký případ čínského špiona, který skončil před českým soudem.

0: Radiožurnál 8.10. Dopoledne začne Městský soud v Praze projednávat případ zadrženého Číňana. Podle obžaloby měl pod novinářským krytím v Česku roky sbírat citlivé informace pro čínskou tajnou službu. Jde o vůbec první využití paragrafu zvaného činnost pro cizí moc, který v Česku platí zhruba rok a půl. Víc o tom teď s Eliškou Zábrockou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Podle dřívějších informací Radiožurnálu jde o čínského novináře Yanga Yiminga, který pracoval pro prorežimní čínský deník Kuangming Daily. A od ministerstva zahraničí měl od ledna 2024 akreditaci. Tu rezort několikrát prodlužoval. Yanga odhalila bezpečnostní informační služba, podle které byl příslušníkem čínské zpravodajské služby. Policisté Yanga zadrželi letos 17. ledna.
0: A co v Česku Yang zjišťoval? Víme třeba, s kým mluvil, od koho se snažil získat nějaké informace?
1: Podle serveru Seznam zprávy se Yang setkal už v roce 2024 třeba s tehdejším europoslancem ODS Janem Zahradilem a stýkat se měl opakovaně taky s redaktorkou komunistického týdeníku Naše pravda Helenou Kočovou. Muž je téměř 9 měsíců ve vazbě, není stíhaný na svobodě, aby se nemohl skrývat nebo z Česka odjet a za činnost pro cizí moc mu hrozí až 5 let za mřížemi.
0: Eliška Zábrocká, díky,
1: naslyšenou.
0: Čínský špion v Česku dopaden a souzen, no a u soudu budou taky naši reportéři.

0: Ale zřejmě povládne nová trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se na spolupráci dohodla s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Po 8:45 se vydáme do Ostravy, Opavy a do Zlína i v Setína za povolebními vyjednáváními. A Medvídek Půl slaví přesně před 100 lety, o něm vyšla vůbec první knížka od anglického spisovatele A.A. Milna. Britská královská pošta proto teď vydala také novou sadu známek a my přejeme Medvídkovi Půl hodně medu.
1: Ucpaná Strakonická před Prahou, kolony u Hodkovic. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy stále popojíždí kolona před zúžením u Jíloviště. Dnes a zítra se tam pojede jedním pruhem u stavby mostu. Kolony je teď pouze ve směru do Prahy asi na 40 minut od Řitky. Nesnažte se to obět přes Dobřichovice a Radotín, tam jsou kolony ještě větší. Ucpaná je další příjezdy do Prahy, plzeňská D5 od 6. kilometru, D7 od Středokluk k letišti. Ano, pozor, kolony v Praze i jinde, Poděbradská do centra, spojovací Kbelská a další, ale ta zdržení jsou tam výrazně přes půl hodiny. Na silnici 35 z Liberce na Turnov čekejte kolony za Rádelským mlýnem. Před Hodkovicemi nehoda v levém pruhu a zdržíte se okolo 20 minut. Na silnici 3 mezi Bystřicí a Benešovem pracují silničáři. Postojíte 15 minut v obou směrech. No a v Brně velké kolony kvůli uzavírce v pisáreckém tunelu Vídeňská do centra. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes ještě zpočátku zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm nebo přehánkami, od západu ale budou srážky ustávat a odpoledne pak bude ubývat oblačnosti. Zítra už čekáme polojasno až jasno, ráno ale pozor na mlhy nebo nízkou oblačnost, která se ale během dopoledne rozpustí. Teploty se budou po oba dva dny držet mezi 12 a 18 stupni. Teplota bude záviset na množství slunečního svitu. Pátek nabídne hodně slunce, ale opět až se rozpustí ranní mlhy a teploty ještě o trochu vyšší. Místy může rtuť v teploměrech vyšplhat až k 19 stupňům. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dnes přijede do Estonska, zamíří třeba na leteckou základnu Amary. Ta je důležitá pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru, kterou teď v rámci rotace zajišťují turecké F-16. O pobaltských státech se v posledních měsících znovu mluví jako o možných obětech rostoucí ruské agrese vůči evropským zemím. Litvě, Lotyšsku a Estonsku taková pověst ale vadí. Detaily teď naše zpravodajka v oblasti Kateřina Havlíková. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Proč ta varování před možnou invazí po baltským státům vadí? Co je na tom problematického?
1: Zákonodárcům pobaltských států vadí hlavně takzvaný narvský scénář, který je stále opakovaný. Ten scénář vývoje eskalace ruských hybridních aktivit předpokládá obsazení nějakého území, buď v Litvě, Lotyšsku nebo Estonsku, klasicky například ruskojazyčné Narvy. Ta studie promítá to, co se stalo na Krymu a na Donbase v roce 2014 do Pobaltí, včetně i takzvaných aktivit spících agentů ve městech nebo i zelených mužíků. Vadí to proto, že opakování těch scénářů z úst různých politiků oslabuje ekonomiku pobaltských zemí, protože vytváří obraz nestabilního a ohraženého prostředí, kde podnikat, nebo tedy spíš nepodnikat. Litva, Lotyšsko a Estonsko se obávají odlivu zahraničních investorů, domácích podnikatelů, ale taky poškození ekonomického rozvoje východních, tedy příhraničních regionů. Proto v neoficiálních rozhovorech diplomaté vyzývají partnerské státy, aby se zdrželi komentářů o omezené invazi nebo bezprostřední invazi.
0: Co jsi zjistila o takzvaném černých Rusech a o tom, co se mělo dít na lotyšských hranicích?
1: To souvisí s incidentem z 5. na 6. října. Lotyšsko totiž čelí na své hranici s Běloruskem migračnímu tlaku, tak jak tomu dříve čelilo třeba Polsko ze strany Běloruska. A z 5. na 6. října ozbrojená skupina natlačila právě z Běloruska skupinu lidí, kteří se chtěli dostat do Evropy bez potřebných dokumentů na lotyšské území. A pak ta skupina údajně také sama překročila hranici a poškodila lotyšský kamerový systém. K incidentu se přihlásili teď na Telegramu právě černí Rusové, kteří vyhrožují, že činy budou opakovat a že to povede ke zhroucení Evropské unie a Severoatlantické aliance. Podle lotyšských analytiků ta skupina pravděpodobně funguje pod běloruskými a ruskými službami.
0: Kateřina Havlíková.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál v 8:30. A se zprávami je tu Jana Utendorská.
3: V Olomouci se dohodli na nové radniční koalici zástupci hnutí STAN, pro Olomouc, KDU-ČSL, Společně a Milujeme Olomouc. V 45 členem zastupitelstvu města by měli dohromady 25 mandátů. Vítězné hnutí ANO by tak zamířilo do opozice. Podle lídra STAN Marka Zelenky začnou strany v nejbližších dnech připravovat podklady ke koaliční smlouvě. Britský premiér Andy Burnham přijme v Londýně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Británie tím chce podle britské vlády vyjádřit neochvějnou podporu Ukrajině. Burnham pověřil ministry přípravou dalších protiruských sankcí, vojenské pomoci a finančních balíčků. Británie má také urychlit dodávky klíčových střel do systémů protivzdušné obrany. Dvojice Američanů se bude zpovídat s pomoci Severokorejcům z krádeží identit. Podvodem měli získávat zaměstnání v amerických firmách a vydělávat peníze pro KLDR. Oznámilo to americké ministerstvo spravedlnosti. A dnes naposledy můžete v Brně využít sdílená kola na účet města. Magistrát od března proplácel 2,5hodinové jízdy denně u obou poskytovatelů služby. Radnice na to vyčlenila 4 miliony a 800 tisíc korun, které už lidé projezdili. Tentokrát zhruba o 2 týdny dřív než loni. Sport. Fotbalisté Slavie si ve druhém kole Ligy mistrů připsali další porážku a v tabulce zůstávají bez bodu. Baku nestačili na Sabah, který zvítězil nad českými šampiony 2-0. A basketbalisté Portlandu se střídajícím Vítem Krejčím vyhráli i třetí přípravné utkání na nový ročník NBA. Na palubovce Sacramenta uspěli 110-98. Český reprezentant za 10 odehraných minut zaznamenal jeden doskok, asistenci a zisk.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná Strakonická u jíloviště a nehoda u Hodkovic. Na dálnici D4 připomínáme dlouhé kolony za Mníškem pod Brdy směrem do Prahy. U jíloviště u stavby mostu se dnes a zítra pojede v obou směrech pouze jedním pruhem. Kolony jsou tam teď pouze směrem do Prahy asi na 40 minut. Pozor, hodně ucpaná je i objížďka přes Klínec a nebo přes Dobřichovice a Radotín. Kolony i na dalších příjezdech do Prahy. Plzeňská D5 od 5. kilometru nejen kamiony se sunou až na pražský okruh k Ořechu a je to na 30 minut. Taky na D7 od Středokluk k letišti pojedete 10 až 15 minut. V Praze velmi silný provoz komplikují omezení a uzavírky. Kbelská směr Ústí nad Labem, spojovací ulice, okolí ohrady na Žižkově. Čekejte velké kolony. Půl hodiny budete popojíždět i na magistrále z Pankráce do centra před zúžením v Legerově ulici. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy pracují silničáři mezi Bystřicí a Benešovem. Jede se Kivadlově a už jsou tam kolony z obou stran asi na 20 minut. A 35 z Liberce na Turnov, stále ucpaná za Rádelským mlýnem. Před Hodkovicemi uklízejí po nehodě v levém pruhu a opět asi 20 minut postojíte. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnes ještě zpočátku zaprší a vás na cestě do školy nebo do práce bude doprovázet zatažené nebo oblačné nebe, postupně se ale bude počasí vylepšovat. Srážky budou ustávat a také mraků bude méně. Odpoledne už může být místy i polojasno. Zítra i v pátek pak bude převládat slunečné počasí, tedy až se rozpustí ranní mlhy. A na konci pracovního týdne nebude téměř vůbec pršet. Teploty se pomalu zvednou, v pátek už bude místy téměř až 20 stupňů. O víkendu se ale počasí pokazí, studená front, která bude přecházet přes naše území, k nám přinese od severozápadu hodně oblačnosti a také déšť. V sobotu bude ještě na Moravě a ve Slezsku jen málo mraků. V neděli ale už bude nad Českem komplet zataženo s občasným deštěm anebo s přeháňkami. Postupně ale budou jak srážky, tak i oblačnost opět ubývat. Na konci týdne se ale citelně ochladí. V neděli už budou teploty jen mezi 8 a 13 stupni, na Moravě přece jen o trochu tepleji. Tam může místy vyšplhat teplota až k 16 stupňům Celsia. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Do ranního radiožurnálu se vrací případ Tupaka Shakura. Jeden z nejslavnějších rapperů historie byl zastřelen v Las Vegas v roce 1996. Desítky let se policii nedařilo jeho vraždu vyřešit. A je to trošku jinak.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Adam Ďurica, Ema Drobná a teď v ranním radiožurnálu Tupac Shakur. Jedním z nejslavnějších raperů historie byl zastřelen v Las Vegas v roce 96 a jeho případ se stále probírá. Teď se zdá, že Duane Davis, který se podle soudu podílel na jeho vraždě, stráví zbytek života ve vězení. Někdejšího vůdce gengu známého jako Keffi D shledala porota vinným v srpnu. Šedesátníkovi soudkyně vyměřila trest nejméně 40letého vězení. Odsouzení se odvolá. Detaily teď Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobrý den. Okresní soudkyně Carly Kearneyová v Las Vegas přidělila Davisovi dva po sobě jdoucí 20leté až doživotní tresty odnětí svobody, jeden za vraždu prvního stupně, druhý za použití smrtelné zbraně. Znamená to, že o předčasné propuštění by mohl Keffi D požádat po 40 letech, kdy mu bude kolem 100 let. Odsouzený soudkyně vyslechl se spoutanýma rukama v tmavě modrém vězeňském oblečení a neprojevoval emoce. Předtím se krátce hádal kvůli tomu, kolik z trestu už mu má být uznáno jako odslouženého, ve vazbě je už 3 roky. Prohlásil, že se určitě odvolá.
0: Ale ono se neprokázalo, že to byl Davis, kdo na rapera v roce 96 střílel, že ne?
1: Ne, a žalobci se o to ani nesnažili to prokázat. Nevadské zákony umožňují z vraždy obvinit člověka jako spoluúčastníka. Po tom, co se vraždu Tupaca dlouhé roky nedařilo nikoho potrestat, se Keffi D dostal do problémů sám, když o svých činech začal po letech mluvit v médiích. Jako vůdce Los Angeleského gengu Crips v září 1996 v Las Vegas mstil svého synovce po bitce s Tupacem a s ním spojenými muži z konkurenčního gengu Bloods. V bílém Cadillacu, ze kterého byl Tupac zastřelený, měl Davis podat smrtící zbraň skutečnému střelci. Kdo to byl, se neví, ale kromě Davise je už celá údajná posádka toho Cadillacu po smrti.
0: Ještě připomeň Tupac, kdo to byl?
1: Jeden z nejvlivnějších rapperů historie. Už v 25, kdy zemřel, byl nesmírně komerčně úspěšný, byl to i básník a herec. V textech otevřeně řešil chudobu, rasismus i pouliční násilí. Vražda Tupaca a posléze Biggieho Smallse se považuje za vrchol hiphopové rivality mezi americkým, západním a východním pobřežím.
0: A Tupac ještě jednou v ranním radiožurnálu právě teď.

0: Tupak v ranním radiožurnálu. Tak v krajských městech pokračují vyjednávání po volbách. Vedení městů jsou domluvená v Liberci, Ústí nad Labem, Karlových Varech, Plzni a Olomouci. A my za chvíli řekneme, jaké se rýsují vládní koalice v Ostravě a ve Zlíně. Teď je 8:45. Teď ještě ale Neratovice. Z jiných důvodů v Neratovicích si totiž dnes policisté zkoušejí, jak postupovat při demonstracích. V areálu továrny Spolana budou cvičit pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy. Lidé v okolí mají počítat se zvýšeným hlukem, a to až do 15. hodiny. Ruské balistické rakety zasáhly energetická zařízení v ukrajinské metropoli Kyjevě, uvedl to starosta města Vitalij Kličko. Zemřeli nejméně 3 lidé, přes 20 dalších je zraněných a kvůli bombardování ve městě vypadává také elektřina.
1: Ucpaná Strakonická u Jiloviště, taky D1 u Bělotína. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy stále kolona před zúžením u Jiloviště. Jede se jedním pruhem u stavby mostu a zdržíte se přes půl hodiny. Nesnažte se to obět, třeba v Radotíně kolona ještě větší směrem do Prahy. Dost ucpaná dnes ráno i plzeňská D5 před Prahou od sjezdu na Rudnou, je to až na okruh. Na D1 ve směru z Brna do Ostravy čekejte kolony za sjezdem na Bělotín. Na kilometru 304 zúžení a zdržíte se 10 minut. Menší kolony na D1 taky na příjezdu do Brna z Ostravy. V okolí sjezdu na Slavkov budete popojíždět okolo 10 minut. V Brně kvůli zavřenému Pisáreckému tunelu stále výraznější fronty hlásíte třeba na Vídeňské a Heršpické ulici směrem do centra. A na silnici 35 z Liberce na Turnov čekejte kolony kousek za Libercem. Před sjezdem na Hodkovice nehoda v levém pruhu, 20 minut budete popojíždět. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnes zpočátku místy ještě zaprší, postupně ale bude oblačnosti ubývat. Očekáváme tedy ze začátku oblačno až zataženo, místy se slabým deštěm nebo přehánkami. Během dopoledne ale budou srážky od západu ubývat a odpoledne se bude také projasňovat. Obloha místy bude dokonce i polojasno. Odpolední teploty se budou pohybovat mezi 13 a 18 stupni. Na horách v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 8, na Šumavě bude zase tepleji až kolem 12 stupňů. A foukat k tomu bude mírný západní, postupně severo západní vítr, na východě jen slabý vítr a nakonec večer na celém území vítr zeslábne. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásnou středu.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Na Radio Žurnálu sledujeme, jak se po komunálních volbách skládají radniční koalice po celém Česku. Situace je teď napínavá třeba ve Zlíně a taky v Ostravě. Moravskoslezské metropoli to sleduje reportérka Marta Pilařová. Dobré ráno, Marto.
1: Dobré ráno. Hnutí ANO se spojilo se starosty pro Ostravu a vyhlásili, že odteď koalici vyjednávají jako dvojblok a hledají k sobě třetího. A to buď hnutí Ostravák nebo motoristy. V úterý vyhlásili lídři Richard Vereš z ANO a Aleš Boháč ze starostů pauzu na uklidnění emocí s tím, že jednat znovu začnou v pátek. S koalicí srdcová složené z ODS, lidovců, TOP 09 a nestraníků se už ale potkat nechtějí. Srdcová to ale podle lídra Jana Dohnala z ODS nevzdává, dál jedná s Ostravákem a chce znovu pozvat k jednání i starosty pro Ostravu.
0: No a kde v kraji ještě o vedení města zatím jednají?
1: Jestli vznikne koalice s hnutím ANO anebo bez něj, se teď řeší i v Novém Jičíně a v Opavě. V Opavě už byl na spadnutí vznik stejné koalice, jako vládla doteď. ANO, místní sdružení a zelení. Teď se ale řeší možnost ANO obejít a spojit se s ODS. Záleží to na dvou mandátech zelených. A zelení hrají velkou roli taky v Novém Jičíně. Tam vypověděli memorandum o pokračování dosavadní široké koalice v čele s hnutím ANO. Jednají s místním sdružením Náš nový Jičín, které volby vyhrálo, a zatím je to otevřené.
0: Tolik tedy Marta Pilařová z Ostravy, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A z Moravskoslezského kraje se přesouváme do kraje Zlínského. Jak pokračují povolební vyjednávání ve Zlíně, tak to sleduje reportérka Michaela Kočendová. Dobré ráno do Zlína.
2: Pěkný den. Ve Zlíně je vyjednávání o nové koalici po včerejším večeru prakticky znovu na začátku. Původně předběžně dohodnutá koalice vítězného hnutí ANO současného primátora Jiřího Korce Zlína 21 a ODS už totiž neplatí. Zlín 21, v jeho čele stojí prezident Zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura, a který skončil ve volbách třetí, totiž včera pozdě večer uvedl, že jednání o této koalici končí a začne znovu vyjednávat s dalšími subjekty. Zlín 21, který byl v předchozích čtyřech letech hlavní opozicí proti vládnoucímu ANO, se totiž dostal pod výrazný tlak svých voličů. Ti mu vyčítali dohodu s ANO, několik stovek lidí podepsalo i výzvu, aby se Zlín 21 vyjednávání s ANO vzdal. O vytvoření koalice bez ANO usilují výrazně posílení starostové a nezávislí. Ti skončili ve volbách těsně druzí a získali 9 mandátů. Právě dnes mají jednat s ODS. Dnes ráno zároveň ODS oznámila, že se spojila s lidovci a Piráty. Společně mají 12 mandátů a v prohlášení také píší, že budou jednat s relevantními partnery, kteří pro ně jsou Zlín 21 a STAN. ANO je tak v tuto chvíli mimo vyjednávání o vedení radnice.
0: Jak vypadá povolební vyjednávání v dalších městech Zlínského kraje, konkrétně tedy v Uherském Hradišti a ve Vsetíně?
2: V Uherském Hradišti už mají jasno. O složení nové koalice je poměrně překvapivé. Vítězní Hradišťáci se totiž dohodli s hnutím ANO a občanskými demokraty a nezávislými osobnostmi. Tedy se subjekty, které v uplynulých čtyřech letech z opozice ostře kritizovali. Přesto se všechny tři strany dokázaly dohodnout poměrně rychle a už v pondělí večer podepsali koaliční smlouvu. Novým starostou by se měl stát lídr Hradišťáků Michal Dvouletý, který vystřídá dosavadního starostu Stanislava Blahu z ODS. Ten ale ve vedení města zůstane jako místostarosta. Nová koalice bude mít pohodlnou většinu 18 z celkových 27 zastupitelů. Naopak ve Vsetíně se stále vyjednává. Tam komunální volby přinesly výraznou porážku dlouholetého starosty Jiřího Čunka z KDU ČSL. Volby vyhrálo nově vzniklé hnutí VS 21, které kandidovalo vůbec poprvé a získalo 10 z 21 mandátů. Vítězné hnutí tak má téměř polovinu zastupitelstva a hledá další partnery pro tvoření širší koalice. Jeho lídr Martin Metelka chce ve funkci starosty vystřídat právě Jiřího Čunka. Ten už oznámil, že se po volebním neúspěchu nebude ucházet o žádnou funkci ve vedení města. Hnutí VS 21 chce jednat se všemi subjekty, které se dostaly do zastupitelstva. Jasněji o složení nové koalice by podle Martina Metelky mohlo být ve středu příštího týdne.
0: Michaela Kočendová o dalších povolebních vyjednáváních. Tentokrát to bylo ve Vsetíně, Uherském Hradišti a Zlíně. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: V dopoledním radiožurnálu se vydáme za dalšími jednacími týmy. Tentokrát to bude do Olomouce a Hradce Králové. Stane se tak krátce po 10. hodině a 30.

0: Depeche Mode v ranním radiožurnálu. Hostem toho dopoledního po deváté bude dnes spisovatelka Alena Monštajnová. Rozhovor jsme natočili na frankfurtském knižním veletrhu. Ptal se jí Libor Bouček. A právě Libor Bouček a Jan Pokorný, tedy moderátoři dopoledních rozhovorů s hosty na radiožurnálu, budou i se svými hosty k vidění a ke slyšení živě na festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. Stane se tak 18. října v Olomouci v kině Metropol. Pokud u toho chcete být, pište si o vstupenky. Vstupenky zavináč rozhlas.cz.
1: Hokejová extraliga na radiožurnálu.
2: Nestíháte se dostat na stadion?
1: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
2: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
1: Přepínejte libovolně mezi duely.
2: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta radiožurnálu Martina Procházky.
1: Hokejová extraliga na radiožurnálu.
2: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionu.
1: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
2: webu radiožurnalsport.cz
1: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Radiožurnál?
1: Fandíme s vámi.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
0: Devět hodin. Zprávy radiožurnálu a Jana Utendorská.
5: Firma SpaceX omezila ukrajinské armádě fungování sítě Starlink. Objem hypoték se zvýšil, stoupla i průměrná úroková sazba. Fotbalisté Slavie nestačili v lize mistrů na Sabah Baku. Na dálnici D4 popojíždí kolony před stavbou mostu u Jíloviště směrem do Prahy. A bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Společnost SpaceX omezila na Ukrajině některé služby sítě Starlink. Podle poradce prezidenta Volodymyra Zelenského to narušilo některé bojové operace. Ukrajinská armáda o omezení sítě dopředu nevěděla. Zdroj agentury Reuters v ukrajinské armádě potvrdil, že vojáci zaznamenali výpadky služeb i na frontě. Firma amerického miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je objem hypoték letos v září vyšší, než je v tomto měsíci obvyklé.
6: A ustálil se poblíž letního průměru, ovšem podstatně níže než 40-miliardový průměr z letošního března až června. O normalizaci svědčí i návrat počtu nových hypoték k dlouhodobému průměru 6400 měsíčních kusů.
5: V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Průměrná výše hypotéky stoupla na 4 miliony a 670 tisíc korun. Městský soud v Praze otevře hlavní líčení v případu čínského občana podezřelého ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Odhalila ho Bezpečnostní informační služba. Policisté ho zadrželi na konci ledna. Jako vůbec první v Česku se bude zpovídat z takzvané činnosti pro cizí moc. Údajně sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení. Generální tajemník NATO Mark Rutte navštíví vojenskou základnu Amary v Estonsku. Ta je klíčová pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Sejde se také s novou prezidentkou Ile Madisovou nebo premiérem Kristenem Mihalem.
7: Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte při návštěvě Estonska také vystoupí na Tallinské technologické univerzitě. Mluvit a debatovat se studenty bude o inovacích v obranném průmyslu. Šéf NATO bude o bezpečnosti jednat také s představiteli Estonska a jeho obrany. Estonsko například v posledních měsících přijalo novou obranou strategii, v jejímž rámci posiluje vojenskou infrastrukturu v blízkosti hranic. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
5: Více než 200 policistů cvičí v areálu Spolany Neratovice na Mělnicku. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se připravují na ostrý zásah při demonstracích. Lidé žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
8: Přibližně od 8:30 do 3 odpoledne mohou lidé v okolí areálu Spolany zaznamenat větší pohyb policistů a policejních vozidel i hluk spojený s výcvikem. Cvičení může také krátkodobě zdržet dopravu v okolí. Cvičení se zúčastní všechny krajské a speciální pořádkové jednotky a téměř 400 figurantů.
1: Sport.
5: Fotbalisté Slavie v druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů podlehli v Baku nováčkovi soutěže Sabahu 0-2. Pražané nesplnili roli favorita a stali se prvním českým týmem, který v dosavadních 13 pohárových duelech s azerbajdžánskými soupeři prohrál. S výkonem svých svěřenců nebyl po utkání spokojený ani trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
9: Nedokážeme se dotknout nějakého svého maxima a jednoznačně soupeři gratuluju k vítězství, podal jako kvalitní výkon, ale na rovinu musím říct, že to je soupeř, kterého bychom měli porazit a v některých fázích toho zápasu se to jednoznačně ukazovalo a to, že jsme to nezvládli, je naše chyba.
5: Mladoboleslavští hokejisté se pokusí posunout v tabulce šance ligy výš. Čtvrtý celek se totiž do hrávce šestého kola představí na hřišti 12. Bohemians. Výkop je na programu v 18 hodin a přímý přenos duelu nabídne Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu si budete moct poslechnout vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na Strakonické ujíloviště a kolony u Benešova. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy stále popojíždějí fronty před zúžením u jíloviště. Dnes a zítra se pojede u stavby mostu pouze jedním pruhem v obou směrech. Teď je kolona pouze směrem do Prahy asi na půl hodiny od benzinky Koloc. Nesnažte se to obět, třeba v Radotíně jsou kolony ještě větší. Fronty hlásíte i na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechu pojedete asi půl hodiny. V Praze ten stále silný provoz komplikují omezení a uzavírky, takže třeba Vekbelské ve spojovací. V okolí Ohrady na Žižkově je to na dlouho. Půl hodiny budete popojíždět i na magistrále z Pankráce do centra před zúžením v Legerově ulici. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic se zdržíte mezi Benešovem a Bystřicí. Pracují tam silničáři a projíždí se Kyvadlově. Je to na 15 až 20 minut obousměrně. A na silnici 35 z Liberce do Turnova čekejte kolony za Jermanicemi. Před Hodkovicemi po nehodě zavřený levý pruh a zdržíte se 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne budou srážky od západu ustávat a místy se vyjasní. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Hosty Radiožurnálu jsou tento týden spisovatelky a spisovatelé. Rozhovory jsme mimořádně přetočili na frankfurtském knižním veletrhu. Teď už má slovo Libor Bouček.
11: Její příběh patří mezi nejpoutavější v českém literárním světě. Žije ve Valašském Meziříčí, překládala a vyučovala a první knihu jí nakladatelství Host vydalo v roce 2013. Za těch pouhých 13 let uhranula čtenářky třeba Hanou a čtenáře třeba Listopádem. Prodala víc než milion knih a dost možná mnohé opravdu naučila číst. Alena Morštajnová je poprvé hostem Radiožurnálu a to z knižního veletrhu ve Frankfurtu. Dobré dopoledne vám přeji.
12: Dobré dopoledne.
11: No, já musím začít tím prostředím, kde jsme. Všem je ten veletrh podstatný pro české autorky a autory.
12: Je to brána do světa. My všichni doufáme, že naše knihy se budou stále více překládat, že získáme další čtenáře, že se naše knížky budou líbit. A frankfurtský veletrh patří, vlastně je největší veletrh na světě. A kde jinde představit své knihy, než právě tady?
11: Já se musím zeptat, jak vlastně vypadá ten den autora či autorky. Znova člověk může připomenout to číslo, ale k tomu se ještě dostaneme. Jak vlastně do toho světa odsud člověk pronikne? Tady máte možnost se setkat s agenty, nebo jak to reálně vypadá?
12: Já mám samozřejmě svou literární agentku, paní Danu Blatnou, která mě zastupuje a ta má na starosti, nebo ví o všech mých překladech, zná všechny mé nakladatele a zná všechny mé překladatele. A snaží se mě tady na veletrhu s nimi také seznámit, protože samozřejmě lidské vztahy vždycky zlepšují tu spolupráci. Já už spoustu svých nakladatelů a překladatelů znám z předchozích akcí, nebo dokonce třeba francouzská nakladatelka a německá překladatelka mě navštívili ve Valašském Meziříčí a strávili jsme spolu nějaký čas, což je úžasné, protože viděli to prostředí, ve kterém se moje knihy odehrávají, prošli si město, popovídali jsme si o tom, jak tu knihu přeložit, nebo jestli tam mají nějaké problémy. Jsou třeba překladatelé, o kterých vůbec ani nevím a s nimi se setkám třeba právě tady na veletrhu a podařilo se mi třeba setkat se s německými nakladateli, kteří projevili zájem i o mé předchozí knihy a to je vždycky úžasné. To je výsledek těch veletrhů.
11: ta prezentace Česka, co by čestného hosta největšího knižního veletrhu na světě, tak je nesmírně velkorysá, víc než 2000 metrů čtverečních, ale i početně, když se člověk podívá na ty desítky jmén autorů, který se zde představí, jaké to je se setkat, protože i tohle je unikátní, že najednou na jednom místě máte možnost potkat se vy, co se zabýváte absolutně podstatnou součástí vzdělání a kultury. Jaký to je potkat kolegyně a kolegy?
12: Já jsem tady už od pondělka a odlétám v pátek a každý z nás má jiný program, takže s některými autory se vůbec ani nesetkám, protože někdo přiletí třeba jenom na jeden den nebo přiletí na dva dny, takže sice se potkáváme, ale vlastně ani není pořádně čas si popovídat, protože každým tady máme nějaké své besedy a nějaké své úkoly, které chceme splnit, ale na setkávání jsou lepší jiné veletry. Musím to říct, že můj nejoblíbenější veletrh je veletrh v Havličkově Brodě a to právě proto, že tam je větší prostor na setkávání autorů. Tam opravdu máme čas si spolu sednout na kávu a popovídat si. Na takovýchhle velkých akcích, které jsou opravdu rozlehlé, tak se mnohdy ani vůbec nepotkáme.
11: Říká Alena Mornštajnová, která je dnes hostem Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu.

0: Haně bude za rok 10 let. Mluvím o zásadním přelomovém díle Aleny Mornštejnové, která je hostem Radiožurnálu. Moje žena to měla na nočním stolku. A musím teda říct, že jak to byl ten ženský noční stolek, tak se muž tak jako přirozeně zdráhal to vzít do ruky. Asi to není úplně první poznatek tohoto druhu, který vám někdo říká, předpokládám.
1: Já jsem ráda, že ta knížka se jmenuje Hana na jednu stranu, protože to je jméno hlavní představitelky a zároveň to vystihuje pocit, se kterým ona žije. To je pocit Hany, provinění, jak je ta čeština krásná.
0: Já jsem ale... to právě z toho stolku pak vzal a přečet jsem to a byl jsem unešen.
1: Ano, a právě jsem si říkala, jestli jsme neudělali chybu, že jsme tu knihu pojmenovali ženským jménem, protože se může stát, že čtenář muž nabyde dojmu, že to není kniha pro muže, ale to není vůbec pravda, protože já když píšu, tak se snažím psát tak, aby ty knížky byly psané, aby to byl prostě román. A román je jak pro ženy, tak i pro muže. Takže myslím si, že já jsem své mužské čtenáře získala až pozdější knihou Listopad, která zase je spíše čtena muži.
0: No ale jak si to vysvětlit? Protože když se skutečně člověk začte do té Hany, tak já myslím, že tamto dělení na ženské a mužské publikum je úplně zbytečné. To je prostě... jako strhující

0: vyrovná. Ženy prostě víc čtou, ale těch mužů mi tam přibývá a je pravda, že mě mrzí, když někdo vznese dotaz, který jakoby naznačuje, že moje knihy by mohly být něco, a teď já nenávidím ten výraz a nerada ho i použiju, jako ženská literatura, protože si myslím, že literatura je buď dobrá, no to mě úplně nebo špatná.
1: Vytáčí ve vašem případě, že někdo to označení používá. Jako ruský čtenář váš to říká.
0: Když se podíváte na databázy knih, tak tam jsou knihy oštítkované a jeden ze štítků u mých knih je ženská literatura. A to je přesně to, co mě mrzí.
1: Může s tím autorka nějakým způsobem bojovat? Říct jim to? Nebo to nechává na nás, na svých čtenářích, aby oni to hlásali dál?
0: Já samozřejmě se snažím říkat, že mé knihy jsou jak pro ženy, tak pro muže, ale vím, že když, jako to byl váš případ, přečetla si to vaše žena, řekla vám zřejmě, mně se ta knížka líbila, tak jste tam prostě nakoukl. A když ti muži nakouknou, tak je to mnohdy zaujímé a potom si tu knížku přečtou. Jenomže ženy si povídají o knihách, když se podíváte na čtenářské kluby, tak jsou plné žen. Muži si nepovídají o knihách, i když třeba čtou, tak si povídají třeba o sportu, nebo já nevím o čem, o autech, ale nikdy ne o knihách, i když jsou to čtenáři. Tak právě proto se mezi muži ty moje knihy méně šíří.
1: Když se dostaneme k tomu dalšímu dílu, které otevřelo tu bránu, tomu možná jinému se to, jak jste říkala, mužskému čtenáři, i když, jak říkám, doporučuji všechny ty knihy. To je listopad. Jak vás to napadlo v první řadě, to znamená dovést tu fikci, kdyby nedošlo k listopadovému převratu. A možná ještě jedna otázka, když jsme v roce 2026. Jak je vlastně najednou důležité se k tomu listopádu, k tomu vašemu dílu vrátit teď? Protože upřímně, tohle je 5 let, myslím, najednou je to ještě aktuálnější.
0: No, začala jsem tu knížku psát v roce 2019.
1: Vyšla 21, jestli.
0: A vyšla 21. A ten důvod, proč jsem ji začala psát, byl právě ten, že jsem si všimla, že lidé si začali jakoby stěžovat na tu dobu a začali s takovou nostalgií vzpomínat na dobu před rokem 89, začali mluvit o těch sociálních jistotách, které se vytratily. A já jsem si říkala, že napíšu knihu, která té mojí generaci, která už to zažila, připomene, jaké to vlastně bylo, že jsme žili v nesvobodě, že jsme se nemohli sami za sebe rozhodovat, že za nás rozhodoval někdo jiný. A těm mladým ukážu, jaký by jejich život mohl být, kdyby se ta revoluce v roce 89 nepovedla, protože oni to vlastně neví. No a protože v roce 20 přišla pandemie, tak jsem musela ten děj té knihy, nikdo nevěděl, jak ta pandemie tehdy dopadne, tak jsem děj té knihy ukončila v roce 2019 a rozhodla jsem se, já nikdy nepíšu druhé díly svých románů, ale rozhodla jsem se, že k této knize napíšu druhou část, která ukáže, jak by si asi s pandemií poradila diktatura a samozřejmě jsem si říkala, že musím dovést ten režim k nějakému pádu. Takže to je kniha, na které pracuju teď.
1: Takže to je to vaše aktuální dílo. Kdybychom hledali ten odstín, je to temné, nebo ne, to pokračování listopadu?
0: Já vlastně nevím, jestli se dá říct, že to je temné. Tak samozřejmě, protože se to odehrává v takovém režimu, v jakém se to odehrává, a ten režim je neradostný, tak a navíc je tam pandemie, což také nebyla vůbec radostná událost, tak to pozadí je temné, a protože já mám ráda ve svých knihách rodinné vztahy a vztahy mezi lidmi vůbec, protože to je pro mě to nejdůležitější, tak samozřejmě to, co se děje těm mým hrdinům, jak oni si poradí s tou situací a jak oni chápou ten svět, ve kterém žijí, tak to bych řekla, že to trošičku optimistické je, protože to je takové prohlédnutí. Takže neřekla bych, že ta kniha je úplně tíživá, ale já jsem ji ještě nedopsala a já sama ještě úplně nevím. Ještě jsem se úplně nerozhodla, jak to dopadne.
1: Nechme se překvapit, pokračování listopadu, tedy by se mohlo objevit kdy? V příštím roce?
0: No, já...
1: No,

0: to na vás, pochopitelně.
1: Já doufám, že se mi podaří knížku dokončit do konce ledna a měla by být kniha představena na veletrhu Svět knihy Praha v příštím roce. V podstatě se chýlím ke konci, ale jak vidíte, tak si tady jezdím po veletrzích, místo abych psala, a práce stojí.
0: Říká Alena Morštajnová, dnešní host Radiožurnálu.

0: Alena Mornštajnová, znovu to připomenu tu číslovku, více než 1 milion prodaných knih. Já přemýšlím, jak číst ten výraz, co s vámi ta číslovka dělá, jak moc člověk může se stát obětí téhle zkratky, víc než milion, bestsellerová autorka.
1: Možná, kdyby mě to potkalo ve věku někdy před xx lety, tak je možné, že bych spichla. Ale mně se v životě děje tolik věcí, ať těch hezkých, tak některých těch smutných nebo nehezkých, že vlastně ta... Samozřejmě jsem ráda, že se moje knihy prodávají, jsem ráda, že je lidé čtou, ale není to už pro mě to úplně nejdůležitější. Řekla bych, že prostě mám spoustu jiných a důležitějších věcí, nad kterými musím přemýšlet.
0: Dá se říct, že do jisté míry třeba i omezujete ty besedy?
1: Já jsem opravdu dělala spousty a spousty besed a v letošním roce a i pro příští rok jsem besedy hodně omezila. Cesty stále ještě plánuju, ale besedy, přestože je mám ráda, tak jsem byla nucena omezit, protože už prostě na to nemám energii a protože chci ten svůj čas, který mám, věnovat rodině a chci ho věnovat psaní.
0: Jak moc je na takhle úspěšnou autorku i autora vytvářen tlak v tom, musíš, potřebujeme, nutně, pokračuj. Jak se vlastně s tímhle tlakem člověk vyrovná, když si i vzpomenete na slepou mapu na ten začátek, kdy vlastně ten tlak neexistoval? Logicky, protože to byl debit.
1: Já musím říct, že na mě není vyvíjen tlak. Ani ze strany nakladatelství. Samozřejmě, že dostávám spoustu žádostí o besedy, o různé povídky nebo
0: já
1: různé
0: to psaní,
1: texty.
0: Jenom rychle pište.
1: Ne, to opravdu ne. Jediný, kdo na mě vyvíjí tlak, tak to jsem já sama. Protože já jsem takový člověk asi, který má rád ve svém životě pořádek, takže já sama si třeba kladu termíny. A tím pádem, že já si stanovím nějaký termín, sdělím ho nakladatelství, tak potom se snažím ho splnit, protože samozřejmě jsem zodpovědná. takže ano, kdybych řekla nakladatelství, tu knížku vám dám za 2 roky, tak oni jsou s tím jako opravdu smíření a v pořádku. Samozřejmě, že jsou rádi, když řeknu ano, příští rok v lednu. A snažím se dodržovat takový 2letý rytmus, protože vím, že 2 roky na knihu, kterou já začínám psát, kdy už mám v podstatě promyšleno, co chci napsat, takže opravdu 2 roky jsou na to samotné psaní. Takže to by mělo stačit. A tím, že já si tam takhle dávám ty veletrhy, cesty, že souhlasím s tím, že někam pojedu, to už je potom moje chyba.
0: Říká Alena Mornštajnová, která je dnes hostem Radiožurnálu zde na knižním veletrhu ve Frankfurtu.
2: Mažu

0: pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Devět hodin, 30 minut. Radiožurnál nabízí zprávy. Společnost SpaceX v noci omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink. Podle poradce ukrajinského prezidenta to narušilo bojové operace, protože armáda o tom dopředu nevěděla. Firma SpaceX miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila. Ruské balistické rakety v Kyjevě zasáhly energetická zařízení. Uvedl to starosta Vitalij Kličko s tím, že město se potýká se výpadky elektřiny. Zemřeli nejméně 3 lidé. Další 3 oběti hlásí i Dněpropetrovská a Záporožská oblast. Hradec Králové povede nová trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 se na spolupráci dohodla s Piráty, Hnutím STAN a Sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU ČSL. Do pátku mají rozhodnout o tom, jestli do vlády přiberou i čtvrtou ODS. Ta by k dosavadní většině 20 hlasů v 37 členém zastupitelstvu přinesla další 4 mandáty. A přesně před 100 lety vyšla první kniha o Medvídkovi Pů od anglického spisovatele A.M. Milna. Britská královská pošta při té příležitosti vydala novou sadu známek. Sběratelské kousky kromě medvídka Pů zachycují i Krištůvka Robina a další zvířátka z příběhů. Sport. Hokejisté Bostonu vyhráli v zámořské NHL na ledě San Jose 6-3 a přispěli k tomu i čeští útočníci. Pavel Zacha si připsal vítěznou branku po asistenci kapitána Davida Pastrňáka. 2 góly si připsal Martin Nečas při triumfu Koloráda v Dallasu 3-2 a stal se hlavní hvězdou utkání. Gólman Daniel Vladař si sice připsal asistenci, ale porážce Philadelphie se Seattlem 2-3 po nájezdech nezabránil.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná Strakonická u jíloviště a kolony u Benešova. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy popojíždí kolona před omezením u jíloviště. Dnes a zítra se u stavby mostu pojede pouze jedním pruhem. Teď je fronta pouze do Prahy asi na půl hodiny od sjezdu na Řitku. Navíc v nájezdu od jíloviště na Prahu je tam stopka. Řidiči na dálnici zastavují, pouštějí auta najíždějící z jíloviště a i proto ta kolona jede tak pomalu. Kolony na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechů pojedete osobním autem asi 20 minut. Pozor, v Praze výrazná kolona stále na Štěrboholské spojce směr centrum, taky na Novopatské a Kbelské směr Ústí nad Labem. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice čekejte kolony mezi Benešovem a Bystřicí. Pracují tam silničáři, jede se Kyvadlově a je to asi na 20 minut v obou směrech. A na silnici 35 z Liberce na Turnov stále překáží nehoda před sjezdem na Hodkovice. Blokuje levý jízdní pruh a zdržíte se 10 minut od nájezdu z Jablonce. Pozor, do té kolony se dojíždí v zatáčce, brzdí se prudce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky, odpoledne budou srážky od západu ustávat a místy se i vyjasní. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Hostem Radiožurnálu je dnes spisovatelka Alena Mornštejnová. Libor Bouček s ní mluvil na knižním veletrhu ve Frankfurtu. Rozhovor pokračuje už za chvíli.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: down slowly. Alena Morštajnová je hostem Radiožurnálu, a to z knižního vletru ve Frankfurtu. Když jste si klidně potichu řekla poprvé, já už opravdu umím psát, jestli jste si to vůbec řekla?
1: Já jsem si to ještě neřekla. Já naopak vím a jsem si vědoma toho, že je stále prostor pro zlepšení. A to opravdu si myslím a snažím se, aby každá další kniha byla lepší a lepší. Já jsem se nikdy neučila psát. Já jsem neabsolvovala žádný kurz tvůrčího psaní. Mně nikdo neřekl, jak se vytváří atmosféra příběhu, jak se volí vypravěč, jak se volí čas vyprávění, postavy, jak se vyprávějí, vytvářejí. Já jsem si na všechno musela přijít sama. A přicházela jsem na to během psaní první knihy, kterou jsem opravdu psala 10 let, což nebylo jenom tím, že bych nad tím přemýšlela. Zároveň jsem měla spoustu jiné práce, takže nepsala jsem soustavně 10 let, ale přemýšlela jsem nad tou knihou. A teď jako zpětně si myslím, že jsem tu knihu napsala vlastně dobře v tom žánru, ve kterém vyšla. Jako první kniha je Slepá mapa a vyšla, nebo mluví se o ní jako o rodinné ságe. Ale já musím říct, že když jsem začala psát tu Slepou mapu, tak já jsem chtěla napsat psychologický román. A to všichni víme, že to psychologický román není.
0: V čem se chcete zlepšovat? Je to popis, vytvoření té atmosféry, nástroj s jazykem a hlavně tomu zlepšení asi ve většině disciplín lidské činnosti, tak k tomu patří trénink, tak jak může trénovat spisovatelka?
1: No, já trénuju psaním samozřejmě, ale já bych nerada mluvila o tom, co si myslím, že na mých knihách není úplně dokonalé. Nechci to přihrávat svým kritikům, ale já prostě vím. Já vím, co chci zlepšit.
0: Jak člověka napadne psát, a to se vracím do toho času minus 10 let od Slepé mapy, protože si umím představit, že tu touhu má kdokoliv, kdo někdy přečetl víc než jednu knihu, tak se řekne, to bych měl zkusit. Ale jak sám sobě, nechci říct uvěřit, ale jak se přesvědčit a podle čeho můžu zjistit, že na to třeba mám?
1: Já jsem sobě tu touhu měla vždycky, protože já jsem pocházela z velmi čtenářské rodiny, ne spisovatelské, ale čtenářské. A už jako malá jsem si říkala, že jednou tyhle ty knihy budu psát. Já jsem je dokonce chtěla i ilustrovat a vytvářet. No a ta myšlenka ve mně zůstala nějakým způsobem zakořeněná, ale nějak jsem se k tomu psaní nemohla dostat. Já jsem se vdávala hodně mladá, pak přišla revoluce, a já jsem vlastně studovala, protože před revolucí jsem se na vysokou školu nedostala, takže jsem měla malé děti, studovala jsem, pak jsem potřebovala se nějakým způsobem ukotvit v té svojí práci a v životě. A najednou jsem zjistila, že ten život utíká strašně rychle a že já dělám spoustu věcí, ale nedělám to, co dělat opravdu chci. A já jsem tehdy dala výpověď v práci a musím říct opravdu, že v tom jsem velmi vděčná svému muži, který vlastně mi naši rodinu uvrhl se mnou do té nejistoty, že já zůstanu doma, budu na volné noze překládat, budu učit nějaké kurzy a v podstatě začnu psát, což si myslím, že není tak úplně samozřejmé. No a já jsem začala psát, jak říkám, psala jsem to těch 10 let a když to po 10 letech, no vlastně až po 12 letech od začátku psaní, tak kniha vyšla, protože to ještě nějakou dobu trvalo, než se to dostalo do nakladatelství, tak potom jsem zjistila, že asi to psaní dokonce mi jde a že by to jednou, ale vlastně ani tehdy se to ještě nestalo mým povoláním. Teď už to mým povoláním je.
0: To jsem se chtěla zeptat, jak to, jestli je to povolání, radost, práce, co vlastně to psaní je u člověka, který je takhle úspěšný?
1: Je to splněné přání, je to práce, která vás naprosto uspokojuje a prostě to, co děláte, děláte rád. Není to takové to, dneska musím psát, dneska musím jít do práce. Vy prostě ráno stanete a řeknete si, hurá, můžu psát. Takže to je podle mě splněný sen.

0: Alena Mornštajnová, když se dostanu k času Voz, což je další vaše dílo, tak mně přišlo, že tam je ta logická otázka, kterou jste položila, ta, která je podstatná, co člověk potřebuje k tomu, aby byl spokojený. Proč je to spokojenost a ne štěstí?
1: A štěstí je velké slovo a je to pocit, který nikdy netrvá dlouho. Je to naopak, z vlastní zkušenosti vím, že když prožiju pocit štěstí, tak ten pád z té výšky bývá někdy dost hluboký. Takže je daleko lepší zachovat si takovou životní, poklidnou spokojenost, mít ty svoje lidi v životě, mít to, co dělám ráda, a to je podle mě životní spokojenost. Já v tom životě mám to psaní, mám svoji rodinu, mám přátele a to mi vlastně stačí, nepotřebuju nic víc. No ještě já teda musím říct, že teda já mám ráda, když mě lidi mají rádi, a to je takové někdy trošku problematické.
0: Když se člověk podívá na ten čas Voz, a opět se omlouvám za ten můj pocit, ale dovolím si ho, tak mně přijde, že to je komplikovanější až sofistikovanější jazyk než v těch předcházejících dílech. Byl to záměr?
1: Já doufám, že je. To je právě to,
0: jak... jsem rád, je to tak.
1: ano. To je to, o co jsem se snažila. Ten příběh tam není až natolik dramatický, ale ty postavy, doufám, že jsou zajímavější a pro čtenáře s nimi dokáže lépe žít a lépe ztotožnit, protože oni prožívají to, co my prožíváme v každodenním životě. A samozřejmě, že se jim dějí věci, ale nám všem se dějí nějaké věci. A já mám ráda, když čtenář si řekne, tohle to se mi třeba taky stalo, nebo tohle to se stalo tetičce, tenhle ten se s tím vyrovnal takhle, a já bych se s tím vyrovnal takhle. Prostě když nad tím přemýšlí a ta kniha je odrazem jeho života.
0: Další element, což je závist, je závist ta přirozená lidská vlastnost?
1: Bohužel, ano. Je to asi něco, co prostě je běžnější, než bychom chtěli, a já třeba taky závidím. Já závidím lidem zdraví, ale je to takové závidím a přeju. Když lidé skutečně jenom závidí a vidí, že u sousedů je ten trávník zelenější, a tak prostě je to ošklivá, no, tak já myslím si, že každý máme s čím na sobě pracovat. Já se snažím na sobě pracovat, snažím se v sobě pěstovat spíš ty lepší vlastnosti, ale nejsem taky dokonalá, nemůžu říct taky, že bych nikdy si neřekla, bože, tohle bych chtěla taky.
0: Mě zajímá, jestli ten element závisti třeba je tomu českému čtenáři a čtenářce srozumitelnější než těm zahraničním. Jestli to fakt není jenom klišé, když to označujeme za typickou českou vlastnost. Je to globální vlastnost?
1: Já to nedokážu asi až tak posoudit, ale nemyslím si, že by to byla typicky česká vlastnost. Já si naopak myslím, že my Češi o sobě mluvíme zbytečně ošklivě. A hlavně se mi nelíbí, když o sobě mluvíme ošklivě třeba i v zahraničí. Myslím si, že jsme prostě národ jako každý jiný, se svými klady, se svými zápory. A protože práva na čas Voz už jsou prodána do několika zemí, tak z toho tak trochu dokážu odčíst, že to je tématika, která zřejmě oslovuje i čtenáře i v jiných zemích, takže není to jenom o nás Češích.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Alena Morštejnová je hostem Radiožurnálu, a to z knižního veletrhu ve Frankfurtu. Jak s tím bojovat? S tím sebeschazováním, s tím, že se veřejně podsuneme, i když to tak třeba nemyslíme, ale ten náš verbální projev takový je, a najednou člověku přijde až nepatřičný, že je ve Frankfurtu 2500 metrů čtverečních a spousta lidí, kteří tady jsou, tak říkají, no ale tak to je takový jako jenom pokus. No není to pokus. Česko je čestným hostem největšího světového knižního veletrhu.
1: To je úžasný, naprosto úžasný úspěch, který myslím, že lidé u nás v České republice nedokážou vůbec docenit. Co zatím je práce, co zatím bylo příprav, než se podařilo organizačnímu týmu to vůbec získat. To oni to vysoutěžili.
0: Ale že si
1: oni...
0: neřekneme, jsme dobrý.
1: Ano, měli bychom si to říkat, a já to říkám. My jsme opravdu, tohle to je velký úspěch České republiky, že Česká republika je hlavní hostující zemí ve Frankfurtu, že tady mohlo přijet 75 autorů. Pracovalo se nad tím nejen ty 2 roky příprav, kdy jsme věděli, že do Frankfurtu pojedeme, ale ten tým na tom pracoval už dlouho, dlouho předtím. A já jim za to děkuju, že tady můžu být.
0: Vrátím se ještě tomu psaní, když si člověk pročítá Hanu, pročítá si i ty další vykreslené postavy a fakt jako čtenář, a to je asi ten cíl, začne s nimi dýchat, začne s nimi prožívat ty situace, a je to nesmírně sugestivní. I vy jako autorka se musíte na to dívat těma očima postavy. Co děláte, když s ní nesouhlasíte? Jak se s ní dá nesouhlasit? Jak se s tím dá bojovat? Jak se to píše, když s ní nesouhlasí?
1: Rozumím otázce. Já když píšu jakoukoliv postavu, tak já v tu chvíli do ní vstoupím a dívám se na svět jejíma očima. A myslím si, že každý spisovatel by měl být empatický a měl by tohle umět, vstoupit do těch postav. A když vstoupím do té třeba záporné postavy, já v tu chvíli s ní nemusím souhlasit, ale musím znát motivace její, proč ta postava to tak dělá. Já si myslím, že herci to mají stejně. Oni taky, když hrají zápornou postavu, tak s ní nesouhlasí, ale chápou ji. A zrovna tak to mám já, když píšu nějakou postavu.
0: Dá se všechno odpustit? Nejen té, možná vlastně jo, těm postavám. Jak s tímhle bojovat? Říct si, no tak dobře, ale tohle to pochopení, odpuštění.
1: Ne. Všechno se opravdu odpustit nedá, protože jsou rány, které se prostě nezahojí. I když samozřejmě odpuštění je hezká věc, ale jsou věci, které se odpustit ani nesmí. Takové velké věci, jako je třeba holokaust, nějaké vraždy, cokoliv, ale i drobnosti, kdy ten člověk prostě někomu ublíží záměrně, tak mé srdce není tak velké, abych dokázala naprosto odpustit. Ale můžu jako vědět, proč to udělal.
0: Já vám děkuji za to, že jste nám věnovala svůj čas a nesmírně se těšíme na všechny další knihy, které přinesete.
1: Já děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Alena Morštejnová byla hostem Radiožurnálu.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Sněmovna rozhodne o prezidentském vetu zákona o státních zaměstnancích. Začíná soud s Ukrajincem podezřelým z poškození plynovodu Nord Stream. Fotbalisté Slávie zůstávají v lize mistrů bez bodu. Na dálnici D4 ve směru do Prahy brzdí provoz zúžení u Jíloviště. A bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna dnes projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který vetoval prezident Petr Pavel. Vadilo mu, že norma neprošla standardním připomínkovým řízením. Podle vládní koalice má norma usnadnit výměnu státních zaměstnanců a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice ale varuje před politizací a destabilizací státní správy. Pokračuje předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka.
4: Tam jsou jednoznačné nedostatky nejenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
3: Prezidentovi novela odebírá pravomoci jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. V Německu začne první soud o sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin.
5: O vině bude rozhodovat soud v Hamburku. Sergej Kuzněcova tam loni vydala ke stíhání Itálie. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře před 4 lety, asi 7 měsíců po napadení Ukrajiny, ale pachatelé poničili 3 ze 4 jeho potrubních větví. Nord Stream zůstává součástí německých politických debat. Strany AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové požadovaly minulý měsíc před zemskými volbami obnovení jeho provozu a návrat k levnějším ruským energiím. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Pardubický krajský úřad chce zjednodušit těžbu dřeva v přírodní rezervaci Maštale. Zveřejnil vyhlášku, která by umožnila razantnější zásahy ve vybraných částech chráněného území. Už loni přitom úřad navrhoval rezervaci zrušit a vytvořit novou na menší ploše.
6: Po kritice ale plán odložil. Návrh nových opatření počítá s vytvořením 3 zón. V bezzásahové by bylo možné kácet nepůvodní druhy stromů nebo odstraňovat ty, které blokují cesty. Ve druhé by vlastníci mohli likvidovat kůrovcové stromy a také nejstarší borovice. Nejmírněji chráněné pásmo kombinuje všechny zásahy, a to včetně postřiků nové výsadby proti vybraným škůdcům. Krajský úřad teď ještě bude čekat na případné připomínky k návrhu. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Slávie nebodovali ani ve druhém utkání letošní hlavní části Ligy mistrů. V Baku podlehli domácímu Sabahu 0-2. Pražané soupeře přestříleli, své šance ale nevyužili a krátce po změně stran inkasovali. To bylo podle záložníka Slávie Lukáše Provoda rozhodující.
8: Potom si myslím, že ten zápas prostě se lámal při tom prvním gólu, protože ty týmy jsou silný a je hrozná škoda, že si necháme utéct na 1-0, protože jsme sami asi cítili všichni, že tomu týmu docházela šťáva a my jsme přidávali, myslím si, že bychom ten zápas stupňovali a bohužel jsme začali hrát až potom za toho stavu 1-0 a neproměnili jsme šance, které jsme měli, což se tady v té lize mistrů neodpouští.
7: Třetí zápas v hlavní části Ligy mistrů odehrají slávisté příští úterý v Turecku proti Fenerbahče Istanbul. A české fotbalistky se na mistrovství světa v příštím roce nepředstaví. Ve Skotsku prohráli 2-3 a i kvůli domácí porážce 0-2 ze hry o postup na šampionát vypadly.
0: Zelená vlna.
9: známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Bělotína, taky na Strakonické u Jíloviště. Na D1 ve směru z Brna do Ostravy opatrně za sjezdem na Bělotín. Na 304. kilometru je zúžení a dojíždí se do asi 10-minutové kolony. Na dálnici D4 ve směru z Příbramy do Prahy čekejte kolony před zúžením u Jíloviště. Dnes a zítra se pojede u stavby mostu na 9. kilometru pouze jedním pruhem v obou směrech. Teď je fronta pouze do Prahy asi na 20 minut od sjezdu na Řitku. Na pražském okruhu mezi D1 a plzeňskou dálnicí kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 na okruhu dejte velký pozor u sjezdu na Plzeň. Na kilometru 24 stojí dodávka v pravém pruhu a řidič se pohybuje kolem vozu. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice pracují silničáři mezi Benešovem a Bystřicí. Jede se Kyvadlově a je to na 15 až 20 minut obou směrně. A na silnici 35 z Mohelnice do Moravské Třebové opravují vozovku v Mohelnickém kopci před Studenou Loučkou. I tam se jede Kyvadlově a i tam se zdržíte 10 až 15 minut v koloně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť nebo přehánky. Odpoledne budou srážky od západu ustávat a místy se vyjasní. Teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: Dobré středeční dopoledne, je 14. října, tady je radiožurnál. A ten dopolední dnes začne u soudního procesu případ Číňana, zadrženého v lednu pro podezření ze sbírání informací pro čínskou tajnou službu. Začal dnes ráno soud projednávat. My jsme celou dobu u toho a řekneme, co je nového v tom jednání už v úvodních minutách dopoledního vysílání. Hrát budeme kapelu Divoký byl, přejeme dobrý den a vítejte.
9: Dopolední radiožurnál
11: a Jiří Chum.

0: Městský soud v Praze bude dnes projednávat případ Číňana Jiang Jamina zadrženého v Česku. Podle obžaloby měl pod novinářským krytím v naší republice sbírat politické a ekonomické informace pro čínskou tajnou službu a dopustit se tak měl neoprávněné činnosti pro cizí moc, která je od února roku 2025 trestná. Eliška Zábrocká se mnou ve studiu. Eliško, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Před zhruba 15 minutami přivedli obžalovaného Yanga těžkooděnci z vězeňské služby. Dva zůstali stát před soudní síní. Dovnitř se tedy novináři nedostanou, Yang je ale na jednání osobně, přivedli ho v poutech a kukle. Stále není jasné, jestli bude jednání za zavřenými dveřmi, anebo jestli už třeba začalo.
0: Co v Česku zjišťoval? Víme třeba, s kým mluvil, od koho se snažil získat informace?
1: Tak podle serveru Seznam zprávy se Yang setkal už v roce 2024 třeba s tehdejším europoslancem ODS Janem Zahradilem. Čína volí pro takovou práci lidi, kteří mají legitimní důvod navazovat kontakty. Jak popsala na začátku roku analytička z Asociace pro mezinárodní otázky Ivana Karásková.
2: Že Číňané často volí novináře, ale volí také obchodníky nebo studenty, akademiky, zkrátka někoho, kdo má právě tenhle ten legitimní důvod pobývat a scházet se.
1: Muž je už skoro 9 měsíců ve vazbě, na svobodě stíhán nebyl, aby se nemohl skrývat nebo třeba z Česka odjet.
0: Ještě krátce připomeň, co Yangovi hrozí. Je obžalován z neoprávněné činnosti pro cizí moc.
1: Ano, je to nový paragraf trestního zákoníku a platí od února 2025. Prosadila ho tehdejší vláda Petra Fialy z ODS. Činnost popisuje jako kroky s úmyslem ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky. Za to hrozí až 5leté vězení. Zákon ale počítá i s přísnějšími tresty, třeba pokud by Česko bylo ve válečném stavu, hrozí až 15 let za mřížemi.
0: Ten proces budeme sledovat v tuto chvíli v dopoledním radiožurnálu Eliška Zábrocká. Děkuji, Eliško, nashledanou.
1: Taky děkuji, hezký den.
0: Radiožurnál 3 minuty do 11:15. Teď s vámi letí Leny Krevic.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Vy víte, co všechno patří do směsného odpadu a co do červených kontejnerů na elektroodpad? Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Elektrovin nad tím řada Čechů stále váhá. Právě dnes na Mezinárodní den elektroodpadu, o tom tak budeme mluvit ještě do 11:30. Teď je čtvrt a máme aktuální dopravu pro vás.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nebezpečnou situaci na Pražském okruhu. Pokud jedete ve směru z letiště na dálnici D1, tak dejte velký pozor u sjezdu na Plzeň. Na kilometru 24, těsně za sjezdem na Plzeň, stojí v pravém pruhu dodávka s defektem. Neoznačená v mírné zatáčce a řidič se pohybuje kolem vozu. Kamiony tam vybočují dost náhle. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 5.

0: Češi se oblíbili nakupování takzvaných fast tech produktů. Jde o levnou elektroniku z internetu, která ale moc dlouho nevydrží. Lidově je to elektrošunt. Podle nového průzkumu agentury Ipsos je loni nakupovalo asi 78% lidí a víc než polovině z nich takový výrobek nevydržel ani půl roku. Problém pak nastává při likvidaci. I elektrošunt má totiž skončit v elektroodpadu. A právě to se často neděje.
1: Tady už stojíme u jednoho z kontejnerů na elektroodpad. Uvnitř vidíme například pračku, sušičku, mikrovlnnou troubu, vysavač a nebo sporák.
2: Říká za pražské služby Alexandr Komarnický. Češi sice třídí elektroodpad ve velkém, někdy jim ale dělá problém rozlišit, co všechno ještě do červeného kontejneru patří a co už ne. Všímá si toho Roman Tvrzník ze společnosti Elektrovin, která v Česku provozuje asi 12 000 kontejnerů na elektroodpad.
3: Patří tam věci, o kterých by člověk ani neřekl, že jsou elektroodpadem. Takovým klasickým příkladem jsou jednorázové cigarety, dalším jsou různé hračky, různé svítilny malé, powerbanky.
2: Mezery Čechů ukázal i zářijový průzkum, který si společnost nechala zpracovat od agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Hned 41% z nich nevědělo, že do elektroodpadu patří právě jednorázové elektronické cigarety. A třeba takové vánoční světelné řetězy by tam správně zařadilo jen 28% respondentů.
3: Řeší to tak, že to hodí do popelnice, na větší části. Polovina lidí v podstatě řekla tohle. No.
2: Takzvané fast tech výrobky, tedy levnou elektroniku, která dlouho nevydrží, si přitom loni koupilo alespoň 78% dotazovaných. Nejčastěji je pořizují na asijských online tržištích, což samo o sobě může být problematické. Na výrobcích by měl být vždy znak, že patří do elektroodpadu. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy ale u takových výrobků nebývá.
4: Problém výrobků z čínských tržišť je v tom, že často nejsou správně označené, není na nich uvedeno, že je to například elektroodpad, což může způsobovat velká rizika při zpracování směsného odpadu. Nejsou tam často pokyny k tomu, jak výrobky recyklovat.
2: Čísla jsou přesto pozitivní. Zatímco v roce 2006 vytřídil každý Čech v průměru 2 kg elektroodpadu, v roce 2024 už to bylo téměř 18 kg, říká obchodní manažer společnosti Rema System.

0: vychytil.
1: Když se na to podíváme v rámci nějakých procent, jsme na míře sběru kolem 67%. A cíl evropský, který nám legislativa ukládá, byl 65%. Takže můžeme říci, že jsme v roce 2024 poprvé splnili evropský cíl.
0: Pro srovnání, Evropa se jako celek pohybuje ve sběru elektroodpadu okolo 40%. Podle odborných firem by rozdíl mohl být ještě výraznější. V Česku by pomohl ještě větší důraz na osvětu mezi dětmi školního věku. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Festival Prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na prýbohemiaradio.cz. Festival Prý Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Deset hodin, 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. V září taky znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Kdokoliv se může obrátit na správní soudy se stížností až do 23. října. Například v Karviné chce návrh na přezkum voleb podat neúspěšné hnutí SPD. Uskupení Kladeňáci zase chystá stížnost kvůli velké odchylce výsledků ve třech okrscích. Ukrajinské drony zasáhly největší datové centrum ruské Sberbank v Saratovské oblasti. Provoz to podle náměstka ředitele závodu nenarušilo. Ruská protivzdušná obrana hlásí sestřel víc než 900 dronů. Rakety a drony v noci mířily i z Ruska na Ukrajinu. Moskva potvrdila, že nočními údery masivně cílila na ukrajinskou energetickou a dopravní infrastrukturu. A místo bot nazvout bačkory a fotku nazdílet na sociální sítě, tak je možné podpořit mobilní a domácí hospicovou péči. Právě na dnešek připadá takzvaný papučový den. Činnost domácích hospiců podpoříte také účastí na benefičních akcích po celém Česku nebo finančním příspěvkem. Sport. Fotbalová Slavia čeká na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů už 6965 dní. Ve druhém kole letošního ročníku prohrála v Baku se Sabahem 0-2. A tenistka Karolína Muchová je na turnaji v čínském Wuhanu ve třetím kole. S Američankou McNellyovou si poradila po setech 3-6 a 2x7-6. Ve druhém kole naopak vypadly Nikola Bartuňková i Marie Bousková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná Strakonická u jíloviště a kolony u Benešova. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy postojíte v koloně před jílovištěm. U stavby mostu na 9. kilometru se dnes a zítra v obou směrech pojede pouze jedním pruhem. Aktuálně fronta jen ve směru na Prahu asi na 20 minut. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždějí dlouhé kolony hlavně kamionů. Od 8. kilometru se táhnou až na okruh k Ořechu. Osobním pojedete v levém pruhu o něco rychleji. Okruh je ucpaný ve směru z D1 na letiště. Regulují vjezdy do tunelů a zdržíte se od Jesenice osobním autem okolo 20 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice pracují silničáři mezi Benešovem a Bystřicí. Jede se k Ivadlově, větší je teď fronta směrem z Prahy na 20 minut. A na silnici 35 z Mohelnice do Mravské Třebové opravují vozovku před Studenou Loučkou. I tam se zdržíte v koloně asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme na východě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť nebo přehánky, jinak oblačno až polojasno, později začne oblačnost ještě ubývat, místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
1: Hudebně i Kenmil Harris. 4 minuty po půl jedenácté je středa 14. října. Tady je Radiožurnál. Dobré dopoledne.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

7 minut je po 10:30, posloucháte Radiožurnál. V 5 krajských městech už vědí, kdo je po volbách povede. Dohodnuté to mají v Liberci, v Ústí nad Labem, v Karlových Varech, v Plzni a taky v Olomouci. Tam se domluvili večer a my o tom budeme mluvit za malou chvíli a podíváme se taky na to, jak pokračují vyjednávání v Hradci Králové.

0: Taková 4 minuty před 10:45 a dopolední radiožurnál.
1: Česko po volbách.
0: Města a obce po volbách dál řeší, kdo je povede. Definitivní rozhodnutí zatím nepadlo třeba v Prostějově. V Olomouci se politici domluvili večer a vítěz tam zřejmě skončí v opozici. To vyjednávání sleduje reportérka Blanka Mazalová. Blanko, zdravíme, dobrý den.
2: Pěkný den. V povolebním vyjednávání dospěli politici k dohodě včera večer, kdy se na spolupráci domluvilo hnutí STAN s hnutími Pro Olomouc společně s Lidovci a se skupením Pirátů, TOP 09 a Zelených. V 45 členem zastupitelstvu budou mít 25 křesel. Post primátora má obsadit lídr STAN Marek Zelenka. Podle jeho vyjádření budou v dalších dnech připravovat koaliční smlouvu, programové prohlášení a budou ladit detaily týkající se personálního obsazení v radě města. Vítězné hnutí ANO tak pravděpodobně skončí v opozici, a to s ODS a také se seskupením SPD, Svobodných a Trikolora.
0: Radniční koalici se stále nepodařilo sestavit v Prostějově. V čem tam je problém?
2: Tak po 8 letech tam nezvítězilo hnutí ANO, ale se skupení s názvem Na rovinu. To ale nemá jistotu, že radniční koalici sestaví. Klíčovým hráčem je totiž ODS, která skončila na 3. místě. Koalici se s nimi chce složit jak vítězné hnutí Na rovinu, tak i ANO, které se chce spojit se stávajícími koaličními partnery, tedy uskupením PVčko a zmíněnou ODS. Jednat chtějí zítra večer.
0: Díky, Blanka Mazalová. A koaliční jednání pokročilo i v Hradci Králové. Tam je zase reportérka Adela Kafříková. Dobrý den.
3: Dobré dopoledne v Hradci Králové. Už je o základu nové radniční koalice jasno a včera večer dohodu potvrdila vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou hradeckých kantorů a nestraníků. Ty další potřebné hlasy přidá koalice Pirátů a hnutí STAN se sdružením Změna pro Hradec, Zelených a KDU ČSL. Žádnou dohodu mezi sebou ale nepodepsali, a platí podaná ruka. V téhle sestavě má trojkoalice v 37 členem zastupitelstvu většinu 20 mandátů, v primátorském křesle zůstane i nadále Pavlína Špringrová z HDK. A v dalších dnech bude trojkoalice řešit, jestli do vlády přiberou i čtvrtou ODS, která by tu jejich většinu posílala ještě o další 4 hlasy. Občanská demokratická strana, která doteď byla součástí radniční koalice, vyžaduje post náměstka a jednoho radního. O jejím zapojení má být jasno do pátku.
0: Jak pokračují jednání v dalších městech, kde se bude vedení radnic měnit?
3: Zajímavé je to v Rychnově nad Kněžnou, kde současný starosta už ve volbách svůj post neobhajoval. Zájem o vedení Rychnova projevili už před volbami dvě jeho místostarostky Jana Drejslová a Dana Spejchalová. A přestože v radě města tvořili jeden společný tým, do voleb šla každá na jiné konkurenční kandidátce, které ve volbách uspěly naprosto shodně. A v zastupitelstvu, které má 21 členů, získali po 5 mandátech, tedy stejná politická síla do povolebních vyjednávání. Podoba nové koalice se tedy v 11-tisícovém městě zatím stále odhaduje jenom velmi obtížně.
0: Olomoucko a dále také Blanka Mazalová, která se přihlásila z Hradce Králové. Naši reportéři o povolebních vyjednáváních v dopoledním radiožurnálu. Blanko, děkujeme, nashledanou.
3: Hezký den, naslyšenou.
0: A radiožurnál hlásí čas, skoro 10:45, středa 14. října. Dobrý den.

Tata Boys jsme hráli v 10.48. Nejkomplikovanější Janáčkova opera, která má dodnes své zastánce i odpůrce. To je osud, kterým večer začal Mezinárodní hudební festival Janáček Brno. Jaké bylo zahájení 10. ročníku a co všechno nabídne přehlídka v následujícím víc než měsíci, uslyšíte v našem vysílání ještě za pár minut. Teď hrajeme kapelu U2.

0: 8 minut do 11. hodiny a dalších zpráv dopoledního radiožurnálu. Netradičně derniérou opery Osud začal večer jubilejní 10. ročník festivalu Janáček Brno. Mezinárodní hudební přehlídka potrvá na několika místech města až do 17. listopadu a nabídne prakticky kompletní Janáčkovo operní dílo. Do Brna zároveň přijedou hostovat nejprestižnější evropské operní domy.
1: Máme rádi operu a Janáčka.
2: Chodíme každý rok, dá se říct. On je, Janáček, tak složitější trošku si ho naposlouchat, ale jakmile člověk pronikne trošku k němu blíž, tak už se ho nevzdává a snaží se ho poslouchat stále víc a víc.
3: Tyto divačky už viděly 8 Janáčkových oper a chyběla jim jediná, Osud, kterým začal festival Janáček Brno. Taktovky se ujal Tomáš Hanus.
4: Dirigovat Janáčka je vždycky určitý fenomén, který se nedá úplně k něčemu připodobnit. A dirigovat ho v Brně, se kterým je Janáčková hudba srostla, je pro mě dost silná káva v tom nejlepším slova smyslu.
3: Podle Tomáše Hanuse je Osud dílo s velmi komplikovaným dějem. Janáček ho zkomponoval po její pastorkyni a ohlíží se v něm za životem skladatele.
4: Osud provázelo komplikované přijetí a i do těchto dnů jsou vlastně názory, které tomuto dílu vyjadřují poměrně nedůvěru.
3: Na jubilejním 10. ročníku festivalu zazní všechny Janáčkovy opery a s některými z nich, včetně Osudu, se brněnská operní scéna rozloučí, říká ředitel přehlídky Martin Glázer.
5: Začnou vznikat nové verze jejich pastorky, věcí Makropulo z výletu páně Broučkových a aby tomu tak mohlo být, tak se musíme s některými inscenacemi rozloučit.
3: Program festivalu je nejširší v historii. Patrně největší zájem je o koncert bamberských symfoniků s dirigentem Jakubem Hrušou.
5: Díky tomu, že v tom operním hudebním světě mají významné místo dirigenti, kteří se narodili v naší zemi, tak je to, řekněme, snadnější. Ale samozřejmě to, že se nám do Brna podařilo kromě bamberských symfoniků získat letos Mnichovskou státní operu, je samozřejmě jako další takový zářez do historie toho festivalu, na který jsme nesmírně pyšní.
3: Dodává Martin Glázer. Kromě divadelních budov a koncertních sálů festival letos zavítá také například do vodojemů na Žlutém kopci. Z Brna Tomáš Maleček, Radiožurnál. Well.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
3: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Gůda.
4: Vládní koalice hodlá přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Rusko útočilo na Kyjev nadzvukovými raketami. Polovina města je bez elektřiny. Fotbalisti Slavie v lize mistrů i po druhé prohráli. V Baku nestačili na Sabach. Na dálnici D4 brzdí provoz zúžení u Jíloviště ve směru do Prahy. A počasí bude převážně oblačno až polojasno. Později se začne vyjasňovat a teploty až 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci by dnes mohli přehlasovat prezidentovo veto zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel vrátil návrh sněmovně kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Vadila mu taky doprovodná novela, která ruší prezidentovu pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předseda poslanců motoristů Boris Šťastný počítá s tím, že koaliční většina 108 hlasů bude opět stačit.
5: Zákon by měl platit i přes veto pana prezidenta, pokud samozřejmě ho přehlasujeme zde ve sněmovně, což se limitně blíží 100% šanci od 1. ledna příštího roku.
4: Opozice už oznámila, že se v případě přehlasování veta obrátí na ústavní soud. Na novém zákonu kritizuje taky snadnější propouštění státních úředníků, kteří by podle ní nebyli nezávislí na vládnoucích politicích. Nezávislý místostarosta KRIR na Lounsku Petr Ulke podal návrh na neplatnost voleb a hlasování. Řeší to krajský soud v Ústí nad Labem. Ulke se svým uskupením získal 3 mandáty ve 13členném zastupitelstvu. Podle mluvčí soudu Gabriely Nedělkové Pařízkové navrhovatel žádá o přezkum hlasování. Rusko v noci mohutně zaútočilo na Kyjev a Kyjevskou oblast. Ukrajinské úřady hlásí nejméně 3 mrtvé a přes 20 zraněných. Rusko použilo rekordní počet nadzvukových raket Zircon, bylo jich asi 25.
6: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na místě nočních útoků novinářům řekl, že ruské rakety zasáhly Desňanský, Darnický a Holosívský obvod města. Zasaženy byly bytové domy a energetická infrastruktura. V Kyjevě proto nastaly obrovské problémy s elektřinou a prakticky celý levý břeh města zůstal bez proudu. Exploze a 3 zraněné hlásí také Rivne na západní Ukrajině. Podle vedení ukrajinských železnic Rusko poškodilo depa, nádraží a další železniční infrastrukturu v celkem 5 oblastech Ukrajiny. Protivzdušná obrana sestřelila pouze 4 rakety z 39 vystřelených, ale téměř všechny z asi 120 nepilotovaných letounů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Ulicí 17. listopadu v Praze u Rudolfina dnes do 4 hodin odpoledne nejezdí tramvaje a autobusy. Úsek od křižovatky s ulicí Na Rejdišti až po Čechův most je uzavřený kvůli filmovému natáčení. Tramvaje linek číslo 17 a 42 jezdí odklonem přes Malostranskou a nezastavují u právnické fakulty. Autobusy linky 207 objíždí uzavřený úsek přes Dvořákovo nábřeží. Komplikuje to dopravu v celé oblasti.
0: Sport.
7: Fotbalisté Slavie čekají na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů už 21 zápasů po prohře Slán na úvod tohoto ročníku soutěže. Podlehli ve druhém kole v Azerbajdžánu domácímu Sabahu Baku 0-2, když oba góly inkasovali ve druhém poločase. Záložník Pražanů Michal Sadílek byl k výkonu slávistů kritický.
8: Hrozně vás to mrzí, to je jediné, co můžu říct. Je to málo, ten soupeř byl k poražení určitě a teď se ve mně mísí jako emoce a špatný výsledek a špatný výkon od nás.
7: Další zápas v Lize mistrů odehraje Slavia v úterý v tureckém Istanbulu proti Fenerbahce. A věřitelé požadují po druholigovém fotbalovém klubu Dynamo České Budějovice dalších 1,8 milionu korun. Své pohledávky připojili nově dva subjekty. Vyplývá to z insolvenčního řízení, které soud s klubem zahájil.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na Strakonické u jíloviště a ucpaná silnice 3 u Benešova. Na dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy se zkrátila kolona před omezením u jíloviště. Dnes a zítra se pojede u stavby mostu na 9. kilometru pouze jedním pruhem v obou směrech. Teď je fronta pouze do Prahy asi na 10 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se zdržíte, a to hlavně pokud jedete nákladním autem. Pravý pruh je plný od 7. kilometru až na okruh k Ořechu. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. Pozor dejte na příjezdu do Prahy taky z dálnice D8 z Ústí nad Labem. Cínovecké za sjezdem na Zdiby stálo nepojízdné auto částečně v jízdním pruhu. V Praze brzdí provoz omezení a uzavírky. Okruh ve směru na Ústí nad Labem je ucpaný. Nesouvislé kolony, hlavně kamionů, už z jižní spojky přes Černý most, Novopatskou až do Kbelské ulice ke zúžení u Letňan. Výraznější zdržení taky na Žižkově, v okolí Ohrady a nebo na Jarově, tam hlavně ve spojovací směr Libeň. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic pracují silničáři mezi Benešovem a Bystřicí. Jede se k Ivadlově, větší fronty jsou tam ve směru z Prahy asi na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme na východě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť nebo přehánky, jinak oblačno až polojasno, později začne oblačnost ubývat místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Teď život k nezaplacení a Jan Pokorný.
11: Dobrý den, a kde jsme? Po volbách. V době skládání koalic na radnicích a magistrátech, před druhým kolem volby do třetiny senátu. Volební výsledky mají dvě veličiny, počet hlasů, počet mandátů. Jak se k sobě mají? No a koaliční vláda otevřela diskuzi o inkluzi. Motoristé a SPD chtějí výraznější změny, zdá se, ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO přichází s novým systémem financování asistentů pedagoga. I o tom budeme dnes mluvit.
9: Život k nezaplacení.
11: Daniel Prokop z agentury Pak Research. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Když si řekneme, že komunální volby jsou rozlehlý projekt, jeho výsledkem jsou hlasy jednotlivým kandidátům, jednotlivým uskupením a ty se potom přepočítají na mandáty podle zastupitelstev. Jak se v tom vyznat?
12: Je to opravdu těžké, takže kdo to sleduje, tak vidíte různá města a vlastně každý si tam najde těch 15 měst, kde vyhrál, takže může jakoby říkat, že byli úspěšní skoro všechny ty strany. A problém těch voleb je, že ani jedna z těch metrik, ani jedna z těch ukazatelů, které jste říkal, moc nevypovídá o síle těch stran. Mm. Protože mandáty, tam máte třeba 7 zastupitelů na pár set lidí, jo, takže vlastně máte jedno zastupitele na 50 lidí třeba v malých obcích. A v těch velkých městech v Praze je 65 zastupitelů na 1,2 milionu nebo 3, kolik teďka je v Praze. Takže ty mandáty reprezentují jiný počet voličů. A jako uměle v těch výsledcích zvýhodňují ty strany, které jsou silné v těch malých obcích. Jo. Na druhou stranu ty hlasy, v Praze máte 65 hlasů, takže v těch čistých hlasech naopak vypadají silně ty strany z těch velkých měst. Jo. Takže ani jedno z toho nejde použít. My jsme se proto snažili ty volby vyjádřit ve výsledku jako mandáty přepočtené na obyvatele. To znamená, kolik reprezentují lidí. Když jste v malé obci, tak reprezentujete třeba 50 a v tom velkém městě ten zastupitel reprezentuje 20-30 tisíc třeba. Jo. A to nějak jakoby potom ukazuje reálnou sílu těch stran, jejich reálnou podporu.
11: Má se tedy do budoucna použít při interpretaci těch výsledků váš model, anebo je lepší zkusit ten systém nějak zpřehlednit, změnit? Popřípadě jak?
12: Já si myslím, že jako mediálně pro interpretaci ten náš model je dobrý a ještě bych chtěl říct, už v minulosti podobné věci využívali třeba politologové z Univerzity Palackého. Jo. Není to zase jakoby raketová věda to takhle vyjádřit. On ukazuje fakt jako hezky, že tam došlo k posílení těch nezávislých kandidátů, k posílení starostů, to hnutí STAN, oslabení ANO a ODS a podobně. Ale vlastně jako ukazuje, že ty posuny nejsou zase tak drastické. Jo. Jako když se kouknete na nějaké výsledky, vyberete si ty kousky, ty skládačky, tak to můžete přehnat tu interpretaci. Takže ta metrika je docela dobrá. Ukazuje taky, že poklesy v těch chudých krajích, ano a podobně. A jestli mění ten systém, tam jde v tom systému volebním do těch zastupitelstv je jiná chyba. A to je podle mě to, že on jakoby, jeho záměrem je to, abyste mohl křížkovat ty kandidáty, aby tam šlo o ty osobnosti. A v těch velkých městech paradoxně dělá opak, jo? Protože vlastně, když dáte křížek tomu kandidátovi, tak za A teda můžete jenom mimo tu vlastní stranu. A za B to má hrozně malou váhu, ten křížek oproti tomu, co dáváte, když začkrtnete celou tu stranu. Prostě, jo? Takže vlastně to vede k tomu, že v těch velkých městech se skoro nedá přeskakovat v těch volbách. Jo? A je to ta stranická volba, skoro čistě v těch velkých městech. Vede to k úplnému opaku, než je záměr toho volebního systému. A tím to trošku upozorňuje možnost, aby ty osobnosti lokální vstupovaly v těch městech do té politiky. Protože tam opravdu přeskočit nějakých víc míst té kandidátky je velmi těžké díky tomu systému. Tak to bych zvážil, že tím jako redukujeme zájem nějakých osobností zajímavých vstupovat do té komunální politiky měst.
13: Že ta kombinace, řekněme, stranické a osobní volby je spíš na škodu?
12: No, je udělaná tak, že ta volba, ten křížek pro toho kandidáta je hrozně neefektivní. Protože vy v Praze dáte křížek kandidátovi a to je jeden z vašich 65 hlasů, když tam někdo umístíte a potom, když dáte té straně, tak to je těch zbylých 64, jo, prostě. Takže vlastně jako nakřížkovat tam ty kandidáty efektivně je velmi těžké a dáváte většinově efekty hlasité s těm stranám, jako jo, ne tomu kandidátovi. Takže trošku to potlačuje roli těch osobností na těch kandidátkách.
13: Pojďme dál s Danielem Prokopem z agentury PAK Research.
9: Život k nezaplacení.
13: Inkluze ve školství zdá se znovu stává předmětem politického sporu nebo přinejmenším diskuse. Motoristé a SPD chtějí výraznější změny. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO přichází s novým systémem financování asistentů pedagoga. Daniel, je ta česká inkluze viděno na základě nějakých dat a zkušeností úspěšným projektem, který potřebuje jenom opravit, anebo experiment, který se nepovedl?
12: Bohužel je to velmi těžké jako zodpovědět, protože nikdo nevyhodnocuje, jak se vedou třídy, kde ty děti jsou začleněné, nebo kde nejsou a podobně. Ty dopady v Česku jako prostě bohužel nikdo nevyhodnocuje, proto je to velmi těžké říct. Určitě to není tak, že by to byl zdroj nějaké stagnace v tom školství, jo, protože vidíme v zahraničí, že se spíš daří těm systémům, třeba v Británii, které mají ty heterogenní třídy, kde jsou děti z různého prostředí, nebo v Estonsku a podobně. A vidíme v Česku, že jakoby se zhoršují nebo stagnují části vzdělávání, které nejsou poškozeny tou inkluzí. Jo. Takže myslím, že to je projekt, který jde hodně zlepšit, ale nejde na něj svádět problémy českého školství. Ty jsou jinde, ty jsou v tom, že ty děti to nebaví a že nedokážeme změnit ten obsah vzdělávání, že se nedaří školám, které žádné takové děti nemají a podobně.
13: Vy jste říkal, že nejsou data k tomu, aby se udělala nějaká inventura tohoto systému. Když jsem se podíval do volebního programu Hnutí ANO z loňského roku, tak tam stojí, provedeme revizi inkluzivního vzdělávání, aby péče o znevýhodněné žáky byla nejlepším v zájmu žáka a zároveň nešla na úkor ostatních. Posílíme kompetence ředitelů škol tak, aby mohli lépe ochránit nejlepší zájem dítěte a tak dále a tak dále. Provedeme revizi. Provádí někdo revizi?
12: Myslím si, že jako ty věci, některé, které dělá Robert Plaga, tak část toho systému opravují, jo? Protože hlavní nástroj podpory těch dětí v těch běžných školách jsou ti asistenti pedagoga. A tam se ukazuje, když dáte dohromady, když to dělají ty britské jako výzkumné organizace, když dají dohromady ty analýzy, jaký vliv mají ty asistenti na ty děti, tak opravdu jsou jako příklady, kde je posunují třeba o 6 měsíců vzdělávání. To znamená, že ta intervence je fakt jako hodně prospěšná pro ty děti. Jsou i příklady, že mírně škodí. Jo? Že opravdu, když ten asistent nějak izoluje to dítě a hrozně mu pomáhá, omezí jeho aktivitu, tak vlastně může i mírně škodit. Jo. Takže hrozně závisí na tom, jak ti asistenti pracují a jak jsou stabilně v tom systému. Jo. A jestli mají nějakou podporu, vedení a podobně. Jestli tam ta dobrá praxe, která pomáhá opravdu. Jo. A to v Česku dosud omezuje to, že tam není úplně zadání, co by měli dělat ty asistenti. A za druhé, že jsou hrozně nestabilní, protože v Česku to funguje tak, že jsou připsáni k tomu dítěti jednotlivému. A když tam přijde, tak on dostane tu podporu toho asistenta, on by se měl věnovat tomu jednomu dítěti. Potom, když to dítě třeba odejde z té školy, tak ten asistent taky ztratí tu pozici a podobně. A teďka ten systém Roberta Plagy chce udělat to, že bude stabilnější financování těch asistentů, že to bude předěleno celé té škole podle nějakých kritérií počtu dětí v první třídě, kolik je dětí, kolik je tam znevýhodněných dětí, těch jakoby s nějakým handicapem a podobně. A ta škola je bude mít stabilněji a bude s nima moc pracovat a to ministerstvo bude moc jakoby víc rozvíjet to, jak pracují ty asistenti. A taky se trochu omezí jako nekontrolovaný nárůst těch výdajů díky tomu, že to parametrizujete a přidělíte těm školám.
13: Jak se ty Plagovy kroky mohou potkat nebo nepotkat s návrhem, který je docela propracovaný, s kterým přichází strana Motoristé sobě, zosobněná v tomhle tématu panem Krejčím, bývalým šéfem Cermatu, kteří chtějí například převod poraden pod stát?
12: To jsou úplně paralelní věci a přijde mi, že minister Plaga dělá dobrý krok v těch asistentech a že to může výrazně zlepšit to začlenění těch dětí, jo, a fungování, ale jakoby oni pomůžou i běžným dětem z nějakého znevýhodněného prostředí a podobně, když budou dobře pracovat. A ty návrhy motoristů jsou úplně mimo běžné a jsou tam některé věci, které dávají smysl a některé, které nedávají smysl. Třeba ten převod poraden pod stát, ty poradny určují to znevýhodnění, jestli to dítě má nějaký handicap, jo. A zřizují to kraje dneska, ty poradny, které nemají nějakou kapacitu jim metodicky radit a kontrolovat, jak pracují a podobně. A opravdu se jako hodně liší ty poradny v těch různých místech, tím, jakou používají tu diagnostiku, výsledky. Jsou taky špatně financované, že jakoby dostávají stejné peníze v Ústeckém kraji a ve Středočeském, byť v tom Ústeckém kraji je mnohem větší nával těch dětí, kde musíte jakoby udělat dobrou tu diagnostiku. Takže tam ten převod pod stát by dlouhodobě dával smysl. Ale jde o to, jestli ten stát má přebírat všechno, jestli má přebírat ty budovy v těch krajích a podobně. Jo. Určitě by to měl víc vést metodicky ten stát, aby měli stejnou metodiku všude, protože když ty porady rozhodují o budoucnosti toho dítěte, jeho podpoře, anebo i to, jestli tam je doporučení, aby chodil do speciální školy, tak by měli mít nějaký rovný metr, prostě, jo, na který se dá spolehnout.
13: My jsme s panem poslancem Krejčím za Motoristy sobě včera mluvili.

0: Jo. A teďka je problematický proto, že za A jako to povede k tomu, že se nebudou ty znevýhodnění diagnostikovat. Že jako ten rodič vlastně bude, radši zatajíte to, že to dítě má nebo dyslexii nebo nějaký problém, aby na základě toho nebylo odmítnuto. Jo, takže se vrátíme k systému, který byl, nevím, do roku 2005, kde ty děti jsou na těch školách běžných, ale vlastně nemají ty diagnostikované podporná opatření a nemají žádnou podporu, protože ty rodiče se budou logicky bát toho, že na základě toho budou odmítnuti. Jo. Takže to je jeden problém.
1: Potom a budou muset třeba jezdit do školy na druhém konci kraje, pokud nebude jiné zbytí.
0: No a za druhé taky prostě pravděpodobně je to protiústavní a za třetí nejsou kapacity těch speciálních škol často. Jo. Že jejich problém je, že v některých krajích se tam umisťují děti do těch speciálních škol, které nemají žádné velké handicapy. Jo. To je v těch chudších krajích, tam opravdu jakoby směřují třeba romské děti. Občas se tam i spáduje, že máte jakoby ulici, která míří jejich spádovost do školy se speciálními třídami, jo. A fakt věc, která je hodně problematická teda. A naopak třeba v Praze a kolem Prahy a podobně ty kapacity těch speciálních škol chybí, že oni vlastně nereagovali ty kraje. Kraje zřizují ty speciální školy na to, že roste populace a že v ní je hodně dětí, které mají nějaké handicapy a že by měly jako posilovat ty kapacity speciální škol. Takže když do tohoto systému zavedete možnost odmítat, tak opravdu ty rodiče, ty děti s tím nějakými handicapy budou naprosto zoufalá situaci, že vlastně ztratí právo na vzdělávání prakticky, jo, efektivně, protože ani do těch speciálních se nedostanete dneska v Praze a v okolí. Jo.
1: V tom návrhu strany Motoristé sobě se mluví o navyšování kapacit těch speciálních škol a logopedických tříd a tříd pro děti s poruchou chování.
0: No, ty speciální školy, ten stát by to měl nějak víc řídit, protože opravdu jako v některých krajích a regionech jsou i zneužívané, a aby se tam uklízeli děti, které by mohly být v normálním školství a někde chybí naopak prostě. Jo. Takže asi hodně lidí, kteří mají děti, které mají nějaké problémy, třeba v Praze a podobně, má tu zkušenost, že jako i když chcete, tak tady není dobrá speciální škola, která by měla kapacitu už a podobně. Jo. Takže jde o nějaké řízení těch kapacit, nejenom zvyšování, ale jako vyrovnanost v těch krajích, aby odpovídaly ty kapacity a vyvíjely se růstem té populace podobně. A za druhé jako o tu kvalitu těch speciálních škol, aby ty rodiče, jo, řada z nich by jí nevadilo mít dítě v dobré speciální škole, když mají jako těžké handicapy, ale oni taky často nejsou moc dobré, prostě nejsou střícné a podobně, jo. Takže není to jenom o navyšování kapacit, je to o řízení těch kapacit a o nějaké jako střícnosti a kvalitě těch škol.
1: Pak je tady ještě příspěvek do debaty od další koaliční strany SPD. Ti mluví o návratu ke speciálním školám. Přitom speciální školy existují, myslí tím zřejmě zvláštní školy.
0: Oni myslí jakoby návrat asi navýšení, nebo já nevím, ale jo, jako tak já myslím, že řídit kapacity speciálních škol je dobře. Je dobrý si říct, že to dítě v té speciální škole stojí násobně víc, než když je v té běžné škole i s tím asistentem. Jo. Takže jako je to velmi drahé a musíme si říct, že by tam opravdu měli chodit jen ti, kteří jako to nutně potřebují, protože je iluze, že tím něco ušetří ten systém. Naopak jako nějaké rozšiřování velké těch kapacit je velmi náročné v těch speciálních školách. Jo. Takže jako lépe řídit ten systém a uchovat ty kapacity možná stejné, jako jsou dneska, ale prostě v některých krajích tam chodí moc dětí a v některých ty speciální školy chybí. No.
1: Vaše výzkumy, tedy výzkumy agentury PAK Research, upozorňují právě, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří velmi různorodou skupinu, to už jsme říkali. No, nejde úplně na první dobrou si představit, co to je vlastně dítě v inkluzi, co ten pojem obsahuje.
0: Opravdu tam jako je asi 15% dětí, nebo jako obrovské číslo, přes 100 tisíc má nějaké speciální potřeby a jsou tam děti od jako mentálních handicapů po vady řeči, nějaké jako tělesné znevýhodnění. A do toho máte ještě další děti, které potřebují podporu. To jsou třeba děti cizinců, jo, kde v Česku pořád jako není ani čeština jako další jazyk, jako povinný jazyk pro ty cizince. Jo. Takže jo, jsou tam děti cizinců, to jsou taky desítky tisíc dětí a potom tam máte děti, které jako jsou, nemají ten nějaký handicap, ale mají třeba problémy v duševním zdraví, díky tomu, že se jim rozvádí rodiče, nebo to jsou děti ze střední třídy. Jo. Takže ona ta realita toho školství dneska je, že když se čtete tam ty skupiny, tak máte třeba 25% vzdělávání dětí, které potřebují nějakou speciální podporu, jo? Buď to psychologickou, nebo jazykovou, nebo reakce na ten

0: handicap. A myslet si, že to všechno uklidíme do těch speciálních škol, je už jako, to už je iluze nepragmatická.
1: A myslíte prostě si, že k tomu směřuje návrh motoristů sobě, tedy zřídit třídy pro děti, které neumějí česky na dobu x týdnů, měsíců?
0: Jako na dobu x týdnů to možná je OK návrh, jo, ale třeba ty naše výzkumy mezi ukrajinskými dětmi, které jsme dělali od roku 22, tak ukazují, že mnohem lépe se jazykově rozvíjely děti, které byly v těch normálních třídách, protože samozřejmě se bavíte s těmi dalšími dětma, jo, a ty děti jsou relativně se ještě ty jazyky učí rychle, a když jsou v tom kolektivu, tak jim naopak pomůže, když jsou v tom normálním, jako běžném kolektivu, jo. Takže pro ten jazykový rozvoj, podle mě třeba mnohem lepší strategie by byla navýšit ty hodiny a udělat povinnou tu češtinu jako další jazyk. Ať třeba oni mají speciální 2 hodiny denně, kde se učí jenom tu češtinu a nemusí dělat to i biologii, když ani nerozumí, jo, co se tam jakoby řeší v té biologii. Ale zároveň, a jsou v tom normálním kolektivu mezi českými dětmi, nebo jo, v tom běžném jako kolektivu českých dětí, ať chodí na fotbaly a podobně, a tím se naučí tu češtinu taky dobře. Jo, že ta idea separovat ty děti taky má své velké nevýhody. Jo. Vy prostě vytvoříte systém, kde nejsou v kontaktu s tím jazykem, se svými vrstevníky, jsou potom jako dlouhodobě vyloučení a podobně. Takže myslím, že se musíme spíš snažit o to posílit třeba to vzdělávání, tu češtinu na normálních školách, jo, pro ty cizince. Aby měli speciálně 2 hodiny denně. Jo.
1: Danieli, kdybyste dnes seděl s ministrem Plagou, motoristy a SPD u jednoho stolu a bavili jste se na tohle téma, a vy jako expert měl navrhnout nějaký kompromis, co by podle vás mělo být jeho základem?
0: Já si myslím, že tam jsou návrhy, které směřují dobrým směrem, respektive jsou jako realizovatelné, lépe řídit poradny, kapacity speciálních škol, dát, oni navrhují třeba jako, aby byla větší podpora těch speciálních pedagogů, kterých je málo v Česku, tak to je taky dobrý návrh. A potom tam jsou jako věci, které vlastně se jako chybně orientují na tu snahu jenom uklidit ty děti a podceňují, kolik jich je, jak je to široká populace, že vlastně jako dostanou ty rodiče do neřešitelných situací, tak tam naopak jako vysvětlit premiérovi, že to je věc, která už nebude fungovat. Jo? Tak podle mě využít ty návrhy, které jsou dobré, a zároveň jako prosadit tu parametrizaci těch asistentů, protože když máte v těch školách máte 18 000 asistentů, už dneska. Tak když budou dělat dobře tu práci, tak opravdu výrazně pomůžou tomu školství. A když ji budou dělat špatně, tak to jsou jako mi vyhozené peníze. Jo. Takže snažit se o to využít ty kapacity, které tam jsou, aby to dělali co nejlépe.
1: Daniel Prokop ze společnosti PAK Research byl hostem Radiožurnálu v dalším rozhovoru z projektu Život k nezaplacení. Díky za to, mějte se hezky.
2: Život k nezaplacení.

0: Se na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst.
1: Kde už je o nové koalici jasno.
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání.
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni.
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 9.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Rozum a cit. Adaptace zbožňovaného románu Jane Austenové míří do vašich kin. Dvě sestry a dvě rozdílné cesty za láskou a životním štěstím. Je lepší použít hlavu nebo srdce? Rozum a cit. V kinech od 22. října.
3: You think true passion can never be checked? Edward loves you.
2: Hlavním mediálním partnerem filmu Rozum a cit je Radiožurnál.
4: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
5: V Česku je přes milion lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 tisíc nových tuzemských firem. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich. Ostatní postupně skončí. Tempo vznikání i zanikání nových subjektů je v Česku mírně nižší, než je průměr v Evropské unii. Britský premiér Andy Burnham přijme v Londýně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Británie tím chce podle britské vlády vyjádřit neochvějnou podporu Ukrajině. Burnham pověřil ministry přípravou dalších protiruských sankcí, vojenské pomoci a finančních balíčků. Británie má taky urychlit dodávky klíčových střel do systému protivzdušné obrany. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odlétá na pracovní cestu do Bruselu. Zítra a pozítří se tam zúčastní jednání Evropské rady. Ta bude řešit posílení unijní konkurenceschopnosti, evropskou bezpečnost nebo opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Premiér má na programu taky setkání předsedů vlád zemí V4 nebo summit skupiny Patrioti pro Evropu. A Domažlická nemocnice se dnes zapojuje do mezinárodního taktického cvičení. Prověří připravenost na výskyt nakažlivých nemocí. Běžný provoz nemocnice neomezí. Zdravotníci se při cvičení zaměří na spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.
0: Sport.
5: Hokejisti Liberce budou závěrečný hrací den základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Bílí tygři se představí na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. Už s jistou účastí ve vyřazovací části nastoupí Plzeň na ledě finské Saipy v 17:30.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená silnice 13. Stráže nad ní jsou a kolony na Trojce u Benešova. Silnice 13. z Chomutova do Karlových Varů je u Damice neprůjezdná. Osobní auto se tam srazilo s nákladním a zasahují záchranáři. Nedá se projet ani v jednom směru. Kolony jsou dlouhé, taky objížďky jsou dlouhé pro osobní auta přes Božídar a kamionem až přes Žatec. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice se zdržíte u Bystřice za Benešovem. U benzinky tam silničáři opravují vozovku a projíždí se Kyvadlově. Větší je fronta ve směru z Prahy až na 20 minut. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždějí dlouhé kolony kamionů v pravém pruhu. Od 7. kilometru se sunou až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. V Praze se ucpává mimo jiné okruh ve směru z D1 na Ústí nad Labem. Nesouvislá kolona opět hlavně kamionů popojíždí už z Brněnské od Chodova přes spojky Černý most až do Kbelské ulice. Tam je zúžení u Letňan. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme na východě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déště nebo přehánky, jinak oblačno až polojasno a později začne oblačnost ještě ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
7: Krásné dopoledne, 11 hodin 34 minuty. Na konci týdne odstartuje 42. ročník Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Rádio v Olomouci. Jestli chcete vidět, jak rádio funguje, jak tvoříme naše vysílání, přijďte za námi a buďte u nedělního vydání host Radiožurnálu Live. Začátek je v 17 hodin v olomouckém kině Metropol. Moderovat budou Jan Pokorný a Libor Bouček a mezi hosty budou rozhlasový režisér Aleš Verzák, moderátorka Monika Valentová a nebo taky Pavel Horvát. Vstupenky najdete na Prý Bohemia rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Shallow Lady Gaga, Bradley Cooper ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Pojďme zůstat ve Spojených státech amerických. Tam 20 dní zbývá do volebního dne. Republikánům hrozí ztráta většiny ve sněmovně i v senátu a prezident Donald Trump teď zamířil v rámci kampaně až na Aljašku a dnes třeba do Montany. Velká část Američanů se letos obává, že volby nebudou svobodné a spravedlivé. Věnuje se tomu dnešní díl našeho amerického podcastu Přes Atlantik. Jeho spoluautorem je Jan Kaliba, náš bývalý zpravodaj ve Spojených státech. Se mnou teď ve studiu. Honzo, pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Z průzkumu Univerzity v San Diego vyplývá, že méně než polovina Američanů věří tomu, že letošní volby budou svobodné a spravedlivé, jak jsme řekli. Proč to taky?
1: Na republikánské straně je to třeba nedůvěra k hlasování poštou, které Donald Trump dlouhodobě torpéduje, šíří o něm i různé konspirace, stejně jako třeba o tom, že výsledky ve velkém ovlivňují cizinci, kteří hlasují neoprávněně. To má vliv na důvěru hlavně u Trumpových příznivců ve férovost voleb, i když to vyvrací například i výzkum Trumpovi velmi nakloněné Heritage Foundation. A tohle je třeba osobní zkušenost naší americké zpravodajky Jany Ciglerové.
2: Neumím si představit situaci, já jako cizinka v téhle zemi, že bych šla a udělala něco tak závažného, jako je volební podvod. Sebe bych vystavila riziku velkého postihu a zároveň zcela reálnému riziku, že mě z téhle země deportují.
1: Říká Jana Ciglerová v dnešním novém dílu pořadu podcastu Přes Atlantik.
0: Čeho se obávají další části americké společnosti?
1: Velká část lidí i expertů na volební bezpečnost se letos obává dalšího možného pokusu Donalda Trumpa o neuznání a potom případného zmanipulování výsledků voleb. Poprvé od voleb 2020 a útoku jeho příznivců na Kapitol je Trump znovu v Bílém domě a zároveň jemu nebo v tomto případě jeho straně hrozí volební porážka a to je podle mnoha Američanů důvod k obavám. Takhle mi ty svoje popsal jeden z nich, Sherman Teichman. My favorite.
3: Čeho se obávám? Že budou agenti ICE vyslaní k volebním místnostem, aby zastrašovali voliče. Ministerstvo spravedlnosti a nejvyšší soud se staly Trumpovými mocenskými nástroji a já mám úzkostné obavy z toho, co se bude v listopadu dít a jestli vůbec nějaké volby budou.
1: O co všechno se Donald Trump může během voleb nebo po nich pokusit a jak odolné jsou vůči tomu americké instituce letos, i to rozebíráme s Janou Ciglerovou v našem pořadu Přes Atlantik, už teď jako podcast v aplikacích.
0: A nebo taky na portálu Můj rozhlas. Teď minuta do 3:15 v dopoledním radiožurnálu. Jan Kaliba, Honzo, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Nirvana v 11.47, středeční dopolední radiožurnál je 14. října. A ani na 21. pokus to nevyšlo. I po zápase v Baku se Sabahem fotbalisté Slávie dál čekají na vítězství v Lize mistrů. Pro fotbalové odborníky je to další námět k zamyšlení, proč se ani v roli favorita nedaří Slávii v soutěži prosadit.
1: Už ten poslední zápas to prostě vypadalo, že z toho bude výhra a teďka znova zklamání obrovský a myslím si, že tohle to hodně těžko koušou. Já je znám, jsou cílevědomí, chtějí vyhrávat a tohle to samozřejmě je pro ně strašně těžký.
2: Říkal ve vysílání radiožurnálu Sport o trenérském štábu Slávie Milan Škoda. Čtyřnásobný český mistr se Slávií byl na hřišti u dvou porážek Pražanů v Lize mistrů před 7 lety a čekání na výhru trvá dál, ačkoliv proti Sabahu už i podle fotbalového experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta zkrátka přijít měla.
3: Prostě Slávie měla tolik šancí, že to prostě v té Lize mistrů není úplně obvyklý, ale když je neproměníš, tak to samozřejmě přijít nemůže, ty výsledky.
1: Byly tam situace, které prostě zaváněly nějakou smůlou, ale ve většině si myslím, že nám tam chyběla větší kvalita v té poslední třetině nebo v tom vápně.
2: Vyčítal Slávii špatnou koncovku její bývalý kapitán Milan Škoda. Ve velké šanci selhal třeba i jeden z nejzkušenějších slávistů Lukáš Provod, pokračuje Pavel Horvát.
3: To musí být gól, já vím, že ten hráč to chce dát, je to dobře udělaný, ale prostě nějaký zlomek toho, že to nepromění tam je a proto ty hráče i to brzdí, kdyby šli do vedení, tak ten zápas třeba dopad úplně jinak.
1: Potřebujeme k tomu něco přidat, nějakou větší kvalitu, nějakou rychlost, protože když jsme viděli ty hráče i Sabahu, který sice mají nějakou nižší hodnotu, tak ale byli všichni rychlí, dynamický, uměli hrát dobře tělem, nedali nám moc prostoru. V té lize samozřejmě je to o něco pomalejší, máte víc času na to finální řešení. A tady vlastně v té Lize mistrů je to všechno strašně rychlý. Nemáme na to ten čas, nemáme na to ten klid. Někdy v těch situacích přicházíme do paniky, že se snažíme co nejrychleji zakončit.
2: Bilancoval Milan Škoda, co možná obecně českým klubům chybí k tomu, aby vyhrávali v Lize mistrů. Podle Pavla Horváta je to taky častější měření sil se špičkovými kluby.
3: Mužstva, které nastupují ve francouzský, ve španělský, v anglický lize, mají každý týden prostě obrovský výzvy. A při vší úctě teďka Slávie hrála před 4 dněma ve Zlíně, no to úplně není ten samý případ.
2: Dodává Pavel Horvát o pražské Slávii, kterou před dalším zápasem Ligy mistrů příští týden na hřišti Fenerbahce Istanbul čeká sobotní ligový duel s Hradcem Králové. Krištof Kousal, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Naopak přivítáme teď Vladimíra Kroce ve vysílání Radiožurnálu, protože se za čtvrt hodiny vrátí, aby navázal na hlavní zprávy dnešní polední publicistikou. Vladimíre, dobré skoro poledne.
1: Dobrý den, děkuji za to přivítání. No, opětovné schvalování změn ve státní službě provází ve sněmovně opoziční kritika. Předseda STAN Vít Rakušan vyzýval vládní tábor k další debatě. Poslanecký návrh zákona podle něj deformuje prostředí na dlouhá léta. Jenom připomenu, že prezident v září zákon vetoval kvůli obavám z politizace státní správy. Podle předsedy Svobodných a jednoho z předkladatelů návrhu Libora Vondráčka jsou změny pravidel zaměstnávání státních úředníků důležitou reformou fungování státu. No a právě on se v názorovém duelu střetne se zpravodajem tohoto zákona Karlem Haasem z ODS. A stihneme ještě jedno téma. Rusko v noci útočilo na důležité objekty ukrajinské energetické infrastruktury. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napsal, že bylo zasaženo 30 energetických zařízení. Přitom v neděli americký prezident Donald Trump prohlásil, že Rusko i Ukrajina souhlasili s energetickým příměřím. No a je to tedy téma pro novináře v Kyjevě Adama Siberu.
0: Spojené státy omezily služby satelitní sítě Starlink ukrajinské armádě, takže i tematicky ještě navážeme v hlavních zprávách už za 5 minut ve 12 hodin. 12:10 se vrátí Vladimír Kroca, publicistika a témata podrobněji. Vladimíre, díky za pozvání.
1: Těšilo mě.

0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
4: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
5: V Česku začal první soudní proces v novodobé historii kvůli podezření ze špionáže. Spojené státy omezily služby satelitní sítě Starlink ukrajinské armádě. Hokejový útočník Martin Nečas přispěl v NHL 2 góly k výhře Colorado. Silnice 13 je po nehodě u Stráže nad Ohří neprůjezdná v obou směrech. A počasí bude převážně oblačno až polojasno. Později se začne vyjasňovat a teploty až 18 stupňů. Je středa, 14. října. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: V Praze začal soud s čínským občanem podezřelým ze špionáže. Yang Yiming podle vyšetřovatelů pracoval pro čínskou zpravodajskou službu. Je to vůbec první obžaloba v Česku podle nového paragrafu neoprávněná činnost pro cizí moc. U pražského městského soudu je reportérka Františka Rohlíčková.
6: U soudu Yang Yiming obžalobu prostřednictvím obhájce odmítl, necítí se být vinen. Podle státního zástupce ale získával informace, navazoval vazby a mapoval vlivové prostředí v Česku. Své kontakty zval opakovaně na večeře nebo jim dával dárky. Všechno potom měl předávat čínské tajné službě a tím se dopustit neoprávněné činnosti pro cizí moc. Tento nový paragraf přibyl do trestního zákoníku v únoru 2025 a Yang je prvním člověkem obžalovaným v Česku podle tohoto paragrafu. Samotný zákon napadal na jednání i obhájce Yanga, podle kterého jeho prosazení před necelými 2 lety nebylo standardní. Zároveň požádal, aby líčení nadále pokračovalo bez přítomnosti novinářů nebo veřejnosti. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Poslanci začali znovu projednávat zákon o státních zaměstnancích. Od listopadu má nahradit současný služební zákon. Předlohu poslancům v polovině září vrátil prezident Petr Pavel. Ve sněmovně je reportérka Adéla Burešová.
7: Návrh koaličních poslanců počítá hlavně s jednodušším propouštěním a zaměstnáváním státních úředníků. Předloha podle prezidenta ale spěje k destabilizaci a politizaci státní správy. To odmítl jeden z předkladatelů návrhu, poslanec Radek Vondráček z ANO.
8: Zákon neznamená, že bude možné bez právního důvodu propouštět každého, kdo se někomu politicky znelíbí.
7: Opozici vadí taky doprovodná novela, která prezidentovi odebírá pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle Karla Dvořáka ze Starostů nejde jen o malé personální změny.
9: Stálé mise zastupují Českou republiku například při Evropské unii, Severoatlantické alianci nebo Organizaci spojených národů.
7: Pravomoc by nově přešla na ministra zahraničí. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Koaliční lídři znovu jednají o novele školského zákona. Hnutí SPD a motoristé k ní mají výhrady. Ministr školství za ANO Robert Plaga ale změny v připravovaném zákoně odmítá. A podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
10: Novela se týká inkluze ve školách. Motoristé požadují její zásadní revizi. Zakládat chtějí třeba speciální třídy. Návrh upravuje přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb na místo financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO je novela dobře připravená. Už v pondělí řekl, že v jeho návrhu jsou zahrnuté koaliční kompromisy a pro větší debatu nevidí prostor. Pokud se koaliční experti na inkluzi do pátku shodnou, mohla by o ní v pondělí jednat vláda. Jana Čermáková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
5: Americká společnost SpaceX omezila služby družicové sítě Starlink ukrajinské armádě. Firma, která patří miliardáři Elonu Muskovi, se k tomu zatím nevyjádřila.
11: Ukrajinští operátoři dronů citovaní listem Ukrajinská pravda potvrdili, že Starlink v noci omezil práci terminálů na frontě. Při rychlosti vyšší než asi 160 km za hodinu se spojení s drony začalo ztrácet a mnoho důležitých misí bylo zmařeno. Ukrajinské ozbrojené síly od roku 2024 využívají službu Starshield, která jim na rozdíl od obyčejného Starlinku umožňovala operovat s drony ve vysokých rychlostech. Poradce ukrajinského prezidenta Sergej Bezkres známý pod přezdívkou Flash, uvedl, že americká strana Ukrajinu na omezení služeb Starlinku předem neupozornila. Tyto kroky podle něj nejsou náhodné a souvisejí s aktuální politickou situací. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: V Německu odpoledne začíná soud kvůli sabotáži plynovodu Nord Stream. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý, že vedl skupinu, která připevnila k podmořskému potrubí výbušninu. Státní zástupce to považuje za válečný zločin.
12: O vině bude rozhodovat soud v Hamburku. Sergej Kuzněcova tam loni vydala ke stíhání Itálie. Bývalý voják účast na sabotáži odmítá. Plynovod Nord Stream zajišťoval přímý dovoz ruského zemního plynu do Německa přes Baltské moře. Před 4 lety, asi 7 měsíců po napadení Ukrajiny, ale pachatelé poničili 3 ze 4 jeho potrubních větví. Nord Stream zůstává součástí německých politických debat. Strany AfD a spojenectví Sáry Wagenknechtové požadovaly minulý měsíc před zemskými volbami obnovení jeho provozu a návrat k levnějším ruským energiím. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: V 5 krajských městech už vědí, kdo je po volbách povede. Dohody mají v Liberci, v Ústí nad Labem, Karlových Varech, Plzni a nově taky v Olomouci. Tam skončí vítězné ANO zřejmě v opozici. Základ koalice už je domluvený taky v Hradci Králové. Jednání tam sleduje reportérka Adéla Kavříková.
13: V Hradci Králové už platí neformální dohoda na vznik trojkoalice. Vítězná formace Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 našla shodu s Piráty, hnutím STAN a sdružením Změny pro Hradec, Zelených a KDU-ČSL. Dohromady mají většinu 20 hlasů. Na primátorku opět navrhují Pavlínu Špringrovou z HDK. Politici teď v klubech řeší, jestli k sobě pro pohodlnější většinu přiberou ještě čtvrtou ODS, která by koalici rozšířila na 24 mandátů. Jasno má být do pátku. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
5: V Cejli na Jihlavsku si místní obyvatelé už zase staví novou prodejnu. Ta původní, kterou vybudovali před 40 lety v akci Z, už nefunguje. A tak se obyvatelé domluvili s radnicí, že postaví další.
14: Nové prodejny jsou teď hotové, zatím základy. Na stavbu chodí například pan Adam, který pomáhal ukládat zemnič. Další brigáda pak byla na vylití betonu do základů.
15: A zatím víc brigád nebylo, budou pokračovat další.
14: Stavba teď čeká na dodávku cihel. Rozlíží se po staveništi bezpartijní starostka Pavlína Nováková.
16: Bude tady do budoucna vystavená celá nová lokalita, včetně těch nových rodinných domů. Do toho jsme zakomponovali i ten nový obchod.
14: Obchod má být hotový nejpozději příští rok v létě a bude fungovat jako bezobslužný. František Jirků, Radiožurnál.
17: Sport. Hokejista Martin Nečas ve svém druhém dvougólovém zápase v sezóně pomohl Kolorádu k výhře 3-2 na ledě Dallasu. V 16 nočních duelech NHL bodovalo celkem 8 Čechů.
18: Svůj vůbec první gól v NHL dal při 6. startu obránce St. Louis Adam Jiříček. Jiříčkova trefa byla posledním gólem St. Louis při vysoké výhře 7-2 v Otavě. K vítězství Bostonu 6-3 v San Jose přispěl gólem Pavel Zacha a asistencí David Pastrňák. Adam Klapka dal branku golmanovi Anaheimu Lukáši Dostálovi a Calgary zvítězilo 4-2. Tomáš Hertl skóroval při výhře Vegas 5-2 na ledě Nashvillu. Asistence obránce Filipa Hronka neodvrátila porážku Vancouveru 2-3 v New Yorku proti Islanders. Krištof Kousal, Radiožurnál.
19: Fotbalisté Mladé Boleslavy se v dohrávce 6. kola šance ligy představí na stadionu Bohemians od 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a pokusí se tam vyhrát poprvé po 8 letech.
0: Zelená vlna
20: známe lepší cestu.
21: Zavřená silnice 13 u Stráže nad Ohří a nehoda i na sedmičce u Slaného. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova je u Damic neprůjezdná. Před odbočkou na Krásný les se srazilo osobní auto s kamionem. Silnice je zavřená v obou směrech, stojí tam kamiony. Objížďky jsou dlouhé pro osobní auta přes Božídar kamionem až přes Žatec. Komplikace teď je na dálnici D7 na obchvatu Slaného. Po omezení u sjezdu na Smečnou zatím blíže nespecifikovaná nehoda, ale tvoří se už dlouhé kolony v obou směrech. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice se zdržíte u Bystřice za Benešovem. Silničáři opravují vozovku, projíždí se Kyvadlově. Teď je větší fronta z Prahy až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme na severovýchodě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť, jinak oblačno až polojasno, později začne ta oblačnost ještě ubývat, místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 8. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
22: Jak vládní koalice zdůvodňuje, že se chystá přehlasovat prezidentovo veto k zákonu o státních zaměstnancích? Proč podle sněmovní opozice může nová úprava oslabit ochranu státních zaměstnanců před politickými tlaky? A má pravdu Volodymyr Zelenský, když přetrvávající ruské údery na ukrajinská energetická zařízení označuje za okázalý projev toho, že Kreml Spojené státy nerespektuje? Za necelou hodinu by měla sněmovna znovu hlasovat o poslaneckém návrhu zákona o státních zaměstnancích. Předlohu v září vetoval prezident Petr Pavel. Podle předsedy poslanců KDU-ČSL Mariana Jurečky jde o vykostění služebního zákona, který chce koalice ANO, SPD a motoristů nahradit od listopadu zákonem o státních zaměstnancích. Sněmovna prezidentovo veto koaliční většinou zřejmě přehlasuje. Našimi hosty jsou Libor Vondráček, místopředseda sněmovního ústavně právního výboru za poslanecký klub SPD, předseda Svobodných, jeden z předkladatelů zákona o státních zaměstnancích. Dobrý den.
23: Dobrý den.
22: A první místopředseda TOP 09, poslanec, člen téhož výboru Jiří Pospíšil. Dobrý den.
24: Krásný den.
22: Státní správa má být profesionální, neutrální, odolná vůči politickým tlakům a také Evropská komise letos v Česku doporučila lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Tak zdůvodnil prezident svoje veto, protože podle něj tento zákon přináší pravý opak. Pane Vondráčku?
23: Tak já jsem vlastně kromě toho, že jsem členem ústavně právního výboru, tak jsem také členem výboru pro evropské záležitosti a když přijela nejvyšší úřednice pod evropským komisariátem paní Gauer do České republiky, setkali jsme se jako náš výbor i senátní výbor s ní a padla tam řeč směrem právě ke služebnímu zákonu a ona říkala, že ty věci samozřejmě monitorují, ale není nic konkrétního, co by Evropská komise, Evropská unie našemu zákonu, tak jak ho předkládáme, vytýkala z jejich pohledu. To znamená, já si myslím, že samozřejmě pan prezident použil stejné argumenty, jako používá opozice. Opozice hovořila i o této věci při projednávání tohoto zákona, ale nemyslím si, že by vlastně ty argumenty, které dneska slyšíme, byly nějak jako zajímavější nebo rozšiřovaly okruh toho, co jsme všechno vyvraceli v těch prvním, druhém, třetím a vlastně i v tom čtení po vetu Senátu. Takže já myslím, že to hlasování nakonec dopadne úplně stejně, jako když nám to vracel Senát.
22: Pane Pospíšile, s čím máte hlavní problém?
24: Tak podívejte, tady v této zemi platí více než 10 let služební zákon, který zavedl služební poměr. Ano, jsou určitě možné i jiné formy právního vztahu mezi úředníkem a státem, ale něco tady platí. A místo toho, abychom to vylepšovali, tak tady parta vládních poslanců, bez toho, že to předkládá ministerstvo vnitra, které je odpovědné za tuto formu legislativy, celý ten koncept, co tady platí více než 10 let, bourá a přichází úplně s jinou formou, jinou podobou a to je klasický pracovně právní vztah. ten je možný, ale my odmítáme to, aby bez seriózní debaty, bez toho, že ministerstvo vnitra vyhodnotí, jak 10 let tady existuje a platí a co to přináší, ten původní služební zákon se přijímala úplně jiná právní úprava. To je zkrátka naprosto neprofesionální přístup. Něco tady máme a chceme to dělat úplně jinak a v zásadě nevíme proč. Tohle to je ten důvod, proč my nepodporujeme tu iniciativu skupiny vládních poslanců. Já si nepamatuji, že by takto důležitý zákon, jako je zákon služební, zkrátka nebyl debatován vládou, ministerstvem vnitra, legislativní radou vlády a tak dále. Takže je to krok do neznáma. A by některé ty argumenty navrhovatelů já beru, tak celý ten princip toto hodit na stůl, neprojednat to odborně a měnit tím fungování české státní správy, já považuji za obrovsky rizikový. Povede to k menší odbornosti, politizaci, každá nová vláda vymění úředníky podle toho, jak se jí to bude líbit a ti mladí lidé, zdatní, kteří by mohli vstoupit do státní správy, nebudou motivováni. Proč by tam vstupovali, když je další vláda vyhodí a dá tam nějakého svého kamaráda s správnou stranickou průkazkou? No a pak je ten přílepek pana kolegy Vondráčka, který naprosto šílený.
2: Tomu se vrátíme. To je téma, ke kterému se taky dostaneme. Ale teď další citaci nabídnu. Zákon umožní úplné ovládnutí, politizaci a rozvrat státní správy. To prohlásila v dnešní rozpravě Kateřina Stojanová za Piráty. Pane Vondráčku, jaké máme záruky, že se to nestane?
23: No, není žádná záruka nebo žádný důvod, proč by se to mělo stát oproti tomu zákonu, který je tady dnes, protože ten dnešní zákon například umožňuje, aby čelní představitelé, vrchní úředníci, ředitelé sekcí byli členy politických stran. To znamená, my naopak se snažíme tu státní správu odpolitizovat, tak, aby tito nejvyšší úředníci neměli ty stranické průkazky. A já se trošku divím tomu, že tady tuto retoriku volí právě pan poslanec Pospíšil, protože když byl ministrem ve vládě Petra Nečase, tak právě tehdejší vláda Petra Nečase navrhovala zákon, který upravoval ten poměr mezi státem a státními zaměstnanci na pozici úředníků. Velice podobně k tomu, jak to upravujeme v tom našem návrhu. A naopak následně nastupivší vláda pod vedením sociální demokracie nachystala tento způsob vlastně služebního zákona, který zabetonoval státní správu na 12 let a tehdy proti tomu opozice protestovala, tehdy v roce 2014 blokovala celé léto projednání tohoto zákona a já jim vlastně dávám za pravdu, tehdejší jejich argumenty byly argumenty, které nás vedly k tomu, že chceme změnit tady toto postavení úředníku, tak aby se podobalo vlastně postavení úředníku samozřejmě správ vůči těm samosprávným celkům.
2: I podle předsedy klubu, určitě já můžu položit otázku. Ta s tím souvisí. Chci citovat předsedu vašeho klubu, TOP 09 Jana Jakoba, že stát by měl být výkonný, vyřizování žádostí by mělo být rychlejší, rozhodnutí srozumitelná a za chyby by se měla vyvozovat odpovědnost. Proč myslíte, že ten nový zákon tohle nepřinese?
24: No, pan kolega mě asi neposlouchal. Já jsem řekl, že se zvolilo před více než 10 lety určité řešení a místo, abychom tohle řešení kultivovali, tak ho tedy bez argumentace zabijíme. Situace Petra Nečase byla úplně jiná. To tu nebyl 10 let platný služební zákon. Volil tedy nějakou alternativu, já už v té době teda ve vládě nebyl, ale to není důležité.

0: 1200 je, bez toho, že aspoň to dobré z toho chceme zachovat, jo. A to mi připadá opravdu jako obrovský
1: hazard. Pane Pospíšile, zkusil byste stručně odpovědět na tu otázku, kterou jsem položil. Proč myslíte, že ten nový zákon nepřinese to, co po něm žádáme?
0: No, protože žijeme v politické době, rostoucí hrubnutí politické kultury, snaha politických stran, které vládnou, zvláště této vlády, posílit vliv na státní správu je zřejmá. Je to zkrátka jiná doba, bohužel říkám. A je tedy pravděpodobné, že pokud snížíte ochranu klíčových státních úředníků, tak to politici využijí a dají tam svoje zpřízněné osoby po každé výměně vlády, po každých volbách a nějaká kontinuita a stabilita státní správy se ještě více oslabí. Takže to, co bylo před 15 lety, zkrátka nyní dnes. Doba se mění, bohužel negativně z mého pohledu. A já nechci, aby to byla zabetonovaná státní správa, ale nechci státní správu, která po každých 4 letech se vymění s novou vládou a přijdu tam jenom lidé se stranickými průkazkami, bez toho, že by kontinuitu a odbornost dlouhodobě drželi. Takže ta doba fakt taková dneska je.
1: Jasně. Pane Vondráčku, máte tedy relevantní podklady k tvrzení, že státní správa bude fungovat rychleji a lépe, jak říkáte?
2: No tak v momentě, kdy se budou z tohoto fungování odstraňovat procedury typu zahajování správního řízení v momentě, kdy chcete s někým v normální firmě nebo na normálním úřadě městské části nebo nějakého města uzavřít pracovní smlouvu, tak uděláte klasické výběrové řízení a potom s ním máte nějaký pracovně právní poměr, ale tady se muselo zahajovat speciální správní řízení. Lidé, kteří toto speciální správní řízení uměli správně zahajovat, byli v omezeném počtu na těch všech úřadech a ministerstvech, protože to se netýká jenom ministerstev. A v momentě, kdy zrovna tito lidé byli nemocní, byli na dovolené a tak dále, tak třeba i ta možnost, jak ty lidi nabírat v momentě, kdy je to potřeba, tak prostě byla velmi, velmi paralyzována a v podstatě se dá říct, že ať už jde o třeba dobrovolné ukončení pracovního poměru ze strany toho zaměstnance, nebo i zájem státu nabrat nějakého nového zaměstnance, tak toto všechno bude možné, aby probíhalo bez nějakých zbytečných úřednických balastů, bez té byrokracie, která vůbec nic nepřinášela. Ale jenom krátce ještě musím reagovat na to, co říkal pan kolega, že každé 4 roky se bude měnit na základě tohoto zákona reprezentace na úřadech. Já jsem byl tento zákon obhajovat v Senátu a četl jsem si stenozáznam, když v roce 2022 předkládal Marek Benda a další, když překládali to, že se budou přesoutěžovat všichni vrchní úředníci na úřadech. A on tam právě říkal, že to je proto, že s těmi lidmi se nedá vládnout a že prostě musí to přesoutěžit, protože nemůžou vládnout v rámci svého volebního programu. Zůstali tam vlastně lidi Babišovi z té předchozí vlády. A tehdy jsem neslyšel od pana Pospíšila, že by někde hovořil diskontinuitě těch úřednických aparátů.
1: Pane, pospíšila vaše
0: reakce. Já jsem tedy byl v Bruselu, pane kolego, takže to není korektní, citujte mě. Já budu reagovat na své výroky, zatím si stojím. Co řekl kolega Benda, to nebudu tady citovat. Na druhou stranu, pokud tam byli, jak vy teď jste sám uvedl, lidi z Babišova okolí, tehdejšího premiéra, nikoliv odborníci, tak asi snaha dá tam odborníky a ne pouze zbylé loajální osoby vůči tehdejšímu premiéru Babišovi byla logická, ale já jsem u toho
2: nebyl to výroku. Benda, že jsou to lidi to. Babiš.
0: No, říkám, já nevím, co ten Benda řekl, ale prosím vás, s celským rozumem, kdybyste to vylepšili, některé věci odstranili, i třeba trošku rozvolnili ten služební poměr, bylo by to logické, já bych to podpořil, ale vy fakt tady věc, která tady platí, rozbíjíte bez vyhodnocení, že něco dobrého zkrátka ten zákon přinesl. A mě to mrzí, takhle se ta země nemá řídit, říkám to úplně teď nestranicky, nepoliticky. No a to poslední, proč mi to musíme to podpořit, je váš přílepek, pane kolego. Vy jste právník, šéf ústavní
1: komise.
0: Pojďme k němu.
1: Pane Vondráčku,
0: věc, která je protiústavní.
1: Vy jste autorem návrhu, vůči němu se prezident taky ohradil, hlavně tedy proto, že hlavě státu odebírá pravomoc prověřovat a odvolávat, ne prověřovat, ale pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Nejdete tak proti ústavnímu článku, jak teď naznačil váš rival, článku 63, podle něj prezident...
0: Diskutér,
1: děkuju, pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, to je citace. Nerozlišuje mezi posty velvyslanců v jednotlivých zemích a u mezinárodních organizací. Můžete se k tomu vyjádřit?
2: Tato věc byla doslova zakotvená v zákoně o zahraniční službě, což je běžný zákon, nikoliv ústavní zákon, a my tento zákon měníme, my ho zpřesňujeme, přičemž pokud by teda názor ústavního soudu byl opačný, než jaký je názor nejrůznějších komentářů, které vychází z toho, že

0: pokud jde o skutečně vyslance, které přijímá hlava státu, tak by je také měla vysílat hlava státu. Mám pocit, že je to článek 44 Vídeňské úmluvy a tato úmluva se nevztahuje právě na ty stále delegáty u mezinárodních organizací. A tak toto má třeba upravené i Rakousko, Švédsko, Finsko, je poměrně dost států, které to mají tak, jak to navrhujeme my. V rámci dělby moci, moc výkona je taky dělená vertikálně mezi různé aktéry výkonné moci a my si prostě myslíme, že není nutné a není to takto striktně ani řečeno v ústavě, že tím, kdo tuto roli má plnit, je právě pan prezident. Ale pokud si opozice v tuto chvíli myslí, že je to v rozporu s ústavou, tak samozřejmě podá ústavní žalobu. Já jsem sám zvědavý, jak se tedy bude vypořádávat třeba ústavní soud s těmi komentáři, kdy tři nejcitovanější komentáře k naší české ústavě vlastně nám dávají za pravdu.
1: Pane Pospíšile?
2: Ne, tak divák, aby to nezapadlo. Posluchač. Slyší, že řešíme otázku, promiňte, posluchač, omlouvám se, Český rozhlas. Slyší posluchač, že řešíme státní zaměstnance. No a pan kolega mezi problematiku státních zaměstnanců, která, jak vidíte, je složitá, nalepí, přilepí něco, co se týká prezidenta republiky. No tak kde je tady kvalita legislativního procesu? Jo? A ještě ta změna nepřímo novelizuje článek 63 ústavy a vyvolává to politický spor a problém tam, kde v praxi žádný problém není. Nikdy jsem nezaznamenal, a byl jsem v několika vládách, že by byl spor mezi prezidentem a jakoukoliv vládou o to, kdo jmenuje vedoucí diplomatických misí. Nebyl to problém. Vládní koalice z toho problém dělá z toho válku, skončí to ústavního soudu, zbytečný spor a to už samo o sobě je důvod, proč my podporujeme prezidentské veto, protože takhle se legislativa, solidní legislativa zkrátka nemá dělat.
1: Tak my budeme dál sledovat, jak to bude pokračovat. Děkuji, to byl první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil a Libor Vondráček,
3: děkuji,
1: předseda Svobodný. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Nejméně tři lidé přišli v Kyjevě o život při další vlně ruských raketových a dronových náletů zaměřených především na ukrajinskou metropoli a Charkov. Tři oběti na životech si útoky vyžádali v Dněpropetrovské a v Záporožské oblasti. Ukrajinská protivzdušná obrana oznámila, že se podařilo sestřelit 4 z 39 ruských raket. Prezident Volodymyr Zelenský napsal, že při několika hodinovém útoku bylo poškozeno 30 energetických zařízení a nejméně 600 tisíc lidí se tak ocitlo bez dodávek elektřiny. Na lince z Kyjeva je nezávislý novinář Adam Sibera. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Můžeme upřesnit, jaké cíle zasáhly ruské střely v noci na dnešek a jaké škody způsobily?
4: No, tak ten poslední nálet vlastně letělo 39 raket, balistických raket po celé Ukrajině, z toho přes 20 na samotný Kyjev a Rusko zároveň vyslalo kolem 130 dronů. V Kyjevě, kde se nacházím já, za co můžu mluvit, tak zasáhlo tři hlavní teplárny, několik desítek energetických objektů a i devítipatrový obytný dům v Deňanském distriktu nebo čtvrti na levém březu Kyjeva a je několik desítek, myslím teď při tom posledním vyšetřování bylo potvrzeno několik přes 40 zraněných a nejméně 5 potvrzených mrtvých. A jak už jste říkal v té původní otázce, 600 tisíc lidí zůstalo bez elektřiny, což je zhruba bajvoko pětina Kyjeva.
1: Prezident Zelenský řekl, že Ukrajina už druhou noc za sebou neobdržela od zpravodajských služeb včasné varování před nálety balistických raket. Američtí činitelé o minulém víkendu varovali, že Trumpova administrativa by mohla zastavit sdílení zpravodajských informací s Kyjevem. Sám Trump ale popřel, že už by se tak stalo. Jak se tedy orientovat v těchto protichůdných vyjádřeních?
4: Ano, musíme se nejdřív podívat na to, co je určitě potvrzené, protože těch spekulací kolem toho je hodně. Potvrzené, a to můžu potvrdit i z vlastní zkušenosti, že včera skutečně proběhly výbuchy předtím, než přišlo jakékoliv varování, to znamená, že nebyl poplach, což by naznačovalo, že Ukrajina skutečně včasné varování před prvních z těch několika vln ruských balistických raket nedostala. Nicméně zatím neexistuje žádný důkaz, že Američané informace zadrželi záměrně. Každopádně takové i vlastně dneska byly, je armáda hlásila výpadky s řízením Starlinku a v době politického tlaku, kterému Kyjev čelí, tak samozřejmě tyhle události vyvolávají velmi vážné otázky. Jsou představitelé, jako například minister zahraničí Andrej Sybiha, který řekl, že oficiálně intelligence, zpravodajské informace pokračují, a ani americká strana nemluví o úplném zastavení. Nicméně, když se podíváme na události, na širší geopolitický kontext, tak musíme počkat ještě na víc potvrzených informací, ale ty otázky jsou na místě.
1: Je už po dalších ruských náletech tedy úplně jasné, že takzvané energetické příměří mezi Ukrajinou a Ruskem, které před pár dny ohlásil Trump, zkrátka neplatí?
4: Rusko pokračovalo ve svých útocích a ve své letecké kampani proti ukrajinské energetické infrastruktuře bez přestávky měsíc. Minimálně z ruského pohledu žádné příměří nikdy nenastalo. Samo to oznámilo a samo vlastně celý rok opakuje, že bude pokračovat ve válce, a dokud nenaplní své maximální cíle. Takže Rusko fakticky ukazuje, že není ochotné přestat ničit ukrajinskou energetickou infrastrukturu ani přistoupit na jakékoliv příměří. Myslím si, že Donald Trump nebo představitelé hnutí MAGA si tím splňují nějaký svůj vnitropolitický boj, ale o příměří se v žádném případě mluvit nedá.
1: Jenom velmi stručně, jak klíčový je právě Starlink pro ukrajinskou armádu?
4: Velmi. Ne, jako jsou i alternativy, ale obzvlášť navádění dronů, které lítají v rychlostech více než 160 km za hodinu, tak vlastně přerušení Starlinku tyto dronové operace narušuje, což opět se vracíme k tomu, že v širším kontextu by to nahrávalo verzi, že to není náhoda, jelikož právě ukrajinské dronové operace s drony dlouhého doletu a takovouhle rychlostí tak nejvíce ničí vlastně ty ropné rafinérie v Rusku.
1: Ano.
4: A to, jak je i součást toho amerického tlaku na Ukrajinu.
1: Říká z Kyjeva Adam Sibera. Děkuju vám. Mějte se hezky. Naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Radiožurnál Půl jedné. Zprávy a Jana Gulda.
5: Tradiční podzimní výlovy na jihu Čech letos komplikuje extrémní sucho. Z rybníků se odpařila víc než polovina vody, která chybí i na sádkách, a vysychají taky přítoky. Rybáři si proto vodu mezi vodními plochami různě přepouštějí, aby ji využili co nejlíp. Výlovy velkých rybníků odkládají na přelom listopadu a prosince, aby vánoční kapři strávili na sádkách co nejkratší dobu. Napjatá situace na světovém trhu s naftou bude pravděpodobně pokračovat i v příštím roce. Dnes to předpověděla Mezinárodní agentura pro energii v pravidelné měsíční zprávě o situaci na ropném trhu. Dohoda amerického prezidenta Donalda Trumpa o dodávkách ruské nafty nebude mít podle agentury na globální trh výraznější vliv. Důvodem je, že kapacity ruských rafinerií jsou v důsledku ukrajinských útoků výrazně omezené. Evropská komise navrhla o rok odložit metanové nařízení pro dováženou ropu a plyn. O pozastavení pravidel usilovaly 20 států, 27, včetně Česka. Původně chtěla komise kontrolovat emise metanu v dováženém skapalněném zemním plynu a ropě. Pravidla měla platit od ledna. Podle kritiků nařízení ale ve státech třetího světa často chybí měřiče a nezávislí ověřovatelé. A vítězná koalice Jedno Ústí bude v Ústí nad Labem vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jedno Ústí získalo v komunálních volbách víc než 51% hlasů. Bude mít 22 ze 37 zastupitelských křesel. Do opozice míří hnutí ANO, ODS, koalice SPD s podporou Přísahy a Trikolory a Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov.
3: Sport.
5: Tenistka Karolína Muchová se na podniku v čínském Wuhanu může těšit na třetí kolo. Postup tam slavila po obratu a výhře nad Američankou McNellyovou po setech 3-6 a 2x7-6. To Nikola Bartuňková končí po porážce 0-2 s Italkou Paulíneovou a Marie Bousková po prohře 1-2 s Polkou Chvalinskou.
3: Zelená vlna.
6: známe lepší cestu.
7: Nehoda na dálnici D7 u Slaného a zavřená silnice 13 u Stráže nad Ohří. Na dálnici D7 na novém úseku na obchvatu Slaného čekejte kolony. V omezení u sjezdu na Smečno podle policie nehoda. Silnice nebo dálnice vypadá teď neprůjezdná v obou směrech. Kolony jsou dlouhé jak z Chomutova, tak i z Prahy. Objet se to dá přes město osobním autem. Zavřená obousměrně i silnice 13 z Chomutova do Karlových Varů u Damic. Za odbočkou na Krásný les se srazilo osobní auto s kamionem. Dopravu osobní auta odklánějí přes Krásný les, kamiony ale neprojedou a kolony jsou tam dlouhé v obou směrech. Silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic je ucpaná za Benešovem. U benzínky opravují vozovku a projíždí se Kyvadlově. Delší je fronta ve směru z Prahy až na 20 minut. A ještě dálnice D1 na příjezdu do Brna z Ostravy čerstvá nehoda. Auto narazilo do svodidel, je to větší náraz, unikají kapaliny a na místě pracují hasiči. U Rohlenky se kvůli tomu dojíždí do zatím kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme na severovýchodě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť, jinak ale oblačno až polojasno a později začne ta oblačnost ještě ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
8: No a to, jak jsme staří, řekněme i zralí, můžeme měřit i tím, kolik už pamatujeme filmových bídníků, tak schválně. Jean Gabin, Lino Ventura, Liam Neeson a Hugh Jackman. 4 herci, 1 hrdina, Jean Valjean. Bývalý trestanec, který dostane druhou šanci. Bídníci se právě dnes vracejí na plátna filmových kin v další nové adaptaci a právě o bídnících bude dnešní odpolední soutěž, ve které budeme hrát třeba o poukaz na nákup funkčního sportovního oblečení anebo dvě vstupenky na největší český festival světla. Tak za chvíli, dobré odpoledne.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Things can be good.
1: Bídnici mají další filmovou podobu. Do francouzských kin dnes vstupuje nová adaptace románu Viktora Iga. Nadčasový příběh o vině odpuštění a druhé šanci má víc než 50 filmových a televizních zpracování po celém světě. Nemluvě o divadelních rozhlasových adaptacích. Připomeneme teď, čím osudy bývalého trestance Žána Valžána umělce dodnes tak přitahují.
2: Nádeník Žán Valžán ukradne bochník chleba pro hladové děti své sestry. Za to dostane 5 let galejí. Kvůli opakovaným pokusům o útěk si nakonec odpiká 19. Tak začíná příběh bídníků a vězně s číslem 24601.
3: Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent.
2: Po propuštění se Valžána ujme biskup Myriel, který mu nabídne jídlo a střechu nad hlavou. Valžán mu přesto ukradne stříbro a uteče. Když ho četníci přivedou zpátky, biskup prohlásí, že mu stříbro daroval a přidá ještě 2 svícny. Viktor Hugo vydal Bídníky v originále Les Misérables už v roce 1862. Vedle Valžána sledujeme osudy svobodné matky Fantiny, její dcery Cosety i Gavroše.
4: Vous ne pouvez pas être Jean Valjean puisque le vrai Jean Valjean a été arrêté.
2: Proti Valžánovi stojí inspektor Javert, který se bezmezně řídí zákonem. Hlavní hrdina mu ale svou pomocí druhým ukazuje, že bývalý trestanec může být dobrým člověkem a tím otřásá vším, čemu Javert doteď věřil.
5: Jean Valjean is a thief. He attempted to escape 4 times. He must be exposed and punished.
6: Inspektor Javert je rozsíl.
2: Takový střet láká filmaře znovu a znovu. V roce 1958 dal Valžánovi tvář Jean Gabin. Další cestu k divákům si překvapivě našla hudební verze Bídníků. Francouzský skladatel Claude Michel Chenbert proměnil v roce 1980 Igův román v muzikál. O 5 let později vznikla přepracovaná anglická verze, která odstartovala jeho světový úspěch.
7: My life would be so different from this hell I'm living.
2: Filmaři se mezitím dál vraceli k románu. V roce 1998 hrál Valžána Liam Neeson, kterému byl v patách Javert Geoffreyho Rushe. A v roce 2012 se na plátno dostal i slavný muzikál. Hugh Jackman jako Valžán, Russell Crowe jako Javert a Anne Hathawayová jako Fantina. Žena, které život postupně vezme práci, důstojnost i naději. Za tuto roli získala Hathawayová Oscara. Český bídníci poprvé zazněli v roce 1992 v Pražském divadle na Vinohradech. Texty přebásnil Zdeněk Borovec. Nový francouzský film režiséra Freda Cavaillého teď vrací příběh k činohernímu vyprávění. Valžána hraje Vincent Landon. Čeští diváci film uvidí až v lednu příštího roku. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Bídníci, dnešní téma odpolední soutěže Radiožurnálu. Troufnete si, volejte 221 552 255.

0: Doufám, že na lince zůstal i náš dnešní soutěžící Vladimír z Mariánských Lázní. Vladimíre, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vydržel jste, dobré odpoledne. Bídníci, jak jsme řekli, jsou námětem dnešní soutěže odpoledního radiožurnálu, takže upřesním ceny. Za 3 správné odpovědi poukaz na nákup v e-shopu Klimatek v hodnotě 3000 korun, na nákup tedy funkčního sportovního oblečení pro turistiku, běh i cyklistiku. Můžete si vybrat funkční miknu, bundu, vestu, cyklodres, triko, legíny, termoprádlo, zkrátka cokoliv z tohoto sortimentu. Za 2 správné odpovědi 2 vstupenky, respektive 4denní 2 festival Pasy na letošní už 14. ročník Signál festivalu v Praze, největší český festival světla, tento týden od 15. do 18. října vždy ve večerních hodinách, posetnění od 19. do 24. hodin. Jedna správná odpověď je cena útěchy a překvapení od radiožurnálu. Tak Vladimíre, jak to vidíte? Troufnete si?
1: No, doufám, že aspoň dostanu cenu od radiožurnálu.
0: No,
1: si nevěřím.
0: Tak bídníky známe poměrně dobře, vyšlo mnoho filmových knižních vydání a filmových zpracování jak televizních, tak samozřejmě pro filmová plátna. Já myslím, že to nebude tak složité. Můžeme začít?
1: Ano, jsem připraven.
0: 5 vteřin na vaši odpověď, tady je první otázka. Vladimíre, ptám se, co ukradl Jean Valjean pro hladové děti své sestry, než skončil ve vězení?
1: Bochník chleba.
0: Tak minimálně cenu útěchy už rozhodně máte, tu vám garantuju.
1: První bod.
0: Výborně. Otázka druhá. Vladimíre, který francouzský spisovatel napsal román Bídníci?
1: Victor Hugo.
0: Výborně, do reportáže.
1: Vzpomínám si, jak jsme středoškolskou paní profesorku zlobili tím, že jsme to vyslovovali Hugo.
0: Taky. Měla z toho stejné nervy. Mimochodem do reportáže už se nevešla další slavná filmová adaptace románu, a to ta z roku 1982. Otázka třetí. A ta už je současnější. Která herečka získala Oscara za roli Fantiny ve filmovém muzikálu Bídníci z roku 2012? V té reportáži zpívala.
1: Nevím, jestli to správně vyslovím, Anne Hathaway.
0: Je to tak, Anne Hathaway, nebo Hathawayová. Kvůli roli si nechala před kamerou skutečně ostříhat vlasy a autenticitu podpořili i stovky mrtvých ryb, které nechal režisér Tom Hooper přivést na plac. Při natáčení písně I Dreamed a Dream, tak herečka musela snášet skutečný zápach jejich rozkladu. Zajímavost k tomu. Vladimíre, tak bídně to zase nedopadlo. 3 správné odpovědi, hlavní cena je vaše.
1: Děkuji, tak ty otázky byly jednoduché.
0: Já vám to říkal. Děkuji. Vladimíre, zdravíme do Mariánských Lázní. Nashledanou, vyberte dobře.
1: Já vám moc děkuji a děkuji za to, co děláte vy jako radiožurnál. Moc děkuji a mějte se krásně. Nashledanou.
0: Taky děkujeme. Nashledanou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Linkin Park je 12.50, tady odpolední radiožurnál. V Brně se tento týden učí studenti i špičkoví vědci nahlížet do světa, který lidské oko nikdy samo nespatří. Na podzimní škole elektronové mikroskopie zkoušejí nejmodernější přístroje přímo v laboratořích a hledají nové možnosti, jak je využít ve vlastním výzkumu. Moderní mikroskopy jim pomáhají odhalit detaily, které mohou vést k novým materiálům i lepším lékům.
1: Tak. V ruce aktuálně držíte krabičku, vnímáte dva vzorky.
2: Tady máme vzorky hadí kůže z krajty královské, vzorek vášky, respektive křídel vášky, a potom tady máme netkané textílie nanovlákené.
1: Ukazuje mi svůj výzkum Václav Peroutka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mladý vědec a účastník podzimní školy elektronové mikroskopie.
2: Tyhle vzorky jsou zajímavé tím, že mají specifickou mikro- nebo nanostrukturu.
1: Zkoumá, jak mikroorganismy, například bakterie, reagují na povrch různých materiálů.
2: Takové struktury omezují schopnost mikroorganismů sedat si na ty povrchy, zůstávají dále čisté a využití by to potom mohlo najít například v léčení kožních poranění nebo v obvazech.
1: Ten mikroskop v tom hraje vlastně jakou roli?
2: Bez elektronové mikroskopie jsme v těchto rozměrech poměrně slepí.
1: A právě teď jeden z elektronových mikroskopů chystá školitelka podzimní školy Barbora Fousková.
3: Jenom si velice jednoduše odstříháme kus listu.
1: Ano, ten teďka držíte v pinzetě.
3: A pomocou automatické pipety si nejprve nastojem nanesím kvapku vody.
1: Takže kapete na místečko, kam přijde vzorek, a jemně ho pokládáte.
3: Můžeme zavřít komoru. Teraz spustím vyčerpávání komory.
1: Klikla jste na políčko pump.
4: Já bych možná doplnil, že tento vzorek je zobrazován vlastně jedinečným mikroskopem na světě, který umožňuje zobrazovat vzorky třeba i živé.
1: Vysvětluje hlavní organizátor podzimní školy Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd.
4: Podzimní škola je unikátní projekt spolupráce mezi akademickými a firemními partnery v rámci Brna.
1: Škola už 25 let učí v Brně studenty i zkušené vědce pracovat s elektronovými mikroskopy a seznamuje je s novými metodami výzkumu. Potvrzuje i Václav Peroutka.
2: Přihlásil jsem se, chtěl jsem se v těch metrách zase dál zdokonalovat, protože to člověka posouvá.
1: Letošní ročník má přes 100 účastníků. Studenti, vědci i další odborníci mohou navštívit více než 25 laboratoří po celém Brně. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Kulda a aktuální zprávy.
1: Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. Divadelníci a nakladatelé kritizují nové podmínky dotačních řízení ministerstva kultury. Bohemians budou hostit v dohrávce fotbalové šance ligy Mladou Boleslav. Obchvat Slaného na dálnici D7 je kvůli nehodě neprůjezdný. A počasí bude převážně oblačno až polojasno, později se začne vyjasňovat a teploty až 18 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzinu pomocí vládního nařízení. Senátoři nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Vadí jim ale, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Radiožurnálu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
3: Přesto všechno vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaným nařízením vlády.
1: Stát ale podle ministerstva financí musí mít možnost včas zasáhnout. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci osloveni Radiožurnálem se obávají, že nejasné formulace můžou vést k autocenzuře. Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem v procesu jejich možného vstupu do Unie. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví rady. Konkrétně Brusel začal s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat o sladění vnitřního trhu a konkurenceschopnosti.
4: Otevření dalších tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou následovalo poté, co Maďarsko proces přestalo blokovat. Budapešť své veto stáhla v reakci na rozhodnutí ukrajinského parlamentu, který tento týden schválil legislativu týkající se práv maďarské menšiny. Právě to byl dlouhodobý požadavek Maďarska. Nyní už tak Evropská unie s Ukrajinou i Moldavskem vyjednává dohromady o 4 tematických blocích ze 6. Irské předsednictví rady ocenilo, že se Ukrajině daří provádět potřebné reformy, přestože dál čelí ruské agresi. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně zpožďuje městskou hromadnou dopravu hlavně ve směru od Kohoutovic a Kamenného vrchu. Zdržení spojů se ale ve srovnání se začátkem týdne zmenšilo. Podle dopravního podniku pomohlo to, že policie v některých kritických křižovatkách řídí provoz.
5: Kláře Belzové a dalším cestujícím se nechtělo čekat v koloně při cestě z Kohoutovic do centra Brna.
6: Poprosili jsme řidiče a většina autobusu vystoupila vlastně úplně mimo zastávku ještě před Antonína Procházky a sešla dolů.
5: Spoje se na téhle trase i jinde zdrží až desítky minut, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Zatímco v pondělí na některých spojích bylo zpoždění i přes 40 minut, dnes se vejdeme do 30 minut, ale tady ta zpoždění se týkají daleko menšího počtu linek.
5: Uzavírka tunelu potrvá do 20. listopadu. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
2: Sport.
8: Fotbalisty pražských Bohemians čeká dohrávka 6. kola šance ligy, budou hostit Mladou Boleslav. V sobotu se obě mužstva představila v nejvyšší domácí soutěži po téměř 3týdenní reprezentační pauze. A systémem sobota, středa, sobota teď hrají 3 zápasy v 8 dnech. O nabitém programu mluví záložník a kapitán Bohemians Aleš Čermák.
9: Všichni hráči mají radši, když se hraje víkend, středa, víkend, že vlastně se méně trénuje, jenom regenerujete a zase jdete do zápasu, takže já to osobně mám vlastně rád. Pro ty hráče je tohle podle mě vždycky lepší, než celý týden nebo přesně v repre-pauze čekat 3 týdny teď na nějaký zápas.
8: Utkání mezi fotbalisty Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví začne na stadionu v Dělíčku v 18 hodin. Digitální stanice Radiožurnál Sport souboj odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál bude o průběhu informovat ve vstupech.
2: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: Na D1 překážka u Jeníkova a nehoda za Rohlenkou, neprůjezdná D7 u Slaného. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna pozor, kus za Humpolcem, na kilometru 102 leží kusy roztrhané pneumatiky v obou jízdních pruzích. Na D1 ve směru z Ostravy na Brno za sjezdem na Slavkov počítejte s kolonou z kilometru 208, po pojíždí se 20 minut za Rohlenku, na 205. je zabraný levý pruh po nárazu auta do svodidel. Dálnice D7 Praha Chomutov na novém úseku na obchvatu Slaného je v omezení u sjezdu na Smečno a Slaný po nehodě zablokovaná v obou směrech. Kolony směrem na Chomutov už na D7 za sjezdem na Stahelčeve se ze 16. kilometru, směrem na Prahu se zastavuje na silnici 7 za Třebízem, ucpaná je pak objížďka přes Slaný přes město. Silnice 13 Karlovy Vary Chomutov byla za krásným lesem u Damic uzavřená v obou směrech, havaroval tam kamion a osobní auto, teď už pouštějí provoz kivadlově, kolony se postupně rozjíždějí. A na silnici 3 Praha České Budějovice počítejte se zdržením za Benešovem od posledního kruhového objezdu u Mariánovic, se sune kolona i přes 20 minut k Orlenu u Bystřice, tam je omezení kivadlový provoz a fronta z druhé strany od sjezdu na Bystřici o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme převážně oblačno až polojasno, později se začne vyjasňovat a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
0: Dobré odpoledne vám přeji. Husinecká přehrada je na nejnižší možné provozní hladině a s menším množstvím vody se musí vypořádat i řeka Blanice. Změny v ní sledují také rybáři, kteří dobře znají její obvyklou podobu. A jak tedy nízký průtok ovlivňuje život v řece, to vám přiblížíme za pár minut v odpoledním Radiožurnálu.
2: Odpolední Radiožurnál
11: a Hanka Schánilová.

0: Vody v Husinecké přehradě ubývá, změny jsou znát i na řece Blanici. Nádrž na Prachaticku se kvůli suchu dostala na nejnižší provozní hladinu a její zásobní prostor už je vyčerpaný. A tak do řeky teď odtéká jen něco přes 200 litrů vody za sekundu. Dopad to má nejenom na život v přehradě, ale také na ryby v řece Blanici i navazující rybniční soustavě.
1: Není žádná hloubka tady bývalo přes 2 metry, je to zanesený, třeba je tu 0,5 metru do metru vody, jo. To je málo pro tu rybu.
2: Václav Kůs je bývalý předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Bavorov. My jsme teď u řeky Blanice v Bavorově.
1: Zítra mi mají přivez zase rybu a pomalu ji nemáte kam dát, protože není voda. Když jsme to dávali tamhle nahoru do horního toku, to je stará řeka, tam není voda vůbec, to víte, je to na nic.
2: Běžně tady teče poměrně hodně vody.
1: Není tam potrava, to na ten jejich organismus nápor, jo? Že málo vody je málo kyslíku.
2: Kromě toho, že je málo vody v Blanici, tak vás trápí i její přítoky, které jsou vyschlé.
1: Dubský potok není, že jo? Zlatý potok, tam máte jenom takhle loužičky, jo? Jsme nevysazovali, nelovili rybníky, jo? Protože stejně nám nenatečou, jo?
2: S vedoucím střediska vodňanských rybářů Miloslavem Vaničkem jsme na vodňanských sádkách. I sem teče voda z Blanice.
3: Je pravda, že kdyby tohle nastalo v létě, tak by to bylo pro nás hodně krizová situace. Ten odpar z těch rybníků byl intenzivní, takže tam nás ta Blanice zachraňovala.
2: Situaci vodňanským rybářům usnadňuje i nadcházející zima.
3: Potřeba na ty rybníky je mnohem nižší, takže tam jsme zastavili přítoky do těch rybníků, tlačíme tu vodu tady do náhona, snažíme se nechat průtok v řece Blanici a budeme se připravovat na výlovy a to sádkování ryb tady na sádkách.
2: Návrat k běžné hladině řeky Blanice bude záviset především na tom, kolik vody přinesou další srážky a jaké budou přítoky do Husinecké nádrže. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Papež Lev XIV. Se zotavuje v nemocnici po operaci. Včera mu v Římě odoperovali zhoubný nádor na plicích. V jakém je stavu papež a nehrozí, že bude muset rušit plánované cesty? Zeptáme se na to. Poslouchejte odpolední Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Papež Lev XIV. Leží po zákroku v Gemelliho poliklinice v Římě. Včera mu tam odoperovali zhoubný nádor na plicích. Papež má v nemocnici zůstat zhruba týden. Detaily už má ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Tak zdravím, hezké odpoledne.
0: V jakém je papež stavu po operaci a jaká vyšetření ho teď čekají?
1: My víme, že se papež po operaci normálně vzbudil, že se vrátil na svůj pokoj do 10. patra té polikliniky, Gemelliho polikliniky, a že požádal o večeři, což je jistě dobrý signál. Pokud jde o ta vyšetření, tak ona přímo souvisí s tou operací, kterou papež absolvoval. Takže papežovi odoperovali adenokarcinom plic, což je nejčastější typ toho zhoubného nádoru plic. Pak taky lékaři teď budou ten nádor postupně analyzovat, budou zjišťovat, jestli se ta rakovina nerozšířila dál do těla, udělají nebo už možná udělali testy DNA a budou dál se zabývat tím stavem. Cílem je jednoduše zjistit stádium té rakoviny, jestli bude potřeba chemoterapie, která by případně zničila ty rakovinové buňky, takže se budou dál tím stavem zabývat.
0: Dá se říct, jak se vydařila operace?
1: My víme, že ta operace, alespoň tedy podle Svatého stolce, se vydařila. Papež je v pořádku. Ten tým lékařů čítal zhruba 7 lékařů. Operaci provedl chirurg Stefano Marga Ritora. Ta operace trvala zhruba 90 minut. Papež potom zůstal asi 3 hodiny na pooperačním a pak, jak už bylo řečeno, ho převezli na ten jeho pokoj do toho 10. patra té polikliniky. Lékaři mu při operaci odoperovali adenokarcinom, ale taky dolní lalok pravé plíce, tedy přišel, dá se říct, o zhruba 20% plicní kapacity, ale podle francouzského pneumologa, onkologa Jacquesa Cadrenela by to nemělo výrazně omezit jeho profesní život nebo taky práci.
0: Papež se má v nemocnici zotavovat zhruba týden. Jaký bude jeho další program? Nehrozí, že bude muset zrušit plánovanou cestu do Jižní Ameriky?
1: Teď ještě příliš brzy na toto říct. Cesta do Jižní Ameriky je plánovaná na začátek listopadu, v termínech od 6. do 17. listopadu. My víme, že by měl postupně navštívit několik těch latinskoamerických zemí od Uruguaye, Argentiny až po Peru, ale je pravda, že možná bude příliš málo času na rekonvalescenci.
0: Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Martine, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Billa a CSG.
2: Radiožurnál je 13.30. Jana Gulda a zprávy.
3: Pozemní antény americké satelitní služby Starlink u bulharské Sofie napadly žháři. Bulharský parlament o tom informoval premiér Rumena Radev. Podle něj je potřeba vyčkat na výsledky vyšetřování. Opozice incident označila za sabotáž, kterou spojuje s Ruskem. Omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink hlásí od dnešního rána taky ukrajinská armáda. Sněmovna by dnes mohla přehlasovat prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Petr Pavel předlohu poslancům vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Podle vládní koalice by změna měla urychlit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice naopak varuje před slabší ochranou úředníků před politickým vlivem. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok, počítá s prohloubením schodku veřejných financí skoro na 5% budoucího HDP. Předlohu kritizovala opozice, zaměstnavatelé i nezávislá rozpočtová rada. Podle ní kabinet premiéra Roberta Fica nesprávně a účelově uplatnil výjimku z takzvané dluhové brzdy. Ficova vláda při nástupu do funkce slibovala, že podíl veřejného schodku bude postupně snižovat z tehdejších 5,3 až na 3%. A mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 začíná. Příznivci krátkých filmů během 67. ročníku festivalu uvidí několik projekčních bloků s 50 krátkými snímky od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. Sport. Hokejistka Denisa Křížová prodloužila o další rok smlouvu s týmem New York Science v zámořské PVHL. Díky novému kontraktu by měla 31-letá útočnice v elitní soutěži hrát minimálně do roku 2028. Dvojnásobná bronzová medailistka z mistrovství světa Křížová působí v PVHL od jejího vzniku v roce 2023 a v dresu Minnesota ji dvakrát celou ovládla.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D7 u Slaného a nehoda na D1 u Rohlenky. Dálnice D7 Praha-Chomutov je na obchvatu Slaného na svém novém úseku. V dlouhodobém zúžení u odbočky na Smečno neprůjezdná v obou směrech po vážné nehodě. Jezdí se přes město přes Slaný a předtím se tvoří dlouhé kolony. Směrem na Chomutov už kus za sjezdem na Stehelčeves ze 16. kilometru D7. Směrem na Prahu na silnici 7 u Třebíze zdržení jsou velmi dlouhá. Na dálnici D1 směrem z Ostravy na Brno za Rousínovem opatrně u nájezdu od Slavkova exit 210 se dojíždí do zastavující kolony, strávíte v kolem 25 minut. Za Rohlenkou je na kilometru 205 blokovaný levý pruh, auto narazilo do svodidel. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové před sjezdem na Sadskou z 24. kilometru se vleče kolona 10 až 15 minut do omezení na kilometru 26,5 překážka.
6: Je osobní auto s přívěsem s defektem, už tam teda má šipku.
5: Silnice 68 Třinec Čace je ucpaná před omezeními u mostu u Jablunkova, vznikají kolony směrem do Čech už před hranicí za Svrčenovcem, směrem na Slovensko z konce obchvatu Jablunkova a hlásíte, že to moc nejede.
7: Ve 20 minut jsme se nepohli ani o metr a v protisměru to jezdí tak nějak v nějakých intervalech.
5: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme na severovýchodě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť, jinak oblačno až polojasno, později začne ta oblačnost ještě ubývat místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
2: Krásné odpoledne. Mimochodem, nechtěli byste jít do kina, třeba na film Rozum a cit, tak během odpoledního radiožurnálu pro vás budu mít rovnou 20 lístků a vám stačí k výhře jeden e-mail. Počkejte si na soutěž.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Tohle byla Pink, vy jste ji slyšeli v odpoledním radiožurnálu. Wimbledon byl nejúspěšnějším a také nejoblíbenějším turnajem Martiny Navrátilové. Poprvé si ho zahrála v roce 1973, takže také sledovala triumf svého klubového spoluhráče Jana Kodeše. Právě o tom bude dnešní třetí část sedmidílného seriálu k nedělním 70. legendární tenistky. My vám ho za chvíli nabídneme.

0: Legendární tenistka Martina Navrátilová oslaví v neděli 70. narozeniny. A tak vám v Radiožurnálu tento týden přinášíme vzpomínky na některá důležitá období kariéry slavné profesionálky. V sedmidílném seriálu už jsme si připomněli začátky v Řevnicích i první velké domácí úspěchy. V dnešní třetí části se dostáváme do roku 1973, kdy už se 16-letá juniorka dostala do hlavních soutěží Grand Slamu.
1: Na tenisové mistrovství České socialistické republiky v Plzni.
2: V roce 1973 už bylo naprosto samozřejmé zařazovat tehdy 16-letou Martinu Navrátilovou mezi největší favoritky republikových šampionátů.
1: Do soutěže žen zasáhla i Navrátilová a hladce si vybojovala postup jako další favoritky Tomanová.
2: Vždyť už dosahovala i na ty největší grandslamové turnaje a hned na tom prvním v Paříži postoupila do čtvrtfinále singlu i deblu ve dvojici s Renátou Tomanovou. Velmi motivační pak mohl být pro Martinu Navrátilovou hned další Grand Slam jenom pár týdnů na to. Sama hrála poprvé hlavní soutěž v Wimbledonu, probojovala se do třetího kola a protože pak bojovala také v juniorce a dostala se až do finále, mohla zblízka sledovat i to, jak mužskou dvouhru ovládl klubový spoluhráč Jan Kodeš.
3: Když jsem nehrála, tak jsem seděla a dívala se na všechny její zápasy a když jsem se nedívala na něho, tak jsem se dívala na ostatní, na jedničce nebo na centru. Jsem byla největší fanoušek Wimbledonu, to je jasný, ten první rok. No ale a pak jsem to prožívala, já jsem měla takovou trému, já jsem to prožívala, bylo 16 let, ale to bylo nervák hrozný. A navíc ještě hrál proti Angličanovi v tom semifinále, no a pak hrál proti Rusákovi ve finále, to prostě...
2: Vzpomínala před časem Martina Navrátilová na rok 1973, ve kterém si poprvé zahrála hlavní soutěž slavného Wimbledonu a s Janem Kodešem přitom dosáhla i na čtvrtfinále mixu.
3: Jenom prohráli v tom Wimbledonu to čtvrtfinále, proti vítězný, že jo, Billie Jean Kingová s tím Owen Davidson nás porazili ve čtvrtfinále a bylo to něco, no.
4: Takže vlastně ona jako juniorka se mnou hrála smíšenou čtyřhru a ona smečovala, volejovala neskutečně úplně. Ona se nebála, hlavně ona prostě hrála ty voleje a u ty Martiny to bylo jako, že to je její úder, že jo? To jí udělalo světovou hráčku.
2: Přednosti, o kterých mluvil Jan Kodeš, se Martině Navrátilové zvlášť na wimbledonské trávě náramně hodili i v dalších letech.
3: Wimbledon pro mě bude vždycky nejspeciálnější kurt.
5: Tenisovou lahůdkou bylo finále dvouhry žen na travnatých dvorcích ve Wimbledonu. Martina Navrátilová porazila po skvělé hře Američanku Garrisonovou 6-4 a 6-1 a vyhrála už po deváté neoficiální mistrovství světa na trávě.
2: Dvouhru nejslavnějšího grandslamového turnaje ovládla Martina Navrátilová celkem 9krát a to zatím nikdo jiný nedokázal.
6: Game, set and match to Ms. Navrátilová.
2: Ten první wimbledonský vybojovala v roce 1978 v 21 letech. Sice ještě s československým pasem, ale už jako hráčka Spojených států amerických, kam v roce 1975 emigrovala.
3: Krásnější zážitek, ale taky nejsmutnější, protože nebyli tam rodiče, nemohli přijet. No. Já jsem ani nevěděla, jestli to finále viděli. Jsem zjistila po zápase, že to viděli. Jeli do Plzně a viděli to na německý televizi. No. Tak to byly časy úplně jiný.
2: Připomněla Martina Navrátilová jeden z důsledků emigrace, ke které se v létě roku 1975 v 18 letech definitivně rozhodla. Ale o tom až zase v dalším dílu seriálu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Ani člověk nemusí být nezbytně kyberútočník, aby na internetu našel ledacos. Třeba ovládání od průmyslových chladicích zařízení nebo také webkamery uvnitř domácností nebo v zabezpečených objektech. Švédská veřejnoprávní televize SVT to zkusila a našla tisícovky volně dostupných kamer. Víc nám už řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jakube, jak je možné, že když si pořídím třeba bezpečnostní kameru na garáž, tak se do ní zvenčí někdo může dostat?
1: No, záleží na okolnostech, ale v principu ta kamera má od výrobce nějaké nastavení, často jsou v nějakém výchozím stavu velmi otevřené, právě protože se počítá s tím, že buď budou na nějaké uzavřené síti, kam se nikdo zvenku nemůže dostat, nebo se počítá s tím, že to člověk nastaví. No a když to člověk neudělá, možná neví, že to má udělat, možná to neumí, možná udělá nějakou chybu, tak výsledek je ten, že když někdo zadá správnou adresu v prohlížeči, tak se dostane potom buď teda přímo k tomu záznamu, nebo třeba k ovládání, přes kterému se pak k tomu záznamu taky může dostat.
0: Ve Švédsku jsou jich opravdu tisíce? Jak na to vlastně Švédové přišli?
1: No, švédská veřejnoprávní televize po nich aktivně pátrala. Ono to není až tak složité, jde to v některých případech i s pomocí vyhledávače, ale rozhodně to může podniknout kdokoliv, kdo si k tomu v principu jenom najde návod. Oni našli okolo 17 tisíc kamer, z toho 6 až 7 tisíc bylo od světa oddělených jenom nějakým přihlašovacím heslem a ty často můžou zůstat výchozí, když to člověk nenastaví, takže to může být takové ten přihlašování admin a heslo 1, 2, 3, 4. No a novináři se pak dostali k některým kamerám, které třeba běžely u někoho doma v obývacím pokoji. Jednoho z těch lidí kontaktovali a ten byl dost překvapený. A taky se dostali ke kamerám v chráněném objektu v přístavu ve švédském Norrköpingu.
0: V posledních dnech se mluvilo o různých kyberútocích, včetně třeba útoků na chladicí zařízení v supermarketech. Tohle je podobný případ?
1: No, ještě nemáme všechny informace, ale zdá se, že to chladicí zařízení firmy Danfoss byla dostupná z internetu. Zkoušela to agentura Reuters, našla, že během včerejška ještě 4,5 tisíce takových našli, ale nejspíš tam byla i nějaká bezpečnostní chyba. Na tu říjnu upozornili bezpečnostní experti. No, takže útočníkovi se podařilo ty kamery nalézt, tak jako Švédům, teda ty zařízení nalézt, tak jako Švédům kamery, a potom s pomocí bezpečnostní chyby je ovládnout a tehdy přepnout tedy na ten režim topení. Ale jsou i známé situace, kde ta bezpečnostní chyba nebyla potřeba.
0: Dá se tomu nějak bránit v domácích podmínkách?
1: No, je potřeba na to nějaká práce, tak to s kyberbezpečností bývá skoro vždycky. Začal bych tím nějakou kontrolou doma, co všechno je připojené k domácímu Wi-Fi routeru. To se vykládá podívat někde v administraci a zkontrolovat taky, že router nemá výchozí heslo při té příležitosti. A varianta je taky heslo změnit, tím se odstřihnou všechna zařízení a pak je začít znovu přidělovat jenom tam, kde opravdu chci.
0: Co všechno se může skrývat na internetu, také o tom teď mluvil Jakub Lucký. Díky.
1: Naslyšenou.
0: Pojďme aktuálně k zelené vlně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D55 za Otrokovicemi. Na dálnici D55 z Otrokovic směrem na Hulín pozor na kilometru 22,5. Kamionu tam praskla pneumatika, hlavně se tam šofér pohybuje velmi nebezpečně.
4: Řidič běhá po dálnici a sbírá kusy pneumatik, docela šílený. Tak.
3: D55 směr Hulín kilometr 22,5. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
2: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Já říkám, že se má říct pravda.
2: Jsem Češka!
1: To by pak mohl chtít někdo pravdu i po tobě.
3: Ještě někdo si tady chce odpočinout?
2: Můžu překládat.
4: Otec Němec, co?
5: Závěr filmu na motivy románu Kateřiny Tučkové.
1: Ona se o tebe postará.
5: Gerta Schnilch.
2: Co je to, proč mě tak nesnášíš?
5: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Festival Pri Bohemia Radio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropolu budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
7: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a zprávy. Senátoři se obrátili na ústavní soud kvůli regulaci pohonných hmot. Na slapech zůstávají na suchu tisíce škeblí. Basketbalistky USK Praha čeká první zápas sezóny v Eurolize. Večer narazí na Basket Burš. Obchvat Slaného na silnici 7 zůstává obousměrně uzavřený a počasí bude převážně oblačno až polojasno. Později se začne vyjasňovat a teploty až 18 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
7: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátory jednal Tomáš Goláň z ODS. Soudní líčení o údajném čínském spolupracovníkovi tajné služby bude z velké části neveřejné, rozhodl o tom dnes soud. Yanga Yiminga odhalila bezpečnostní informační služba. Napojený měl být na čínskou tajnou službu. Údajně se dopustil neoprávněné činnosti pro cizí moc, která je od února loňského roku trestná. Podle obhájce Yanga Michala Sýkory se cítí nevinen. V Praze pracoval jako novinář čínského deníku. Víc kvůli utajovaným informacím nemohl komentovat.
8: Ono je to velice těžké oddělit, co je utajované, co je neutajované, takže já z opatrnosti ani nevím, jak to dokazování bude probíhat. Zítra by měl proběhnout výslech pana obžalovaného, měly by být provedeny důkazy z utajované části spisu a dál uvidíme, co bude v pátek.
7: Ani státní zástupce, ani obhajoba zatím svědky předvolávat nechtějí. Studentské spolky na Cornellově univerzitě nesmí až do konce školního roku pořádat večírky. Vedení prestižní americké školy tak reaguje na žalobu studentky vystupující pod pseudonymem Jane Doe. Ta tvrdí, že ji před 2 lety na večírku omámilo a znásilnilo několik mužů. Univerzita kvůli případu čelí protestům a kritice, že ženy v kampusu nechrání.
9: Studenti a studentky Cornellovy univerzity protestovali křikem proti způsobu, jakým se slavná univerzita k obvinění z hromadného znásilnění studentky postavila. Obvinění muži tvrzení studentky Jane Doe popírají a brání se žalobě i postihu. Mezitím se objevily další případy obvinění ze sexuálního násilí na amerických univerzitách. Naposledy bylo včera nahlášeno sexuální napadení na Chicagské univerzitě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je přenášejí zpátky do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z posledních dnů zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže, říká Eliška Prouzová z Českého svazu ochránců přírody.
10: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
5: Sport.
11: Basketbalistky USKA Praha vstoupí v 19 hodin do nové euroligové sezóny. Na Pražské Královce přivítají Basket Bourges. S ním přitom se hráli první utkání sezóny i loni. Tehdy na palubovce francouzského klubu zvítězili rozdílem 20 bodů. Sílu Bourges popisuje rozehrávačka Pražanek Gabriela Andělová.
12: Francouzský týmy jsou, ta liga je strašně silová a mají tam nějaký vysoký pivotky, silný pivotky, takže bude to určitě tvrdá hra, budeme se muset na to přizpůsobit hned z začátku, dát do toho energie a čekám o to určitě tvrdou obranu, budou presovat po celém hřišti, my taky.
11: V Eurolize mužů přivítá od 18 hodin Apoel Tel Aviv s Tomášem Satorenským Bešiktaš Istanbul. Basketbalové lize mistrů se pražská Slavia po domácí porážce s Albou Berlín představí ve Španělsku od 20 hodin proti Bilbao a v nejvyšší domácí soutěži budou Pardubice hostit od 17.30 Olomoucko.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Uzavřená sedmička na obchvatu Slaného a stále nehoda na D1 u Rohlenky. Na tahu 7 Praha Chomutov je neprůjezdný obchvat Slaného v omezení u odbočky na Smečno, odklízejí následky vážné nehody, kolony směrem na Chomutov z dálnice D7 za sjezdem na Stehelčeves z kilometru 14, směrem na Prahu fronta od Lotouše a ucpaná je pak objížďka přes město, zdržení velmi dlouhá. Na D1 z Ostravy na Brno se za Rousínovem kolem 211. kilometru dojíždí do kolony, ta se vleče už 35 minut za Rohlenku na 205. po nárazu auta do svodidel, je tam zabraný levý pruh. Na D11 z Prahy na Hradec Králové před sjezdem na Sadskou z 24. kilometru je kolona za exitem v omezení na kilometru 26,5 porouchané auto stojí v levém pruhu, zdržení kolem 10 minut. Na 68. Třinec Čadca zůstávají dlouhé kolony před omezením u mostů, popojíždí se z konce obchvatu Jablunkova i z druhé strany, od hranice i desítky minut. Silnice 3 Praha Budějovice u Bystřice u Orlenu kivadlový provoz kolona směrem na jih za posledním kruhovým objezdem za Benešovem zhruba na 20 minut, na sever se popojíždí už před Bystřicí od odbočky na Petrovice. A v Praze dlouhé kolony kvůli omezení na konci Kbelské směr D8 sunou se ze spoda z Hloubětí na kamiony taky z východního okruhu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme na severovýchodě zpočátku ještě zataženo, místy slabý déšť, jinak oblačno až polojasno, později začne oblačnost ještě ubývat, místy až do vyjasnění a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední a radiožurnál s Hankou Schánělovou.
15: Hezké odpoledne vám přeji, teď je 6 minut po 14. hodině. Lesy České republiky při prodeji klestí záměrně porušovaly hospodářskou soutěž. Vyplývá to z rozhodnutí antimonopolního úřadu, který má radiožurnál k dispozici. A pokutu 17 milionů státní podnik platit nechce a podal si rozklad. Více informací už za malou chvíli.
13: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Radiožurnál získal rozhodnutí antimonopolního úřadu, kterým potrestal státní podnik Lesy České republiky 17-milionovou pokutou a plyne z něj, že podnik cíleně narušil hospodářskou soutěž. Na 3 roky totiž zakázal firmě CB Eco, která od Lesů České republiky kupuje klestí, obchodovat s členskými státy Evropské unie. S uloženou pokutou 17 milionů korun ale Lesy České republiky nesouhlasí a podali rozklad. Informace už má reportérka Kristýna Šopfová. Přeji krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Čeho se týkala zakázaná dohoda?
1: Podnět na zakázku podala konkurence firmy CB Eco. Té totiž vadilo, že firma zakázku dostala na nezvykle dlouhou dobu, konkrétně na 10 let a navíc bez soutěže. K zakázce se firma CB Eco dostala díky tomu, že souhlasila mimo jiné i s tím, že nebude prodávat vyrobenou štěpku zahraničním partnerům. Lesy České republiky mají na trhu totiž se dřevem klíčové postavení, starají se o téměř polovinu všech lesů v Česku. Z rozhodnutí úřadu ale vyplývá, že k omezení exportu nebyl důvod. Pokračuje místopředseda úřadu Kamil Nejeschleb.
2: Dohoda jednoznačně omezovala hospodářskou soutěž, respektive možnost společnosti CB Eco dřevní štěpku exportovat do jiných zemí EU, což je standardně považováno za hardcore proti soutěžním ujednáním.
1: V rozhodnutí, které jsme získali, firma CB Eco tvrdí, že cílem zakázky bylo zajištění dlouhodobých dodávek biomasy pro několik českých elektráren a tepláren. Mimo jiné i ČES. Ten uvedl, že k tomu nemá co říct a biomasu bere od několika dodavatelů.
0: Kristýno, a jak se k tomu staví firma, která nakupuje klestí?
1: Firma CB Eco je dceřinka energetického holdingu Carbo Union. Od začátku se podle majitele Carbo Union Petra Pauknera počítalo se zaměřením na český trh. Maximální hodnota této desetileté rámcové smlouvy je 3,5 miliardy korun. Dosavadní zisky podle Pauknera ale významně nižší. Mluví o desítkách milionů korun. Získání zakázky připisuje ale i
0: své iniciativy.
1: Ano, své iniciativy a tomu, že měl přehled o zahraničním trhu. V roce 2018 vypracoval Paukner pro ministra financí toho času Andreje Babiše z hnutí ANO zdarma analýzu těžby hnědého uhlí. To, že by mu to později pomohlo k získání zakázky z Lesy České republiky, ale odmítá.
0: No a víme, kdo tehdy tu smlouvu uzavřel?
1: Byl to současný ředitel Lesů České republiky Josef Vojáček, který byl v roce 2021 z funkce odvolán a letos se do ní opět vrátil. Situaci ale nekomentoval, čeká na pravomocné rozhodnutí. Smlouvu uzavřel tehdy bez výběrového řízení a mluvčí lesů Eva Jouklová později uvedla, že to zákon nevyžadoval. Vše konzultovali s ministrem zemědělství a pokutu odmítají.
3: S rozhodnutím ÚOHSu nesouhlasíme, považujeme ho za protiprávní a v září jsme proti němu podali rozklad.
1: Případ teď dostane na stůl předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna, pardon. Na začátku prosince mu totiž končí 6letý mandát a stále není jasné, zda mu ho vláda ještě jednou prodlouží, anebo jestli vypíše výběrové řízení.
0: Díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zavání to cenzurou, tak komentují někteří umělci nové dotační podmínky ministerstva kultury. Rezort nechce, aby státní peníze sloužily k politické kampani v kultuře, a proto chce důkladně kontrolovat výsledky dotací. Tohle téma se otevírá u nás v Radiožurnálu v dalších minutách.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Cenzura nebo jen přísnější kontrola výsledků finanční podpory? Ministerstvo kultury chystá přísnější dotační pravidla. Umělci ale mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Nejasná pravidla ale mohou vést podle některých kulturních pracovníků také k autocenzuře.
1: Umělci mají právo na svůj názor, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Nemám právo jim určovat, co mají říkat nebo o čem mají tvořit.
2: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde.
1: Pokud ale někdo požádá o peníze na kulturní projekt a použije je místo toho na politickou kampaň nebo politický obsah, je to něco jiného. Proto chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmů při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
2: Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
3: Není úplně v pořádku to, aby si ministerstvo kultury dávalo do podmínek, co smí a co nesmí obsahovat umělecké dílo. To je nepřípustný, zavání to cenzurou a minimálně to nastavuje takovou atmosféru, která vede tvůrce potom k autocenzuře.
2: Také Lenka Havlíková za Asociaci nezávislých divadel dodává, že jsou požadavky rezortu nejasné.
4: Ten bod 17.2 se týká hanobení prostě různých skupin. V tom bodě nejsou uvedeny žádné konkrétní prováděcí mechanismy a je to velice široce formulováno, takže to zakládá obavu, že to může být neužito.
2: Na dotacích závisí velká část nezávislé kultury. Lidé v tomto sektoru pracují pod průměrnou mzdou a tak se tvůrci mohou raději vyhnout riskantním tématům, než aby o peníze přišli.
4: A potom jde o ten bod, který se týká toho takzvaného zákazu využívat prostředky z dotací na politické kampaně současných dotačních podmínkách je zcela jasné, že dotace jsou určené na umělecké výkony. To považujeme za buzování klamné představy, jako by příjemci dotací chtěli dělat nějaké politické kampaně.
2: Rezort kultury také slibuje, že posílí kontroly dotací. Plánuje vyhodnocovat také, jestli projekty opravdu dodali, co slíbili a jestli veřejné peníze přinesly skutečný výsledek. Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Jana Gulda.
1: Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. Vládní poslanci přehlasovali veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Petr Pavel i opozice změny kritizují. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47,11. To je o 10 halířů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 halíře na 48,63. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. V prostorách německých nádraží od zítřka platí zákaz konzumace alkoholu, oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody. A snížená poptávka po teniskách se podle agentury Bloomberg projevuje i na světových trzích. Akcie výrobců bot, jako je Nike nebo Adidas, dlouhodobě oslabily. Podle agentury se v současnosti líp prodávají formálnější druhy obuvy, jako jsou mokasíny, kterým se často říká loafersy. Nosit tenisky do kanceláří už podle Bloombergu údajně není in. Sport. Karolína Muchová zvládla na turnaji ve Wuhanu otočit zápas s Američankou McNellyovou a po výhře 2-1 na sety prošla do třetího kola. Tam se střetne s Ruskou Schneiderovou, to Nikola Bartuňková i Marie Bousková v Číně dohrály. Bartuňková prohrála 0-2 s Italkou Paulineovou a Bousková s Polkou Chvalinskou 1-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná sedmička u Slaného a nehody i v Praze na okruhu u Jinočan a na Štěrboholské spojce. Na tahu 7 Praha Chomutov zůstává uzavřený obchvat Slaného v obou směrech, v omezení u odbočky na Smečno. Havarovaly dva kamiony a dodávka, ta skončila v příkopu. Směrem na Chomutov je kolona už na D7 za sjezdem na Stehelčeve ze 14. kilometru k odklonu na exitu 17 k Nový Světu na půl hodiny. Směrem na Prahu se popoždí na sedmičce od Třebíze k odklonu na Mělnickou silnici 16 i kolem 3/4 hodiny, plus pak jsou další kolony obou směrně na objížďce přes Slaný. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 u sjezdu na plzeňskou dálnici D5 se tvoří kolona z 23. kilometru, se popojíždí zatím kolem 10-15 minut, ale dá se čekat nárůst. Před sjezd na Stodůlky na 21. kilometru hlásíte čerstvou kolizi.
4: Nehoda tří dodávek a jednoho osobního auta v levém pruhu, v tuto chvíli tam teprve mířili hasiči.
3: V Praze taky na východním okruhu se popojíždí od sjezdu z Hradecké D11 obousměrně. Na Lanový most je to 20 minut k nehodě na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice a směrem na Ústí se sunou od D11 hlavně kamiony dál Novopatskou do Kbelské, ta je ucpaná z Hloubětina do kopce na Letňany, na konci před nájezdem na Cínoveckou je omezení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme na severovýchodě zpočátku ještě zataženo a místy slabý déšť, jinak ale oblačno až polojasno, později začne ta oblačnost ještě ubývat, místy až do vyjasnění. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
0: Krásné odpoledne. My se za chvíli podíváme na Dny české kultury v Košicích a zeptáme se, jestli děti na Slovensku umí nějaké české jazykolamy. A když jsme u toho slyšeli, jste někdy nějaký slovenský, tak možná, že nějaký uslyšíme od naší reportérky.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Přiblížit českou kulturu slovenskému publiku, to je hlavní smysl Dnů české kultury v Košicích. Tahle tradiční podzimní akce se na východě Slovenska letos koná už po 33. Do Košic vyrazila i naše kolegyně z kulturní redakce Michaela Vetešková. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Když se podívám na ten program Dnů české kultury v Košicích, tak jsou tam slíbeny besedy, výstavy, koncerty, ale i další akce. Jaký je mezi slovenským publikem zájem o práci českých umělců?
1: Tak ti lidé ze zdejšího českého spolku v Košicích mají skutečně tu akci postavenou tak, že od poloviny září do 28. října symbolicky tu zvou hosty spojené s českou kulturou, a když jsem se právě ptala na ten zájem, tak jsem byla taková trošku rozpačitá, čekala jsem, že řeknou mírný, ale skutečně hodně bylo třeba na té prezentaci knihy Františka Cingra o Arnoštu Lustigovi, naprosto narváno měl koncert cymbálové muziky Aleše Smutného z Brna a třeba 16. října příští týden tady do Košic dorazí pražská Ypsilonka a prý mají úplně vyprodáno. No a jako vzpomínku na vznik republiky spolek připravil symbolické setkání u pomníku, tedy 28. října, u pomníku Tomáše Garrigua Masaryka a Rastislava Štefánika. No a když jsem měla včera tu svou besedu v prostorách Košického technického muzea, tak tam taky bylo hodně lidí a taky tam přišlo dost dětí.
0: No a ty si na Dnech slovenské kultury taky vedla právě workshop o současné češtině. Ta jazyková blízkost pro nás možná je ještě běžná, ale jak češtině rozumí současné slovenské děti? Já jsem slibovala nějaké jazykolamy, tak jak jim rozumí slovenské děti?
1: Já jsem na něj právě zkoušela české jazykolamy, jestli umí, a tam právě, jak jsem tam měla ty 10 až 13 leté děti, tak oni třeba zkoušeli jako strč prst skrz krk, ale co mě překvapilo, tak perfektně znali takovéto 333 stříbrných stříkaček, protože oni mají taky svoji slovenskou variantu, ale když už jsem byla tady na východě Slovenska, tak jsem jako je vyhecovala, nebo jsem je vyprovokovala k tomu, ať mě zkusí naučit nějaké slovenské rozmlouvadlo a jazykolam. A
0: máš nějaký? Zkusím.
1: No, naučila jsem se, ale nevím, jestli to teď dám, když se zeptáš, to nevím.
0: Tak se ptám.
1: Tak jo, tak premiéra, tak je to mrmlať, mrmliť, merle. A jako když jsem se ptala, co to jako asi znamená, tak je to něco jako v překladu, že s tebou šijou všichni čerti, nebo že seš jako neposedná, prostě východňářsky, jo, mrmlať, mrliť, merle.
0: Tak a co také, žeby, žaby, žuvali, žuvačku?
1: Super, tak to můžu vyzkoušet dneska, protože jedu do Staré Ljubovny s dílnou malého novináře a můžu to zkusit. Tak dobrý tip, no.
0: Michaela Vetešková je v Košicích a evidentně jí to tam baví, mimochodem nás taky. Tak díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Uzavírka Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky už několik dní komplikuje dopravu v Brně. V jeho západní části města se tvoří kolony, na některých místech policisté dokonce museli vypnout semafory a tu dopravu řídí sami. A možná vás také napadlo, jestli je teď v Brně rychlejší jet autem nebo městskou hromadnou dopravou. Obě varianty dnes v Ranní špičce vyzkoušely naše reportérky.
1: Otevírám aplikaci s jízdními řády, potřebuju se dostat z Brna, Králova pole, do univerzitního kampusu v Bohunicích, vyhledat. Tak a nejrychlejší trasu mi to píše autobus E56, mělo by to být 18 minut jízdy. Uvidíme, jestli tam budu dřív než kolegyně autem. Zobrazit trasy, ta nejlepší, nejrychlejší by měla trvat 25 minut. Vyhýbá se Žabovřeské, která je zřejmě ucpaná.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: V Brně v souvislosti se zavřeným Pisáreckým tunelem je hodně ucpaná, třeba cesta z Bystrce do centra.
1: Po mostě přejíždím Kníčskou ulici, to je vypadovka na Bystrce. A ta vypadá prostě jak parkoviště. V čase 15 minut a 30 sekund jízdy jsem vjela do kolony. Sedím v autě a míjí mě chodci. Teď nás právě minul cyklista. Asi si vyhodnotil, že to bude rychlejší.
4: Čím blíž jsme v zastávce Antropos, tím pomaleji popojíždíme, nebo spíš stojíme v koloně. A já se mezi tím zkusím zeptat dalších cestujících, jak se jich uzavírka tunelů dotkla.
1: Kousek ode mě sedí Iveta.
5: Dojíždím několikrát týdně do školy na kampus a zatím jsem kvůli tomu, jak v pondělí, tak v úterý dojela pozdě. Minimálně na semináře a laborky rozhodně budu muset přes Hlavák a pak osmičkou.
1: Do cíle na ulici Netroufalky jsem dorazila v čase 7:58, takže s krásným 9-minutovým zpožděním. Takže asi chvíli budu čekat na Hanku.
6: Zastávka Univerzitní kampus.
1: Vystoupila jsem z autobusu, stopky mi ukazují určitě dvojnásobek času, než kolik mi cesta měla zabrat. Konkrétně je to nějakých 45,5 minuty. Jasné je, že cestující, kteří potřebovali přijet na 8, se sem včas nedostali. Vlastně trvala cesta nakonec 33 minut, takže to byla asi o čtvrt hodiny dřív. Vlasta Gajdošíková a Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Vyhlášení ankety Kanoista roku udělá pomyslnou tečku za vydařeným rokem českých vodáků. Radiožurnál tam zastoupí reportér Jan Suchan, se kterým si teď úspěchy uplynulé sezóny můžeme tak trochu připomenout. Přeji krásné odpoledne. Honzo, pravděpodobně se slyšíme.
1: Dobré odpoledne.
0: Počkáme si na to, ano. Kdo patří mezi hlavní favority tradiční ankety Českého
1: Dobré
0: svazu
1: odpoledne.
0: Kanoistů?
1: Je jich několik. Losní kanoista Martin Fuchsa mohl udělat víc pro to, aby cenu znovu se stal na kánoji mistr na olympijské kilometrové trati.
2: Já jsem nahecovaný furt, dělám to, co mě baví a chci to ukazovat v těch závodech a to, že to můžu ukazovat na mistrovství světa a stát na tom nejvyšším stupínku, slyšet zase tu českou hymnu, je skvělý, nevím, kolikrát v kariéře to ještě zažiju, takže si užívám každý moment, kdy to můžu slyšet.
1: Českou hymnu na počest vítěze mohl Fuchsa slyšet i po kilometrovém a polovičním závodě na mistrovství Evropy a po všech třech světových pohárech, do kterých nastoupil na kilometru. Jediný případ, kdy na mezinárodní scéně našel přemožitele, to byla pětistovka na světovém šampionátu, skončil považte až druhý.
0: Kdo by mohl Martina Fuchsu porazit?
1: Ono to sice vypadá, že bilance Martina Fuchsy je neporazitelná, jenže podobně skvělou sezónu má za sebou i vodní slalomář Jakub Krejčí. Ten je první kajakář v historii ve svém sportu, vyhrál mistrovství světa i Evropy.
3: Je to skvělý, jak jen slyšet a jsem rád, že po tak úspěšných kajakářích, který jsme měli nejenom v Čechách, ale celkově na světě, se tohle povedlo prvnímu mně a je to pro mě hrozná čest a něco z krásného.
1: Se dařilo taky ve světovém poháru, je, že v něm na rozdíl od Fuchsy neovny závody, ale to v tak proměnlivém sportu, jakým vodní slalom je, snad ani není možné, na rozdíl od rychlostní kanoistiky. A životní rok končí také Tereze Knéblové, která se stala mistryní světa na single kánoji a mistryní Evropy v kajakrosu a i ona navíc bodovala ve světovém poháru.
0: Úspěšný rok české kanoistiky tedy shrnul Jan Suchan a omlouváme se za výpadky ve spojení.

0: Jeden prsten vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Legenda o prstenu znovu ožívá. Jedinečné spojení živé Oscarové hudby a filmové projekce. Kultovní film po 25 letech. Lord of the Rings in Concert. V roce 2027 v Praze a v Brně. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy.
3: Sněmovna hlasy koalice opět omezila pravomoc prezidenta k vedoucím stálých misí. Ukrajinská armáda hlásí výpadky ve fungování služby Starlink. Mladá Boleslav se může výhrou nad Bohemians bodově dotáhnout ten na druhý Liberec. Na obchvatu Slaného je po nehodě obnovený provoz. A počasí zítra bude polojasno až skoro jasno, hlavně na východě místy až oblačno a teploty až 17 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna napotřetí schválila díky vládní většině zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Poslanci ANO, SPD a motoristů tak přehlasovali veto hlavy státu. Podle kritiků je změna protiústavním zásahem do prezidentových kompetencí a opoziční zákonodárci proto napadnou u ústavního soudu. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Hlavně motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Motoristům se podařilo do návrhu prosadit některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
4: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
3: A k tématu se ještě vrátíme za pár minut v odpoledním Radiožurnálu. V Česku je přes milion lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 tisíc nových tuzemských firm. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich, ostatní postupně skončí. Tempo vznikání i zanikání nových subjektů je v Česku mírně nižší, než je průměr v Evropské unii. Ukrajinská armáda hlásí omezené fungování a výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink. Informoval o tom poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Serhii Bezkrestnov. Podle něj přestalo vojákům fungovat spojení s objekty pohybujícími se rychleji než 160 km za hodinu. To údajně omezilo několik ukrajinských bojových misí. Bezkrestnov z nařízení výpadků obvinil administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajina podle něj taky nedostala varování od amerických spojenců o ruských nočních raketových útocích. Starlink provozuje americká společnost SpaceX Elona Muska. Primátorem Ústí nad Labem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska z uskupení Jedno Ústí. Volební koalice povede město sama. Hnutí ANO jde po 8 letech ve vedení města do opozice. Přidá se tak k hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, SPD a koalici Spolu pro Ústí. Vítěz voleb po opozici nabízí zastoupení ve finančním a kontrolním výboru. S některými zástupci opozice už se Vohryska setkal.
5: Všichni nás podpořej, když bude smysluplný směřování města. Máme velkou programovou průnik s koalicí Spolu pro Ústí. Nesetkal jsem se ještě se zástupci ANO, ale oni se teprve dohadují a dle neoficiálního vyjádření se chtějí se mnou setkat v pátek.
0: Sport.
6: Fotbalisté Mladé Boleslavy se dnes můžou bodově dotáhnout na druhý Liberec. Do hráce 6. kola šance ligy ale musí vyhrát na hřišti Bohemians. V pražském Dělíčku se jim to nepodařilo od května 2018. Poslední tři vzájemné zápasy tam skončily remízou. Útočník domácích Ladislav Krobot se těší na souboj s klubem, ve kterém začínal s ligovým fotbalem.
7: Přece jenom jsem tam nastoupil do prvního ligového utkání, dal jsem tam i první ligový gól, takže určitě je to pro mě něčím speciální. Jejich největší síla je teďka od nebojácnosti, zakládání hře a v tom, že mají mladý manšaft, mají trenéra, který to po nich chce, a kdybych to měl takhle srovnat s celou českou ligou, tak možná hrajou nejhezčí a nejodvážnější fotbal.
6: Souboj Bohemians Mladá Boleslav začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 18 hodin. Na Radiožurnálu vám nabídneme reportážní vstupy.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Šmejkalkou i za Lipníkem. Na D1 za Prahou směr Brno se tvoří kolona kus za okruhem ze 14. kilometru. Pomalu se táhne až půl hodiny do omezení na 24. Na Šmejkalce překáželo tam porouchané auto. Na D1 z Brna na Ostravu za Lipníkem čekejte kolonu z 30. kilometru. Je to asi na 15 minut k pracím na 303. v pravém pruhu. Na 7. na obchvatu Slaného po vážné nehodě u odbočky na Smečno už odklidili oba havarované kamiony a dodávku, provoz je obnovený, rozjíždějí se zbytky kolon ve směru na Chomutov, na D7 za exitem z Telčeves kolem 14. kilometru směrem na Prahu mezi Třebízí a Lotoušem. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Studulky na 21. kilometru řeší hromadnou nehodu v levém pruhu, v koloně u nájezdu z D5 další kolize na 23. v pravém pruhu, popoždí se tak z 24. už skoro půl hodiny. V Praze jinak odpolední kolony, dlouhé hlavně před omezeními, na konci Kbelské směrem na D8, ve spojovací z Jarova na Balabenku i v širokém okolí Ohrady. A taky na výjezdu z Prahy 4 na Příbram už je fronta od Cukráku do omezení u Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme ráno místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí a bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. A nejvyšší teploty zítra 12 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
2: Hezké odpoledne vám přeji. Lístky do kina vám teď nabídnu. Díky jednomu e-mailu se můžete podívat na film Rozum a cit do Cinema City. Je to soutěž o vouchery, které můžete vyměnit za vstupenky. Když nám právě teď napíšete na adresu vstupenky@rozhlas.cz a do textu zprávy napíšete chci voucher do kina, dost možná vám vyhovíme a ten voucher vám dáme. Vyhrává každý 10. e-mail až do rozdání lístků. Tak hezké odpoledne a hodně štěstí.
8: Odpolední Radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Jednodušší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Tak tohle má přinést nový zákon o státních zaměstnancích, který od listopadu nahradí současný služební zákon. Poslancům se už ale dvakrát do sněmovny vrátil. Nejprve ze Senátu, naposledy potom od prezidenta Petra Pavla. A právě jeho veto odpoledne koaliční většina přehlasovala. Více informací z jednání má reportérka Adela Burešová. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: S čím tedy počítá návrh konkrétně?
1: Jde o návrh koaličních poslanců, podle kterého by se pracovní poměr státních úředníků přiblížil běžnému zákoníku práce. Třeba by úředníci, kterým se místo zruší, odcházeli rovnou s odstupným a neplatila by tedy až 6měsíční doba, po kterou pobírají 4/5 platu. Předloha ale podle opozice spěje k destabilizaci a politizaci státní správy, kdyby každého nepohodlného úředníka šlo vyměnit s novou vládou. Kritikou návrhu nešetřil opoziční poslanec Karel Haas z ODS, ale i z jiných důvodů.
2: Všechny pozměňovací návrhy jsou protiústavní přílepky. Naprosto všechny. Ani jeden z nich nesouvisí se státní službou, ani jeden z nich nesouvisí se zrušením státní služby.
1: Pozměňovací návrh, který mezi poslanci rezonuje nejvíc, tak ten počítá s omezením pravomoci prezidenta. Konkrétně jde o pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí při mezinárodních organizacích, jako třeba u OSN nebo NATO. Tato pravomoc tak má přejít na ministra zahraničí. Další z pozměňovacích návrhů pak počítá třeba se zrušením dozorčí komise Národní sportovní agentury nebo s vyplácením rent pro sociálně slabé olympioniky v důchodu.
0: Kromě toho dnes ve sněmovně jednali i zástupci koaličních stran o sporné školské novele. Dohodli se na nějakém koaličním kompromisu?
1: Částečně už ano, převážně kvůli výtkám motoristů se o novele v tomto týdnu sešla koalice hned dvakrát. Motoristé do návrhu prosadili několik změn, se kterými souhlasí i ostatní koaliční partneři. Na jednom z jejich požadavků ale shoda zatím není. Motoristé do něj chtěli například zavést povinnost rodičů dostavit se do poradny na žádost ředitele. A podle poslance motoristů a místopředsedy sněmovního školského výboru Miroslava Krejčího se koalice dohodla na kompromisu.
3: Ředitel školy bude moci vyzvat rodiče, aby se dostavili do poradny. Pokud toto neuposlechnou, půjde to cestou přes OSPOD a OSPOD nařídí bez dalšího šetření, zajistí vyšetření v poradně. Takže účel, kterého my jsme chtěli dosáhnout, bude splněn jenom trošičku jinou cestou.
1: Schoda dál platí na postupném rozšíření kapacit speciálního školství. No a ta novela počítá se změnou financování asistentů pedagoga od příštího školního roku. Místo peněz přidělených na konkrétní děti by školy nově ze státního rozpočtu dostaly finance podle své velikosti a potřeb.
0: Jednání sleduje v poslanecké sněmovně Adéla Burešová, naše zpravodajka. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Banky a stavební spořitelny poskytly v září nové hypotéky za 28 miliard korun. Oproti slabšímu srpnu je to 5% nárůst, jak ukazují data České bankovní asociace. O hypotékách budeme mluvit podrobněji v odpoledním biznisu.

0: Nemovitosti zdražují a průměrná hypoteční sazba už přesahla 5%. Ani to ale Čechy zatím neodrazuje. Data České bankovní asociace ukazují, že zájem o hypotéky v září rostl. Nových úvěrů bylo téměř 6 tisíc a banky na ně společně se stavebními spořitelnami poskytly 28 miliard korun. A to je o 5% víc než v srpnu. Detaily má redaktor Dominik Hron. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Potvrdil tak minulý měsíc stále vysokou poptávku právě po nemovitostech?
1: Podle hlavního ekonoma ČBA Jaromíra Šindela ano. Aktuální data ukazují, že zájem oproti slabšímu srpnu rostl, a to i přesto, že v září obvykle opadá. Lidé si pravděpodobně uvědomují, že domy a byty neustále zdražují, ale v něj už je neseženou. Pokud už mají na hypotéku našetřeno, tak nechtějí dál čekat. Jaromír Šindel pak dodává i další možný důvod.
2: Na druhou stranu možná si ještě stále lidé chtějí předzásobit nějakou nižší úrokovou sazbou, protože vlastně viděli jsme, že tržní úrokové sazby i během léta a vlastně i během podzimu pokračovaly v růstu.
1: Zatímco ještě v březnu byla průměrná úroková sazba u hypoték necelých 4,5%, v srpnu už to bylo 5% a v září se hodnota dostala na 5,1%. Jen kvůli tomu, že je sazba vyšší než loni v září, zaplatí lidé u průměrné hypotéky na měsíční splátce zhruba o 1500 korun víc. Rostoucí trend je tedy jasný a Jaromír Šindel přibližuje, co za ním stojí.
2: Ty úrokové sazby, ty tržní úrokové sazby, ta cena peněz na trhu roste vlastně i díky globálním faktorům. Ten faktor je tam velice důležitý. Ceny ropy, energií, které tlačí celosvětovou inflaci v eurozóně, ale i v České republice výše.
1: Podle České bankovní asociace byla v září průměrná výše hypotéky 4,7 milionu korun, což při dnešních sazbách znamená, že lidé dají za měsíční splátku nějakých 26,5 tisíce. Jak už zaznělo, i přesto se jim to vyplatí, protože výhled do budoucna není příliš optimistický.
0: Už jsme, Dominiku, zmínili, že nemovitosti zdražují, tak jak moc?
1: Především ceny bytů pořád mírně rostou. V Praze a v Brně se pohybuje průměrné roční zdražování někde mezi 5 až 10%. Říká to majitel realitní kanceláře Remax Štěpán Gjurič.
3: Meziročně nejvýrazněji rostou ceny především v levných regionech, jako je Ústecký kraj, kde ceny skočily až o 20%, ale přesto jsou nadále téměř třikrát levnější než v Praze.
1: Poptávka na trhu s bydlením stále převyšuje nabídku. Podle Gjuriče nepomohlo ani to, že se letos začalo stavět výrazně víc bytů než loni. Do budoucna se tedy dá počítat s tím, že nemovitosti budou ještě dražší.
0: A nemovitostem a hypotékám se věnoval Dominik Hron. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Festival Prý Bohemia Rádio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na prýbohemiaradio.cz. Festival Prý Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 15.30. Jana Gulda a aktuální zprávy.
2: Ode dneška je možné podávat stížnosti na výsledky letošních komunálních a senátních voleb. Na správní soudy se může se stížností kdokoliv obrátit až do 23. října. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Soud se už ale zaobíral třeba volbami v Moldavě na Teplicku, kde tamní starosta vyškrtl 22 lidí ze seznamu voličů. V Karviné chce zase podat neúspěšné hnutí SPD návrh na přezkum voleb. Uskupení Kladeňáci chystá stížnost kvůli výsledkům ve třech okrscích. V areálu továrny Spolana v Neratovicích na Mělnicku dnes cvičí přes 200 policistů. Pořádkové jednotky i antikonfliktní týmy se připravují na ostrý zásah při demonstracích. Lidi žijící v okolí by tak měli počítat například se zvýšeným hlukem. Kolumbie dnes otevírá velvyslanectví v Jeruzalémě. Stává se tak 10. zemí, která zřídí diplomatickou misi v hlavním městě Izraele. Většina zemí má svá velvyslanectví v Tel Avivu, připomíná to web Al Jazeera. O Jeruzalém vedou Izraelci dlouhodobý spor s Palestinci, kteří ho taky považují za své hlavní město. A přesně před 100 lety vyšla první kniha o Medvídkovi Pooh od anglického spisovatele A.A. Milna. Britská královská pošta při té příležitosti vydala novou sadu známek. Sběratelské kousky, kromě medvídka, zobrazují i zbylá zvířátka z příběhů o Krištůvku Robinovi. K příležitosti jubilea taky vychází výroční edice kompletních textů s původními ilustracemi Ernesta Howarda Shepherda. Sport. Fotbalový obránce Michal Fridrich prodloužil smlouvu s Baníkem Ostrava do konce sezóny s opcí na další ročník. Klub o tom informoval na svém webu. 36-letý stoper hraje za ostravský A-tým už 12. sezónu. V české nejvyšší soutěži mu chybí 4 zápasy k dosažení 300 startů. Fridrich v minulosti působil taky ve Slávii a polské Wisle Krakov.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdražení na D1 za Lipníkem a taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna počítejte s kolonou. Od exitu 15 Velké Popovice je to na 20 minut do zužení na 24. na Šmejkalce. Taky na D1 z Brna do Ostravy se dnes pracuje za Lipníkem. Kolona na čtvrt hodiny je tam mezi kilometry 300 a 303 je zavraný pravý pruh. Na D35 se z Olomouce na Mohlnici pozor za sjezdem na Křelov. Na kilometru 256 stojí 2 nabouraná auta v pravém pruhu. Vybočuje se za zatáčkou. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 vzniká kolona. Už od sjezdu na Karlovarskou D6 z 26. kilometru popoždí se kolem půl hodiny. Kolem jedné nehody na kilometru 22,5 u nájezdu z D5 v pravém pruhu k hromadné kolizi před sjezdem na Stodůlky na 21. v levém. A jak se tam přihlíží v opačném směru, tvoří se kolona na okruhu taky směrem na letiště od Vesce. Další dlouhé kolony v Praze vznikají kvůli omezením. Na konci k Belské směrem na D8 ve spojovací a taky na Ohradě. A na silnici 3 Praha Budějovice před Bystřicí u Orlenu kivadlový provoz, kolona na Prahu od sjezdu na Bystřici na pár minut, ovšem směrem na Budějovice čekejte další zdržení.
5: Ta kolona začíná na posledním kruháku v Benešově. 20 minut, půl hodiny.
4: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci pozor na četné přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí a bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. A nejvyšší teploty zítra 12 až 17 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne přeji. V Německu začal první soud kvůli sabotáži plynovodu Nord Stream. Hodně let ve vězení může strávit ukrajinský důstojník, který je podezřelý z poškození rusko-německé tepny. Spojíme se s naším zpravodajem v Německu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Mnoho let ve vězení hrozí občanovi Ukrajiny, bývalému příslušníkovi jejich speciálních jednotek, kterému dnes začal soud v německém Hamburku. Serhij Kuzněcov je obžalovaný, že před 4 lety vedl skupinu, která na dně Baltského moře podminovala plynovod Nord Stream a přerušila tuto důležitou přímou trasu z Ruska do Německa. Více už si řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, ten soud začal krátce před polednem, poutá velkou pozornost, je to první soud svého druhu v Německu, na místě jsou desítky novinářů i z Ruska, z Ukrajiny, jsou tam taky demonstranti, jak tedy odpůrci ruské agrese na Ukrajině, tak taky zastánci toho, aby se plynovod opravil a znovu spustil. Státní zástupce už přečetl obžalobu, ale obžalovaný Serhij Kuzněcov, ten se k ní nevyjádřil, zatím mlčí, jak uvedl severoněmecký rozhlas, a je vlastně otázka, jestli to tak nebude i po zbytek procesu, protože jak řekl Kuzněcovův obhájce Ital Nikola Canestrini, tak Kyjev dal tomuto vojákovi cosi jako náhubek, on nesmí mluvit a vyjadřovat se k útoku, o kterém například dodnes není jasné, jestli o něm dopředu nevěděl taky samotný prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský. A podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung tak například ani nelze říct, jestli se Kuzněcov může vůbec účinně hájit a jestli tedy celý proces je tím pádem spravedlivý či férový, anebo ne.
0: Německo je jedním z největších podporovatelů Ukrajiny, tak není to, Máši, paradoxní, že teď stíhá Ukrajince za útok na infrastrukturu, která vlastně sloužila ruským válečným účelům?
1: No i o tom se bude u soudu mluvit, protože podle obžaloby byl Nord Stream, nebo ho lze pořád vnímat jak spíš jako civilní infrastrukturu, než tedy něco, co slouží ruským válečným cílům, a tedy útok na něj lze kvalifikovat jako válečný zločin a jeho pachatele navíc podle žaloby nelze vyvinit tím, že by byli tedy bojující stranou, protože v době té sabotáže před 4 lety neměli na sobě žádné uniformy, čili to jsou takové formality. Samozřejmě ale celé to vyšetřování mohlo vyústit i jinak, to, že už bývalý kancléř Olaf Scholz trval na tom, že se všechno musí vyšetřit a odstíhat, protože jde o terorismus, tak s tím okolní země, třeba Dánsko, které to taky vyšetřilo, vlastně úplně nesouhlasí, a stejně jako v Polsku, to i v něm vyvolalo, oživilo takové staré protiněmecké předsudky, dá se říct. On už římský historik Tacitus psal o Germánech, že mají sklon s takovou tvrdošíností setrvávat při nějaké činnosti, i když není úplně prospěšná nebo je vyloženě špatná, a ještě tomu říkají poctivost nebo věrnost.
0: Nakolik je pravděpodobné, že bude Kuzněcov v Hamburku odsouzený?
1: Jeho obhájce tvrdí, že důkazy proti němu jsou nepřímé, ale německá média píší, že těch nepřímých důkazů je dost na to, aby to k prokázání viny stačilo, takže uvidíme. Dodal bych, že Kuzněcov není jediný, kdo je zadržený. Od letošního srpna je zadržený taky ještě jeden Ukrajinec, který teď čeká, jestli bude vydán do Německa. Zadrželi ho v Chorvatsku, kde měl být jako poradce při natáčení hollywoodského filmu, který se právě týká sabotáže ruského plynovodu. Ten film ještě půjde do kin a v hlavních rolích budou Adrien Brody a Sean Penn.
0: Tak tohle byl náš zpravodaj Tomáš Havlín, který mluvil o soudu, který dnes začal v Hamburku. Tomáši, děkujeme. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Česko po volbách.
1: Lidé v 5 senátních obvodech už vědí, kdo je bude v Horní komoře zastupovat. Na Vyškovsku v prvním kole uspěl jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL. Na Rychnovsku zas mandát obhájil Jan Grulich z TOP 09. Jasno už je také na Trutnovsku, Strakonicku a Děčínsku. Dalších 22 obvodů si nové senátory vybere tento pátek a sobotu.
2: O pár desetin procenta uniklo vítězství v prvním kole Jiřímu Padevětovi za STAN. O senátorské křeslo se tak v obvodu Praha 1 utká s Janem Čižinským z Prahy sobě. Zhruba 1% bod dělí na Kladensku Adélu Sucharda Šípovou za Piráty a Petra Patáka z ODS. Podobně jsou na tom na Přerovsku i Jakub Navařík z ODS a Petr Vrána z Hnutí ANO.
3: Ve druhém kole zvítězí ten kandidát, který získá většinu hlasů. Volby vypadají stejně jako minulý týden. Voliči si vyberou lístek svého favorita a v obálce ho vhodí do urny. Tentokrát ale lístky nedorazí lidem domů, varuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou k dispozici až ve volební místnosti, budou to dva lístky, kdy budou zase šedivé, protože tam už není od čeho je barevně odlišovat, takže dostanou šedivou úřední obálku a dva hlasovací lístky a zvolí tedy kandidáta.
2: V Senátu sedí celkem 81 zákonodárců. Jejich složení se mění každé 2 roky. Voliči svými hlasy vždy obměňují 1/3.
3: Letos jich přišlo v prvním kole hlasovat asi 43%. Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: Volební účast ve druhém kole senátních voleb, které již probíhá bez souběhu s jinými volbami, od roku 2012 nepřesáhla hodnotu 20%.
2: Senát je přitom jedním z pilířů našeho politického systému. Projednává naprostou většinu zákonů, které schválí sněmovna. Spolu rozhoduje i o ratifikaci mezinárodních smluv, změnách ústavy nebo volebních zákonů.
3: Na rozdíl od sněmovny se taky nedá rozpustit a v případě, že dolní komora přestane fungovat, přebírá dočasně její roli. Senátoři zároveň kontrolují prezidenta a můžou ho žalovat pro velezradu. O složení Senátu na další 2 roky rozhodnou voliči v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Sparty se chystají na druhý zápas z hlavní části Evropské ligy. Po vítězství v Jerevanu nad Araratem Arménia se zítra na Letné utkají s norským Lillestrémem. Přípravu Pražanů sledoval na Letné Pavel Tilšar z naší sportovní redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Spartané vyhráli napříč soutěžemi 5x za sebou. Věří si tedy i na norského soupeře?
1: Věří i s ohledem na tu sérii, přijali roli favoritů, měli by ale jimi být, i kdyby se jim v poslední době zrovna nedařilo. Mají totiž zhruba 6x hodnotnější kádr než Lillestrém, který hrál v minulé sezóně ještě druhou norskou ligu. Zároveň jsou si ale Spartané vědomi toho, že norský fotbal jde v posledních letech nahoru, nejen ten reprezentační. V prestižnější lize mistrů má Norsko v této sezóně dokonce 2 zástupce, Bodø Glimt a taky Viking Stavanger, který třeba včera překvapivě remizoval se slavným Bayernem Mnichov. Lillestrém by ale podle kouče Briana Priského neměl být aktuálně na takové úrovni jako zmiňovaný Viking.
0: Ovšem jeden z hráčů Sparty Lillestrém velmi dobře zná. Který?
1: Je to 26-letý norský útočník Jonathan Braut Brunes, který v Lillestrému dřív působil.
2: Zažil jsem tam pěkné časy, i když jsem tolik nehrál. Byl jsem ještě celkem mladý, bylo mi tehdy 19-20 let a dost jsem se tam naučil od zkušenějších hráčů. Jeden z nich, útočník Thomas Olsen, mi napsal, jestli dorazím na jejich trénink, takže tam mám stále dost kontaktů.
1: Nejen proto, že bude hrát proti týmu, za který dřív nastupoval, bude mít Jonathan Braut Brunes velkou motivaci zítra skórovat. Nejdražší posila Sparty totiž nedala gól od července, když hned v prvním utkání proti Zlínu skórovala. Od té doby ale v 11 soutěžních zápasech Brunes branku nedal. Ptal jsem se ho i na další možnou motivaci na to porazit Lillestrém, který trénuje Hans Ødegaard, tedy otec Martina Ødegaarda, kapitána Arsenalu, s ohledem na to, že Brunesův bratranec Erling Haaland hraje za Manchester City. No a právě Citizens a Arsenal jsou v Premier League velkými rivaly. To ale Brunes příliš nechtěl komentovat.
0: Tak tedy fotbalisté Sparty přijímají před utkáním Evropské ligy proti norskému Lillestrému roli favorita. My jsme o tom teď mluvili ve vysílání odpoledního radiožurnálu společně s Pavlem Tilšarem. Díky ti. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tohle to je naše místo.
2: Tady končí svět.
1: Tohle je náš život.
3: Každý to chtěl někdy udělat, všechno to tu zničit.
4: A pak přijdeš ty.
5: Máme tam tělo.
6: Všichni se bojí.
7: Apokalypsa je zblízko.
8: Když vám něco řeknu, vy si to musíte nechat pro sebe, že?
9: Petra Hřebíčková v hlavní roli nové série Hec.
10: Slíbila jsem, že tady zůstanu, dokud nezjistím, co se tu stalo.
9: Od 25. října na ČT1 a v iVysílání.
11: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
12: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
13: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Ve Švédsku jsou podle tamní veřejnoprávní televize tisíce nezabezpečených kamer. Basketbalistky USK Praha vstoupí do Euroligy utkáním proti francouzskému basketu Bourges. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 jsou kolony mezi sjezdy Navary a Stodůlky. A počasí zítra bude polojasno až skoro jasno, hlavně na východě místy až oblačno a teploty až 17 stupňů.
14: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
13: Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon, má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
15: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
13: Haasovi vadí mimo jiné pozměňovací návrhy v doprovodné novele, které se zákonem nesouvisejí. Jeden z nich počítá s omezením pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích, jako třeba u OSN nebo NATO. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil, banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování ve výši 28 miliard korun. To je nárůst o víc než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Od začátku roku si lidi na bydlení půjčili přes 300 miliard korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni. Švédská veřejnoprávní televize odhalila na internetu tisíce volně dostupných bezpečnostních kamer. Některé z nich přenášejí obraz i ze střežených objektů, například z přístavu v Norrköpingu.
16: Investigativci objevili na švédských IP adresách přes 6 000 nedostatečně zabezpečených kamerových zařízení. Některá z nich snímala například obývací pokoje, areály nemocnic nebo vchody do průmyslových objektů. Představitelé přístavu v Norrköpingu, který je z bezpečnostních důvodů uzavřený veřejnosti, uvedli, že kamera byla určená k dohledu nad dodavateli a její záznam neznamená bezpečnostní riziko. Krátce poté, co se ozvali novináři, ale přístav přístup ke kameře zablokoval. Na téma volně přístupných zařízení na internetu nedávno upozornila agentura Reuters. Ta v úterý odhalila, že na internetu je přístupných několik tisíc chladicích zařízení od společnosti Danfoss. Bezpečnostní chybu v nich nedávno pravděpodobně zneužili útočníci k tomu, aby je přepnuli na zahřívání. Způsobili tak škody za desítky milionů eur. Jakub Lucký, Radiožurnál.
13: V lesích okolo Čerchova na Domažlicku začala podzimní výsadba stromů. Lesníci musí nahradit stromy zničené kůrovcem a taky stromky vysazené na jaře, které přes léto uschly. Vysadí zhruba 50 tisíc sazenic, hlavně buky, duby a smrky, popisuje ředitel městské společnosti Josef Forst.
17: Na jaře jsme sázeli poměrně hodně, sázeli jsme 60 tisíc sazenic, ale měli jsme zhruba 50% ztráty na těch spodních úsecích. Je to více než jindy, po tom sázení od půlky května nepršelo, že jo? Takže v podstatě nebyla voda a ta úchytnost byla malá. Určitě to, co se neuchytlo, tak budeme vylepšovat teď na podzim, že chytneme vlastně celou tu zimní vláhu.
14: Sport.
6: Basketbalistky USK Praha v 19 hodin zahájí novou sezónu Euroligy. V hale Královka přivítají francouzské Bourges. Pražský tým prošel přes léto výraznou obměnou a podle trenéra Martina Bašty bude nějakou dobu trvat, než se nové hráčky sehrají.
18: Potřebujeme teď v téhle první fázi si vybudovat takovou pozici v té skupině, aby v té pokračující skupině už jsme měli tu pozici trošičku v uvozovkách jako jednodušší. Nechci nikoho podceňovat, protože v Eurolize nejde podcenit žádný tým. Jsme na začátku, ještě to není úplně ideální, ta naše souhra.
6: Zápas USK Praha Bourges odvysílá živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Bude se hrát i Liga mistrů. Slavia NBK se v ní představí ve 20 hodin na hřišti Bilba.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolony na D1 před Šmejkalkou i za Rohlenkou. Na D1 z Prahy do Brna od exitu Velké Popovice stále vzniká pomalu jedoucí kolona na 20 minut do omezení na Šmejkalce. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova se slune kolona od Rohlenky z kilometru 208 až čtvrt hodiny k nehodě na 205. levém pruhu. Na pražském okruhu z letiště na D1 kolona od sjezdu na Karlovarskou D6 na půl hodiny kolem nehody u nájezdu z D5 v pravém pruhu k hromadné srážce před sjezdem na Stodůlky v levém. Fronta je tam i z D5 od Rudné a jak se přihlíží v protisměru, tak i na okruhu směr letiště se popouždí skoro od Jesenice. V Praze dnes hodně silná odpolední špička kolony, mimo jiné na městském okruhu dlouhé před tunely, značné potíže působí i omezení na konci Kbelské směr D8 ve spojovací a hlavně na ohradě, k tomu teď nehoda v Polotavské pod Bulovkou. Plná už je i čtyřka směr Příbram od Lipenců do omezení u Jiloviště 15 až 20 minut. Na silnici 3 Praha Budějovice kolony před omezením u Bystřice hlavně směrem na jih z výjezdu z Benešova až půl hodina. A na 35 se kolony obou směrně na průtahu Libercem, směrem na Friedland je pak ucpaná i 13 kvůli omezení před Nížkem, je to až na půl hodiny i víc. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra čekáme ráno místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí a bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku, místy až oblačno a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a na horách většinou kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
12: 16 hodin 6,5 minuty, přejeme vám pěkné odpoledne s Radiožurnálem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přiletěl do Bruselu bojovat proti drahým energiím a emisním povolenkám. Jeho návštěvu ale provází i nepříjemná kauza. Evropská komise totiž v novém dopise potvrzuje jeho střet zájmů. Premiéra čeká série schůzek i summit evropských lídrů. No a my se za chvilku spojíme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou v úvodu této vysílací hodiny odpoledního Radiožurnálu. Teď Rag & Bone Man, přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
14: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přistál v Bruselu, kde ho čeká schůzka se zástupci patriotů pro Evropu i s lídry Visegrádské čtyřky. Ve čtvrtek pak začíná dvoudenní summit lídrů Evropské rady. Jedním z hlavních témat budou podle Babiše vysoké ceny energií. Před odletem do Bruselu se opět vymezil proti systému emisních povolenek, které podle něho dopadají na Česko či Polsko mnohem silněji než na méně průmyslové evropské státy. Babišovu cestu bude sledovat bruselská zpravodajka Radiožurnálu Zdeňka Trachtová. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Co série jednání v Bruselu český premiér očekává?
1: Tak ještě dnes podvečer bude jednat s lídry patriotů, tedy mimo jiné s šéfkou francouzského národního sdružení Marine Le Penovou. Pozice pak bude večer před summitem ladit taky s lídry Polska, Maďarska a Slovenska. Babiš chce mluvit hlavně o vysokých cenách energií a jeho oblíbeném tématu emisních povolenek. Před odletem zopakoval, že Česko odmítá systém ETS2, který se týká vytápění a silniční dopravy. Pokračuje Babiš.
2: My trváme na tom a chceme, aby to bylo odloženo, protože to vlastně způsobí další snížení kapacit rafinerií v Evropě. Takže za nás, pokud chceme rychle pomoci evropskému průmyslu a konkurenceschopnosti, tak je to samozřejmě ceny energií.
1: Důležitým tématem summitu bude také příprava nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Premiér uvedl, že trvá spor mezi zeměmi, které jsou čistými plátci a čistými příjemci. Čeští diplomaté ovšem zároveň vítají, že nejnovější návrh rozpočtu od irského předsednictví zachovává finance na kohezi a zemědělskou politiku. V pátek pak budou lídři mluvit taky o migraci či Ukrajině a do Bruselu by měl podle zatím neoficiálních informací dorazit i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
0: Organizace Transparency International dnes informovala o novém dopise, ve kterém Evropská komise potvrzuje Babišův střet zájmů. Zdeňko, o co konkrétně jde a reagoval na to premiér?
1: Evropská komise v tom dopise pro Transparency International v podstatě zopakovala své prohlášení ze září o Babišově střetu zájmu, jen ještě o něco přímočařeji. V tom novém dopise už nemluví o potenciálním střetu zájmu, ale píše jednoznačně, že dospěla k závěru, že Babišova situace představuje střet zájmu a že opatření, která přijal, nejsou dostatečná. Těmi opatřeními je míněno vložení koncernu Agrofert do svěřenského fondu. Premiér Babiš to ale dnes znovu označil za smysl a trvá na tom, že pro řešení svého střetu zájmu udělal mnohem víc, než udělat musel.
0: Ve vysílání Radiožurnálu bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: Zpěvačka Lenka Dusilová, písnička pro tebe. Společnost SpaceX omezila ukrajinské armádě používání satelitního spojení přes Starlink. Co bylo důvodem a jaký to má vliv na ukrajinskou obranu, probereme to s Martinem Dorazínem za chvilku. Teď Alex Voren.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: ve služby Starlink, která je důležitá pro ovládání dronů. Majitel Starlinku, americká společnost SpaceX, miliardáře Elona Muska v noci bez výstrahy snížila rychlost, při které je družicové spojení možné navázat. Omezila je na 160 km za hodinu. Na Ukrajině je stálý zpravodaj radiožurnálu Martin Dorazín. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co takové snížení rychlosti Starlinku pro ukrajinské operátory dronů znamená v praxi?
1: No tak v praxi jsme to viděli bohužel tedy dnes například na Volyni v Lucku, kam doletěly ruské proudové letouny, nepilotované letouny, zabily podle nejnovějších informací 6 lidí, asi 10 zranili, no a právě tyto, proti těmto velmi rychlým šáhidům, tedy vylepšeným, je Starlink nutný, je to vlastně jeden z mála nástrojů, kterými se může, nebo dá proti němu bojovat, protože ty interceptory, drony, musí letět vlastně tou rychlostí vyšší nebo stejnou jako ty ruské drony, 500 kilometrovou, 400, 500, a omezení rychlosti, to ovládání toho stroje, toho dronu vlastně na maximálně 160 znemožňuje vlastně účinnou obranu před těmi ruskými proudovými drony, no a výsledek je bohužel tragický, ale jde také o ovládání námořních dronů a výzvědných dronů a dalších a dalších. Tam ukrajinská armáda a vojáci už přiznali, že s tím už mají velké potíže kvůli tomu nečekanému opatření společnosti SpaceX.
0: Vidí zatím Ukrajinci politický zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa?
1: Jednoznačně ano, spojují si to s tou situací například poradce prezidenta Ukrajiny pro technologické inovace Sergej Flesch doslova tedy řekl, že je to spojeno zřejmě s aktuální politickou situací, že to není určitě náhoda, tím měl na mysli tu poslední roztržku mezi Spojenými státy a Kyjevem. Spojené státy požadují, aby Ukrajina zastavila útoky na ruské rafinérie, no a Ukrajina ano, říká, ale až to udělají Rusové.
0: Ukrajinci mezitím zaútočili na největší ruské datové centrum patřící největší ruské bance Sberbank. Do jaké míry je poškodili?
1: No, zdá se, že Sberbank nejprve tedy vydal prohlášení, podle kterého služby nebyly nějak omezeny, ale už teď se začínají množit stížnosti klientů Sberbanku. To je vlastně obdoba někdejší naší spořitelny, kde většina lidí měla uloženy své peníze, normálních, obyčejných lidí, a ti si samozřejmě stěžují na to, že některé služby už nefungují, plus k tomu se přidávají další a další věci, které možná souvisejí i s těmi předchozími útoky na datová centra největšího ruského vyhledavače a poskytovatele dalších služeb Yandex.
0: Ve vysílání radiožurnálu stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

Odpolední radiožurnál posloucháte ve středu a my pro vás sledujeme odpolední dopravní špičku uprostřed týdne. Třeba na Pražském okruhu od letiště na dálnici D1 je kvůli dvěma nehodám kolona, a to od Karlovarské před sjezd na Stodulky. Zelená vlna se přihlásí ve zprávách radiožurnálu, ty začnou za 4 minuty.

0: 16 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
1: Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Radiožurnálem se navíc obávají, že nejasné formulace můžou vést k autocenzuře. Německá AfD a BSV chtějí zrušit protiruské sankce a zastavit vojenskou i finanční pomoc Ukrajině. Obě strany se na tom plánují shodnout na mimořádném zasedání Sasko-anhaltského sněmu. Pravicově extremistická AfD a populisticky levicová BSV mají v zemském sněmu po nedávných volbách většinu. Podle regionální veřejnoprávní stanice MDR bude ale význam usnesení pouze symbolický. O sankcích a zbrojní pomoci Ukrajině totiž rozhoduje spolková vláda, případně Evropská unie. Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je přenášejí zpátky do vody. Zachránili tak už přes 95 tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. A nepomohl ani déšť z posledních dnů. Voda zůstává nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. A na dnešek připadá takzvaný papučový den. Jeho cílem je podpořit povědomí o mobilní a domácí hospicové péči o těžce nemocné pacienty. Na podporu domácích i mobilních hospiců můžou lidi vyrazit ven nebo do práce v papučích. Akci je možné podpořit taky finančně nebo na benefičních akcích po celém Česku. Sport. Čeští dráhoví cyklisté obsadili na mistrovství světa v Šanghaji 8. místo v týmovém sprintu. Trojice David Peterka, Dominik Topinka a Adam Rauschgold postoupila z kvalifikace o pouhých 13 tisícin sekundy. V prvním kole ale nestačila na Nizozemce. Ti nakonec získali zlato a člen jejich sestavy, Lafreysen, vybojoval už 21. titul mistra světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Šmejkalkou i u Rohlenky. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno se sune kolona od exitu Velké Popovice do zúžení na Šmejkalce na 24. teď už 3/4 hodiny. Důvodem jsou průběžně se porouchávající auta. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova počítejte s kolonou od nájezdu ze Slovkova z 210. k nehodě za Rohlenkou na 205. kilometru v levém pruhu, už je to na půl hodiny. Na D6 Karlovy Vary Praha pozor na nehodu za Lubencem v novém úseku v zúžení na kilometru 72,5, kolony krátké, ale brzdí se v zatáčce. Na D5 z Rozvadova na Prahu nejdřív kolona u Plzně od exitu 80 body do omezení v tunelu Valík na 78. zdržení 10 minut a potom před Prahou je plno odrůdné ze 4. kilometru do omezení na 0. respektive kolony pokračují dál na Pražský okruh. Ten je ucpaný směrem z letiště na D1 od Karlovarské kolem nehody u nájezdu z D5 k hromadné havárii před sjezdem na Studůlky, je to přes půl hodiny. Okruh je ucpaný kvůli přihlížení i opačným směrem a před okruhem plná ulice k Barandovu od bazénu. V Praze velmi dlouhé kolony před omezeními na konci Kbelské, směr D8, taky v okolí Ohrady. A na výjezdu z Prahy 4 na Příbram od první odbočky na Lipence do omezení u Jiloviště minimálně 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno místy mlhy, která se během dopoledne rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. A v odpoledním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: A to v 16.34 pokračujeme. Číňan obžalovaný v Česku za neoprávněné činnosti pro cizí moc dnes u soudu prostřednictvím obhájce řekl, že se vinen necítí. Podle státního zástupce sbíral pro čínskou tajnou službu informace třeba od politiků nebo akademiků. No a my to probereme za chvilku, teď ještě opět a Radeček. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Případ Číňana Yanga, obžalovaného z činnosti pro čínskou tajnou službu, začal řešit městský soud v Praze. Muž vinu odmítá. Podle obžaloby měl sbírat citlivé informace pod novinářským krytím, třeba od politiků nebo akademiků. Čeští policisté ho zadrželi na začátku letošního roku. U soudního jednání byla Františka Rohlíčková, která je teď ve studiu Radiožurnálu. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. Yang Yiming přišel dnes před 10. hodinou k soudu v kukle a za doprovodu 6 těžkooděnců. Někteří byli příslušníky vězeňské stráže, další to byli policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Právě oni letos 17. ledna po odhalení muže bezpečnostní informační službou Yanga zatýkali. Připomenu, že Yang přijel do Prahy už na podzim 2022, kdy se podle obžaloby akreditoval u ministerstva zahraničí jako novinář čínského týdeníku. Akreditaci mu rezort opakovaně prodlužoval.
0: No a co tedy v Česku od té doby do zadržení dělal?
1: Stýkal se s politiky, akademiky, navazoval kontakty. Podle státního zástupce Martina Bílého je zval třeba na večeře nebo jim dával dárky a mapoval tak vlivové prostředí v Česku. Vše měl předávat čínské tajné službě.
0: A jak na to reagoval sám Yang?
1: Prostřednictvím obhájce hned dopoledne vinu odmítl, nesouhlasí ani s navrhovaným trestem. Ten popsal žalobce Bílý.
2: Ten návrh současné době je nepodmíněný trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
1: Soudce Tome Frankič dnes nakonec přistoupil i k výpovědi obžalovaného Yanga. Ta byla nevěřejná. Po skončení dnešního jednání ji popsal advokát Michal Sýkora.
3: Velice obecně popsal svoji činnost novináře a vyloučil, že by tady vykonával neoprávněně nějakou činnost pro cizí moc ke škodě České republiky. To tam vlastně podle mě vysvětlil velice barvitě a podepřel to konkrétními argumenty.
1: Za zavřenými dveřmi se bude pokračovat i zítra při projednávání utajovaných informací.
0: No a teď ještě k tomu samotnému trestnému činu. Neoprávněná činnost pro cizí moc je v trestním zákoníku totiž nově od února loňského roku.
1: Ano, nový paragraf trestního zákoníku je účinný od 11. února 2025. Činnost popisuje jako kroky s úmyslem ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky. A za to hrozí až 5leté vězení. A zákon pokračuje zpřísněním, třeba pokud by Česko bylo ve válečném stavu. Potom hrozí až 15 let za mřížemi.
0: Ve studiu Radiožurnálu Františka Rohlíčková. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 12 amerických senátorů, polovina z nich z Trumpovy republikánské strany, žádá prezidenta, aby zrušil dohodu s Ruskem o dodávkách nafty. Washington kvůli ní zmírnil sankce proti Moskvě a senátoři to v dopise označují za dar nepříteli a zradu spojenců. Tak otevřeně se Trumpovi v postupu vůči Rusku vlastní strana staví jen výjimečně, a to 3 týdny před volbami do kongresu. Co to znamená pro Ukrajinu i pro jednání s Vladimirem Putinem, to nám řekne washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dopis podepsali bývalý dlouholetý šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell. Kdo další se k němu připojil a proč je to tak neobvyklé?
1: Kromě McConnella podepsali dopis republikáni, kteří si spíše častěji dovolí proti Trumpovi vystupovat, buď proto, že už v kongresu končí, jako třeba John Cornyn z Texasu, anebo naopak jako Susan Collinsová z Maine, která sice kandiduje, ale ve státě blízko Kanady, a tam se jí teď opozice vůči Trumpovi může u republikánských voličů naopak vyplatit. Ten dopis sepsal dlouholetý podporovatel Ukrajiny, demokrat Richard Blumenthal, a to proto, že Donald Trump dohodu se senátory vůbec nekonzultoval, a i proto se ozývají další, dokonce i republikáni ve sněmovně, třeba Don Bacon z Nebrasky, tak to určitě nebývalo dřív.
0: Trump tvrdí, že ruská nafta zlevní pohonné hmoty farmářům a řidičům kamionů. Jak drahá je nafta v Americe a opravdu to pomůže?
1: Galon nafty se tady počítá to na galony, tak ten je, to jsou necelé 4 litry a ten tady stojí přes 6 dolarů. To je přepočtu zhruba 35 korun na litr. Nám se to může zdát levné proti našim cenám, ale v Americe to byl v září rekord. A ceny žene nahoru, hlavně válka s Íránem, a dopadá nejvíce na ti, kteří naftu potřebují ke své práci, to znamená farmáři, kamionáci a podobně. Tedy Trumpovi nejvěrnější voliči, a oni si prostě stěžují, že je to ničí. A proto Bílý dům i tu dohodu, říká Donald Trump, uzavřel, že to slibovalo právě těm farmářům, kamionákům i rodinám úlevu, ale analytici a i samotní tihle senátoři v tom dopise říkají, že ten dopad bude zanedbatelný, a když jsem sledovala ty ceny, tak od pátku skutečně ta nafta skoro nezlevnila.
0: Volodymyr Zelenský dohodu nazval dárkem Putinovi k narozeninám. Donald Trump mu odpověděl, že Ukrajina potřebuje nového prezidenta. Jak jsou na tom teď vztahy Washingtonu a Kyjeva?
1: Řekla bych, že to je nejhorší krize od té roztržky v oválné pracovně v loni v únoru. Donald Trump dohodu s Putinem uzavřel Kyjevu za zády, a podle Bílého domu to bylo proto, že Zelenský ignoroval asi 6 žádostí, aby přestal útočit na ruské rafinérie. Trump mu vzkázal, ať s tím sakra přestane, a obvinil ho, že kvůli němu trpí američtí farmáři. Kyjev útoky ukončit odmítá, a to energetické příměří, které Donald Trump vyhlásil v neděli, Rusko podle Volodymyra Zelenského porušilo prakticky okamžitě.
0: Washingtonská zpravodajka Radiožurnálu Jana Ciglerová. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A teď nás Eliša Kýs vezme do New Yorku.

0: my navážeme na předchozí informace, pokračujeme děním ve světě. Bulharsko vyšetřuje možný žhářský útok na několik pozemních antén satelitní služby Starlink. Informoval o tom bulharský premiér Rumen Radev. Podle něj je potřeba neuspěchat vyšetřování a počkat na jeho výsledky. Opozice ale útok nedaleko Sofie ze začátku týdne spojuje s Ruskem a označuje ho jako sabotáž. Teď jsme ve spojení s bezpečnostním analytikem Vlastislavem Břízou z Univerzity Karlovy. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Bulharští opoziční poslanci si stěžují, že vláda o žhářském útoku dosud mlčela. Existuje nějaký standardní postup, jak státy Evropské unie přistupují k případům podezření ze sabotáže?
1: Ano, ale neexistuje jeden univerzální evropský postup. Vyšetřování je primárně odpovědností národních bezpečnostních složek. Následuje zajištění důkazů, musí být následně prověřena zahraniční stopa a případně spolupráce s Europolem nebo zpravodajskými službami spojenců. Zásadní je totiž rozlišovat mezi podezřením na sabotáž a prokázaným útokem organizovaným cizím státem. Mlčení vlády může být během vyšetřování pochopitelné, na druhou stranu dlouhodobě ale podkopává důvěru veřejnosti.
0: Jak zranitelná je infrastruktura satelitního spojení Starlink na Zemi? Jsou podobné prostory dostatečně zabezpečené před útoky?
1: No i tam musíme rozlišit a rozebrat to detailně, protože satelity jsou stovky kilometrů nad námi, jejich pozemní infrastruktura je ale fyzicky dosažitelná a zranitelná. Takže to, co je vlastně na oběžné dráze, tak to teď jde mimo téma. Nicméně Starlink má jednu zásadní výhodu, to je to, o čem mluvím, decentralizaci. Když zničíte několik antén, nemusíte tím vyřadit celou síť. Rozhodující je, zda jde o běžně uživatelské terminály nebo důležitou pozemní stanici, která propojuje satelity s internetem. Zničit obyčejnou anténu je zcela logicky relativně snadné, ale ochromit celý Starlink je podstatně těžší. Onu míru zabezpečení konkrétních objektů bez znalosti jejich ochrany ale samozřejmě nemůžeme spolehlivě zhodnotit.
0: Jakou očekáváte další reakci bulharské vlády? Od minulého týdne Sofie řeší třeba taky ty dronové útoky na obchodní lodě u svých hranic.
1: Máte pravdu, to je teď opravdu kumulace útoků, které Bulharsko v posledním období nezažilo. Já bych očekával především posílení ochrany kritické infrastruktury, intenzivnější zpravodajskou spolupráci, no a v neposlední řadě zvýšený dohled nad Černým mořem. Bulharsko teď řeší dva bezpečnostní problémy současně. Vy jste to sám naznačil, to jsou ony útoky na obchodní plavbu a podezření ze sabotáže strategické komunikační infrastruktury. Jejich společný původ ale zatím prokázán nebyl, i to bychom měli zmínit.
0: Ve vysílání radiožurnálu bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza z Univerzity Karlovy. Moc díky a za pár dní naslyšenou.
1: Já moc díky, krásné odpoledne všem posluchačům.
0: 16 hodin 52,5 minuty, posloucháte radiožurnál, teď je Picture This.

0: talking, and we can talk about whatever is on your mind.
1: Senátní volby 2026.
2: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
3: Co rozhodne senátní duel v Plzni? Nakolik postupující kandidáti souhlasí s celostátní politikou svých hnutí? A co si myslí o dostupnosti bydlení na západě Čech nebo o plánech na změny v takzvané inkluzi ve školství? Vladimír Kroc se zeptá bývalého náčelníka armádního generálního štábu Karla Řehky za STAN a náměstkyně plzeňského primátora Lucie Kantorové z hnutí ANO. Poslouchejte dnes po 17. hodině.
1: Speciál radiožurnálu k senátním volbám.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Free Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Festival Pri Bohemia Radio a jediné sportovní rádio u nás, stanice Radiožurnál Sport, vás zvou na fotbalovou talkshow Desítka Pavla Horváta. Nenechte si ujít večer s bývalým českým reprezentantem a fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem, legendárním fotbalistou Antonínem Panenkou a bývalým českým profesionálním fotbalistou Romanem Hubníkem. Moderuje Jan Pěruška. Pondělí 19. října od 18 hodin v Gestibet klubu v Olomouci. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
3: Část senátorů se obrátila na ústavní soud kvůli zákonu o regulaci paliv, chtějí ho zrušit. Ukrajina při operaci Vivaldi osvobodila dalších 100 km čtverečních území na Donbase. Mladá Boleslav se může večer ve fotbalové lize bodově dotáhnout na druhý Liberec. Dlouhá kolona je na dálnici D1 za Prahou do omezení na Šmejkalce. A počasí zítra čekejte ráno mlhavo, později polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Skupina 34 senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon o regulaci pohonných hmot. Vadí jim, že úprava dává vládě příliš velké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před ztrátou. Podle nich stát může ceny paliv regulovat, ale jen za mimořádných okolností. Současný zákon proto považují za nadbytečný. S tím ale kabinet nesouhlasí. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO už oznámila, že je vláda připravená úpravu obhájit.
4: Je to mimořádně neodpovědný krok. Oni chtějí, aby ústavní soud zrušil opatření, které umožňuje vládě pomáhat lidem. Bezesporu připravíme podrobné stanovisko a jsme připraveni obhájit to před ústavním soudem.
3: Zákon umožňuje stanovit maximální ceny paliv až na rok a regulaci opakovat, pokud pro ní budou přetrvávat důvody. Ukrajina hlásí osvobození 16 vesnic v Doněcké oblasti při čtvrté fázi rozsáhlého protiútoku. O územních ziscích v rozsahu víc než 100 km čtverečních informovali zástupci armády. Plán Moskvy na obsazení celé Doněcké a Luhanské oblasti se podle nich ruské armádě nedaří naplňovat a ukrajinské jednotky na severu Doněcké oblasti převzaly iniciativu. Popisuje to velitel 3. armádního sboru ukrajinských pozemních sil Andrij Bělecký.
5: Klíčovým faktorem našeho úspěchu byla rychlost. Nedovolili jsme nepříteli obnovit kontrolu a vybudovat stabilní obranu. Nepřítel byl dezorientovaný a dělal chybu za chybou. Operace Vivaldi dokazuje, že ofenzíva je možná i s menšími silami díky asymetrickým akcím a zároveň, že je možné udržet v jiných oblastech stabilizovanou frontu.
3: Územní zisky pravidelně hlásí i Rusko. Informace o pohybech fronty ale není možné nezávisle ověřit. Vítězná koalice Jedno Ústí bude v Ústí nad Labem vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jedno Ústí získalo v komunálních volbách víc než 51% hlasů a bude mít 22 ze 37 zastupitelských křesel. Do opozice tak míří hnutí ANO, ODS, koalice SPD s podporou Přísahy a Trikolory a taky Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahajuje 67. ročník. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je podporovat tvůrce krátkých a studentských filmů. V závěru festivalu odborná a taky studentská porota rozdělí několik cen. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci po skončení projekcí, vysvětluje ředitel festivalu Milan Šimánek.
6: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě jim to vždycky pomůže a udělá radost.
7: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy se můžou v tabulce šance ligy Budovy dotáhnout na druhý Liberec. Musí ale porazit Bohemiance, kterými se v dohrávce 6. kola utkají v pražském Dělíčku. Oba týmy přitom mají po reprezentační pauze nabitý program. V sobotu se vrátili do ligy po téměř 3 týdnech a o víkendu budou hrát znovu. O tom, jak to hráči zvládají, mluvil kapitán Bohemians Aleš Čermák.
8: Všichni hráči mají radši, když se hraje víkend, středa, víkend, že vlastně se méně trénuje, jenom regenerujete a zase jdete do zápasu, takže já to osobně mám vlastně rád. Pro ty hráče je tohle podle mě vždycky lepší, než celý týden nebo přesně v reprepauze čekat 3 týdny teď na nějaký zápas.
7: Utkání mezi Bohemians a Mladou Boleslaví začne na stadionu v Dělíčku v 18 hodin. Digitální stanice Radiožurnál Sport odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Šmejkalkou po nehodách i na Pražském okruhu. Na D1 z Prahy do Brna kolona od Pražského okruhu z 12. kilometru do zúžení na 24. u Šmejkalky je teď na půl hodiny. Na D5 z Rozvadova na Prahu u Plzně první kolona od exitu 80 Bory do omezení v tunelu Valík kolem 10 minut a potom před Prahou na D5 se od Rudné ze 4. kilometru se popojíždí dál přes zúžení na 0. na okruh. Na Pražském okruhu z letiště na D1 řeší hromadnou nehodu před sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru v levém pruhu a popojíždí se tam minimálně půl hodiny od exitu 26 Karlovarská. Na okruhu opačně kolony od Jesenice za sjezd na Stodůlky, tam se přihlíží u nehody v protisměru a pak se znovu brzdí před sjezdem na Dejvice, u něj nehoda na 28. kilometru. Praha je dnes celá obecně ucpaná, výrazné problémy kvůli omezení na ohradě a ještě horší situace ve Kbelské ve směru na D8 omezení a kolony z Průmyslové i z východního okruhu. Kbelská je plná taky opačným směrem dolů na Hloubětín kvůli nehodě u sjezdu na Kbely, kolony kamionů jsou už od zdib. Kvůli omezením se tvoří dlouhé kolony taky na 4 z Prahy na Příbram od Lipenců k Jílovišti, na 3 Praha Budějovice z konce Benešova před Bystřici i na 13 z Liberce na Frýdlant před Nížkem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme ráno místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty ve čtvrtek od 12 do 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme další senátní duel, moderuje Vladimír Kroc.
11: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 9, Plzeň město, kde kandidovalo 8 uchazečů. Do druhého kola tady postoupil bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka za STAN. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: A náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová za ANO. Dobrý den.
13: Dobrý den.
9: Volby 2026, senátní duel.
11: Tento duel přetáčíme v úterý 13. října ve 13:30, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Armádní generál Karel Řehka, který kandiduje jako nestraník za STAN, získal v prvním kole skoro 33% hlasů. Náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová kandiduje za ANO a v prvním kole si připsala více než 27% hlasů. Proč se chcete stát senátorkou?
13: Tak já bych ráda využila své zkušenosti z komunální politiky i z vedení našeho města Plzně. Zároveň jsem aktivní paní učitelku na základní škole, takže asi nikoho nepřekvapí to, že bych se chtěla věnovat školské legislativě.
11: Proč se chcete stát senátorem?
12: No, kdybych to hodně soubecnil, tak protože mi není lhostejné, co se tady děje v té zemi a myslím si, že nesměrujeme úplně dobrým směrem a já bych chtěl zase využít svoje předchozí zkušenosti a chtěl bych přispět na to k tomu, aby to prostě, aby to bylo lepší a samozřejmě, protože jsem se rozhodl žít v Plzni a na Plzeňsku, tak mě přijde logické kandidovat tady.
11: Paní Kantorová, jste v té kampani zdůrazňovala, že jste rodilá Plzeňáčka, je to důležité?
13: Já si myslím, že je důležitý mít jako úzký vztah s městem, kde kandidujete, protože i za celou tu dobu, co tady já žiji, tak slýchávám to, co lidé potřebují. A pokud mám zastupovat naše město a naše občany, tak určitě čím více podnětů, tím lépe.
11: Pane Řecho, jaký vy máte vztah k Plzni?
12: Tak já jsem tady nevyrostl, nenarodil jsem se tady. A samozřejmě tím, že jsem sloužil jako voják, tak jsem pendloval na mnoha místech po republice a v zahraničí. Ale tady nějaké 2,5, necelé 3 roky tady žiju v regionu. A moje manželka tady pochází, má tady rodinu. A takže já se tady přeženil vlastně, a protože tady chci žít a záleží mi na tom, tak tady chci i kandidovat. No.
11: A díky čemu jste se, myslíte, dostal do druhého kola, respektive jste zvítězil v tom prvním?
12: Ono to je těžko říct, protože těch hlasů bylo, že nějakých, já nevím, 12,5 tisíce zhruba, a každý ten hlas, ten důvod mohl mít jiný, takže já to takhle neumím odhadnout, ale asi myslím si, že tam hraje roli i celorepubliková témata, tam hrají roli, ale myslím si, že i ty lokální, a podle mě asi lidi taky cítí, že to chce nějakou změnu a že ta země nejde úplně dobrým směrem.
11: Proč myslíte, že jste se dostala do druhého kola?
13: Tak já pevně věřím, že to je mé vysvědčení za dobu své působnosti právě pro naše město, pro naše školy. Takže já to beru tak, že jsem dostala tu důvěru, protože lidi ví, jak pracuji, ví, že umím dotahovat věci do konce a že mi na našem městě opravdu záleží.
11: Je nějaký bod ve vašich programech, kde jste se zásadně střetli? Kde se hodně lišíte? Kde jdete proti sobě, paní Kantorová?
13: Přemýšlím. Já nevidím úplně asi nic zásadního, tak je jasné, že pan Dřehka, jeho silná stránka je bezpečnost, má stránka je školství, ale je to náš asi čtvrtý, pátý duel a nevím, jestli bylo něco zásadního, čím jsme se odlišovali.
11: Pane Řecho?
12: Já z toho, co jsem slyšel v těch duelech, tak vlastně v zásadě asi ne. Já samozřejmě se velmi odlišuju od hnutí Hana, za které paní Kantorová kandiduje, ale osobně, tak jak jsme se bavili, a co se bavíme i o těch bodech programu, tak tam nevidím nějaký zásadní rozpor.
11: A přislíbil vám někdo z neúspěšných kandidátů podporu a je to pro vás důležité?
12: Tak já jsem si všiml, že se vyjádřili, a tuším, že chceme Plzeň, a vím, že TOP 09, a přiznám se, že jsem to teď úplně nestíhal sledovat.
11: Takže vy sám jste o ní neusiloval, tu podporu?
12: Tak já jsem samozřejmě rád za každou podporu, je to pro mě čest, když mi někdo jako dá důvěru a řekne, že mi nějak věří a že by mě rádi podpořili, ale já se snažím soustředit opravdu na ty volby, snažím se mluvit se všema lidma napříč spektrem, protože v konečném důsledku to není o tom, co vám řekne který stranický lídr, i když to nespochybnuju a vážím si toho, ale je to nakonec o tom názoru těch lidí a těch voličů a já se budu snažit oslovit všechny, upřímně soustředit se na kontaktní kampaň, na vysvětlování svých pozic, svých názorů, svých hodnot a myslím si, že tak to má být.
11: Vy, paní Kantorová, máte podporu některých z těch, kteří neuspěli?
13: Já bych chtěla ještě zareagovat na pana Řehku, co řekl, že nesouzní s hnutím ANO. Já bych chtěla zmínit, že právě senátní volby jsou o personě, o tom člověku. A ještě neznamená to, že když kandiduju za hnutí ANO, že máme úplně ve všem stejné názory. To bych tady chtěla podotknout. A co se týče té...
11: Ale když už o tom mluvíte, vrátím se k té otázce. Jsou body, kde nesouhlasíte s tím, s tou linií hnutí ANO?
13: Určitě jsou nějaké
11: například?
13: Body. Co se týče koncesionářských třeba poplatků, to jsme řešili společně, že bych, já teda preferuji to, aby veřejnoprávní média byla nezávislá, je to pro mě velmi důležitý osobně a tam samozřejmě jsou jako odlišnosti od hnutí ANO.
11: No a ta otázka zněla, jestli máte podporu někoho dalšího?
13: Samozřejmě vyjednávám. Já možná teď neskromně řeknu, že mám výhodu to, že ty lidi osobně znám. Já znám i velmi úspěšného pana stávajícího ještě senátora Aschenbrennera. My jsme spolu několikrát pracovali a to, že on vím, jaký má vztah k našemu hnutí, ale také vím, že mě zná velmi, velmi dobře a tím, že on tvrdí, že v Senátu by rád viděl nějakého plzeňáka, označil plzeňačku, tak tím si trošku říkám, že ta podpora by třeba mohla být, ale já nechci spekulovat, ale za každou podporu jsem ráda, hlavně když mi zvolí i občané našeho města.
11: Pane Řecho, když Lucie Kantorová mluvila o tom, že ne vždycky musí souhlasit s tou hlavní linií hnutí, za které kandiduje, a vy jste ale i členkou hnutí, ano, tuším.
13: Jsem.
11: Vy jste nečlen za STAN. Jak důležitá je pro vás linie, kterou prosazuje toto hnutí?
12: Pro mě je důležité určitě, protože přijmout podporu nějaké strany nebo hnutí, tak samozřejmě tam nemůže být jako zásadní rozpor v hodnotách, což není. Mně hnutí STAN je hodnotově blízké, ale to neznamená, že si vždycky budeme muset zhodnout úplně jako na každé věci v průběhu hlasování. To se může stát, je to legitimní, pokud se to pojmenuje veřejně a člověk zatím prostě na mě stojí a vysvětlíme si to. Tak si myslím, že to je naprosto v pořádku. Ono ten STAN, ta zkratka znamená starostové a nezávislí a ta myšlenka vlastně toho hnutí bylo sdružovat i nezávislé osobnosti. Já se řadím mezi ně. Já aspoň sám sebe takhle vnímám a to, že mám podporu hnutí STAN, tak ještě neznamená nějaký slib věrnosti jako za všech okolností.
9: Volby 2026. Senátní duel.
11: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 9 Plzeň město Karla Řehky a Lucie Kantorové. Pane Řehko, v kampani jste sliboval, že uděláte z Plzně první město směrem na západ. Co tím myslíte?
12: Tak to je samozřejmě trošku heslo, jak z toho vyplývá, ale já z toho myslím, tím myslím to, že to heslo si myslím, že je trefné, protože ta Plzeň má prostě obrovský potenciál, který si myslím, že se může rozvíjet. A samozřejmě já nebudu předstírat, že tady budu stavit silnice a železnice, protože to prostě senátor nedělá. Myslím si, že by to nebylo fér tady tohle to slibovat. Ale Plzeň, tak jako už v minulosti, ještě předtím, než jsem se rozhodl vůbec jít do politiky, tak jsem zjišťoval třeba při své předchozí práci, kolik tady je vlastně nevyužitelného potenciálu. A já jsem sám se trochu začal seznamovat se Západočeskou univerzitou, přijal jsem členství ve správní radě, pomáhal jsem tady rozběhnout vlastně a podporoval jsem tady rozběhnout bezpečnostní konferenci, která třeba ku podivu tady do té doby nebyla, což si myslím, že bylo škoda, teď už má nějaké dva ročníky za sebou. A obecně, když jsem se více seznamoval s tím regionem, tak jsem pochopil, že ať už v té bezpečnosti nebo i v jiných věcech, ta Plzeň jako v mnohem si myslím, že má velký potenciál. Jednak to je ta geografie, je to blízkost na ten západ, je to ta možnost rozvoje další spolupráce s Bavorskem, ale jsou tady také šikovné firmy, je tady šikovné prostředí pro vývoj a výzkum, je tady univerzita, která má technické i netechnické obory a umí je vhodně kombinovat. Ale i věci, které dělá město, ať už to je to středisko informačních technologií, centrum robotiky a tyhle ty věci si myslím, že jsou dobré. Senátor samozřejmě není ten, kdo to řídí, to není člověk v samosprávě, ale já bych chtěl tyhle věci propojovat, chtěl bych prošlapávat cestu a tam, kde můžu pomoct legislativně, třeba odstraňováním bariér, tak bych to chtěl dělat, ale tak to mám napsané i v tom programu, takže jsou tam i ty věci, které s tím pak souvisí, že? Jako je například ta doprava, to dostupné bydlení a podobně, protože bez toho prostě nejde tyhle ty věci dělat.
11: Paní Kantorová, vaší proklamovanou prioritou jsou bezpečné a moderní školy. Co tím přesně myslíte?
13: Tak bezpečné se bavíme i o budově škol, protože my jsme založili takový speciální fond, kdy zabezpečujeme čipově naše školy, aby se tam nedostal nikdo jiný, aby se propisovala i docházka těm žákům do elektronické třídnice, aby třeba měl i povědomí o případném nějakém záškoláctví rodič. Ale ta bezpečnost je myšlena i tím různými preventivními programy, kterými taky se snažíme doplňovat tu výuku. Ať už to jsou preventivní programy v rámci mediální výchovy, protože teď je velmi aktuální téma nějaká gramotnost mediální, aby žák dokázal kriticky myslet, aby dokázal přemýšlet a hledat jako v kontextech. Takže i rizika sociálních sítí, kyberšikana a tak dále. Takže určitě na to nezapomínat, protože to jsou velmi důležitá témata.
11: A co jste proto za 8 let v politice udělala, co se vám podařilo prosadit v komunálu?
13: A tak my jsme realizovali takzvané bezpečnostní audity, teď se bavíme o těch budovách právě těch škol, to znamená, že jsme udělali nějakou analýzu bezpečnosti, v momentě, kdy jsme zjistili, že tam je nějaký limit té školy, tak jsme se snažili udělat nápravná opatření, zjistili jsme, že nám velmi dobře funguje právě zabezpečení pomocí těch čipů, různé únikové vchody a tak dále. Takže opravdu jsme vytvořili budget na to, aby se naši žáci i rodiče cítili bezpečně v našich školách.
11: Pane Řehko, slibujete, a už jste o tom mluvil, že pokud dostanete důvěru, budete prosazovat změny, které městům usnadní výstavbu dostupného nájemného bydlení a doplňujete pro klíčové profese. Které to jsou?
12: Tak klíčové profese vždycky asi musí vyidentifikovat především to město, že jo? Protože to nemusí být všude stejně. Samozřejmě máme jako klíčové profese napříč asi celou republikou, které jsou důležité, ať už to je integrovaný záchranný systém, ať už to jsou prostě zdravotníci, policisté a podobně. Ale pokud to město se chce rozvíjet třeba některým směrem a chybí mu konkrétní daná oblast, ať už to budou technické, netechnické profese na základě toho, jaký tam je třeba průmysl nebo jaké tam jsou příležitosti, takže samozřejmě to můžou být i další. Ty hlavní, ty průřezové, řekněme, ať už to je učitelé, lékaři, všechny složky integrované za ochranu záchranného systému a bezpečnostní sbory, ty jsou jako neodiskutovatelné všude.
11: A jak tedy zvýšit dostupnost bydlení?
12: Tak já si myslím, že Plzeň v tom dělá dobré věci. Plzeň má strategii k tomhle, má dané i přesně milníky, kde chce dosáhnout vlastně jakého počtu vlastně nájemních bytů. Já tomu fandím a samozřejmě pokud bude moc a bude cítit Plzeň, protože zase znovu říkám, senátor, prostě nepřestírejme, že senátor řeší jako místní problém, neřeší a není to jeho role. Ale senátor může usnadnit například využívání pozemků, které jsou vlastněné státem, dohlídnout třeba na financování, kde třeba, a zase nechci tady jako lacině, teď to není na paní Kantorovou, ale kde třeba je poměrně znepokojivé dneska prohlašování hnutí ANO o tom, jestli by nemohli šahat třeba si na peníze samospráv a podobně. Takže tam si myslím, že senátor může jako pomoct. Bavit se vůbec o způsobech financování, o té legislativě, protože ono je hezké říct, že samosprávám leží peníze na účtech, ale když se podíváte na způsob financování projektu, tak oni, kdyby je tam neměli, tak nejsou schopni nic udělat. A myslím si, že tady v tomhle tom senátor může pomoct. Prostě naslouchat, zjišťovat ty problémy, sledovat ty harmonogramy toho, kde stát konkrétně co slíbil pro ty regiony, a tam, kde se to týká Plzně, tak to hlídat, pravidelně to zveřejňovat, tam, kde se neplní, tak na to upozorňovat, dostávat ty lidi k jednomu stolu, prošlapávat cestu, odstraňovat bariéry, protože to je všechno, co senátor vlastně může jako reálně pro samosprávu dělat.
11: Paní Kantorová, vaší domenou je školství. Jak se díváte na současný spor uvnitř vládní koalice ohledně inkluze, respektive změně financování asistentů pedagogů?
13: Je to zcela nešťastné. Já v tomto plně souzním s naším panem ministrem Plagou. Inkluze je rozjetá, je velmi důležitá. My potřebujeme integrovat žáky, potřebujeme asistenty pedagoga. Obzvláště potřebujeme nyní asistenty pedagoga, protože jsou přidělené do prvních tříd, vlastně ze zákona teďkon, protože se nám zrušily odklady. To je taky dost specifické téma, takže určitě v tomto souzním s panem ministrem a chtěla bych, aby

0: A myslím, že politik se nemá tvářit, že všemu rozumí, ale má být ochoten si ty informace zjistit.
1: Zdá se mi, že chcete něco dodat, paní
2: Kantorová. Ráda bych, protože inkluze je velmi důležitá v tom, a pokud my zajistíme to, že budou třeba dotační programy pro rozšíření základních škol a možnosti naše žáky více dělit, tak ta inkluze bude daleko jednodušší. Takže ono to úplně nestojí na těch asistentech pedagoga, ale i spíš na těch podmínkách přímo v těch školách.
1: Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojala koaliční vláda, pane Řehko?
0: Tak jak je pojímá současná koaliční vláda, tak to je v podstatě jedna velká tragédie. A to ne jako v tom, že nedává dostatek peněz na armádu, jenom takhle lacině to říct, ale znevěrohodně to Českou republiku prostě v očích spojenců. Tenhle stát přijal na politické úrovni, přijal nějaký závazek v summitu Vágus se všemi ostatními, protože se všichni zhodli na tom, že to je prostě nezbytně nutné udělat. Navíc my v tom máme obrovské dluhy z minula, takže my jako to dvojnásob potřebujeme. A pokud pak přijde k moci vláda, která první, co začne říkat, tak začne prohlašovat, že tyto závazky jsou závazky předchozí vlády. A byť to říká domácímu publiku, tak ti spojenci to samozřejmě taky slyší a poslouchají to. Tak to je prostě, to je špatně, to nás znevěrohodňuje. A neznevěrohodňuje nás to jenom v té obraně, ale promítne se to i do dalších oblastí. Takže za mě rozhodně bychom měli plnit závazky, ke kterým jsme se zavázali. Navíc oni jsou dneska opravdu nezbytně nutné k tomu, abychom se prostě vyhnuli nějaké možné tragédie v budoucnu. Ale samozřejmě reálná jako procenta HDP ještě neznamenají reálné schopnosti, takže je potřeba jako hlídat i za co ty peníze se utrácí. A vůbec netvrdím, že se nemá jako hlídat striktně efektivita těch nákladů.
1: Jak to vidí Lucie Kantorová?
2: Já samozřejmě nejsem odborník na bezpečnost, takže bych se nerada do toho pouštěla, ale když poslouchám svého protikandidáta, jaké vlastně ty závazky neplníme? Teď možná osvěta i pro mě.
0: No tak my je neplníme jako teď téměř žádné. My jsme ze starých, protože ty závazky, no takhle za první, když se budeme bavit teda o procentech HDP, tak se tady šermuje číslem 2% HDP, že to konečně budeme plnit. To dávno není závazek. My jsme se zavázali k 3,5% tvrdých vojenských výdajů, 1,5 souvisejících. Ale jak říkám, není to o procentech. Ale už staré cíle výstavby schopností, které ještě nereagovaly na změnu bezpečnostní situace, na nové obranné plány, na novou strategii a na válku v Rusku, tak jsme těch cílů kvalitativních plnili zhruba 30% a kvantitativních zhruba 50%. Z těch nových cílů, které byly výrazně navýšeny všem členských zemím, neplníme ani to. V těch už schopnostech, už těch, které reálně vyčleňujeme, tak jak i Andrej Babiš řekl, že bychom posílali třeba dvě brigády, ono ve skutečnosti toho je víc, kdyby byl někdo napaden. Tak reálně v těch schopnostech konkrétně, které třeba on jmenoval, že by vyjeli v případě nějaké krize, máme podle aliančního hodnocení ve výstavbě asi 6 až 10 let zpuždění. A tím, že neplníme ten závazek současný, protože ten je opravdu potřeba takhle vysoko plnit, aby se to dohnalo, tak jenom navyšujeme ten dluh, který hrneme před sebou. A čím déle ho budeme hrnout, tím i vzhledem k demografii, i vzhledem k budoucímu předpokládanému zatížení státu na sociálních výdajích a podobně, tak to bude ještě těžší plnit. Takže teď je nějaké okno příležitosti, jak bezpečnostní, tak ale i reálně ekonomické pro nás to plnit. A tím, že to neděláme, tak to přenášíme do budoucna a zhoršujeme tu situaci.
2: A jak byste je naplnil, když říkáte, že je velký vysoký schodek státního rozpočtu?
0: No tak vysoký schodek je a myslím si, že některé jako populistická gesta typu jako rozdávání jednorázových balíčků někde nedává smysl, ale samozřejmě obrana je jeden z věcí a já jsem to řekl už i v minulosti, kde i za cenu krátkodobého zadlužení to podle mě dává smysl a konec konců to je i ten důvod, proč Evropská unie nabízí třeba ty programy jako je SAFE a podobně, aby ty státy mohly mít třeba výhodně garantované půjčky a v případě i potřeby třeba se zadlužily. Ale my se tady nezadlužujeme v investicích do obrany nebo v jiných věcech. My se tady zadlužujeme i bohužel ve spotřebě.
1: Tak a mandatorních výdají. Lucie Kantorové, děkuji za spolumoderaci. Pojďme ještě k poslední otázce. Prvního kola voleb se ve vašem obvodu zúčastnilo více než 40% oprávněných voličů. Čím byste chtěli přesvědčit lidi v Plzni, aby znovu přišli k senátním volbám?
2: Protože každý hlas je důležitý a je důležitý ten svůj názor na politickou situaci i na to, jak reagovat na věci u nás v Plzni, tak aby přišli to, ten svůj názor tlumočit právě tím, že hodí lístek jednomu z nás.
1: Pane Řehko?
0: Já tady se naprosto zhodneme. Já si myslím, že prostě volit je obrovské privilegium, to právo volby. A zažil jsem situace a země při své službě, kde lidi to právo nemají. Na mnoho místech za to lidi umírají. My jsme v minulosti tady taky naši předkové za to umírali. A myslím si, že prostě bychom se měli snažit

0: nenechat se znechutit, ať už to je z jedné nebo z druhé strany toho politického spektra, tím, co se děje, a lidi by prostě neměli rezignovat na to, že budou rozhodovat o své budoucnosti. Takže rozhodně souhlasím a myslím si, že by maximum lidí mělo využít to právo.
1: Hosty byli Karel Řehka a Lucie Kantorová, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 9 Plzeň město. Oběma děkuju, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Díky, nashledanou.
1: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
3: Volby 2026. Senátní duel.

0: 17 hodin a 30 minut. Anna Horáčková a zprávy.
1: Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne, a to o 2 haléře na 48 korun a 63 haléře. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, dnes u soudu odmítl vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého Číňan v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím. Jednání má soud naplánované až do pátku. Papež Lev XIV. Se zatím úspěšně zotavuje po úterní operaci zhoubného nádoru na plicích. Podle nejnovějších informací Vatikánu začal normálně jíst a chodit po nemocničním pokoji. Podstoupil taky dechovou fyzioterapii. Na celkovou prognózu je ale podle lékařů zatím brzy. 90-minutová operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci ale zrušil Lev XIV. Audience až do 20. října. A v prostorách německých nádraží od zítřka platí zákaz pití alkoholu. Oznámila to železniční společnost Deutsche Bahn. Důvodem je podle ní zvýšení bezpečnosti zaměstnanců i cestujících. K zákazu alkoholu se německé dráhy rozhodly po sérii útoků právě na zaměstnance. Na dodržování bude dohlížet ostraha. Opatření se nevztahuje na nádražní restaurace a hospody.
2: Sport.
1: Tenistka Arina Sabalenková vypadla na turnaji ve Wuhanu už ve druhém kole. Světová dvojka a trojnásobná vítězka turnaje podlehla Američance Liové ve třech setech. Z českých tenistek se dál dostala jen Karolína Muchová. Američanku McNellyovou porazila po obratu 3-6, 7-6 a 7-6.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D5-ce u Plzně i před Prahou. Na D5 z Rozvadova na Prahu nejdřív čekejte kolonu u Plzně za sjezdem na Bory z kilometru 80 do omezení v tunelu Valík, je to na 10 minut. Pak hlavně před Prahou je fronta od Rudné ze 4. kilometru do omezení na Nultém, je to na 20 minut. Kolona plynule pokračuje přímo na Pražském okruhu, tam ve směru z letiště na D1. Teprve před chvílí před sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru přesunuli nabouraná auta z levého pruhu do odbočovacího. Kolona se rozjíždí jen pomalu, začíná od exitu 26 Karlovarská, ještě je to na 20 minut. Na okruhu opačně zde jedna na letiště je nejdřív roztrhaná kolona od Jesenice i na 3/4 hodiny ke sjezdu na Stodůlky, jak se tam přihlíželo u nehody v protisměru, a pak dál směr letiště znovu kolona na 1/4 hodiny mezi sjezdy na Karlovy Vary a na Dejvice. U exitu 28 se po nehodě projíždí jenom středním pruhem. V Praze dlouhá řada kolon, velmi ucpané okolí Kbelské kvůli nehodě směrem dolů do Hloubětina a omezení směrem opačně nahoru na D8. Dlouhé kolony jsou taky v okolí Barandovského mostu, Mrázovky a na jižní spojce. A na výjezdech z Prahy se tvoří kolony na D1 od sjezdu na Velké Popovice 20 minut na Šmejkalku a na 4 směr Příbram od Lipenců 1/4 hodiny do omezení u Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekejte ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. A teploměry zítra ukážou 12 až 17 stupňů. To byly zprávy. A teď už má v odpoledním radiožurnálu znovu slovo Štěpán Pokorný.
0: Dobré odpoledne, na konci týdne začne 42. ročník Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby pri Bohemia Radio. My vás zveme na živé natáčení hosta radiožurnálu, moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol. Budou v neděli od 17 hodin povídat s rozhlasovými kolegy. Například to budou fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát, režisér Aleš Brzák nebo moderátorka Monika Valentová. Pokud to chcete vidět naživo a naživo chcete vidět hosta radiožurnálu na Pri Bohemia Radio, tak si můžete pořídit vstupenku na pribohemia.rozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Maďarská vládní strana TISA plánuje krok, o kterém se v mnoha zemích opakovaně jen spekuluje. Premiér Péter Maďar chce zavést povinné testy poslanců na přítomnost omamných látek. Týkat se mají jak alkoholu, tak i nelegálních drog. Maďarsko by se tak stalo nejspíš jedinou evropskou zemí, která podobné testy vyžaduje. Navzdory mnohým neschodám se zdá, že Maďar může získat podporu i od maďarské opozice. Více řekne Ladislav Novák ze zahraniční redakce, který je ve studiu. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Jak by mělo to testování poslanců vypadat?
1: Maďar oznámil na sociálních sítích, že testy by měly být povinné a že o nich poslanci předem nebudou vědět. Jestli zamýšlí plošné nebo jen namátkové testování jednotlivců, ani kdo bude o provedení testu rozhodovat, to v příspěvku neuvedl. Zatím jen požádal poslanecký klub své strany TISA, aby připravil změny příslušných parlamentních pravidel a zákonů.
0: Je zatím návrhem nějaký konkrétní moment, proč se o tom začíná mluvit právě teď?
1: Ano, maďarský premiér poukázal na nestandardní chování poslance za Fidesz Jánoše Póče a řekl, že testy by mohly vysvětlit jeho zhoršující se stav, to je doslovná citace. Konkrétnější nebyl a žádné důkazy nepředložil, ale v parlamentu se odehrály nějaké přestřelky mezi těmito dvěma pány na téma užívání drog. Obvinění padala i opačným směrem. Maďar mimochodem už v kariéře několik testů na drogy podstoupil, naposledy v předvolební kampani, aby vyvrátil opakované osočování od strany Fidesz.
0: Jak se k návrhu staví opoziční strana Fidesz? Už jsme naznačili, že asi nebude proti těm testům.
1: Fidesz iniciativu podporuje a chce, aby se testy vztahovaly právě i na premiéra. Podporu vyjádřila také třetí parlamentní strana Naše vlast. V maďarském parlamentu by tak mohla nastat v současné době velmi vzácná shoda. Maďarsko by se potenciálně stalo vůbec první zemí v Evropě, kde testy na drogy a alkohol musí poslanci podstupovat povinně. V okolních zemích diskuze o zavedení testů, zejména na alkohol, podle kritiků obvykle naráží na ústavní pravidla svobodu vykonávat mandát a na poslaneckou imunitu. Dřív povinné testy platily v Gruzii, ale následovala kritika, že vláda je zneužívá proti opozičním poslancům, kteří po pozitivním výsledku ztráceli mandát.
0: Ladislav Novák ze zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Čeští dráhaři mají za sebou první závody na mistrovství světa v čínské Šanghaji. Jak se jim dařilo a jaké další závody je čekají, tak my to probereme za chvilku v odpoledním radiožurnálu. Teď Petr Habka a Lucie Bílá.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Čeští dráhoví cyklisté vstoupili do mistrovství světa v Číně. Na šanghajském velodromu se postavili na start v týmovém sprintu i ve vytrvalostních disciplínách. Bojovat letos přijeli nejen o cenné kovy, ale i o extrémně důležité body do olympijské kvalifikace pro hry v roce 2028. Více už na Radiožurnálu přidáme s Terezou Cedidlovou ze sportovní redakce. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: První den šampionátu mají za sebou sprinterské týmy. Jak si vedli čeští reprezentanti?
1: Lépe se dnes dařilo mužům. Trojice David Peterka, Adam Rauschgold a Dominik Topinka obsadila 8. místo. Jejich reprezentační trenér Petr Klimeš označil výsledek za velmi dobrý, a to hlavně s ohledem právě na olympijskou kvalifikaci. Češi si totiž připsali první cenné body do žebříčku, ze kterého se bude odvíjet účast na hrách v Los Angeles v roce 2028. Sami závodníci ale pomýšleli na lepší umístění. Loni na mistrovství světa v Chile totiž skončili o 2 příčky výš. Že nám se už tolik nedařilo. Veronika Tamé, Anna Jaborníková a Sára Peterková dojeli 13. a do další fáze nepostoupili.
0: Kromě sprintu se dnes závodilo taky ve vytrvalostních disciplínách. Jako první z Čechů do nich zasáhla Petra Ševčíková. Jak se jí dařilo?
1: Ve skreči tedy v závodě, ve kterém startují všichni závodníci pohromadě a záměrem je být první na cílové čáře po ujetí určitého počtu kol, skončila Ševčíková 18. Závod vyhrála Nizozemka Lorena Víbesová. Petra Ševčíková má před sebou ale ještě další dvě disciplíny, kde může uspět. Mezi českými vytrvalkyněmi se kromě ní v dalších dnech představí taky Barbora Němcová. Obě dvě zmíněné cyklistky společně v Číně už absolvovaly povedenou přípravu, a to ne leda jakou. Zajeli si i s dalšími týmovými kolegyněmi z pražské Dukly silniční závod, ve kterém se jim podařilo ovládnout týmovou soutěž. Barbora Němcová o tomto úspěchu před začátkem šampionátu mluvila také ve vysílání Radiožurnálu Sport.
2: My vlastně na tenhle závod jezdíme každým rokem, tohle už byl můj 4. rok a bylo to poprvé, co jsme to vyhráli, a myslím si, že obě dvě s Petrou Ševčíkovou jsme připravené a byla to dobrá prověrka, takže myslím, že máme nohy, tak uvidíme, co předvedeme. Určitě bych chtěla nějaký pěkný výsledek do top 10.
1: Mezi muži se ve vytrvalostních disciplínách představí Adam Křenek, Matyáš Koblížek a Milan Kadlec. Ti se na šampionát připravovali třeba na závodech ve švýcarském Egl, kde se utkala evropská špička a čeští reprezentanti se dostali do první desítky. Jak se jim bude dařit ve světové konkurenci, uvidíme v dalších dnech. Mistrovství světa v Šanghaji potrvá do neděle 18. října.
0: Budeme to sledovat třeba taky s Terezou Cedidlovou i dál. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Můj bože, a Katka Knechtová na Radiožurnálu, 17 hodin 54 minuty, ve studiu je Vladimír Kroc, aby nás pozval na vysílání od 18.10, tedy na večerní publicistiku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Čínský občan Yang Yiming dnes u pražského městského soudu prostřednictvím svého obhájce odmítl obžalobu, která ho viní ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. No a dostupné informace k případu probereme se sinoložkou Simonou Frantovou. Několik profesních organizací v kultuře kritizovalo změny podmínek dotační řízení ministerstva kultury. Poukázali na několik nových ustanovení, která v nich vyvolávají obavy o svobodu tvorby. Proč, to vysvětlí divadelní producent Jakub Vedral. No a sněmovna, jak víme, přehlasovala prezidentovo veto nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle koalice usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle opozice předloha oslabuje některé pojistky k ochraně profesionality a stability státní služby. Na pohled odborářů se vyptáme právničky a místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárky Homrej.
0: Vladimír Kroc za čtvrt hodinky naslyšenou.
1: Těším se.

0: host Radiožurnálu.
1: S Jonášem Zbořilem jsme se svého času potkávali v rozhlase. Moderoval na rádiu Wave a už tehdy psal básně. Nedávno vydal i svou první prózu, takže jsme se potkali na frankfurtském knižním veletrhu a povídali si. Proč by měli mladí lidé číst básničky? Protože můžou být i trochu jako dnes populární rýlska na sítích? Jak Jonáš psal svou prvotinu Flora? A proč si svého času smazal soubor s rukopisy a autorským deníkem?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Tohle to je naše místo.
5: Tady končí svět.
4: Tohle je náš život.
6: Každý to chtěl někdy udělat. Všechno to tu zničit.
7: A pak přijdeš ty.
8: Máme tam tělo.
9: Všichni se bojí.
10: Apokalypsa je zblízko.
11: Když vám něco řeknu, vy si to musíte nechat pro sebe, že?
12: Petra Hřebíčková v hlavní roli nové série Hec.
13: Slíbila jsem, že tady zůstanu, dokud nezjistím, co se tu stalo.
12: Od 25. října na ČT1 a v iVysílání.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
14: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto na změně pravidel pro státní úředníky, trvá.
15: Potřeba, aby ty úřady fungovaly pružněji.
14: Premiér Babiš chce na summitu v Bruselu řešit emisní povolenky a úlevy pro střední Evropu.
16: Pokud chceme rychle pomoci evropskému průmyslu a konkurenceschopnosti, tak je to samozřejmě ceny energií.
14: Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají proti Bohemians o druhé místo v neúplné tabulce šance ligy. Kvůli porouchanému autu je kolona na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové v omezení za Sackou. A počasí zítra bude nejdřív mlhavo, později většinou polojasno nebo skoro jasno a teploměry ukážou až 17 stupňů. Dobrý večer vám přeje Anna Horáčková.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
14: Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků můžou začít platit. Vládní poslanci totiž znovu trvali na svém a přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koaličních politiků změna přinese pružnější státní správu, opozice se obává politizace.
17: Opozice varuje, že úředníci nebudou sloužit státu, ale vládním politikům, říká Karel Dvořák z hnutí STAN.
18: Se obáváme toho, že ta současná vládní koalice se chce zbavovat nepohodlných lidí.
17: To koalice odmítá, naopak podle Libora Vondráčka z klubu SPD změna pomůže depolitizaci státní správy.
19: My tam dokonce navrhujeme změnu v tom duchu, že vedoucí pracovníci nebudou smět být ani řadovými členy politických stran.
17: Státní správa bude podle koalice fungovat lépe. Zaměstnávání státních úředníků se přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Změny taky mají přilákat k práci pro stát nové lidi. Zákon o státních zaměstnancích, který nahrazuje původní služební zákon, začne platit ještě letos na podzim. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
14: Čínský občan Yang Yiming dnes u soudu odmítl obžalobu ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Případ muže obžalovaného z trestného činu neoprávněná činnost pro cizí moc projednává pražský městský soud. Je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5 let vězení.
20: Yang Yiming pracoval v Praze od podzimu 2022 jako novinář čínského deníku Kuangming Daily s akreditací ministerstva zahraničí. Svou práci popsal dnes ve výpovědi u soudu, řekl jeho obhájce Michal Sýkora.
21: Vyloučil, že by tady vykonával neoprávněně nějakou činnost pro cizí moc ke škodě České republiky.
20: Práce novináře ale byla podle státního zástupce Martina Bílého zástěrkou pro spolupráci s čínskou tajnou službou.
22: Je to součást ještě neprovedených důkazů, nicméně v tom spisovém materiálu lze rozlišit běžná činnost a činnost, která je vykonávána pro cizí moc.
20: Bílý proto pro Yanga navrhuje vězení, peněžitý trest a vyhoštění z Česka. Soudní líčení bude pokračovat až do pátku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
14: Bulharská policie vyšetřuje žhářský útok na pozemní vysílače americké satelitní sítě Starlink nedaleko hlavního města Sofie. Poslance o tom informoval bulharský premiér Rumen Radev, který zároveň vyzval k trpělivosti, než se případ vyšetří. Opozice ale tvrdí, že to byla sabotáž, za kterou stojí Rusko, a stěžuje si, že vláda mlčí.
0: Jako první o žhářském útoku na začátku týdne mluvil opoziční poslanec Ivajlo Mirčev. Podle něj 11 ze 17 antén zapálili dva maskovaní muži. Záběry z průmyslové kamery, zveřejněné webem Novinite, zachytili za jedním z vysílačů Starlinku šlehající plameny. Opoziční poslanci kritizovali premiéra, že dosud za pachatele útoku neoznačil Rusko. Připomněli zářijový požár u stanice Starlinku v Polsku, ze kterého Varšava obvinila Moskvu. Šéf bulharské kontrarozvědky Plamen Tončev před poslanci řekl, že jeho země bude v budoucnu zřejmě čelit pokusům o další sabotáže. Jiří Kordík, Radiožurnál.
14: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jedná v Bruselu se zástupci strany Patrioti pro Evropu, včetně francouzské prezidentské kandidátky Marine Le Penové. Večer pak bude s lídry zemí Vyšegrádské čtyřky ladit pozice před summitem Evropské rady. Před odletem do Bruselu prohlásil, že zásadní je najít řešení vysokých cen energií.
3: Babiš se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá daleko tvrději na průmyslové státy, jako je Česko či Polsko. Uvedl, že Evropská unie by to měla zohlednit.
16: Aby zkrátka pro tento region byla udělena nějaká výjimka, aby ten systém byl pozastaven, respektive aby skutečně bylo vnímáno, že je to úplně jiný region.
3: Premiér také ocenil rozhodnutí Evropské komise o rok odložit metanové nařízení, které klade další povinnosti na dovozce ropy a plynu. O odklad usilovala skupina bezmála dvou desítek zemí v čele s Českem. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
14: V 5 krajských městech už dohodli povolební koalice. V Ústí nad Labem znají i budoucího primátora. Bude jim dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska z jednoho Ústí. Tohle volební uskupení povede město samo. V dalších městech vyjednávání pokračují. Třeba v Pardubicích to směřuje ke koalici bez vítězného hnutí ANO. A víc řekne reportérka Naďa Kubínková.
23: Je to tak, pětice uskupení, kterou tvoří ODS, Stan progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci, se dnes v 17 hodin sešla už po druhé v tomto týdnu. V pondělí se zástupci stran zatím shodli na tom, že budou dělat kompromisy, především v oblastech, kde zatím nemají programovou shodu. A to se týká především rezortu a problémů v dopravě, které jsou na programu právě dnes. Jednání asi budou hodně složitá, a to proto, že představy jednotlivých stran o řešení dopravních problémů se výrazně liší. Z Pardubic, Naděja Kubínková, Radiožurnál.
14: Koaliční lídři se dnes shodli na sporné novele školského zákona. Přitom pondělní koaliční rada skončila bez dohody. Výhrady k normě měli původně hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů ve školách.
24: Motoristé do návrhu prosadili několik změn, se kterými souhlasí i ostatní koaliční partneři. Například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle poslance za motoristy Miroslava Krejčího se koalice nakonec dohodla na kompromisu.
25: Já si myslím, že jsme prosadili všechno, co se v tomto čase prosadit dalo.
24: Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy byla debata věcná.
26: Probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
24: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda. Jana Čermáková, Radiožurnál.
14: Umělci kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. Profesní organizace se obávají o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu.
27: Chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmů při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
28: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde. Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
29: Ministerstvo kultury není orgán, který má nebo nemá obsahově kontrolovat a hlídat, jestli náhodou nějaký text nebo nějaká interpretace nevyjadřuje nějaký politický názor. To je nepřípustný, zavání to cenzurou.
28: Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
30: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy právě hrají na hřišti Bohemians dohrávku 6. kola šance ligy. V případě vítězství se můžou bodově dotáhnout na druhý Liberec. Utkání sleduje reportér Kristián Šveda.
1: Začala 8. minuta, dál platí nerozhodné skóre mezi Bohemians a Mladou Boleslaví 0-0. Přímý přenos vysíláme na digitální stanici Radiožurnál Sport z Prahy, Kristian Šveda, Radiožurnál.
30: Basketbalistky USK Praha právě zahájí 19 hodin novou sezónu Euroligy domácím zápasem proti francouzskému Bourges. Utkání v hale Královka odvysílá živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. O hodinu později se představí také basketbalistky Slávie NBK, kteří v lize mistrů nastoupí na hřišti španělského Bilba.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sackou v omezení popojíždí kolona z 27. kilometru, protože na 31. a pultem blokuje levý pruh porochané auto zdržení 20 minut. V Praze stále mnoho kolon, na okruhu směrem na D1 se popojíždí od D5 k Ořechu, opačně na letiště je nejdřív kolona na Radotinském mostě, pak kolem připojení od Barandova a další kratší ještě před sjezdem na Device došetřují tam nehodu. Hodně ucpané je okolí Mrazovky na Smíchově, široké okolí Blanky v Troji a taky Kbelská obousměrně po dřívější nehodě a omezení u nájezdu na Cínoveckou. A na silnici 3 Praha České Budějovice je stále plno od posledního kruhového objezdu za Benešovem do omezení před Bystřicí, je to na 20 minut, opačným směrem zdržení o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
14: Čeká nás studená noc, ochladí se na 5 stupňů až na nulu a přidají se četné přízemní mrazíky. Zítra pak čekáme ráno místy mlhy, které se během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 12 až 17 stupňů, na horách se ta maxima zastaví kolem 9, na Šumavě bude i 13 a foukat má zítra jen slabý, proměnlivý vítr. Tolik hlavní zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Vladimír Kroc.
5: Jak mimořádná je kauza čínského občana obžalovaného v Česku ze špionáže? Jak přijímají kulturní organizace nová pravidla pro přidělování dotací? A co bude podle odboru v praxi znamenat zákon o státních zaměstnancích, který definitivně schválila poslanecká sněmovna? Za přísných bezpečnostních opatření začalo dnes u Pražského městského soudu hlavní líčení v případu čínského občana obžalovaného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Yang Yiming přicestoval do Česka v roce 2022. U ministerstva zahraničí se akreditoval jako novinář čínského deníku. Podle obžaloby využíval tohoto krytí k tomu, aby na základě pokynu zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí. Vytvářel se také kontakty s různými lidmi, včetně politiků, kteří mu dané informace mohli poskytnout. Ty pak podle obžaloby předával do Číny. Yang Yiming je v Česku prvním stíhaným na základě trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jeho obhájce dnes u soudu odkázal na to, jak tento trestný čin vymezil ústavní soud a upozornil, že obžaloba neuvedla, jak konkrétně a reálně mohl jeho klient ohrozit zájmy České republiky. Víc teď se sinoložkou Simonou Fantovou z projektu Synopsis. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
5: Část informací v tomto líčení zůstává v utajovaném režimu. Obžaloba odkazuje na desítky dokumentů, které čínský občan ukládal na různá datová úložiště. Je možné za těchto okolností nějak posoudit, jak pádné důkazy má státní zástupce?
6: Já si myslím, že v současné době by to bylo velice těžké. Jednak s ohledem na to, že nemáme přístup k tomu samotnému spisu a zároveň i proto, že vlastně podle tohoto nového paragrafu je to teprve první trestný čin, který je souzen. Takže nemáme ani nemáme možnost srovnání podle předchozích případů.
5: Yang Yiming byl v Česku akreditován jako zpravodaj listu čínské komunistické strany Kuangming Daily. Můžeme nějak přiblížit profil tohoto deníku, jeho vazby na stranický aparát?
6: Kuangming Daily je celostátní stranický deník. Byl založený už v roce 1949, tedy ve stejném roce, kdy vznikla Čínská lidová republika. On je formálně podřízený vedení ústředního výboru komunistické strany Číny, a to přímo ústřednímu oddělení propagandy. Zajímavé je to zaměření, protože se zaměřuje spíše na vzdělanější vrstvy, akademickou obec, lidi z kultury nebo třeba školství. A kromě toho, že samozřejmě se věnuje zpravodajství tady v mantinelech toho, co žurnalistika v nedemokratickém státu, jako je Čínská lidová republika, může, ale také se zejména zaměřuje na šíření stranické ideologie, různých postojů k různým otázkám a tak dál.
5: Čínská oficiální místa odmítají podstatu obžaloby v této kauze, ale podle vás z několika analýz až polovina novinářů tohoto deníku plní zahraniční zpravodajské úkoly. Z čeho to, nebo jak tak soudíte?
6: Ano, jednak zde máme prohlášení různých zpravodajských služeb z dalších evropských států. Myslím, že to byla právě belgická zpravodajská služba, která ve svých veřejných prohlášeních mluvila o těchto počtech. Zároveň také lze na tato čísla usuzovat například z nějakých předchozích případů, kdy došlo k odhalení některých novinářů, kteří právě používali tu novinářskou afiliaci pouze jako krytí pro svoji zpravodajskou činnost.
5: Je ta kauza, kterou se zabývá Pražský městský soud, výjimečná i v mezinárodním kontextu?
6: Já bych řekla, že nebude výjimečná v tom smyslu, že by se jednalo o nějaký převratný případ, protože, jak jsme si řekli, tak Kuangming Daily je známé tím, že posílá lidi do zahraničí právě pod touto zástěrkou. Ale podle mě je důležitá v mezinárodním kontextu v tom, že ukazuje, že Čínská lidová republika má zájem posílat své zpravodajce do dalších zemí, provádět tento typ činnosti. Je to důležité, protože Česko je členem Evropské unie, je členem NATO a vidíme, že ten zájem o tyto témata čínská rozvědka má.
5: V Číně byl koncem června zadržen český občan na základě obvinění z údajné špionáže nebo tedy z předávání a získávání informací. Kam se tím dospěla jeho kauza?
6: My o něm nemáme příliš mnoho informací. Čínské ministerstvo zahraničí, pokud si dobře vybavuji, tak 16. července potvrdilo, že tento člověk je vyšetřován pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Peking akorát tvrdí, že úřady postupují v souladu se zákonem a já myslím, že jsem zahlédla zprávu, že k němu byl puštěný čínský, respektive čínsky mluvící advokát. Ale je zadržený. My víme, že má vazby na české státní, nebo že nemá vazby na české státní instituce, nicméně dle zjištění deníku N v minulosti spolupracoval se společností, která má vazbu na Czechoslovak Group, tedy na naší zbrojovku. Vlastně nevíme, jak dál se ten případ bude vyvíjet.
5: No a je reálné, že by si Česko a Čína mohli oba zadržené muže, tak říkajíc, vyměnit na základě diplomatické dohody?
6: Já nejsem odborník na české právo, nicméně se obávám, že tohle bude velice obtížné z toho důvodu, že Čínská lidová republika je nedemokratický stát, kde justice je podřízena přáním KS Číny. V tu chvíli, pokud komunistická strana si přeje nějakým způsobem vyměňovat své vězně, tak k tomu má možnosti. Nicméně v Česku, kde vládne právní řád, tak náš právní řád, nejsem si jistá, do jaké míry náš právní řád něco takového vůbec umožňuje, jestli s takovými to možnostmi počítá a spíše se domnívám, že nikoli.
5: Synoložka Simona Fantová z projektu Synopsis. Děkuju, nashledanou.
6: Já vám moc děkuji, naslyšenou.
5: Několik profesních organizací v kultuře se ohradilo proti změnám v podmínkách dotačních řízení, které počátkem týdne ohlásilo Ministerstvo kultury. Mimo jiné s tím, že dotace nemají podporovat politické aktivity a měly by odpovídat prioritám státní kulturní politiky. Podle organizací, které své výhrady zveřejnily i na sociální síti, by tak mohla být ohrožena svoboda tvorby. A nová pravidla by například mohla vést k autocenzuře. Vyjádření v tomto smyslu vydali Asociace nezávislých divadel, organizace Nová síť, Vizetance, Divadlo.pro, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Česká asociace festivalů, Asociace kulturních center a také Český institut mezinárodního divadelního ústavu. Zdravím jeho prezidenta, divadelního producenta Jakuba Vedrala. Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Vy upozorňujete, že ty nové dotační podmínky nejsou formulovány dostatečně konkrétně. To je tedy vaše hlavní výhrada?
7: No, dostatečně konkrétně. My spíš asi upozorňujeme, nebo problém s těma novýma dotačníma podmínkama je ve dvou rovinách. Jedna rovina je, řekněme, politicko-lidskoprávní a to je teda ta jako zásadní, tam je ten zásadní problém, o kterém mluvíme, tam je ten problém toho, že nás, a taky já nejsem stejně jako má předřečnice, odborník na právo, ale zdá se mi,
29: že ministerstvo kultury nemá být orgánem, který má kontrolovat, je-li v uměleckém díle hanobená rasa nebo příslušnost k etnické nebo sociální skupině, že od toho máme prostě jiné orgány a že jsou to podmínky, které rozhodně nepatří do dotační výzvy ministerstva kultury jako orgánu, který by měl se starat o to, aby kultura v České republice měla co nejlepší možné podmínky, byla svobodná a mohla se volně vyjadřovat, tak jako se ostatně k tomu Česká republika v mnoha závazných a vyšších dokumentech za posledních 30 let různě jako zavázala. Tak to je jako ten první bod. Je to konkrétně, když si to někdo bude chtít najít, tak je to bod 17, vyhlášení podmínek, tam to je zcela jasně jako napsaný. Možná je to nějaký omyl, možná byly ty podmínky psány narychlo, protože jsou to jako nové body, které v těch podmínkách dříve nebyly a možná je to nějaké nedorozumění, nicméně napsáno to tam je a je to naprosto jako nepřijatelný tenhle ten bod. A druhá věc jsou potom jako fakticky, řekněme, provozní změny, které ministerstvo chystá, kde my upozorňujeme na to, že si myslíme, že ambice těch změn je samozřejmě, řekněme, jako v pořádku, nebo že na ní má zcela jistě nové vedení ministerstva právo nějaké jako věci měnit, ale nejsme si zcela jistí, jestli je vůbec celý ten jako proces, který má dál následovat, domyšlený do konce a jestli je reálný, aby to celé potom dotační řízení proběhlo jako v pořádku a včas a aby nebyla ohrožena jako další sezóna fungování vlastně české kultury. Tím si jistý opravdu nejsme.
5: Ministerstvo kultury v úterý oznámilo, že reviduje dosavadní memoranda a smlouvy s významnými kulturními subjekty. Ve snaze zjistit, aby odpovídali, cituji, aktuálním prioritám státní kulturní politiky. No, z vašeho pohledu, nemá vedení rezortu právo přihlédnout v té podpoře kulturních institucí a akcí k těm kritériím?
29: Tak hele, státní kulturní politiku víme, nebo už jsme se konečně

0: další mezinárodní smlouvy s UNESCO a se Spojenými národy, dokumenty Evropské unie, který nějakým způsobem jako stav nebo vztah našeho státu ke kultuře jako definují. A já věřím tomu, že když ministerstvo tu svou kulturní politiku připravovalo, tak že do všech těchto dokumentů nahlídlo. My ten proces jsme kritizovali, tak to jistě víte, já to nechci znova jako opakovat. Tak pokud to tak je, tak zcela jistě ta memoranda jsou psána v souladu se všemi těmito dokumenty a je otázka, co na nich chce ministerstvo kontrolovat. Já žádné memorandum podepsané nemám, takže jako netuším, jakým jazykem k těm institucím ministerstvo mluví. Zároveň si troufnu říct, že jazyk, kterým mluví v tuto chvíli k široké i odborné veřejnosti na sociálních sítích, by ministerstvo kultury úplně mluvit nemělo, přijde mi to nevhodný.
1: Pokud varujete před omezením tvůrčí svobody a před možnou autocenzurou, kníž by mohli mít sklon někteří umělci nebo kulturní pracovníci, minister kultury za motoristy sobě o to Klempíř ujišťuje?
2: Umělci mají právo na svůj názor, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Nemám právo jim určovat, co mají říkat nebo o čem mají tvořit.
1: Jak rozumíte těmto slovům ministra Klempíře?
0: Tak to jsou jistě jako skvělá slova, ale tak pak mi tedy vysvětlete, proč přibyla v dotačním řízení podmínka, která říká, že příjemce nesmí při čerpání dotace ve výstupech projektu hanobit národ, jazyk, rasu, etnickou skupinu, skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické nebo sociální skupině atp. Já netvrdím, že to umělci jako dělají, ale máme interpretaci díla a to, že postava takto jako mluví, abychom nastínili nebo ukázali třeba zrůdnost nějakého systému, to se zcela jistě jako děje. A tohle je něco, co v nás vzbuzuje jako nejistotu a přijde nám takováhle podmínka zcela zbytečná, protože prostě my tady máme orgány činné v trestním řízení, které jistě, pokud by někdo se takhle choval, tak jsou od toho, aby to posoudili. Nemyslím si, že by pan Klempíř nebo někdo další z ministerstva měl být nějaký arbitr toho, co se smí nebo nesmí z jeviště říkat. Je to podmínka zcela zbytečná a pokud je pravda to, co jste mi před chvilkou pustila, co zaznělo, tak přece není třeba na takovou věc upozorňovat. To už můžeme do těch podmínek dotačního řízení dávat i věci, jako že ve městech máme jezdit 50-kilometrovou rychlostí a určitě ne 60-kilometrovou rychlostí a podobné věci, které jsou taky zcela jistě nějakým pravidlem, ale snad žijeme v demokratické zemi, kde jsou nějaké kompetence nějak jako rozdělený. Takže tohle zcela jistě není kompetence ministerstva kultury.
1: Jakub Vedral, prezident České pobočky Mezinárodního divadelního ústavu. Děkuju, nashledanou.
0: Mějte se hezky, díky moc.
1: Sněmovna dnes znovu schválila návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má podle autorů usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Dolní komora přehlasovala koaliční většinou ANO, SPD a motoristů veto prezidenta Petra Pavla, který se stejně jako opozice obává zejména politizace státní správy. Šárka Homfrey je právnička, místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Podle prezidenta jde zákon proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Jak to vidíte vy?
3: No, my to vidíme obdobně. Ne, že by to byla jediná záležitost nebo jediný problém, který bychom tomu novému zákonu vytýkali, ale rozhodně je to jeden ten z těch klíčových, řekněme, vykřičníků nebo takových jako červených praporků, které jsme tam viděli už od začátku jeho projednávání.
1: Radek Vondráček za ANO tvrdí, že zákon přinese větší pružnost, odpovědnost a efektivitu státní správy. S tím nesouhlasíte?
3: Tak větší pružnost nepochybně přinese, zejména zkrátí možnost výpovědi, respektive rušení jednotlivých těch pracovních míst, případně ukončování těch teď už tedy pracovních poměrů, a to

0: ať už v jednotlivých případech nebo v případech například plošných škrtů. Tam nepochybujeme o tom, že to skutečně spružní a pravděpodobně zrychlí. Moc je to sice oproti současnému stavu nezlevní, ale to zřejmě předkladatele zákona asi netrápilo. Jestli to zvýší efektivitu čehokoliv jiného, možná to částečným způsobem mírně odbřemení personální útvary, protože jim některé dokumenty ubydou, které se nebudou muset vytvářet, ale to rozhodně nebyl problém, kvůli kterému bylo nutné rušit celý zákon.
1: No ale připouštíte, že služební zákon, ten současný, potřeboval úpravy?
0: No to nepochybně, to jsme říkali od začátku a říkali jsme to celou dobu, za celých 10 let jeho účinnosti, kdykoliv se novelizoval, vždycky jsme měli k tomu určité připomínky, co by ještě si zasloužilo nějaký zefektivnění nebo zpružnění. Je ale potřeba si říct, že novela, která byla účinná od začátku roku 2025, to máme vlastně ještě ani ne necelé 2 roky, tak právě už se zaměřovala na spoustu těch věcí, které loni předkladatelé tady tohoto nového zákonu jaksi vyčítali. Takže nedali jsme poslední novele dostatečný prostor na to, by ukázala, jestli opravdu je potřeba jít s takto drastickým řešením na problémy, o kterých jsme věděli a které už jsme, nebo respektive zejména ministerstvo vnitra a případně tedy úřad vlády se už dříve snažil nějakým způsobem adresovat.
1: A co se v praxi stane, pokud začne dnes schválený zákon platit od listopadu?
0: V první řadě se stane to, že můžeme očekávat poměrně velkou míru nejasnosti ohledně obsahu jednotlivých pracovních poměrů u jednotlivých lidí. To, že ten zákon nepředpokládá, že se budou jaksi vyhotovovat pracovní smlouvy, že obsah pracovního poměru těch lidí, kteří dneska v tom systému jsou, a je jich necelých 70 tisíc, se bude nějakým způsobem odvozovat prostě z přechodných ustanovení, aniž by bylo jasné, jestli obě dvě strany, to je zaměstnanec i zaměstnavatel, jsou jaksi ve shodě v tom, co je obsahem toho pracovního poměru a co tedy je možné potom zaměstnanci chtít, tak to bude první problém, který očekáváme. Na to jsme také upozorňovali od začátku, že toto není dobrý přístup, že není možné takové důležité věci nechávat jenom na nějakých výkladech z přechodných ustanoveních a pracovat bez pracovní smlouvy, ze které by to bylo jasné. Takže to je něco, co určitě očekáváme, že bude jako taková poměrně prudká vlna zmatečnosti. Druhá věc, kterou potom očekáváme, je ta, že zaměstnanci, kteří si zvykli za 10 let zákona o státní službě na to, že v případě, že se něco nějakým způsobem jim nevyhovovalo nebo že zjistili, že například jejich služební hodnocení nebo stanovení platu třeba jim přišlo nespravedlivé nebo nebylo v souladu s právními předpisy, tak oni měli k dispozici poměrně snadné, rychlé formální nástroje, jak tady toto řešit. A tyto nástroje najednou nebudou. A ve chvíli, kdy ti zaměstnanci zjistí, že kvůli každému problému buď by se museli rovnou soudit, anebo nebudou mít jak toho domoci, tak to taky nepřispěje vlastně nějaké loajalitě jejich a spokojenosti.
1: Vysvětluje místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Děkuju vám, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Tolik publicistika, Vladimír Kroc.
2: Hodin a 30 minut. Zprávy má Anna Horáčková.
3: V Česku je přes 1 000 000 lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 tisíc nových tuzemských firem. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich. Ostatní postupně skončí. Tempo vznikání i zanikání nových subjektů je v Česku mírně nižší, než je průměr v Evropské unii. Koalice ANO, SPD a motoristů ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují. Rusko hlásí sestřelení více než 900 dronů, informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská armáda cílila na energetický sektor v Saratovské oblasti, včetně metalurgického závodu a taky na datacentrum Sberbank. Ruské úřady nezveřejnily konkrétní škody. Rakety a drony v noci mířily i z Ruska na Ukrajinu. Moskva potvrdila, že nočními údery masivně cílila na ukrajinskou energetickou a dopravní infrastrukturu. A programátoři z Vysokého učení technického v Brně vyvinuli novou počítačovou hru, která umožní lidem zažít rasové předsudky nebo diskriminaci. Jmenuje se Andre Miricipa, česky v mojí kůži, a je určená hlavně žákům 8. a 9. tříd základních škol. Hráči postupně procházejí příběhy mladých Romů a Romek, kteří se setkávají s předsudky v každodenních situacích. Hra bude k dispozici zdarma od příštího čtvrtka na platformě Steam. Na konci října pak i pro mobilní telefony v App Store a Google Play. Sport. Mladá Boleslav hraje ve fotbalové šancelize na hřišti Bohemians. Výhrou se může Boleslav bodově dotáhnout na druhý Liberec. A zápas sleduje Kristian Šveda.
4: Ve 32. minutě dál platí, že Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0. Skoroval Aleš Čermák z přímého volného kopu. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport z Prahy. Kristian Šveda, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Protisměr na D5C u Rudné a kolony na D11 za Sackou. Velký pozor teď dejte při výjezdu z Prahy dálnicí D5 směr Plzeň. Už za sjezdem z Pražského okruhu se držte vpravo a zpomalte. Kolem Rudné z 5. kilometru policie hlásí vozidlo jedoucí proti správnému směru. A vypadá to, že už ho zastavili, začíná se tam tvořit kolona. Na 5. kilometru je policejní hlídka, brzdí se prudce, dejte pozor. Na D1 za Prahou směr Brno se za sjezdem na Velké Popovice rozjíždí zbytek kolony ještě z 18. kilometru na 24. do omezení na Šmejkalce. Zabere to asi čtvrt hodiny a krátí se to. Na D11 z Prahy do Hradce Králové v omezení za sjezdem na Sackou vzniká kolona z 27. kilometru na 31. a půltý. Tam zabírá levý pruh, porouchané auto, zdržení 20 minut. Na silnici 3 z Prahy na Budějovice se tvoří kolona za Benešovem z posledního kruhového objezdu. Popojíždí se i přes 20 minut stále do omezení s kyvadlovým provozem u Orlenu před Bystřicí. Opačně na Prahu je tam fronta jenom kratší. Na 13 z Liberce na Frýdlance do omezení před Mníškem táhne kolona ještě od odbočky na Krásnou Studánku asi čtvrt hodiny. A v Praze stále velmi silný podvečerní provoz na vnějším okruhu kolony od D5 k Ořechu, taky od Vestce k nájezdu od Barandova, a na městském okruhu brzdí provoz nehoda v Dobříšské před Zdíchovským tunelem, regulují proto už vjezd do Blanky v Troji. Dlouhé kolony jsou tam z Libně i ze Zora od Proseka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra ráno místy pozor na mlhy, které se ale během dopoledne postupně rozpustí. Přes den už pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku až oblačno. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy. A za mikrofon večerního Radiožurnálu se teď vrací Štěpán Pokorný.
7: 18 hodin 34,5 minuty k tomu, přejeme vám už pěkný večer s Radiožurnálem a pokud řídíte, tak samozřejmě šťastnou cestu a zůstaňte s námi i dál, budeme rádi.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

Možná jste dnes v ulicích potkali dvojice dobrovolníků, kteří vám prodali bílé pastelky. Jejich zakoupením podporujete nevidomé a slabozraké. No a my jsme to zaznamenali v reportáži, kterou vám pustíme hned, jak dospívá Xindl X.

0: this plan. Dobrovolníky s kasičkami a bílými pastelkami jste dnes mohli potkat ve více než 200 měst a obcích po celém Česku. Zakoupením symbolické bílé pastelky, jak zní i název sbírky, pomáháte nevidomým a slabozrakým lidem. Výtěžek poputuje třeba na výcvik vodících psů nebo na nákup kompenzačních pomůcek. Do akce se zapojili i dobrovolníci v Pardubicích.
1: 42,40, jo? No,
2: jo, jo, super.
1: Jo, modrou a červenou teda si vezmu, jo?
2: Jo, jo.
3: Brožková květa.
4: Já třeba sama osobně si nedokážu představit, že bych přišla o zrak. Takže si myslím, jestli se to těm lidem dá pomocí té sbírky prostě ten život nějak zkvalitnit, tak ráda přispěju.
5: Denisa Janebová. Je mi to blízké, protože sama mám brýle. I jsem byla, když jsem byla malá, někdy v 6 letech, tak jsem byla ve škole pro slabozraké. No a i kolegyně nám oslepla, takže je mi to téma hodně blízké.
6: Dobrý den. Pojďte přispět na ziskové organizaci a koupit si pastelku za 20 korun. Bereme i QR kód.
3: Na hlavní nádraží v Pardubicích vyrazily dvě dobrovolnice bílé pastelky, studentky gymnázia Dašická, Justýna a Klára.
6: Vlastně nás poprosila naše třídní paní učitelka a my jsme se milé rádi zapojili, protože takováhle akce se musí podpořit, takže to děláme rádi.
3: V Pardubicích se do dobročinné akce Bílá pastelka zapojuje i organizace Tyflocentrum. Se mnou je tady sociální pracovnice Kristýna Portlová.
7: My pak ten výtěžek využíváme zejména k dofinancování služeb, nákupu kompenzačních pomůcek, anebo právě i na různé vzdělávací akce a další věci.
3: Sbírka pak potrvá online, a to do příštího týdne. Z Pardubic a na Svobodová, Radiožurnál.

Fotbalisté Mladé Boleslavy se můžou posunout na druhé místo prvoligové tabulky, potřebují k tomu uspět na hřišti pražských Bohemians a my se na jejich duel vydáme za chvilku, stihneme to ještě před 19. hodinou.

0: Fotbalisté Bohemians 1905 hostí v dohrávce 6. kola šance ligy Mladou Boleslav. 4 z posledních 5 vzájemných duelů skončily remízou. Jak to vypadá dnes po prvním poločase, tak to řekne reportér Kristián Šveda.
1: První 45-minutovka vyšla lépe domácím fotbalistům. Aleš Čermák ve 13. minutě zahrával přímý volný kop za hranicí pokutového území. Opřel se do balonu levou nohou a dal gol, takže míč opřel dokonce o břevno branky. Krásná výstavní trefa, takže Bohemians vedou 1-0 po prvním poločase nad Mladou Boleslaví. Hosté jsou aktivní, dostávali se i do několika šancí, do několika zakončení. Nejaktivnější střelecky byl, řekl bych, Daniel Langhammer, který ale dvakrát zakončoval nepřesně, respektive dvakrát ho výborně vychytal domácí brankář Tomáš Frývald. Takže to skóre 1-0 platí i po prvním poločase. Pokud byste chtěli poslouchat přímý přenos z tohoto zápasu, můžete, vysíláme ho na radiožurnálu Sport. Bohemians tak budou pokračovat ve druhém poločase proti Mladé Boleslavi i v přímém přenosu u nás. Radiožurnál vysílá reportážní vstupy a co se týče samotné hry, tak byť Bohemians nemají třeba takové držení míče, tolik střeleckých zakončení, tak jim to zatím proti Středočechům stačí, jak jsem zmiňoval. Aleš Čermák střelcem zatím jediné branky navázal tak na tu svou trefu proti Baníku Ostrava. Z Prahy Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Láska je tichá jako tma, když hvězdy jasně svítí.
3: Strhující, provokativní, zábavný, kontroverzní. Nový film Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky.
4: Kde si myslíte, že jste ztratil svoji duši?
3: V hlavních rolích Jaroslav Plesl, Marta Isová, Václav Neužil, Denisa Barešová, Jan Nedbal, Vojtěch Vodochodský a Anna Kameníková.
5: Chápeš to?
6: Ano.
5: Tak to je dobře.
3: Komedie Kluci to vidí jinak než holky. V kinech od 22. října. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
7: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
8: Obžalovaný Yang dnes odmítl o soudu, že by sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Spojené státy poprvé po více než 20 letech nepozvali k volbám mezinárodní pozorovatele. Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají v šancelize proti Bohemians a výhrou se můžou bodově dotáhnout na druhý Liberec. Kolona se tvoří na silnici 3 za Benešovem směr Budějovice kvůli omezení u Bystřice. A počasí zítra čekejte ráno mlhavo, později polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 17 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, dnes u soudu odmítl vinu. Cítí se nevinný. Policisté zadrželi Číňana v Česku 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
10: Bylo prováděno i skryté vyšetřování a záleží na předsedovi soudu, bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
8: Ani státní zástupce, ani obhajoba zatím svědky předvolávat nechtějí. Jednání má soud naplánované do pátku. Americká vláda nepozvala na listopadové volby do kongresu pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Porušila tím tradici, kterou od roku 2002 dodržovaly administrativy obou stran, včetně té Trumpovy první. Organizace rozhodnutí označila za politováníhodné. Mezinárodní pozorovatele k volbám dnes nepouštějí například Rusko a Bělorusko.
11: Mluvčí Bílého domu Lauren Bisová Trumpovo rozhodnutí vysvětlila tím, že americké volby budou organizovat, volit v nich i dohlížet na ně američtí občané. Demokratická senátorka Jean Shaheenová naopak vyzvala Bílý dům, aby pozorovatele pozval. Jinak podle ní půjde o hluboký rozpor s duchem svobody a transparentnosti amerických voleb. Kritici se obávají, že prezident chystá půdu ke zpochybnění výsledků, pokud republikáni prohrají. Mise pozorovatelů přitom o platnosti voleb nerozhoduje, jen hodnotí jejich průběh a navrhuje zlepšení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
8: Lídr neúspěšné kandidátky v Hrabové napadl u soudu výsledky voleb v tomto ostravském obvodu. Správní soud krajského soudu v Ostravě podnět dnes přijal. Zatím o něm nerozhodl. Jan Dvořák, který vedl uskupení Hrabová pro lidi, napadá u soudu průběh voleb kvůli postupu úřadu při posuzování kandidátů.
12: Podle Jana Dvořáka úřad postupoval diskriminačně, když vyškrtnul kandidáta z jeho uskupení, zatímco stejný člověk na konkurenční kandidátce zůstal. Tvrdí, že voliči o tomto kandidátovi vůbec neměli hlasovat. Tajemnice úřadu Jana Teichmannová pochybení odmítá a říká, že se události odehrály úplně jinak. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
13: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají v pražském Dělíčku proti Bohemians dohrávku 6. kola šance ligy. Pokud zvítězí, bodově se vyrovnají druhému Liberci. Na hřišti Bohemians se jim ale dlouhodobě nedaří. Poslední tři vzájemné zápasy skončily remízou. Utkání sleduje reportér Kristián Šveda.
14: 48. minuta, Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0. Jediným střelcem Aleš Čermák z Prahy, Kristián Šveda, Radiožurnál.
13: Basketbalistky USK Praha právě hrají v Eurolize proti francouzskému Bourges. Utkání Hvalé královka je Veronika Šlajsová.
5: Hezký večer, po dvou odehraných minutách hrají basketbalistky USK Praha z Burš vyrovnaně 2-2. Z Pražské Královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Bezpečno na D5 u Rudné a překážky na D1 u Popůvek i D8 u Lovosic. Na D5 se za Prahou směr Plzeň už je mezi 0. a 5. kilometrem u Rudné bezpečný provoz, varování před autem v protisměru je odvolané, jen ještě na kilometru 4,5 v nájezdu z odpočívky pozor na stojící kamion v připojovacím pruhu. Na D1 z Brna na Prahu za Popůvkami opatrně na kilometru 184 ve stoupacím pruhu, tam stojí porouchané auto, už je u něj policejní hlídka. Na D1 za Prahou směr Brno se ještě před omezením na 24. u Šmejkalky rozjíždí zbytek kolony, teď od sjezdu na Benešov z 21. kilometru je to tak na 5 minut. Na dálnici D8 ve směru z Drážďan na Prahu obezřetně nejdřív u exitu 65 Dřehlovice, na konci připojovacího pruhu stojí porouchaný kamion, a pak dál na D8 směr Praha pozorně ještě i za sjezdem na Lovosice. Na kilometru 42 v omezení se porouchalo osobní auto, zastavilo v pravém pruhu, je označené jenom blinkry a řidič mává na přejíždějící, aby jeli do levého. A silnice 3 Praha Budějovice za Benešovem z posledního kruhového objezdu stále kolona do omezení před Bystřicí, stále je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme ráno místy mlhy, která se během dopoledne už postupně rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. A teploměry zítra ukážou 12 až 17 stupňů Celsia. Na horách se tam maxima zastaví většinou kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, moderuje Štěpán Pokorný.
14: Dobrý večer, Radiožurnál pokračuje v 19 hodin 6 minut přesně. Jedno malé zařízení může ušetřit téměř polovinu roční spotřeby vody. Takové a další rady na Krnovsku využívají klienti poradny prevence energetické chudoby. A je jich čím dál víc. V další reportáži večerního Radiožurnálu to probereme. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
9: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Na Krnovsku přibývá lidí, kteří mají problémy zaplatit za vodu, elektřinu nebo topení, můžou si nechat poradit od pracovníků projektu prevence energetické chudoby. Ti chodí přímo do domácností a pátrají potom, kde energie zbytečně uniká. Mezi klienty nepatří jen ty nejzranitelnější skupiny, projekt využívají i lidé, kteří mají normální výdělky.
1: Velké náklady na vyúčtování, které se každý rok neustále zvyšuje.
2: Kamil bydlí ve starém velkém bytě na hlavním krnovském náměstí. Jaké máte ty nedoplatky?
1: Zhruba asi 25 tisíc za rok.
2: I přes zvednuté zálohy přišel opět nedoplatek. Požádal proto o pomoc.
3: Se díváme na spotřebiče, na úsporu vody.
2: O tom, jak může jaká domácnost ušetřit, ví Anna Váverová, která je součástí projektu prevence energetické chudoby.
3: My tam máme ten spořič vody. Je to malá věc, která se dává ke sprše mezi hadici. Je to názorná ukázka. Klientům ukážeme, že můžou ušetřit, sníží se průtok na 6,7 litrů za minutu.
2: To je skoro o polovinu méně než bez spořiče. Je to ale jenom jeden z příkladů. Peníze za energie můžou v domácnosti utíkat třeba přes stará okna, což je i případ Kamila. Anna Váverová ale upozornila na cenu za 1 gigajoule v městských bytech. Ten v Krnově přesahuje 1000 korun. Například v nedalekém Bruntálu je cena za gigajoule něco málo přes 900 korun, v Rýmařově dávají zhruba 800 korun. Podle mluvčí krnovské radnice Dity Círové s tím město nemůže nic udělat.
4: Jde o cenovou politiku společnosti Veolia Energie Česká republika, kterou se každoročně snažíme ovlivnit. Bohužel neúspěšně.
2: Firma Veolia odpověděla, že do současné ceny v Krnově se promítla obnova po povodni v roce 2024. Tamní teplárna taky přechází na biomasu a obnovitelné zdroje, takže do budoucna mají ceny zůstat stabilní a bez závislosti na emisních povolenkách. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: A ve večerním radiožurnálu nás znovu budou zajímat fotbal a basketbal. Už za chvilku se vydáme na jedno utkání fotbalové ligy a taky na zápas basketbalistek USK Praha v Eurolize.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Fotbalisté Mladé Boleslavy zavítali v dohrávce 6. kola šance ligy na hřiště pražských Bohemians. V Dělíčku je u toho taky reportér radiožurnálu Kristián Šveda.
1: 62. minuta, Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0, výkop golmana Frivalda letí docela daleko, teď se nějakou chvíli nehrálo po několika střetech za postranní čárou. Nakonec v souboji hlavičkovém teď úspěšnější Králik na straně Mladé Boleslavy, protože od Almášiho se odrazil balon do zámezí, takže můžou vhazovat. Fotbalisté Mladé Boleslavy posílají míč středem hřiště přes Koláříka na pravou stranu a postupují kupředu. Zatím ztrácí jednu branku tady na stadionu v Dělíčku, na stadionu Bohemians. Přihrávka do středového kruhu, kde je připravený Langhammer, byl sražený Milanem Havlem, kterému se to sice nelíbí, ale byl to jednoznačný nedovolený zákrok. Pokud byste chtěli, můžete si naladit toto utkání v přímém přenosu třeba na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Živý a pořád s mikrofonem za sportem vysílá i digitální stanice Radiožurnál Sport. 1-0 vedou Bohemians nad Mladou Boleslaví z Prahy. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: A basketbalistky USK Praha rozehrály úvodní duel skupinové fáze Euroligy. Na Královce hostí francouzské Bourges a tenhle zápas sleduje reportérka Veronika Šlajzová.
2: Na konci první čtvrtiny prohrávají basketbalistky USK Praha z Bourges 12-17. Ještě by měly přijít nějaké zhruba 2 sekundy do konce první čtvrtiny, protože sice vypršel limit na útok, ale zároveň tady zahoukala siréna pro konec první čtvrtiny. Nicméně zbývat by tam ještě nějaká sekunda měla. Teď rozhodčí ještě korigují u videa, jak přesně velký ten čas bude. Nicméně Pražankám se zatím moc nedaří. 8 bodů sice zaznamenala Briana Fraserová, ale krom ní 2 body pouze Kassandra Prosperová a 2 body Kateřina Kalna, ale nikdo jiný zatím neskóroval. To francouzský tým ten na tom podstatně lépe, ty body jsou hezky rozdělené, no a zároveň tady francouzský tým je mnohem úspěšnější v podkošovém prostoru. Na konci první čtvrtiny tedy zatím stále platí stav 12-17. Z Pražské Královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
0: Tolik tedy další sportovní informace i ve vysílání večerního Radiožurnálu. To pokračuje v 19 hodin skoro 20 minut a už si poslechněte Nothing Else Matters od Metallica.

0: Uber a Grajs v galaxii na jižáku.
1: Uber a Grajs.
0: Každé představení je premiéra.
1: Hrají si
0: Šíma,
1: Lu,
0: Slovák,
1: Nikl,
0: Uber a Grajs.
2: Uber a Grajs uvádí Minor od 18. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Hodin a 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková.
4: Koalice se shodla na novele školského zákona. V pondělí by měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měli hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Šéf americké FBI Cash Patel přiletěl do Ruska. S odvoláním na své zdroje to uvedla americká televize MS Now. Byla by to první návštěva ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování v Rusku od roku 2013. FBI ani Kreml informaci zatím nekomentovali. Podle webu Politico má Patel v plánu navštívit Moskvu a Petrohrad na pozvání ruské kontrarozvědky FSB. V albánském hlavním městě Tirana vypukl během druhého dne studentských protestů požár přímo v budově ministerstva školství. Místní policie zadržela nejméně 10 lidí. Studenti se bouří proti korupci současné vlády a poměrům ve školství. Nelíbí se jim například vysoké náklady na vysokoškolské vzdělání nebo vyhlídky na zaměstnání po dokončení studia. Podle agentury Reuters se jde o zatím nejnásilnější protesty od letošního května, kdy se část společnosti postavila proti výstavbě luxusního hotelového komplexu v přírodní rezervaci na jihu země. A snížená poptávka po teniskách se podle agentury Bloomberg projevuje i na světových trzích. Akcie výrobců bot jako Nike nebo Adidas dlouhodobě oslabily. Podle agentury se v současnosti lépe prodávají formálnější druhy obuvi, jako jsou třeba mokasíny. Nosit tenisky do kanceláří údajně už není trend, jak dodává Bloomberg.
5: Sport.
4: Fotbalisté Mladé Boleslavy hrají v šancelize na hřišti Bohemians. Výhrou se můžou bodově dotáhnout na druhý Liberec. A zápas sleduje Kristian Šveda.
6: 76. minuta, Bohemians vedou nad Mladou Boleslaví 1-0, stále jediným úspěšným střelcem Aleš Čermák. Poslouchejte přímý přenos na radiožurnálu Sport z Prahy, Kristian Šveda, radiožurnál.
4: A ještě basketbal. Basketbalistky USK Praha hrají v Eurolize proti francouzskému Bourges. Stav a čas zná Veronika Šlajzová.
7: V šesté minutě druhé čtvrtiny prohrávají basketbalistky USK Praha z Bourges 19-28 z Pražské Královky. Veronika Šlajzová, radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na pražském okruhu u Jinočan a nebezpečí na devítce u Medonos. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 zpomaluje, dejte pozor, ve slabém provozu. Už to zdržení není dlouhé, ale před sjezdem na Stodůlky na 21. kilometru hlásíte dneska už další kolizi.
9: V levém jízdním pruhu je dopravní nehoda třech aut a je to neoznačený.
8: V Praze ještě počítejte s kolonou taky ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz výrazně omezený po nehodě bagru, zabere to i 10 minut. A taky ve Kbelské směrem nahoru na dálnici D8 je ještě zbytek kolony od sjezdu na Prosek a Letňany do omezení před nájezdem na Cínoveckou, zabere to kolem 10 minut. Na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy.
10: Se na několika místech na silnici vyskytuje zvěř. Bylo to opravdu na třech nebo čtyřech místech.
8: A na tahu 3 z Prahy na České Budějovice se i teď stále ještě tvoří kolona od výjezdu z Benešova za posledním kruhovým objezdem do omezení u Orlenu před Bystřicí, zdržení až čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra budou ráno místy mlhy, které se během dopoledne ale rozpustí. Přes den pak čekejte polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku, ale místy až oblačno. Teploměry zítra ukážou 12 až 17 stupňů. To byly zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál. Slovo má opět Štěpán Pokorný.
3: Dobrý večer, 19.34, znovu si zahrajeme a pak budeme pokračovat.
5: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.

Pamatujete si na akce Z? V obcích po celém tehdejším Československu během nich lidé brigádnicky sami stavěli stadiony nebo obchody. V Cejli na Jihlavsku ji teď oprášili. Proč? Po Bon Jovi to řekneme.

0: Cejli na Jihlavsku začali místní obyvatelé stavět prodejnu. Ta původní, kterou si sami vybudovali na přelomu 70. a 80. let v akci Z, už nefunguje. Proto se domluvili s radnicí a budují obchod nový.
1: To už je 45 let.
2: Miloslav Wolf bude mít prodejnu hned u svého domu. Před více než 40 lety pomáhal stavět tu původní, která se dělala v Cejli v akci Z.
1: Většinou tam jsme chodili tady z práce chlapi, co jsme tady dělali v zemědělském družstvu. Odpoledne po té 16:00, tak se tam chodilo pracovat. Asi 3,5 roku.
2: Prodejná podle něj teď v obci chybí.
1: Je to dobře, že se to dělá, ale všechno to dojíždí do Jihlavy, takže lidi si nakoupějí většinou ve městě.
2: Z nové prodejny jsou teď hotové zatím základy. Na stavbu chodí například pan Adam, který pomáhal ukládat zemnič. Další brigáda pak byla na vylití betonu do základů.
3: A zatím víc brigád nebylo, budou pokračovat další. Teď se vlastně plánuje, že se udělá brigáda na vystavění ztraceného bednění.
4: Proufáte si brigádně i pak na tu hrubou stavbu nahoru?
3: Na zděnou stavbu, jo. Ale střechu už bude muset svěřit nějakým odborníkům a plus nějaký profese asi taky.
2: Stavba teď čeká na dodávku cihel, aby se mohla znovu rozběhnout.
5: Co půjde, tak si uděláme brigádně tady s lidma.
2: Akce Z.
5: Akce Z ve spolupráci s našima dvouma zaměstnancema.
2: Rozlíží se po staveništi bezpartijní starostka Pavlína Nováková. Obchod má být hotový nejpozději příští rok v létě a bude fungovat jako bezobslužný. František Jirků, Radiožurnál.

0: Písnička o pravdě, zpěvák Marek Ztracený, 19 hodin 49 minut, zápas Euroligy basketbalistek, ale taky jedno utkání nejvyšší domácí soutěže fotbalistů. To jsou dva sportovní přenosy, které teď sledujeme a my se s reportéry spojíme za chvilku.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Fotbalisté Bohemians se snaží posunout z 11. příčky tabulky šance ligy, potřebují k tomu bodovat v dohrávce 6. kola s Mladou Boleslaví. Jak se jim ke konci utkání daří, řekne reportér Kristián Šveda.
1: Právě teď utkání skončilo, Bohemians zvítězili nad Mladou Boleslaví 1-0 v dohrávce 6. kola. Fotbalové šance ligy k velké radosti domácích tribun, tak rychlá rekapitulace tohoto zápasu. Jediný gól dal ve 13. minutě kapitán domácích Aleš Čermák ránou z přímého volného kopu. Krásně opřel míč o břevno pokusem, který nakonec skončil tedy v síti. Aleš Čermák se prosadil ve druhém zápase v řadě, trefil se jak proti Baníku Ostrava, tak dnes i proti Mladé Boleslavi a Bohemians se v tabulce šance ligy posunuli na 9. místo, aktuálně mají 15 bodů, Mladá Boleslav ta je stále 4. bodů má 17, teď je tedy dohraných ve fotbalové šance lize kompletních 10 kol a Bohemians zvítězili ve fotbalové šance lize po druhé za sebou 1-0 nad Baníkem Ostrava, dnes 1-0 nad Mladou Boleslaví. Z Prahy Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: A basketbalistky francouzského Bourges jsou prvními soupeřkami USK Praha v Eurolize. Na jejich duel se na Královku vydala i reportérka Veronika Šlajzová.
2: Po prvním poločase je skóre vyrovnané 34-34 a za to srovnání můžou Pražanky děkovat hlavně svým zahraničním posilám, tedy Briane Fraserové a Fríde Bienerové, které jsou na 10, respektive 11 bodech. Právě Bienerová, německá posila Praženek, zařídila to srovnání, nebo byla jednou z těch hráček, které byly strůjkyněmi. Protože Pražanky ještě ve 4. minutě druhé čtvrtiny prohrávaly dokonce dvouciferným rozdílem, konkrétně rozdílem 11 bodů. Pak se ale, řekla bych, probrali a šňůrou 10-2 srovnali vývoj utkání. Na Bourges zatím není vidět žádná únova, a to i přesto, že přijeli pouze v 10 hráčkách, protože zbylé dvě, které by bývaly mohly nastoupit, jsou nemocné, takže do Prahy nemohly přijet. Ale tohle by možná mohl být ten rozdíl, který, nebo respektive to, co musí Pražanky udělat, aby mohli v dnešním utkání zvítězit, a sice hrát rychle dopředu, protože právě díky tomu dokázali to skóre srovnat. Teď tedy zbývají ještě nějaké 4 minutky do konce poločasové přestávky a po ní tedy uvidíme, jestli Pražanky dokážou vývoj skóre ještě otočit. Z Pražské Královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má Anna Horáčková.
1: Sněmovna dnes přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Moravskoslezští kriminalisté odhalili podvodníky s dávkami pro uprchlice z Ukrajiny. Fotbalisté Mladé Boleslavy prohráli v šancelize na hřišti Bohemians 0-1 a na druhý Liberec se bodově nedotáhli. A počasí zítra bude nejdřív mlhavo, později většinou polojasno nebo skoro jasno a teploměry ukážou až 17 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci dnes hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
3: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokratický moloch, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice. Řeknu skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
1: Haasovi vadí mimo jiné pozměňovací návrhy v doprovodné novele, které se zákonem nesouvisejí. Jeden z nich počítá s omezením pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích, jako třeba u OSN nebo NATO. O budoucím vedení je po dnešku jasněji v 7 ze 13 krajských měst v Česku. Třeba v Ústí nad Labem bude vítězná koalice Jedno Ústí vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jednání po víkendových komunálních volbách ještě zůstávají otevřená v Praze, Ostravě, Pardubicích, Jihlavě, Zlíně a Českých Budějovicích. Vládní hnutí ANO, které volby vyhrálo v 6 krajských městech, své vítězství proměnilo v účast v koalici, zatím ve dvou. Ukrajinská armáda se potýká s omezením satelitního spojení. Americká společnost SpaceX nečekaně snížila rychlost zvláštních služeb družicového internetu Starlink poskytovaných ukrajinské armádě v rámci programu Starshield.
4: Ukrajinští vojáci působící na frontě listu Ukrajinská pravda potvrdili, že omezení rychlosti na maximálně 160 km za hodinu zmařilo mnoho dronových operací. Vojáci upozornili, že Starlink, pracující s vysokorychlostními drony, je nezbytný k sestřelení ruských proudových letounů. Ty dnes zaútočili mimo jiné na západoukrajinský Luck.
5: Na žal, vorog necílil v udar.
4: Náčelník volyňské vojenské správy Roman Romaniuk ukrajinské televizi řekl, že ruské drony zasáhly čistě civilní objekt, velkoobchod s evropským zbožím, jako jsou cukrovinky, čokolády nebo chipsy. Nejméně 6 lidí zahynulo a 12 bylo zraněno, uvedl Romaniuk. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Moravskoslezští kriminalisté odhalili podvodníky s dávkami pro uprchlice z Ukrajiny. 70 žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Podvodníci tak stát připravili o téměř 2 miliony a 800 tisíc korun. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětinské má spis bezmála 5 000 stran.
6: Kriminalisté v těchto dnech vyšetřování končí a budou předkládat státnímu zástupci spis návrhem na podání obžaloby. U mužů je trestní stíhání zahájeno pro zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
7: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy podlehli v dohrávce 6. kola šanceligy Bohemians 0-1. Střelčeši tak přišli o možnost bodově se dotáhnout na druhý Liberec. Basketbalistky USK Praha právě hrají v Eurolize proti francouzskému Bourges. Zápas sleduje Veronika Šlajsová.
8: Ve 4. minutě 3. čtvrtiny vedou basketbalistky USK Praha dokonce rozdílem 10 bodů, 46-36, a to i proto, že francouzskému Bourges se ten vstup do 3. čtvrtiny úplně nevydařil. Z Pražské Královky Veronika Šlajsová, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 za Holubicemi a nehoda na pražském okruhu u Jinočan. Na D1 z Prahy z Brna na Vyškov opatrně za sjezdem na Slavkov. Na kilometru 213 vás může překvapit neosvětlené vozidlo. Na místo to jede řešit policie. Na D1 z Brna do Prahy podobná překážka za Divišovem. Na 37. kilometru porouchaná dodávka blokuje pruh pro pomalá vozidla. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor na nehodu před odbočkou na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se zpomaluje, už je to ale bez dlouhé kolony. S kolonou naopak počítejte na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ve Spořilovské ulici se popojíždí od sjezdu z Tyrkovy ulice až do Brněnské, kde u sjezdu na Chodov překáží převrácený bagr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekejte ráno ještě místy mlhy, která se během dne postupně rozpustí. Přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. A teploměry ukážou 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Zdravím vás, dobrý večer, teď je 6 minut po 20. hodině, no a hned se spolu s námi můžete vydat do kina. Jean Gabin, Lin Ventura, Liam Neeson nebo Hugh Jackman, 4 herci a jeden hrdina, Jean Valjean, bývalý trestanec, který dostane druhou šanci. Ano, bídníci, ti se právě dnes vracejí na plátna francouzských kin, a to v nové adaptaci. A my vám taky za chvíli řekneme, kdy se na něj do kina budete moct jít podívat i vy.
2: Večerní radiožurnál
10: a Patricie Strouhalová.

0: Bídníci mají další filmovou podobu. Do francouzských kin dnes vstupuje nová adaptace románu Viktora Ega. Nadčasový příběh o vině, odpuštění a taky druhé šanci má víc než 50 filmových a televizních zpracování po celém světě, a to nemluvě o divadelních a rozhlasových adaptacích. A my teď ve večerním radiožurnálu připomeneme, čím osudy bývalého trestance Jeana Valjeana umělce dodnes přitahují.
1: Na deník Jean Valjean ukradne bochník chleba pro hladové děti své sestry. Za to dostane 5 let galejí. Kvůli opakovaným pokusům o útěk si nakonec odpiká 19. Tak začíná příběh bídníků a vězně s číslem 24601.
2: Jean Valjean, mon frère, je ne crois pas au pouvoir de l'argent.
1: Po propuštění se Valjeana ujme biskup Myriel, který mu nabídne jídlo a střechu nad hlavou. Valjean mu přesto ukradne stříbro a uteče. Když ho četníci přivedou zpátky, biskup prohlásí, že mu stříbro daroval, a přidá ještě 2 svícny. Viktor Hugo vydal bídníky v originále Les Misérables už v roce 1862. Vedle Valjeana sledujeme osudy svobodné matky Fantiny, její dcery Cosety i Gavroše.
3: Vous ne pouvez pas être Jean Valjean, puisque le vrai Jean Valjean a été arrêté.
1: Proti Valjeanovi stojí inspektor Javert, který se bezmezně řídí zákonem. Hlavní hrdina mu ale svou pomocí druhým ukazuje, že bývalý trestanec může být dobrým člověkem, a tím otřásá vším, čemu Javert doteď věřil.
4: Jean Valjean is a thief. He attempted to escape 4 times. He must be exposed and punished.
1: Takový střet láká filmaře znovu a znovu. V roce 1958 dal Valjeanovi tvář Jean Gabin. Další cestu k divákům si překvapivě našla hudební verze bídníků. Francouzský skladatel Claude Michel Chenbert proměnil v roce 1980 Higův román v muzikál. O 5 let později vznikla přepracovaná anglická verze, která odstartovala jeho světový úspěch. My life would be so different from this hell I'm living. Filmaři se mezi tím dál vraceli k románu. V roce 1998 hrál Valjeana Liam Neeson, kterému byl v patách Javert Geoffreyho Rushe. A v roce 2012 se na plátno dostal i slavný muzikál. Hugh Jackman jako Valjean, Russell Crowe jako Javert a Anne Hathawayová jako Fantina. Žena, které život postupně vezme práci, důstojnost i naději. Za tuto roli získala Hathawayová Oscara. Český bídníci poprvé zazněli v roce 1992 v Pražském divadle na Vinohradech. Texty přebásnil Zdeněk Borovec. Nový francouzský film režiséra Freda Cavaillého teď vrací příběh k činohernímu vyprávění. Valjeana hraje Vincent Landon. Čeští diváci film uvidí až v lednu příštího roku. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

Posloucháte vysílání večerního radiožurnálu. Na sport se zase podíváme. Basketbalistky USK Praha, jak víte, vstoupily do nové sezony Euroligy. No a právě na jejich utkání s francouzským Bourges se vydáme s naší reportérkou už za malou chvíli. Dobrý večer.

0: Basketbalistky USK Praha hostí v úvodním zápase skupinové fáze Euroligy francouzské Bourges. Se stejným soupeřem se utkali na úvod soutěže i loni a ve Francii zvítězili. Tak jsou-li i dnes blízko výhře, to už řekne z haly na Královce reportérka Veronika Šlajzová.
1: Basketbalistky USK Praha jsou docela blízko výhře, protože po třech odehraných čtvrtinách vedou nad Bourges 54-49. Začátek druhého poločasu se jim rozhodně vydařil o mnoho lépe než jejich francouzským soupeřkám, ale teď ten závěr třetí čtvrtiny naopak vyšel trošičku lépe Bourges, ale zatím to stále nestačilo na to, aby Bourges stáhlo ten rozdíl ve skore, který byl v jednu chvíli dokonce až 12-bodový. Nejvíc tedy tomu pomohla Marie Pau Dáliová, která zaznamenala dvě poměrně rychlé trojky a díky tomu tedy

0: podcast Radiožurnálu.
1: S Jonášem Zbořilem jsme se svého času potkávali v rozhlase. Moderoval na rádiu Wave a už tehdy psal básně. Nedávno vydal i svou první prózu, takže jsme se potkali na frankfurtském knižním veletrhu a povídali si, proč by měli mladí lidé číst básničky, protože můžou být i trochu jako dnes populární rýlska na sítích, jak Jonáš psal svou prvotinu Flora a proč si svého času smazal soubor s rukopisy a autorským deníkem.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Festival Pri Bohemia Rádio a Radiožurnál vás zvou na živé natáčení hosta Radiožurnálu. Moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný si v olomouckém kině Metropol budou povídat s rozhlasovými kolegy. Například fotbalovým expertem Radiožurnálu Sport Pavlem Horvátem a režisérem Alešem Vrzákem. Spolu divákům názorně předvedou, jak se dělá rádio. V neděli 18. října od 17 hodin. Více informací na pribohemia.rozhlas.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 20 hodin 30 minut. Naše zprávy připravila Anna Horáčková.
2: Maximální povolená cena benzínu v Česku zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů, což je o 10 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléře. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Evropská unie otevřela další části přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem v procesu jejich možného vstupu do Unie. Po jednání v Lucemburku to oznámilo irské předsednictví Rady. Konkrétně Brusel začal s oběma kandidátskými zeměmi vyjednávat o sladění vnitřního trhu a konkurenceschopnosti. Otevření dalších tematických bloků ve vyjednávání s Ukrajinou následovalo poté, co Maďarsko proces přestalo blokovat. Toxický kouř z rozsáhlých požárů v Indonésii způsobuje dýchací problémy 100 tisícům lidí v regionu. V Singapuru koncentrace jemných částic v ovzduší podle Světové zdravotnické organizace výrazně překročila doporučené limity. V Malajsii a východním Timoru jsou zavřené školy a Malajsie kvůli situaci svolala mimořádné zasedání Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Vlády zasažených států doporučují lidem při neodkladném pohybu venku nosit roušky. A umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Radiožurnálem se obávají, že nejasné formulace můžou vést k autocenzuře.
1: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy podlehli v dohrávce 6. kola šance ligy Bohemians 0-1. A basketbalistky USK Praha hrají v Eurolize proti francouzskému Bourges. Stav a čas zná Veronika Šlajzová.
3: Ve čtvrté minutě čtvrté čtvrtiny vyhrávají basketbalistky USK Praha dokonce rozdílem 16 bodů 65-49. Z pražské královky Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D8 u Kralupa, nehoda na pražském okruhu u Jinočan. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na kilometru 7,5 pojedete kolem odstavené dodávky. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru se střetlo osobní auto s dodávkou a blokují levý průh a projíždí se pomalej. V Praze se zdržíte ve Spořilovské ulici ve směru z centra. Kolona začíná za sjezdem z Tyrkovy ulice a pokračuje až do Brněnské ke sjezdu na Chodov. Tam překáží stále provozu převrácený bagr. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici. Za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou kolize auta s motorkou, průjezd je omezený. A na Letné bourala dvě osobní auta na nábřeží kapitána Jaroše. I tam čekejte možné komplikace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čeká nás studená noc, ochladí se na 5 stupňů až na nulu a přidají se četné přízemní mrazíky, nad ránem pak i mlhy, ty se během dopoledne postupně rozpustí, přes den už bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. A nejvyšší teploty zítra 12 až 17 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví kolem 9, pouze na Šumavě bude i 13 a foukat má jen slabý, proměnlivý vítr. Tolik zprávy. Teď už nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Jemenští povstalci Husiové znovu zaútočili na Saúdskou Arábii.
7: Husiové údery na Saúdskou Arábii odvodní saúdsko-arabskou podporou jemenské vlády.
8: Íránem podporovaní Husiové vyhrožují, že v útocích budou pokračovat.
9: V oblasti jde o nejkrvavější úder proti spojencům USA od začátku války s Íránem.
10: Okopávači kotníků, nástroj Íránu, jemenští rebelové, povstalci, Husijové. Proč útočí na letiště v saudském Riádu? Jak moc komplikují obchod s ropou? Kde se vzali? A za co bojují? Ptám se Břetislava Turečka, experta na Blízký východ z Metropolitní univerzity. Dnes je středa 14. října. Dobrý den, Břetislave, vítejte u nás ve Vinohradské 12, díky, že jste dorazil.
11: Dobrý den.
10: Dvojice raketových útoků Husijů na několik dní uzavřela saudsko-arabské mezinárodní letiště v Riádu. O víkendu tam zemřelo nejméně 14 lidí, stovky lidí byly zraněny. Své lety do oblasti pozastavují taky některé velké evropské aerolinky. Jak velký zásah pro saudsko-arabskou ekonomiku to je, tyhle ty útoky?
11: Určitě veliký, protože Saudové se snažili v uplynulých letech dohnat, řekněme, takové letecké velmoci, jako byly Emiráty, jako je Katar a tak podobně. Vy jste zmínil evropské nebo západní nějaké aerolinky, ale ono se to týká i těch asijských, které jsou možná pro Saudskou Arábii ještě důležitější, protože nejenže dopravují pasažery, ale dopravují i třeba levnou pracovní sílu na saudsko-arabský trh, takové země jako Srí Lanka, Indie a tak podobně. Takže ten zásah je veliký a vy jste zmínil, že ten vzdušní prostor byl uzavřen na několik dní. Ono je otázka. Letiště. Ano, letiště, ale ty aerolinky některé uzavřely do nadcházejícího víkendu, ale vlastně nikdo neví, co bude nového po novém víkendu. Dá se říci, že za týden odteď bude saudsko-arabský vzdušní prostor bezpečnější.
10: No, to je otázka.
11: To je velká otázka, takže uvidíme, jak dlouho ta krize bude celá trvat.
10: Protože to nejsou jediné útoky, které Husijové v posledních dnech a týdnech provedli. Není to tak dávno, co udeřili i na ten dlouhý ropovod východ-západ, vyvádějící ropu z Perského zálivu do Rudého moře, pak tankery směřují ty nádrže plné ropy do Evropy a tak dále. Atakují Husijové taky ropné rafinerie Saudi Aramco. Jak je možné, že Saudové nejsou schopni tyhle ty útoky jim zamezit, bránit se, protože mají přeci velký zbrojní arzenál i od Spojených států, mají ty rakety TAT, mají Patrioty a stejně Husijové jsou úspěšní.
11: Přesně tak. Já bych řekl, že odpovídat by se dalo dlouho a v mnoha rovinách. Především Husijové mají jakousi ideologii, mají morálku bojovou daleko lepší než Saudská Arábie, která si na mnoho věcí týkající se její vlastní obrany musí vlastně najímat zahraniční síly. To je jedna věc. Druhá věc, znovu opakuje se to pořád jako přes kopírák. Je to jasná tendence podceňovat zdánlivě vizuálně slabšího nepřítele. Já připomenu, že Saudská Arábie začala bojovat v Jemenu v březnu roku 2015 a slibovala tehdy, že Husie porazí během 3 týdnů v roce 2015. Ta země, která nakupuje zbraně za miliardy dolarů ročně od Američanů. Takže na co se teď ptáte, to, co sledujeme, je vlastně jenom poslední epizoda, kdy Husijové do určité míry okopírovali přístup Iránců. Útočíte na nás, fajn, my budeme útočit zpět, ale tak, aby i vás to skutečně bolelo. A už vlastně někdy na začátku října Husijové jasně řekli, varovali ty mezinárodní letecké společnosti, nelétejte do Saudské Arábie, protože tamní letiště jsou pro nás legitimní cíl a v podstatě kopírovali i to, realita, že Saudská Arábie v uplynulých letech mnohokrát útočila na letiště přímo v Jemenu, kdy měla za cíl prostě nějakým způsobem omezit možnosti Husijů zasáhnout území, která Husijové měli pod kontrolou nebo mají pořád.
10: Bojuje se taky o klíčový průliv Bab el-Mandab, kterým směřují tankery, když nejde ropa zrovna přes ten velký ropovod, tak kterým tankery směřují do Rudého moře. Jemenské vládní jednotky po značné ofenzivě v oblasti před pár dny oznámily, že tu cestu do Rudého moře už kontrolují oni. Ale s tím zase Husiové nesouhlasí. Jak velké, jak silné, jak krvavé boje se o ten průliv vedou?
11: No já připomenu, je to vlastně měsíc a pár dní, kdy Husiové zcela překvapivě obsadili toto pobřeží, obsadili i několik ostrovů přímo v té úžině Bab al-Mandab. A vlastně poté, co Írán do velké míry pořád kontroluje Hormuzský průliv, který uzavírá cestu do Perského zálivu, tak teď se ukázalo, že vojenská síla napojená na Írán nebo do určité míry koordinovaná s Íránem má možnost uzavřít další strategickou vodní cestu na Blízkém východě, a to je přístup do Rudého moře, potažmo do Suezského průplavu. Z toho byli všichni v šoku a vlastně po dvou týdnech, řekněme z kraje minulého týdne, přišla teprve nějaká protiofenzíva, o které vy mluvíte. To znamená, že ty jemenské vládní nebo provládní síly, aktuálně provládní, kdo ví, komu budou lojální za měsíc, tak vlastně s leteckou podporou Saudské Arábie tvrdí, že vytlačují zase Husie z těchto strategických oblastí. A jak vlastně sám říkáte, my nevíme, jak je to doopravdy, a i kdybychom to věděli, tak nemáme jistotu, že to tak bude za týden.
12: Kritická situace zůstává u vnitrozemského města Taiz, které se snaží Husiové dobít.
13: Během jediného dne provedly naše ozbrojené síly 4 operace s pomocí všemohoucího Alláha.
10: Husiové ovládají poměrně velkou část severozápadního Jemenu. Kde se tam vzali?
11: Já především, když se podíváme na mapu, ona je zavádějící. Oni ovládají, řekněme, čtvrtinu, třetinu území Jemenu, ale žije tam asi 3/4 populace jemenské. Oni neovládají tu liduprázdnou téměř poušť na východě země například.
10: Směrem k Ománu potom.
11: Přesně tak. A toto území, no kde se vzali? Prostě je to etnicko-náboženská skupina, jsou to kmeny různé, které po stovky let obývají severozápad Jemenu a v rámci velice roztříštěné, já třeba svým studentům ukazuji kmenovou mapu Jemenu, to jsou desítky různých barviček, ostrůvků, různých jemenských kmenů, které se potom spojují do kmenových svazů, federací a tak dále. To v tom také hraje roli a prostě některé vyznávají šíjské náboženství, některé vyznávají sunnické, to je jedna rovina, druhá věc je ta etnicita a třetí věc je rovina politická, to znamená přístup a podíl na moci. A Husiové zkrátka, můžeme říci, že šíjité vždy bývali menšinou na Blízkém východě a vždy byli jakousi odbojnou, disidentskou, povstaleckou, řekněme, entitou v různých částech regionu. Nejinak tomu bylo v Jemenu a zkrátka, když někdy před 12 lety v roce 2014 usoudili, že jejich podíl na moci neodpovídá jejich zastoupení v populaci, tak obsadili hlavní město Sana a tím vlastně začala tato nová krize, o které teď hodně mluvíme, protože se stala součástí geopolitického souboje. Za Husie se v podstatě postavil Írán, zatímco Saudská Arábie se postavila za tu svrženou jemenskou vládu, poskytla jí útočiště a tak dále.
10: Tehdy se jemenská vláda, kterou podporuje Saudská Arábie i Spojené státy americké, stáhla do toho přístavu Aden na jihu země, a když mluvíte o těch událostech před 14 lety, tak oni navazovali tenkrát na arabské jaro, které bylo v roce 2011 a tehdy bylo velké zemětřesení v mnoha státech v severní Africe na Blízkém východě.
11: Přesně tak, a víte, to bychom opravdu, kdybychom to všechno měli rozebírat, já třeba zmíním, arabské jaro svrhlo prezidenta Sáliha v Jemenu. Jenže prezident Sálih se v jednu chvíli přidal k Husijům a bojoval sám proti centrální jemenské vládě, takže to je opravdu nesmírně spletité a opravdu tam neplatí takové to naše dělení dobří, naši, zlí na druhé straně, protože ta lojalita se mění. Třeba ta součást proti husijovské, řekněme, aliance ještě nedávno podporovala, najednou se obnovilo jihojemenské povstalecké hnutí, separatistické. Naši posluchači mnozí vědí, že existoval před desítkami let jižní a severní Jemen a ono to tam pořád doutná. Další rovina těch konfliktů uvnitř Jemenu, o kterých se můžeme bavit.
10: To znamená, Husiové jako takový, začal jste tu historii, tu stručnou od roku 2014 dál, předtím, když existovali, protože mluví se o nich od počátku 90. let zejména, byli už tehdy, jako radikální bojovníci, už tehdy je považovali mnohé státy světa za teroristy jako dnes?
11: Nebyli o nic radikálnější než mnohé jiné skupiny v Jemenu. Vždyť tam máme do dneška buňky islámského státu Al-Káidy, máme tam různé kmenové milice a Husijové prostě dostali nálepku teroristů, která mimochodem zdaleka není univerzální a platná všude. Prostě protože začali bojovat proti zájmům, řekněme, Izraele, Spojených států a jejich spojenců v regionu. No. To je všechno.
10: A oni to mají ve sloganu, ne? Ten slogan zní smrt Izraeli, smrt Americe, ale to je, vítězství islámu.
11: To je jejich aktuální prostě mobilizační slogan, který před 20 lety bez pochyby neměli. V tuto chvíli se stali součástí této geopolitické hry a kdyby stejnými zbraněmi, stejnými postupy bojovali za jemenskou vládu, tak bychom jim říkali nějaká státotvorná povstalecká milice. Neliší se příliš od těch, kteří jsou třeba v jižním Jemenu, jak jsem zmínil.
10: Za co bojují? Co je jejich cíl vlastně?
11: Já si myslím, že v poslední době se, můžeme říci, namlsali, teďka to trošku zvulgarizuji, vidinou, že to budou jednou oni, kdo bude uznán jako legitimní jemenská vláda. To znamená, oni se ukázali, vidíme to, čelí obrovské vojenské přesile a mají prostě, myslím si, ambici ukázat, my jsme ti, kteří mohou Jemen ovládat. Nebojovalo se pořád, byly i různé pokusy o politické řešení, o dohodu, ale ty z různých důvodů čas od času prostě zkrachovaly. A to je, myslím si, podstata jejich snažení v tuto chvíli.
10: Takže pořád chtějí zlikvidovat tu uznávanou jemenskou vládu a chtějí vládnout Jemen.
11: Uznávaná jemenská vláda je uznávaná kým? Ano, má pořád mezinárodní uznání, tak. Ale jak vidíme, to jsou věci, které se prostě postupem doby velice rychle mohou měnit. Podívejme se na Afghánistán. Kdo uznává hnutí Taliban? Nikdo, a přesto reálně je to afgánská vláda. Takže něco podobného do určité míry vidíme třeba v Jemenu.
10: Jak zásadní je napojení Husijů na Teherán, na Irán?
11: Irán je používá ke svým geopolitickým cílům. Tak jako Izraelci používají své milice, dneska se odvolávají na drůzy, na křesťany v Libanonu, na utlačované menšiny tam či onde. Podobně mají Kurdy třeba používají ke své geopolitické hře. Podobně to dělají Spojené státy, Saudská Arábie, dělá to i Irán. A Husijové v podstatě v tuto chvíli jsou pro ně dobrým nástrojem, jak okopávat kotníky té protiíránské alianci v regionu. Ve chvíli, kdy se dohodnou Iránci s Američany, tak iránská podpora Husijům v Jemenu může velice klidně rychle skončit. Aha. Když se Iránci a Saudové v roce 2023 dohodli na obnovení vztahů, na uklidnění vzájemné krize, a to za patronátu Číňanů, tak vlastně se ukázalo, že i ta jemenská válka může být uložena k ledu. Začalo se jednat o mírovém řešení konfliktu a válka vlastně celé to vyústilo v příměří. My se teď bavíme o nové válce, která přišla vlastně jako součást. Husijové se nejprve mobilizovali poté, co Hamas napadl Izrael a začala tato válka a v posledním
10: začali
11: roce...
10: Začali raketově ostřelovat Izrael a začali se zapojovat vlastně do těch bojů.
11: Přesně tak, jakože se solidarizují s Palestinci a teďka naprosto aktuálně a ta nejvyhrocenější forma, kterou vidíme, to je vlastně součást toho, že Irán byl napaden Izraelem a Spojenými státy a samozřejmě logicky Iránci mobilizovali, co mají v rukávu oni.
10: No a jak silné to napojení je? Skutečně to je tak, že třeba Iránci dovážejí zbraně Husijům, že cvičí jejich bojovníky?
11: Určitě se toto nedá vyloučit, spíše záleží na množství, mluví se třeba o tom, že Husie cvičil libanonský Hizbalah. Když začala...
10: To je ta osa odporu vlastně, že jo? Irán, Hizbalah,
11: Husijové. Teď je silně zdecimovaný, o tom není sporu, ale přeci jenom jeho bojové zkušenosti Hizbaláhu byly enormní ve srovnání s mnoha jinými skupinami v regionu, takže Iránci už nemuseli přímo cvičit jemenské bojovníky a obsluhu zbraní a tak dále, mohli si na to najmout v podstatě nebo vyslat nebo delegovat tuto práci k libanonskému Hizbaláhu. Takže tam není nutné, aby Iránci dováželi ve velkém zbraně.
10: Mluví se o překladišti zbraní třeba v přístavu Hudajda, že jo, na západě země. Já jsem o těch zbraních mluvil z toho důvodu, že já nevím, jestli jste to zaznamenala, mě pobavilo docela to, co jsem četl ve Financial Times, že Husijové využívají umělou inteligenci Anthropic, Claude, ten model, k vývoji balistických střel. Nicméně podle americké společnosti se jim to úplně nedaří, což poznali podle promptu, kdy Husijové psali do toho chatu, nám se to nedaří, jak to zlepšit. Což mi přišlo docela zajímavé, že jsou jako nápadní.
11: Jsem to zachytil. No, jasně, to jsou takové atraktivní články. i pro západní publikum, o tom nepochybuji, že se něco takového může dít, ale určitě na tom to celé nestojí. Věc, která Jemenu rozhodně nechybí, jsou zbraně. V podstatě si vůbec nemyslím, že je potřeba je tam nějakým způsobem dovážet. Já už jsem zmínil Sálih, bývalý prezident, když se přidal k Husium, to není jenom on jeden člověk. To jsou celé jeho milice, to jsou celé ozbrojené složky, které prostě mění aliance a samozřejmě nepřecházejí jenom bojovníci, ale přecházejí i prostě jejich arzenály. To tak je v Jemenu a vždycky bylo.
10: Právě kvůli tomu množství zbraní, které je Husiů, tak z toho důvodu jemenská vláda i Saudská Arábie, ta koalice vedená Saudskou Arábií a do toho obranného paktu teď nově spadá třeba Pákistán, Turecko, na pomoc přišla Francie, Británie, Saudské Arábie, tak z toho důvodu nejsou schopné tyto země Husie porazit? Protože ta válka je silně asymetrická.
11: No je, a důvodů, proč nejsou schopni je porazit, je celá řada. Především bych nepřeceňoval tu dohodu z Mekky, kdy Saudská Arábie uzavřela nějaký obranný pakt s Pákistánem a s Tureckem.
10: Letos, je to pár týdnů.
11: Ano, bylo to v srpnu a ty země ale jasně říkají, že se nezapojí do války proti Husium, že maximum, které ten pakt nebo ta dohoda je zavazuje, je obrana Saudské Arábie, to znamená obraná výzbroj, instruktoři, obrané jednotky, nikoliv útok a likvidace Husiů v Jemenu. Na to si dávají pozor. Další věc, proč Spojené státy se do toho nezapojí? O tom se teď hodně mluví, protože by to v podstatě bylo otevření nové fronty. Vždyť vidíme, Američané rozpoutali s Izraelem válku proti Iránu a teďka sklízí na celém světě téma vaší poslední Vinohradské, to znamená, že najednou musí nakupovat, nebo Trump se dohodl s Ruskem, že bude nakupovat ropu. Proč? No, protože není ropa z Blízkého východu. Takže toto vytloukání klínu klínem za této situace ještě rozjet novou válku v Jemenu, kdy slyšíme ty pohrůžky a varování, prostě Husiové řekli, zaútočí na nás Američané, vy nevíte, co přijde, jak budeme útočit my zpátky. Hmm. Mluví se o narušování datových kabelů v Hormuzském průlivu a tak dále. To jsou věci, které my si neumíme představit. A ve všech těchto věcech platí jedna důležitá věc. Husiové mají daleko méně co ztratit, než Američané a jejich západní spojenci, kteří pronášejí bojovné projevy na různých pódiích západních think tanků a podobně.
10: Mluvíte o tom, že Amerika rozpoutala s Izraelem tu válku proti Iránu, což je bez pochyby pravda, nutno k tomu dodat, že ta historie těch vztahů mezi těmi zeměmi je mnohem složitější a tam je zase ta podpora toho Hizballáhu od Iránu, podpora Hamásu, všechno se to velmi vyhrotilo po těch teroristických útocích Hamásu 7. října.
11: Ale těmi to také nezačalo, ale to také
10: víme. No tak to samozřejmě víme, že ta historie je mnohem složitější. No já se ptám na to, proč jemenská vláda a Saudská Arábie, celá ta koalice není schopná Husie porazit i z toho důvodu, že se za pár týdnů má v Saudské Arábii konat prestižní Davos v poušti, velká konference Future Investment Initiative, na které Saudům velmi záleží, mají přijet hosté z celého světa. A teď jsou asi poměrně silné obavy o bezpečnost těch hostů, když v Riádu je zavřené letiště. Není to jediné letiště, na které Husiové zaútočili.
11: Přesně tak, minulý týden útočili i na další jiná v regionech, ano.
10: No, tak vy byste se taky bál o bezpečnost Saudské Arábie teď?
11: Víte, co tady vůbec nejde o bezpečnost? Tady jde o to, kde jestli prostě Husiové řeknou, my budeme dál střílet na letiště v Saudské Arábii, tak Saudové třeba mohou ujišťovat, všechno je bezpečí, všechno už je v pořádku, v sobotu jsme to všechno napravili, ale vy jako ředitel nějaké letecké společnosti evropské pošlete tam letadlo s 200, 300 lidí.
10: To
11: je otázka. Takže ona, ta hrozba vůbec nemusí být reálná. Ono stačí prostě jenom nějaké riziko, že se něco takového může stát. A já znovu říkám, myslím, že to bylo 5. října, Husiové řekli, vaše saudsko-arabská letiště jsou pro nás legitimním terčem. My můžeme dneska spekulovat o tom, jestli to je nebo není válečný zločin, zda a nakolik ta letiště byla využívána i třeba k vojenským aktivitám.
10: No, trefili civilní terminál číslo 3 na tom riádském letišti.
11: Přesně
10: tam
11: tak,
10: zahynuli normálně
11: přesně
10: turisté,
11: tak, ale když Saudové útočili na letiště v Sanaa, tak také říkali, útočíme na teroristy a také zasahovali přeci civilní struktury v zemi, pozabíjeli 10 000 lidí Saudové, civilistů v Jemenu, jo, a také říkali, že je to namířené proti bojovníkům. Takže my víme, jak to bývá v každé válce složité a i kdyby se nakrásně řeklo, že útok na letiště krále Chálida byl válečný zločin, tak je to úplně jedno, prostě ta hrozba trvá dál a to je na tom to nejpodstatnější, ne jak to budeme definovat.
10: Íránský ministr zahraničí teď nabídl, že Teherán zprostředkuje diplomatická jednání mezi Saudy a Husií. je něco takového reálné, na co by třeba Saúdská Arábie přistoupila?
11: Je to reálné. Je reálné, že Irán uklidní Husie výměnou za nějaké protislužby, řekněme nějaké protinabídky, politické zisky pro Husie v Jemenu, politické zisky pro Iránce v Hormuzském průlivu. To je všechno právě nesmírně propletené. A vracíme se znovu k té válce, která nezačala, vy teda řeknete 28. února, tím, že Izrael a Američané napadli Irán, ale je to vyhrocení té krize bezesporu a vidíme, že především Američané nejsou schopni ukončit tuto válku a Irán toho využívá ve všech možných ohledech, se kterými nikdo nepočítal, včetně třeba podpory a ponoukání Husiů a teď vlastně jejich jménem. Teherán říká v podstatě, že bude jednat se Saúdskou Arábií. Znovu se dostává, snaží se dostat do centra dění teheránský režim.
10: No tak tady na tom i vidíme, nakolik je ta husijská klika prodlouženou rukou právě teheránského iránského režimu.
11: To je otázka. Víte co, má to další rovinu. Teďka třeba jsme se mohli dočíst v izraelských novinách, že se nabízejí Izraelci, že pomůžou Saúdské Arábii v boji proti Husijům. A otázka je, přijme to Saúdská Arábie, když proti službou by mělo být, že Saúdská Arábie uzná Izrael. Přistoupí Saúdská Arábie na to, že si najme židovské vojáky, aby bombardovali muslimy v Jemenu. To jsou všechno otevřené věci. Uvidíme, jak to celé dopadne.
10: Dobrá, díky, že jste přišel a udělal v tom pro tentokrát jasno.
11: Děkuji za pozvání.
10: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska spolu se mnou Břetislav Tureček, expert na Blízký východ z Metropolitní univerzity Praha a taky bývalý blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Řešili jsme útoky Husijů na saudské letiště v Riádu, taky napojení na Irán, komplikace ve světovém obchodě s ropou a tak dále a tak dále. Tuhle epizodu jsme chtěli udělat už delší dobu, ale odsouvali jsme ji kvůli komunálním a senátním volbám. Ještě nějaké takové díly máme v záloze, takže se k ním postupně dostaneme. Nicméně mluvit budeme v nadcházejících dnech i o druhém kole hlasování do Senátu, to je jasné. Vybrali jsme pár zajímavých duelů, které stojí za to sledovat a brzy vám o nich něco řekneme. Naslyšenou zítra.

0: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál 21 hodin. Zprávy má Anna Horáčková.
2: Koalice se shodla na podobě novely školského zákona, týká se inkluze. Slovensko schválilo rozpočet s vyšším schodkem než letos, navzdory úsporným balíčkům. Basketbalistky USK Praha porazily v Eurolize francouzské Bourges 76-55. A počasí zítra čekejte ráno mlhavo, později polojasno nebo skoro jasno, s teplotami do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Koalice se dnes shodla na novele školského zákona. V pondělí by ji pak měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měly hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné předělování a taky financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Pokračuje ministr pro sport a předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
4: Tím konečným cílem musí být nějaká míra redukce té inkluze, tak jak potom volají samozřejmě pedagogové, jak potom volají samotní rodiče, ale i jak to samozřejmě někdy zaznívá i od dětí.
2: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby novela začala platit od září příštího roku. Slovenský parlament schválil státní rozpočet na příští rok. Vláda Roberta Fica ho prosadila nejtěsnější možnou většinou 76 hlasů. Opozice se do hlasování nezapojila a návrh kritizovala. Slovensko má totiž příští rok hospodařit s vyšším schodkem než letos, a to navzdory třem předchozím úsporným balíčkům.
5: Hlasování o rozpočtu předcházely hlasité protesty opozičních poslanců. Schodek státního rozpočtu má příští rok vzrůst v přepočtu na téměř 190 miliard korun, tedy o více než 60 miliard. Vláda Roberta Fica přitom slibovala snížit deficit celých veřejných financí na 3% hrubého domácího produktu. Místo toho má dosáhnout téměř 5%. Kabinet přesto mluví o rozpočtu dobrých zpráv, který zachová sociální podporu. Slovenská rozpočtová rada upozorňuje, že vyšší schodek znehodnocuje část úspor z předchozích let. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Dnes je papučový den, upozorňuje na význam mobilních hospiců. Právě péči o nevylečitelně nemocné doma je dnes možné podpořit třeba příspěvkem na společný provoz. Domácí hospicová péče je komplexní a reaguje tak na různé potřeby rodiny, říká předsedkyně Fóra mobilních hospiců Michaela Čeřovská.
6: V tom týmu je lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník, psychoterapeut a duchovní a vlastně poskytují tu péči takhle komplexně, protože ten nemocný člověk i jeho rodina mají potřeby v celém tomto spektru a není to tak, že by si vybírali pacienti jenom nějakou část té péče.
7: Sport. Basketbalistky USK Praha vstoupily do Evropské ligy vítězně. Domácí Hale Královka porazili francouzské Bourges 76-55. Největší zásluhu na výhře měla Briana Fraserová, která nastřelila 21 bodů. Mladoboleslavští fotbalisté prohráli i druhé utkání v Šancelize po reprezentační přestávce. Bohemians podlehli v dohrávce 6. kola na jejich hřišti 0-1. Jediný gól dal domácí kapitán Aleš Čermák z přímého kopu. Zejména ve druhém poločase byla hra hodně rozkouskovaná. Diváci viděli mnoho střetů, soubojů a faulů. I o tom mluvil trenér Mladé Boleslavy Aleš Majer.
8: Typický utkání na Bohemians, ať už směrem od fanoušků nebo i směrem od domácích. A to emotivní prostředí vždycky je nešťastný dávat na Bohemku neskušeného rozhodčího. Tam byly situace, které byly výrazně posouzlý v náš neprospěch. Fauna Marka Havrana na hraně pokutového území. Nechápu, proč brankář přiběh do toho souboje Karafiáta s Liškou. Byly tam takové prostě situace, které si myslím, že prostě pro toho rozhodčího v té atmosféře jsou složitý.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D5 před Plzní a taky na Pražském okruhu u sjezdu na Studulky. Na D5 z Rozvadova do Prahy pozor na nehodu před Plzní. Za sjezdem na Bory a Klatovy na 80. kilometru havarovalo osobní auto. Na místo jedou záchranáři, zatím je to s opatrností průjezdné bez zdržení. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se před sjezdem na Studulky na 21. kilometru střetlo osobní auto s dodávkou. Blokují levý pruh a projíždí se pomaleji. Na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm na Bumbálku se za Prostřední Bečvou střetla dvě osobní auta. Následky havárie překážejí za mostem přes Kněhyni za zatáčkou. A v Praze se chvíli zdržíte ve Spořilovské ulici ve směru z centra. Je tam kratší kolona, která pokračuje do Brněnské ulice ke sjezdu na Chodov. Tam provozu překáží převrácený bagr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Před námi je studená noc, ochladí se na 5 stupňů až 0 a přidají se četné přízemní mrazíky. Nad ránem pak čekejte i mlhy, ty se sice během dopoledne rozpustí a přes den pak bude polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku, ale čekejte místy i oblačnou oblohu. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 12 až 17 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví většinou kolem 9, na Šumavě bude i 13. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál, moderuje Patricie Strouhalová.
1: Zdravím vás ve vysílání večerního radiožurnálu. Vám teď položím takovou velmi jednoduchou otázku. Víte, co všechno patří do směsného odpadu a do těch červených kontejnerů na elektroodpad? No, podle průzkumu Ipsos pro společnost Elektrovin nad tím řada Čechů váhá, tak schválně tohle téma pro večerní radiožurnál podrobně už za pár minut.
3: Večerní radiožurnál
10: a Patricie Strouhalová.

0: Tabuji se, tanečnice, 10 minut po 21. hodině. No a teď to téma, které jsme nakousli před chvílí. Češi si oblíbili nakupování takzvaných fastek produktů, to jde o levnou elektroniku z internetu, která ale pravda příliš dlouho nevydrží, lidově tedy elektrošunt. No a podle nového průzkumu agentury Ipsos je loni nakupovalo asi 78% lidí a víc než polovině z nich takový výrobek nevydržel ani půl roku. No a problém ten potom nastává při likvidaci. I elektrošunt má totiž skončit v elektroodpadu a to se často neděje.
1: Tady už stojíme u jednoho z kontejnerů na elektroodpad. Uvnitř vidíme například pračku, sušičku, mikrovlnnou troubu, vysavač a nebo sporák.
2: Říká za pražské služby Alexandr Komarnický. Češi sice třídí elektroodpad ve velkém, někdy jim ale dělá problém rozlišit, co všechno ještě do červeného kontejneru patří a co už ne. Všímá si toho Roman Tvrzník ze společnosti Elektrovin, která v Česku provozuje asi 12 000 kontejnerů na elektroodpad.
3: Patří tam věci, o kterých by člověk ani neřekl, že jsou elektroodpadem. Takovým klasickým příkladem jsou jednorázové cigarety, dalším jsou různé hračky, různé svítilny malé, powerbanky.
2: Mezery Čechů ukázal i zářijový průzkum, který si společnost nechala zpracovat od agentury Ipsos mezi tisícovkou lidí. Hned 41% z nich nevědělo, že do elektroodpadu patří právě jednorázové elektronické cigarety. A třeba takové vánoční světelné řetězy by tam správně zařadilo jen 28% respondentů.
3: Řeší to tak, že to hodí do popelnice, no, z větší části. Polovina lidí v podstatě řekla tohle. No.
2: Takzvané fastek výrobky, tedy levnou elektroniku, která dlouho nevydrží, si přitom loni koupilo alespoň 78% dotazovaných. Nejčastěji je pořizují na asijských online tržištích, což samo o sobě může být problematické. Na výrobcích by měl být vždy znak, že patří do elektroodpadu. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy ale u takových výrobků nebývá.
4: Problém výrobků z čínských tržišť je v tom, že často nejsou správně označené, není na nich uvedeno, že je to například elektroodpad, což může způsobovat velká rizika při zpracování směsného odpadu. Nejsou tam často pokyny k tomu, jak výrobky recyklovat.
2: Čísla jsou přesto pozitivní. Zatímco v roce 2006 vytřídil každý Čech v průměru 2 kg elektroodpadu, v roce 2024 už to bylo téměř 18 kg. Říká obchodní manažer společnosti Rema System David Chytil.
5: Když se na to podíváme v rámci nějakých procent, jsme na míře sběru kolem 67%. A cíl evropský, který nám legislativa ukládá, byl 65%. Takže můžeme říci, že jsme v roce 2024 poprvé splnili evropský cíl.
2: Pro srovnání, Evropa se jako celek pohybuje ve sběru elektroodpadu okolo 40%. Podle odborných firem by rozdíl mohl být ještě výraznější. V Česku by pomohl ještě větší důraz na osvětu mezi dětmi školního věku. Dominik Hron, Radiožurnál.

Jak víte z vysílání radiožurnálu, basketbalistky USK Praha vstoupily do Evropské ligy vítězně. V domácí hale Královka porazili francouzské Bourges. Tak detaily nabídne náš pravidelný večerní sportovní přehled a ten tu bude i s dalšími sportovními informacemi za chvíli.

0: Fotbalisté pražských Bohemians zvítězili i ve druhém zápase po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola šance ligy 1-0. No a více společně s dalšími výsledky přidáme právě teď ve sportovním přehledu, který pro večerní radiožurnál připravil Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Tak dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Z přímého volného kopu rozhodl gólem domácí Aleš Čermák. Svou trefu opřel o břevno branky a ránu kapitána Bohemians pak chválil trenér Pražanů Jaroslav Veselý.
2: Skvělá, ještě o břevno a je hezký, že takhle trefil a myslím si, že fanoušci Bohemky a Tondy Panenky to určitě ocenili. Tohle mi Tonda říkala, že už to dlouho nikdo netrefil, říkám, jo, tak Čermák jedině, no vidíte, je to tady.
1: Bohemians čeká na další ligový zápas sobotu 17. října v Brně na hřišti Artisu. Mladoboleslavští přivítají ve stejný den Teplice. Fotbalisté Sparty se pokusí natáhnout vítěznou sérii napříč soutěžemi. O 6. výhru v řadě budou hrát ve druhém kole základní části Evropské ligy. Doma přivítají zítra norský Lillestrøm, jehož dres v minulosti oblékal 26-letý norský útočník Sparty Jonathan Brunes.
3: Zažil jsem tam pěkné časy, i když jsem tolik nehrál. Byl jsem ještě celkem mladý, bylo mi tehdy 19-20 let a dost jsem se tam naučil od zkušenějších hráčů. Jeden z nich, útočník Thomas Olsen, mi napsal, jestli dorazím na jejich trénink, takže tam mám stále dost kontaktů.
1: Zápas Sparty s Lillestrøm začne zítra v 18:45. O něco později vstoupí do konferenční ligy taky fotbalisté Jablonce. Ti se ve 21 hodin představí na hřišti lídra německé Bundesligy Freiburgu, kde jim bude chybět zraněný útočník Lamin Javo. Obě utkání odvysílá živě Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy. Basketbalistky USK Praha vstoupily do Evropské ligy vítězně. Domácí Hale Královka porazili francouzské Bourges 76-55. Největší zásluhu na výhře měla Briana Friserová, která nastřelila 21 bodů. Tenistka Arina Sabalenková vypadla na turnaji ve Wuhanu už ve druhém kole. Světová dvojka a trojnásobná vítězka turnaje podlehla Američance Liové ve třech setech. Z českých tenistek se dál dostala jen Karolina Muchová. Američanku McNellyovou porazila po obratu 3-6, 7-6 a 7-6.

0: Se na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst.
1: Kde už je o nové koalici jasno.
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání.
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni.
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 21 hodina 30 minut. Vaši zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už oznámila, že je vláda připravená úpravu obhájit. Air France bude respektovat izraelské nařízení a pilotům a členům posádek z 31 zemí neumožní vstup do Izraele ani přelet přes jeho vzdušný prostor. Informovala o tom stanice Al Jazeera. Nařízení se týká zemí s převážně muslimským obyvatelstvem. Podle francouzské advokátky Clary Gandanové je případné vyloučení členů leteckých posádek na základě jejich státní příslušnosti přímou diskriminací. Francouzské aerolinky se hájí tím, že musí dodržovat vstupní předpisy zemí, do kterých létají. Izrael nařízení zveřejnil poté, co se koncem září ománský pilot společnosti FlyDubai pokusil unést letadlo a havarovat s ním v Izraeli. O budoucím vedení je po dnešku jasněji v 7 ze 13 krajských měst. Třeba v Ústí nad Labem bude vítězná koalice Jedno Ústí vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jednání po víkendových komunálních volbách zůstávají otevřená v Praze, Ostravě, Pardubicích, taky Jihlavě, Zlíně a Českých Budějovicích. Vládní hnutí ANO, které volby vyhrálo v 6 krajských městech, své vítězství proměnilo v účast v koalici, zatím ve 2. A medvídek Pooh slaví 100 let. Přesně v tento den v roce 1926 totiž v Londýně vyšla první knížka o dobráckém medvědovi z pera britského spisovatele A.A. Milneho. První knize o Poohovi předcházela povídka o malém medvědovi ze stokorcového lesa a jeho přátelích, nazvaná Špatný druh včel, která vyšla v britském večerníku London Evening News o necelý rok dřív.
2: Sport.
1: Fotbalisté Bohemians porazili v dohrávce 6. kola šance ligy Mladou Boleslav 1-0. Středočeši tak nevyužili šanci bodově se dotáhnout na druhý Liberec. Basketbalistky USK Praha pak večer vstoupili vítězně do Evropské ligy. Doma porazili francouzské Bourges 76-55.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na Pražském okruhu a taky na začátku dálnice D11 v Praze. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 pozor před odbočkou na Stodulky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh, už je to bez kolony. Na Pražském okruhu z letiště k D1 je nehoda také ve sjezdu na Zličín a Chrášťany. V křižovatce s ulicí Na Radosti havarovala 2 osobní auta, provoz je tam omezený. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zvyšte opatrnost za Řevničovem. Na 39. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. V Praze pozor na nehodu v Chlumecké ulici. Před začátkem dálnice D11 do Hradce Králové za zatáčkou havarovala 2 osobní auta. Projíždějte opatrně. A na Vsetínsku pozor na silnici 35 mezi Prostřední a Horní Bečvou havarovala 2 osobní auta. I to za zatáčkou za mostem přes Kněhyni, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne postupně rozpustí. Přes den pak bude polojasno až skoro jasno. Hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno a nejvyšší teploty ve čtvrtek od 12 do 17 stupňů. To byly zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
4: Zdravím vás. No, prý jen málo živočichů vykazuje tak jasnou souvislost mezi velikostí a délkou života jako psy. Tohle tvrdí vědci. Jedná se totiž o velmi rozmanitý živočišný druh, jehož velikost se pohybuje, řekněme, od německé dogy po malou čivavu. No a právě nová studie amerických vědců teď ukazuje, že na délku života psů má vliv právě jejich velikost. A možným důvodem je způsob, jakým se u psů s věkem mění DNA.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

MIG 21, večerní radiožurnál, zavání to cenzurou, takhle komentují někteří umělci právě nové dotační podmínky Ministerstva kultury. Rezort nechce, aby státní peníze sloužily k politické kampani v kultuře a proto hledá a hodlá důkladně kontrolovat využití dotací. Téma otevřeme ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Bryan Adams a vysílání večerního radiožurnálu ve 21 hodin a 43 minuty. Cenzura a nebo jenom přísnější kontrola výsledků finanční podpory. Ministerstvo kultury chystá přísnější dotační pravidla, umělci ale mají obavu o svobodu tvorby. A podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Nejasná pravidla by ale podle některých kulturních pracovníků mohla vést k autocenzuře.
1: Umělci mají právo na svůj názor, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Nemám právo jim určovat, co mají říkat nebo o čem mají tvořit.
2: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde.
1: Pokud ale někdo požádá o peníze na kulturní projekt a použije je místo toho na politickou kampaň nebo politický obsah, je to něco jiného. Proto chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmů při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
2: Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
3: Není úplně v pořádku to, aby si ministerstvo kultury dávalo do podmínek, co smí a co nesmí obsahovat umělecké dílo. To je nepřípustný, zavání to cenzurou a minimálně to nastavuje takovou atmosféru, která vede tvůrce potom k autocenzuře.
2: Také Lenka Havlíková za Asociaci nezávislých divadel dodává, že jsou požadavky rezortu nejasné.
4: Ten bod 17.2 se týká hanobení prostě různých skupin. V tom bodě nejsou uvedeny žádné konkrétní prováděcí mechanismy a je to velice široce formulováno, takže to zakládá obavu, že to může být neužito.
2: Na dotacích závisí velká část nezávislé kultury. Lidé v tomto sektoru pracují pod průměrnou mzdou a tak se tvůrci mohou raději vyhnout riskantním tématům, než aby o peníze přišli.
4: A potom jde o ten bod, který se týká toho takzvaného zákazu využívat prostředky z dotací na politické kampaně. Současných dotačních podmínkách je zcela jasné, že dotace jsou určené na umělecké výkony. To považujeme za buzování klamné představy, jako by příjemci dotací chtěli dělat nějaké politické kampaně.
2: Rezort kultury také slibuje, že posílí kontroly dotací. Plánuje vyhodnocovat také, jestli projekty opravdu dodali, co slíbili a jestli veřejné peníze přinesly skutečný výsledek. Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

Česku i přes podzimní ochlazení dál chybí voda. Nízké stavy hlásí třeba Husinecká přehrada, ale i řeka Blanice. Změny tam sledují i tamní rybáři, taky nízký průtok ovlivňuje život v toku, to právě přiblížíme v další reportáži.

0: Vody v Husinecké přehradě ubývá a změny jsou znát i na řece Blanici. Nádrž na Prachatickou se kvůli suchu dostala na nejnižší provozní hladinu a její zásobní prostor už je vyčerpaný. Do řeky teď odtéká jenom něco přes 200 litrů vody za sekundu a dopad to má nejenom na život v přehradě, ale taky na ryby v řece Blanici i navazující rybniční soustavě.
1: Není žádná hloubka tady bývalo přes 2 metry, je to zanesený, třeba je tu 0,5 metru do metru vody, jo. To je málo pro tu rybu.
2: Václav Kůz je bývalý předseda Českého rybářského svazu, místní organizace Bavorov. My jsme teď u řeky Blanice v Bavorově.
1: Zítra mi mají přivez zase rybu a pomalu ji nemáte kam dát, protože není voda. Když jsme to dávali tamhle nahoru do horního toku, to je stará řeka, tam není voda vůbec, to víte, je to na nic.
2: Běžně tady teče poměrně hodně vody.
1: Není tam potrava, to na ten jejich organismus nápor, jo? Že málo vody je málo kyslíku.
2: Kromě toho, že je málo vody v Blanici, tak vás trápí i její přítoky, které jsou vyschlé.
1: Dubský potok není, že jo? Zlatý potok, tam máte jenom takové loužičky, jo? Jsme nevysazovali, nelovili rybníky, jo? Protože stejně nám nenatečou, jo?
2: S vedoucím střediska vodňanských rybářů Miloslavem Vaničkem jsme na vodňanských sádkách. I sem teče voda z Blanice.
3: Je pravda, že kdyby tohle nastalo v létě, tak by to bylo pro nás hodně krizová situace. Ten odpar z těch rybníků byl intenzivní, takže tam nás ta Blanice zachraňovala.
2: Situaci vodňanským rybářům usnadňuje i nadcházející zima.
3: Potřeba na ty rybníky je mnohem nižší. Takže tam jsme zastavili přítoky do těch rybníků, tlačíme tu vodu tady do náhona, snažíme se nechat průtok v řece Blanici a budeme se připravovat na výlovy a to sádkování ryb tady na sádkách.
2: Návrat k běžné hladině řeky Blanice bude záviset především na tom, kolik vody přinesou další srážky a jaké budou přítoky do Husinecké nádrže. Z Vodňan Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 22 hodin. A ve studiu se zprávami Anna Horáčková.
3: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto. Na změně pravidel pro státní úředníky trvá. Ukrajinská armáda hlásí výpadky ve fungování služby Starlink. Zelenského poradce z toho viní Spojené státy. Fotbalisté Bohemians vyhráli v Šancelize po druhé za sebou, když porazili Mladou Boleslav 1-0. A počasí zítra čekejte ráno mlhavo, později polojasno nebo skoro jasno s teplotami do 17 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků můžou začít platit. Poslanci vládních stran a hnutí totiž znovu trvali na svém a dnes přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koaličních politiků změna přinese pružnější státní správu. Opozice se obává politizace. Primátorem Ústí nad Labem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryska z jednoho Ústí. Volební koalice povede město sama. Hnutí ANO jde tak po 8 letech ve vedení města do opozice. Přidá se k hnutí Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov, SPD a koalici Spolu pro Ústí. Vítěz voleb opozici nabízí zastoupení ve finančním a kontrolním výboru. S některými zástupci opozice se už Vohryska setkal.
5: Všichni nás podpořej, když bude smysluplný směřování města. Máme velkou programovou průnik s koalicí Spolu pro Ústí. Nesetkal jsem se ještě se zástupci ANO, ale oni se teprve dohadují a dle neoficiálního vyjádření se chtějí se mnou setkat v pátek.
3: To se uskuteční i další schůzka s hnutím Vaše Ústí. Ukrajinská armáda hlásí omezené fungování a taky výpadky vojenského využití internetových terminálů Starlink. Informoval o tom poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Serhii Bezkrestnov. Podle něj přestalo vojákům fungovat spojení s objekty pohybujícími se rychleji než 160 km za hodinu. To údajně omezilo několik ukrajinských bojových misí. Bezkrestnov z nařízení výpadku obvinil administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajina podle něj taky nedostala varování od amerických spojenců o ruských nočních raketových útocích. Ukrajinské úřady hlásí nejméně 3 mrtvé a přes 20 zraněných. Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je proto přinášejí zpátky do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z posledních dnů zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. Pokračuje koordinátorka sběru škeblí Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová.
6: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
4: Sport.
3: Pražští Bohemians zvítězili ve fotbalové Šancelize po druhé v řadě. Znovu vyhráli 1-0 na svém stadionu, tentokrát porazili Mladou Boleslav. A stejně jako naposledy proti ostravskému Baníku dal jediný gól utkání Aleš Čermák. Kapitán Bohemians se trefil z přímého volného kopu ránou o břevno a po zápase přiznal, že si takové zakončení den předem zkoušel.
7: Jo, jsme si kopali na tréninku s Honzou Kovaříkem 3 nebo 4 a všechny jsem kop tak do úrovně kotníku po zemi, takže když jsem si to stavil, jak jsem si říkal, tak prosím tě, hlavně to zvedni, ať to nedopadne jako včera na tréninku, aby se mi nesmál, a naštěstí to dopadlo, takže dobrý.
3: A basketbalistky USK Praha vstoupily do Evropské ligy výhrou nad francouzským Bourges 76-55. Ve druhé čtvrtině přitom prohrávali o 11 bodů, do poločasu ale vyrovnali a po přestávce zápas otočili. Nejlepší střelkyní byla s 21 body Briana Fraserová.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D8 za Doksany a nehoda na Pražském okruhu. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem čekejte překážku v omezení za Doksany. Na 41. kilometru zastavilo nouzově ve zúžení osobní auto. Projíždějte opatrně. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda ve sjezdu na Zličín a Chrášťany. V křižovatce s ulicí Na Radosti havarovala dvě osobní auta, průjezd je tam omezený. V Praze pozor na výjezdu z města směrem do Brna. V Brněnské ulici u sjezdu na Chodov převrácený bagr. Jeden pruh je neprůjezdný, kolona se tam ale už netvoří. A v Praze se stala nehoda také na začátku dálnice D11 do Hradce Králové. Na konci Chlumecké ulice za zatáčkou havarovala dvě osobní auta. S opatrností je to průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Čeká nás studená noc, ochladí se na 5 stupňů až 0 a přidají se četné přízemní mrazíky. Nad ránem pak i pozor na mlhy, ty se během dopoledne rozpustí a přes den bude polojasno nebo skoro jasno, pouze na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. Nejvyšší teploty ve čtvrtek 12 až 17 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví kolem 9, jen na Šumavě bude i 13 a foukat má zítra jen slabý, proměnlivý vítr. Tolik zprávy. A teď už začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
9: Její příběh patří mezi nejpoutavější v českém literárním světě. Žije ve Valašském Meziříčí, překládala a vyučovala a první knihu jí nakladatelství Host vydalo v roce 2013. Za těch pouhých 13 let uhranula čtenářky třeba Hanou a čtenáře třeba Listopádem. Prodala víc než milion knih a dost možná mnohé opravdu naučila číst. Alena Morštajnová je poprvé hostem Radiožurnálu, a to z knižního veletrhu ve Frankfurtu. Dobré dopoledne vám přeji.
10: Dobré dopoledne.
9: No, já musím začít tím prostředím, kde jsme. Všem je ten veletrh podstatný pro české autorky a autory.
10: Je to brána do světa. My všichni doufáme, že naše knihy se budou stále více překládat, že získáme další čtenáře, že se naše knížky budou líbit. A frankfurtský veletrh patří, vlastně je největší veletrh na světě, a kde jinde představit své knihy než právě tady.
9: Já se musím zeptat, jak vlastně vypadá ten den autora či autorky. Znova člověk může připomenout to číslo, ale k tomu se ještě dostaneme. Jak vlastně do toho světa odsud člověk pronikne? Tady máte možnost se setkat s agenty, nebo jak to reálně vypadá?
10: Já mám samozřejmě svou literární agentku, paní Danu Blatnou, která mě zastupuje, a ta má na starosti, nebo ví o všech mých překladech, zná všechny mé nakladatele a zná všechny mé překladatele. A snaží se mě tady na veletrhu s nimi také seznámit, protože samozřejmě lidské vztahy vždycky zlepšují tu spolupráci. Já už spoustu svých nakladatelů a překladatelů znám z předchozích akcí, nebo dokonce třeba francouzská nakladatelka a německá překladatelka mě navštívili ve Valašském Meziříčí a strávili jsme spolu nějaký čas, což je úžasné, protože viděli to prostředí, ve kterém se moje knihy odehrávají, prošli si město, popovídali jsme si o tom, jak tu knihu přeložit, nebo jestli tam mají nějaké problémy. Jsou třeba překladatelé, o kterých vůbec ani nevím, a s nimi se setkám třeba právě tady na veletrhu, a podařilo se mi třeba setkat se s německými nakladateli, kteří projevili zájmy i o mé předchozí knihy, a to je vždycky úžasné, to je výsledek těch veletrhů.
9: Ta prezentace česká, co by čestného hosta největšího knižního veletrhu na světě, tak je nesmírně velkorysá, víc než 2000 metrů čtverečních, ale i početně, když se člověk podívá na ty desítky jmén autorů, který se zde představí, jaké to je se setkat, protože i tohle je unikátní, že najednou na jednom místě máte možnost potkat se vy, co se zabýváte absolutně podstatnou součástí vzdělání a kultury. Jaký to je potkat kolegyně a kolegy?
10: Já jsem tady už od pondělka a odlétám v pátek a každý z nás má jiný program, takže s některými autory se vůbec ani nesetkám, protože někdo přiletí třeba jenom na jeden den nebo přiletí na dva dny, takže sice se potkáváme, ale vlastně ani není pořádně čas si popovídat, protože každým tady máme nějaké své besedy a nějaké své úkoly, které chceme splnit, ale na setkávání jsou lepší jiné veletrhy. Já musím to říct, že můj nejoblíbenější veletrh je veletrh v Havlíčkově Brodě, a to právě proto, že tam je větší prostor na setkávání autorů. Tam opravdu máme časy spolu sednout na kávu a popovídat si. Na takovýchhle velkých akcích, které jsou opravdu rozlehlé, tak se mnohdy ani vůbec nepotkáme.
9: Říká Alena Mornštajnová, která je dnes hostem Radiožurnálu.
11: Host Radiožurnálu.

0: Aně bude za rok 10 let. Mluvím o zásadním přelomovém díle Aleny Mornštejnové, která je hostem Radiožurnálu. Moje žena to měla na nočním stolku. A musím teda říct, že jak to byl ten ženský noční stolek, tak se muž tak jako přirozeně zdráhal to vzít do ruky. Asi to není úplně první poznatek tohoto druhu, který vám někdo říká, předpokládám.
1: Já jsem ráda, že ta knížka se jmenuje Hana na jednu stranu, protože to je jméno hlavní představitelky a zároveň to vystihuje pocit, se kterým ona žije. To je pocit Hany, provinění, jak je ta čeština krásná.
0: Já jsem to právě z toho stolku pak vzal a přečet jsem to a byl jsem unešen.
1: Ano, a právě jsem si říkala, jestli jsme neudělali chybu, že jsme tu knihu pojmenovali ženským jménem, protože se může stát, že čtenář muž nabide dojmu, že to není kniha pro muže, ale to není vůbec pravda, protože já když píšu, tak se snažím psát tak, aby ty knížky byly psané, aby to byl prostě román. A román je jak pro ženy, tak i pro muže. Takže myslím si, že já jsem své mužské čtenáře získala až pozdější knihou Listopad, která zase je spíše čtena muži.
0: No ale jak si to vysvětlit? Protože když se skutečně člověk začte do té Hany, tak já myslím, že tamto dělení na ženské a mužské publikum je úplně zbytečné. To je prostě jako strhující, jenom jestli najednou autorovi není líto, že ta zkratka, která je dána tím názvem, možná tím, že pak si to řeknou ty ženy mezi sebou, tak chlap, a to říkám z vlastní zkušenosti, najednou a priori k tomu přistupuje, no to ne, to já číst nebudu.
1: máte pravdu, jako trošku mě to mrzelo, stávalo se mi třeba i na besedách, že tam, nebo vlastně se mi to stává do dneška, na besedy chodí více žen než mužů, i když poslední dobou se to vyrovnává, nebo nevyrovnává, nikdy se to nevyrovná, ženy prostě víc čtou, ale těch mužů mi tam přibývá a je pravda, že mě mrzí, když někdo vznese dotaz, který jakoby naznačuje, že moje knihy by mohly být něco, a teď já nenávidím ten výraz a nerada ho i použiju, jako ženská literatura, protože si myslím, že literatura je buď dobrá, no
0: to mě úplně
1: nebo špatná.
0: Vytáčí ve vašem případě, že někdo to označení používá. Jako mužský čtenář váš to říká.
1: Když se podíváte na databázi knih, tak tam jsou knihy oštítkované a jeden ze štítků u mých knih je ženská literatura. A to je přesně to, co mě mrzí.
0: Může s tím autorka nějakým způsobem bojovat? Říct tím to? Nebo to nechává na nás, na svých čtenářích, aby oni to hlásali dál.
1: Já samozřejmě se snažím říkat, že mé knihy jsou jak pro ženy, tak pro muže, ale vím, že když, jako to byl váš případ, přečetla si to vaše žena, řekla vám zřejmě, mně se ta knížka líbila, tak jste tam prostě nakoukl. A když ti muži nakouknou, tak je to mnohdy zaujme a potom si tu knížku přečtou. Jenomže ženy si povídají o knihách, když se podíváte na čtenářské kluby, tak jsou plné žen. Muži si nepovídají o knihách, i když třeba čtou, tak si povídají třeba o sportu, nebo já nevím o čem, o autech, ale nikdy ne o knihách, i když jsou to čtenáři. Tak právě proto se mezi muži ty moje knihy méně šíří.
0: Když se dostaneme k tomu dalšímu dílu, které otevřelo tu bránu, tomu možná jinému se to, jak jste říkala, mužskému čtenáři, i když, jak říkám, doporučuji všechny ty knihy, to je Listopad. Jak vás to napadlo v první řadě? To znamená dovést tu fikci, kdyby nedošlo k listopadovému převratu. A možná ještě jedna otázka, když jsme v roce 2026. Jak je vlastně najednou důležité se k tomu listopádu, k tomu vašemu dílu vrátit teď? Protože upřímně, tohle je 5 let, myslím, najednou je to ještě aktuálnější.
1: No, začala jsem tu knížku psát v roce 2019.
0: Vyšla 21, jestli.
1: A vyšla 21. A ten důvod, proč jsem ji začala psát, byl právě ten, že jsem si všimla, že lidé si začali jakoby stěžovat na tu dobu a začali s takovou nostalgií vzpomínat na dobu před rokem 89, začali mluvit o těch sociálních jistotách, které se vytratily. A já jsem si říkala, že napíšu knihu, která té mojí generaci, která už to zažila, připomene, jaké to vlastně bylo, že jsme žili v nesvobodě, že jsme se nemohli sami za sebe rozhodovat, že za nás rozhodoval někdo jiný. a těm mladým ukážu, jaký by jejich život mohl být, kdyby se ta revoluce v roce 89 nepovedla, protože oni to vlastně neví. No a protože v roce 20 přišla pandemie, tak jsem musela ten děj té knihy, nikdo nevěděl, jak ta pandemie tehdy dopadne, tak jsem děj té knihy ukončila v roce 2019 a rozhodla jsem se, já nikdy nepíšu druhé díly svých románů, ale rozhodla jsem se, že k této knize napíšu druhou část, která ukáže, jak by si asi s pandemií poradila diktatura a jak, a samozřejmě jsem si říkala, že musím dovést ten režim k nějakému pádu. Takže to je kniha, na které pracuju teď.
0: Takže to je to vaše aktuální dílo. Kdybychom hledali ten odstín, je to temné, nebo ne, to pokračování listopadu?
1: Já vlastně nevím, jestli se dá říct, že to je temné. Tak samozřejmě, protože se to odehrává v takovém režimu, v jakém se to odehrává, a ten režim je neradostný, tak a navíc je tam pandemie, což také nebyla vůbec radostná událost, tak to pozadí je temné, a protože já mám ráda ve svých knihách rodinné vztahy a vztahy mezi lidmi vůbec, protože to je pro mě to nejdůležitější, tak samozřejmě to, co se děje těm mým hrdinům, jak oni si poradí s tou situací a jak oni chápou ten svět, ve kterém žijí, tak to bych řekla, že to trošičku optimistické je, protože to je takové prohlédnutí. Takže neřekla bych, že ta kniha je úplně tíživá, ale já jsem ji ještě nedopsala a já sama ještě úplně nevím. Ještě jsem se úplně nerozhodla, jak to dopadne.
0: Nechme se překvapit, pokračování listopadu, tedy by se mohlo objevit kdy v příštím roce?
1: No, já doufám,
0: záleží to na vás, pochopitelně.
1: Já doufám, že se mi podaří knížku dokončit do konce ledna, a měla by být kniha představena na veletrhu Svět knihy Praha v příštím roce. V podstatě se chýlím ke konci, ale jak vidíte, tak si tady jezdím po veletrzích, místo abych psala, a práce stojí.
0: Říká Alena Morštajnová, dnešní host Radiožurnálu.

Jana Mornštejnová. Znovu to připomenu, tu číslovku, více než 1 milion prodaných knih. Já přemýšlím, jak číst ten výraz, co s vámi ta číslovka dělá, jak moc člověk může se stát obětí téhle zkratky, víc než milion.

0: že prostě mám spoustu jiných a důležitějších věcí, nad kterými musím přemýšlet.
1: Dá se říct, že do jisté míry třeba i omezujete ty besedy?
0: Já jsem opravdu dělala spousty a spousty besed a v letošním roce a i pro příští rok jsem besedy hodně omezila. Cesty stále ještě plánuju, ale besedy, přestože je mám ráda, tak jsem byla nucena omezit, protože už prostě na to nemám energii a protože chci ten svůj čas, který mám, věnovat rodině a chci ho věnovat psaní.
1: Jak moc je na takhle úspěšnou autorku i autora vytvářen tlak v tom, musíš, potřebujeme, nutně, pokračuj. Jak se vlastně s tímhle tlakem člověk vyrovná, když si i vzpomenete na slepou mapu na ten začátek, kdy vlastně ten tlak neexistoval? Logicky, protože to byl debit.
0: Já musím říct, že na mě není vyvíjen tlak. Ani ze strany nakladatelství. Samozřejmě, že dostávám spoustu žádostí o besedy, o různé povídky nebo různé
1: to psaní,
0: texty.
1: Jenom rychle pište.
0: Ne, to opravdu ne. Jediný, kdo na mě vyvíjí tlak, tak to jsem já sama. Protože já jsem takový člověk asi, který má rád ve svém životě pořádek, takže já sama si třeba kladu termíny. A tím pádem, že já si stanovím nějaký termín, sdělím ho nakladatelství, tak potom se snažím ho splnit, protože samozřejmě jsem zodpovědná. takže ano, kdybych řekla nakladatelství, tu knížku vám dám za 2 roky, tak oni jsou s tím jako opravdu smíření a v pořádku. Samozřejmě, že jsou rádi, když řeknu ano, příští rok v lednu. A snažím se dodržovat takový 2letý rytmus, protože vím, že 2 roky na knihu, kterou já začínám psát, kdy už mám v podstatě promyšleno, co chci napsat, takže opravdu 2 roky jsou na to samotné psaní. Takže to by mělo stačit. A tím, že já si tam takhle dávám ty veletrhy, cesty, že souhlasím s tím, že někam pojedu, to už je potom moje chyba.
1: Říká Lena Monštajnová, která je dnes hostem Radiožurnálu zde na knižním veletrhu ve Frankfurtu.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin a 30 minut. Poslouchejte si zprávy, má je Marika Chmelová.
1: Americký federální úřad pro vyšetřování FBI vyvrátil, že by jeho ředitel Cash Patel odletěl do Ruska. Informaci o údajné Patelově cestě původně zveřejnila americká televize MS Now s odkazem na dva nejmenované zdroje. Americké bezpečnostní složky ale uvedly, že Patel je ve skutečnosti na bezpečnostní akci ve Virginii. Jeho záběry z tohoto státu zveřejnila stanice ABC News. Čínský občan Yang Yiming dnes u pražského městského soudu odmítl obžalobu ze spolupráce s čínskou tajnou službou. Podle státního zástupce sbíral citlivé informace pod záminkou novinářské práce. Yang ale tvrdí, že se ničím neprovinil. Je prvním člověkem v Česku obžalovaným z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Většina soudního jednání je kvůli utajovaným informacím neveřejná. Muži hrozí až 5 let vězení. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 28 miliard korun. To je nárůst o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. V září zároveň znovu vzrostla průměrná hypoteční sazba, a to na 5,1%. A papež Lev XIV. Se zatím úspěšně zotavuje po úterní operaci zhoubného nádoru na plicích. Podle nejnovějších informací Vatikánu začal normálně jíst a chodit po nemocničním pokoji. Podstoupil taky dechovou fyzioterapii. Na celkovou prognózu je ale podle lékařů zatím brzy. 90-minutová operace, při které doktoři odebrali papežovi dolní lalok pravé plíce, byla bez komplikací. Kvůli rekonvalescenci zrušil Lev XIV. Audience až do 20. října.
2: Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy prohráli v dohrávce šance ligy na hřišti Bohemians 0-1 a na druhý Liberec se tak bodově nedotáhli a basketbalistky USK Praha zahájili Evropskou ligu výhrou. Francouzské Bourges doma porazili 76-55. Nejvíc bodů, konkrétně 21, nastřílela Briana Fraserová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D8 za Doksany a nehoda na D11 v Praze. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně v omezení za Doksany. Na kilometru 41,5 stojí nepojízdné osobní auto. Na místě už je i policie a projíždí se pomaleji. V Praze opatrně na začátku dálnice D11 do Hradce Králové. Za koncem Chlumecké ulice havarovala dvě osobní auta. Vyšetřuje se za zatáčkou, je to ale s opatrností průjezdné. V Praze stále počítejte s omezením v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. U nájezdu ze Spořilovské ulice se převrátil bagr, provoz je omezený, už je to ale bez kolony, jen se zpomaluje. A na nehodu pozor na silnici 23 z Rosic do náměště nad Oslavou. V obci Zastávka v ulici Nová Osada autobus narazil do svodidel. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Během noci se ochladí na 5 stupňů až 0 a přidají se četné přízemní mrazíky. Zítra čekáme ráno místo mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Alena Morštejnová je hostem Radiožurnálu, a to z knižního veletrhu ve Frankfurtu. Když jste si klidně potichu řekla poprvé, já už opravdu umím psát, jestli jste si to vůbec řekla?
1: Já jsem si to ještě neřekla. Já naopak vím a jsem si vědoma toho, že je stále prostor pro zlepšení, a to opravdu si myslím a snažím se, aby každá další kniha byla lepší a lepší. Já jsem se nikdy neučila psát, já jsem neabsolvovala žádný kurz tvůrčího psaní, mě nikdo neřekl, jak se vytváří atmosféra příběhu, jak se volí vypravěč, jak se volí čas vyprávění, postavy, jak se vyprávějí, vytvářejí. Já jsem si na všechno musela přijít sama. A přicházela jsem na to během psaní první knihy, kterou jsem opravdu psala 10 let, což nebylo jenom tím, že bych nad tím přemýšlela. Zároveň jsem měla spoustu jiné práce, takže nepsala jsem soustavně 10 let, ale přemýšlela jsem nad tou knihou. A teď jako zpětně si myslím, že jsem tu knihu napsala vlastně dobře v tom žánru, ve kterém vyšla. Jako první kniha je Slepá mapa a vyšla, nebo mluví se o ní jako o rodinné ságe. Ale já musím říct, že když jsem začala psát tu Slepou mapu, tak já jsem chtěla napsat psychologický román. A to všichni víme, že to psychologický román není.
0: V čem se chcete zlepšovat? Je to popis, vytvoření té atmosféry, nástroj s jazykem a hlavně tomu zlepšení asi ve většině disciplín lidské činnosti, tak k tomu patří trénink, tak jak může trénovat spisovatelka?
1: No, já trénuju psáním samozřejmě, ale já bych nerada mluvila o tom, co si myslím, že na mých knihách není úplně dokonalé. Nechci to přihrávat svým kritikům, ale já prostě vím. Já vím, co chci zlepšit.
0: Jak člověka napadne psát, a to se vracím do toho času minus 10 let od Slepé mapy, protože si umím představit, že tu touhu má kdokoliv, kdo někdy přečetl víc než jednu knihu, tak se řekne, to bych měl zkusit. Ale jak sám sobě, nechci říct uvěřit, ale jak se přesvědčit a podle čeho můžu zjistit, že na to třeba mám?
1: Já jsem sobě tu touhu měla vždycky, protože já jsem pocházela z velmi čtenářské rodiny, ne spisovatelské, ale čtenářské. A už jako malá jsem si říkala, že jednou tyhle ty knihy budu psát. Já jsem je dokonce chtěla i ilustrovat a vytvářet. No a ta myšlenka ve mně zůstala nějakým způsobem zakořeněná, ale nějak jsem se k tomu psaní nemohla dostat. Já jsem se vdávala hodně mladá, pak přišla revoluce, a já jsem vlastně studovala, protože před revolucí jsem se na vysokou školu nedostala, takže jsem měla malé děti, studovala jsem, pak jsem potřebovala se nějakým způsobem ukotvit v té svojí práci a v životě. A najednou jsem zjistila, že ten život utíká strašně rychle a že já dělám spoustu věcí, ale nedělám to, co dělat opravdu chci. A já jsem tehdy dala výpověď v práci a musím říct opravdu, že v tom jsem velmi vděčná svému muži, který vlastně mi naši rodinu uvrhl se mnou do té nejistoty, že já zůstanu doma, budu na volné noze překládat, budu učit nějaké kurzy a v podstatě začnu psát, což si myslím, že není tak úplně samozřejmé. No a já jsem začala psát, jak říkám, psala jsem to těch 10 let a když to po 10 letech, no vlastně až po 12 letech od začátku psaní, tak kniha vyšla, protože to ještě nějakou dobu trvalo, než se to dostalo do nakladatelství. Tak potom jsem zjistila, že asi to psaní dokonce mi jde a že by to jednou, ale vlastně ani tehdy se to ještě nestalo mým povoláním. Teď už to mým povoláním je.
0: To jsem se chtěla zeptat, jak to, jestli je to povolání, radost, práce, co vlastně to psaní je u člověka, který je takhle úspěšný?
1: Je to splněné přání, je to práce, která vás naprosto uspokojuje a prostě to, co děláte, děláte rád. Není to takové to, dneska musím psát, dneska musím jít do práce. Vy prostě ráno stanete a řeknete si, hurá, můžu psát. Takže to je podle mě splněný sen.

0: Alena Mornštajnová, když se dostanu k času Voz, což je další vaše dílo, tak mně přišlo, že tam je ta logická otázka, kterou jste položila, ta, která je podstatná, co člověk potřebuje k tomu, aby byl spokojený. Proč je to spokojenost a ne štěstí?
1: A štěstí je velké slovo a je to pocit, který nikdy netrvá dlouho. Je to naopak, z vlastní zkušenosti vím, že když prožiju pocit štěstí, tak ten pád z té výšky bývá někdy dost hluboký. Takže je daleko lepší zachovat si takovou životní, poklidnou spokojenost, mít ty svoje lidi v životě, mít to, co dělám ráda, a to je podle mě životní spokojenost. Já v tom životě mám to psaní, mám svoji rodinu, mám přátele a to mi vlastně stačí, nepotřebuju nic víc. No a ještě já teda musím říct, že teda já mám ráda, když mě lidi mají rádi, a to je takové někdy trošku problematické.
0: Když se člověk podívá na ten čas Voz, a opět se omlouvám za ten můj pocit, ale dovolím si ho, tak mně přijde, že to je komplikovanější až sofistikovanější jazyk než v těch předcházejících dílech. Byl to záměr?
1: Já doufám, že je. To je právě to,
0: jak... jsem rád, je to tak.
1: Ano. To je to, o co jsem se snažila. Ten příběh tam není až natolik dramatický, ale ty postavy, doufám, že jsou zajímavější a pro čtenáře s nimi dokáže lépe žít a lépe ztotožnit, protože oni prožívají to, co my prožíváme v každodenním životě. A samozřejmě, že se jim dějí věci, ale nám všem se dějí nějaké věci. A já mám ráda, když čtenář si řekne, tohle to se mi třeba taky stalo, nebo tohle to se stalo tetičce, tenhle ten se s tím vyrovnal takhle, a já bych se s tím vyrovnal takhle. Prostě když nad tím přemýšlí a ta kniha je odrazem jeho života.
0: Další element, což je závist, je závist ta přirozená lidská vlastnost?
1: Bohužel, ano. Je to asi něco, co prostě je běžnější, než bychom chtěli, a já třeba taky závidím. Já závidím lidem zdraví, ale je to takové závidím a přeju. Když lidé skutečně jenom závidí a vidí, že u sousedů je ten trávník zelenější, a tak prostě je to ošklivá, no. Tak já myslím si, že každý máme s čím na sobě pracovat. Já se snažím na sobě pracovat, snažím se v sobě pěstovat spíš ty lepší vlastnosti, ale nejsem taky dokonalá, nemůžu říct taky, že bych nikdy si neřekla, bože, tohle bych chtěla taky.
0: Mě zajímá, jestli ten element závisti třeba je tomu českému čtenáři a čtenářce srozumitelnější než těm zahraničním. Jestli to fakt není jenom klišé, když to označujeme za typickou českou vlastnost. Je to globální vlastnost?
1: Já to nedokážu asi až tak posoudit, ale nemyslím si, že by to byla typicky česká vlastnost. Já si naopak myslím, že my Češi o sobě mluvíme zbytečně ošklivě. A hlavně se mi nelíbí, když o sobě mluvíme ošklivě třeba i v zahraničí. Myslím si, že jsme prostě národ jako každý jiný, se svými klady, se svými zápory. A protože práva na čas Voz už jsou prodána do několika zemí, tak z toho tak trochu dokážu odčíst, že to je tématika, která zřejmě oslovuje i čtenáře i v jiných zemích, takže není to jenom o nás Češích.

0: Alena Morštajnová, i hostem Radiožurnálu, a to z knižního letteru ve Frankfurtu. Jak s tím bojovat? S tím sebeschazováním, s tím, že se veřejně podceňujeme, i když to tak třeba nemyslíme, ale ten náš verbální projev takový je. A najednou člověku přijde až nepatřičný, že je ve Frankfurtu 2500 metrů čtverečních a spousta lidí, kteří tady jsou, říkají, no ale tak to je takový jako jenom pokus. No není to pokus. Česko je čestným hostem největšího světového knižního veletrhu.
1: To je úžasný, naprosto úžasný úspěch, který myslím, že lidé u nás v České republice nedokážou vůbec docenit. Co zatím je práce, co zatím bylo příprav, než se podařilo organizačnímu týmu to vůbec získat. To oni to vysoutěžili.
0: Ale že si
1: oni...
0: neřekneme, jsme dobrý.
1: Ano, měli bychom si to říkat a já to říkám. My jsme opravdu, tohle to je velký úspěch České republiky, že Česká republika je hlavní hostující zemí ve Frankfurtu, že tady mohlo přijet 75 autorů. Pracovalo se nad tím nejen ty dva roky příprav, kdy jsme věděli, že do Frankfurtu pojedeme, ale ten tým na tom pracoval už dlouho, dlouho předtím a já jim za to děkuju, že tady můžu být.
0: Vrátím se ještě tomu psaní, když si člověk pročítá Hanu, pročítá si i ty další vykreslené postavy a fakt jako čtenář, a to je asi ten cíl, začne s nimi dýchat, začne s nimi prožívat ty situace a je to nesmírně sugestivní. I vy jako autorka se musíte na to dívat těma očima postavy. Co děláte, když s ní nesouhlasíte? Jak se s ní dá nesouhlasit? Jak se s tím dá bojovat? Jak se to píše, když s ní nesouhlasí?
1: Rozumím otázce. Já když píšu jakoukoliv postavu, tak já v tu chvíli do ní vstoupím a dívám se na svět jejíma očima. A myslím si, že každý spisovatel by měl být empatický a měl by tohle umět, vstoupit do těch postav. A když vstoupím do té třeba záporné postavy, já v tu chvíli s ní nemusím souhlasit, ale musím znát motivace její, proč ta postava to tak dělá. Já si myslím, že herci to mají stejně. Oni taky, když hrají zápornou postavu, tak s ní nesouhlasí, ale chápou ji. A zrovna tak to mám já, když píšu nějakou postavu.
0: Dá se všechno odpustit? Nejen té, možná vlastně jo, těm postavám. Jak s tímhle bojovat? Říct si, no tak dobře, ale tohle je to pochopení, odpuštění.
1: Ne. Všechno se opravdu odpustit nedá, protože jsou rány, které se prostě nezahojí. I když samozřejmě odpuštění je hezká věc, ale jsou věci, které se odpustit ani nesmí. Takové velké věci, jako je třeba holokaust, nějaké vraždy, cokoliv, ale i drobnosti, kdy ten člověk prostě někomu ublíží záměrně, tak mé srdce není tak velké, abych dokázala naprosto odpustit. Ale můžu jako vědět, proč to udělal.
0: Já vám děkuji za to, že jste nám věnovala svůj čas a nesmírně se těšíme na všechny další knihy, které přinesete.
1: Já děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Alena Morštajnová byla hostem Radiožurnálu.

0: host Radiožurnálu.
1: S Jonášem Zbořilem jsme se svého času potkávali v rozhlase. Moderoval na rádiu Wave a už tehdy psal básně. Nedávno vydal i svou první prózu, takže jsme se potkali na frankfurtském knižním veletrhu a povídali si. Proč by měli mladí lidé číst básničky? Protože můžou být i trochu jako dnes populární rýlska na sítích? Jak Jonáš psal svou prvotinu Flora? A proč si svého času smazal soubor s rukopisy a autorským deníkem?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Radiožurnál je 23 hodin. Další zprávy pro vás připravila Monika Chalová.
5: Část senátorů se obrátila na ústavní soud kvůli zákonu o regulaci paliv. Chtějí ho zrušit. V Hormuzském průlivu se potopila kontejnerová loď, kterou zasáhl projektil. Basketbalistky USK Praha porazily na úvod Evropské ligy Burž 76-55 a zítra čekáme ráno mlhy, později polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Skupina 34 senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon o regulaci pohonných hmot. Vadí jim, že úprava dává vládě příliš velké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před ztrátou. Podle nich stát může ceny paliv regulovat, ale jen za mimořádných okolností. Současný zákon proto považují za nadbytečný. S tím ale kabinet nesouhlasí. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO už oznámila, že je vláda připravená úpravu obhájit.
6: Je to mimořádně neodpovědný krok. Oni chtějí, aby ústavní soud zrušil opatření, které umožňuje vládě pomáhat lidem. Bezesporu připravíme podrobné stanovisko a jsme připraveni obhájit to před ústavním soudem.
5: Zákon umožňuje stanovit maximální ceny paliv až na rok a regulaci opakovat, pokud pro ně budou přetrvávat důvody. Po zásahu projektilem se v Hormuzském průlivu potopila kontejnerová loď plující pod singapurskou vlajkou. Další loď je poškozená. S odvoláním na bezpečnostní zdroje o tom informuje agentura Reuters. Podle singapurských úřadů jsou posádky obou plavidel v pořádku. Námořní dopravu v úžině, která je klíčová pro globální dodávky ropy a dalších surovin, komplikují útoky iránských ozbrojenců. Air France bude respektovat izraelské nařízení a pilotům a členům posádek z 31 zemí neumožní vstup do Izraele ani přelet přes jeho vzdušný prostor, informovala o tom stanice Al Jazeera. Nařízení se týká zemí s převážně muslimským obyvatelstvem. Podle francouzské advokátky Clary Gandanové je případné vyloučení členů leteckých posádek na základě jejich státní příslušnosti přímou diskriminací. Francouzské aerolinky se hájí tím, že musí dodržovat vstupní předpisy zemí, do kterých létají. Mezinárodní soutěžní filmový festival Brno 16 dnes zahájil 67. ročník. Příznivci krátkých filmů během něj až do neděle uvidí několik projekčních bloků, které předvedou 50 krátkých snímků od českých i zahraničních autorů. Smyslem festivalu je pokračovat v tradici podpory tvůrců krátkých a studentských filmů. V závěru festivalu odborná studentská porota rozdělí několik cen. Možnost hlasovat budou mít i návštěvníci po skončení projekcí, vysvětluje ředitel festivalu Milan Šimánek.
7: Přímo, když chodí na filmy, tak budou dostat hlasovací lístky, nepotřebují propisku, oni se to vždycky natrhnou, vyberou svůj oblíbený film na tom bloku a tímhle způsobem hlasují. Ceny jsou finančně hodnocené, je to určitě tak, že hlavně právě těm filmařům krátkého filmu určitě to vždycky pomůže udělat radost.
2: Sport.
5: Fotbalisté Bohemians zvítězili i ve druhém utkání po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav v dohrávce 6. ligového kola porazili 1-0. A basketbalistky USK Praha vstoupily do euroligové sezóny vítězstvím. Francouzský Borussia porazili 76-55. Ten přijel v oslabené sestavě, a to pouze s jednou rozehrávačkou, Laurou Menzenovou. Pražanky se tak po braně soustředili hlavně na ně. Pokračuje rozehrávačka Gabriela Andělová.
8: Náš úkol byl vlastně znepříjemnit po celou dobu zápasu. zápasu hru, být tvrdý a dávat na ní tlak po celém hřišti a myslím si, že v té třetí čtvrtině už bylo vidět, že už toho má možná trochu plný zuby a tím se vlastně trošku rozpadla i ta jejich hra, protože bez rozehrávačky to není úplně jednoduchý a myslím si, že tím jsme se prostě zvedli a začínám padat i střely.
5: Další utkání čeká basketbalistky USK Praha příští středu na palubovce polského Lublinu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D5 za loděnicí a nehoda na D11 v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za loděnicí. Na 12. kilometru je kvůli údržbě kanalizace uzavřený levý pruh. Pravým pruhem projedete bez většího zdržení. Pracuje se i na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. U Brandy se nad Labem silničáři v pravém pruhu připravují betonáž, zpomaluje se na 13. kilometru, kolona ale nevzniká. V Praze pozor na nehodu na začátku dálnice D11 do Hradce Králové. V Chlumecké ulici za zatáčkou havarovala dvě osobní auta, s opatrností projedete. A v Praze v Brněnské ulici směrem k D1 do Brna stále překáží u nájezdu ze Spořilovské ulice převrácený bagr. I tam už s opatrností projedete bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Během noci se ochladí na 5 stupňů až 0 a přidají se i četné přízemní mrazíky. Zítra čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9, na Šumavě až 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: Zdravím vás, dobrý večer. Pětice senátorů uspěla ve volbách už v prvním kole a ve 22 dalších obvodech se teprve rozhodne. No a my právě za chvíli ve vysílání večerního radiožurnálu přineseme přehled těch nejtěsnějších soubojů a taky v našem volebním průvodci připomeneme, jak hlasovat a kde k tomu sehnat lístky. Tak dobrý poslech.
2: Večerní radiožurnál
0: a Patricie Strouhalová.

0: Lidé v pěti senátních obvodech už vědí, kdo je bude v Horní komoře zastupovat. Na Vyškovsku v prvním kole uspěl jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL. Na Rychnovsku zas mandát obhájil Jan Grulich z TOP 09. Jasno už je taky na Trutnovsku, Strakonicku a Děčínsku. Dalších 22 obvodů si nové senátory vybere tenhle ten pátek a sobotu.
1: O pár desetin procenta uniklo vítězství v prvním kole Jiřímu Padevětovi za STAN. O senátorské křeslo se tak v obvodu Praha 1 utká s Janem Čižinským z Prahy sobě. Zhruba 1% bod dělí na Kladensku Adélu Sucharda Šípovou za Piráty a Petra Patáka z ODS. Podobně jsou na tom na Přerovsku i Jakub Navařík z ODS a Petr Vrána z Hnutí ANO.
2: Ve druhém kole zvítězí ten kandidát, který získá většinu hlasů. Volby vypadají stejně jako minulý týden. Voliči si vyberou lístek svého favorita a v obálce ho vhodí do urny. Tentokrát ale lístky nedorazí lidem domů, varuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Budou k dispozici až ve volební místnosti, budou to dva lístky, kdy budou zase šedivé, protože tam už není od čeho je barevně odlišovat, takže dostanou šedivou úřední obálku a dva hlasovací lístky a zvolí tedy kandidáta.
1: V Senátu sedí celkem 81 zákonodárců. Jejich složení se mění každé dva roky. Voliči svými hlasy vždy obměňují 1/3.
2: Letos jich přišlo v prvním kole hlasovat asi 43%. Druhé kolo patří dlouhodobě k nejméně populárním volbám, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
4: Volební účast ve druhém kole senátních voleb, které již probíhá bez souběhu s jinými volbami, od roku 2012 nepřesáhla hodnotu 20%.
1: Senát je přitom jedním z pilířů našeho politického systému. Projednává naprostou většinu zákonů, které schválí sněmovna. Spolu rozhoduje i o ratifikaci mezinárodních smluv, změnách ústavy nebo volebních zákonů.
2: Na rozdíl od sněmovny se taky nedá rozpustit a v případě, že dolní komora přestane fungovat, přebírá dočasně její roli. Senátoři zároveň kontrolují prezidenta a můžou ho žalovat pro velezradu. O složení Senátu na další dva roky rozhodnou voliči v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Co mají společného křídla vášky a obvazy bez bakterií? No, odpověď může přinést elektronový mikroskop. Tak co všechno tohle špičkové zařízení dokáže, to právě teď zjišťují vědci, ale taky studenti na Jihomoravě. No a právě za nimi ve večerním radiožurnálu půjdeme.

0: Lucie, dotknu se ohně ve vysílání večerního radiožurnálu ve 23 hodin a 20 minut v Brně, tam se teď podíváme. Tam totiž se tenhle ten týden učí studenti, ale i špičkoví vědci nahlížet do světa, který lidské oko nikdy samo nespatří. Na podzimní škole elektronové mikroskopie zkoušejí nejmodernější přístroje přímo v laboratořích a hledají taky nové možnosti, jak je využít ve vlastním výzkumu. Moderní mikroskopy jim pomáhají odhalit detaily, které můžou vést k novým materiálům a taky k lepším lékům.
1: Tak, v ruce držíte krabičku, vnímáte vzorky.
2: Tady máme vzorky hadí kůže z krajty královské, vzorek křídel vášky a potom textil je nanovlákené.
3: Ukazuje mi svůj výzkum Václav Peroutka z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mladý vědec a účastník podzimní školy elektronové mikroskopie.
2: Tyhle vzorky jsou zajímavé tím, že mají specifickou mikro- nebo nanostrukturu.
3: Zkoumá, jak například bakterie reagují na povrch různých materiálů.
2: Takové struktury omezují schopnost mikroorganismů sedat si na ty povrchy, zůstávají dále čisté. Využití by to potom mohlo najít například v léčení kožních poranění nebo v obvazech.
1: Ten mikroskop v tom hraje vlastně jakou roli?
2: Bez elektronové mikroskopie jsme v těchto rozměrech poměrně slepí.
3: A právě teď jeden z elektronových mikroskopů chystá školitelka podzimní školy Barbora Fousková.
4: Jenom si odstříháme kus listu, můžeme zavřít komoru. Teraz spustím vyčerpávání komory.
1: Klikla jste na políčko pump.
5: Tento vzorek je zobrazován jedinečným mikroskopem, který umožňuje zobrazovat vzorky třeba i živé.
3: Vysvětluje hlavní organizátor podzimní školy Vilém Neděla z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd.
5: Podzimní škola je unikátní projekt spolupráce mezi akademickými a firemními partnery v rámci Brna.
3: Podzimní škola už 25 let učí studenty i vědce využívat elektronové mikroskopy a přinášet nové objevy. Marek Jencl, Radiožurnál.

0: zase na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst.
1: Kde už je o nové koalici jasno.
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání.
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni.
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál posloucháte ve 23 hodin a 30 minut. Monika Chmelová má zprávy.
1: Ukrajina hlásí osvobození 16 vesnic v Doněcké oblasti při čtvrté fázi rozsáhlého protiútoku. O územních ziscích v rozsahu více než 100 km čtverečních informoval velitel 3. armádního sboru ukrajinských pozemních sil Andrij Bilecký. Plán Moskvy na obsazení celé Doněcké a Luhanské oblasti se podle Bileckého ruské armádě nedaří naplňovat a ukrajinské jednotky na severu Doněcké oblasti převzaly iniciativu. Územní zisky pravidelně hlásí i Rusko. Informace o pohybech front ty nelze nezávisle ověřit. Německá AfD a BSV chtějí zrušit protiruské sankce a zastavit vojenskou i finanční pomoc Ukrajině. Obě strany se na tom plánují shodnout na mimořádném zasedání Sasko-Anhaltského sněmu. Pravicově extremistická AfD a populisticky levicová BSV mají v zemském sněmu po nedávných volbách většinu. Význam usnesení obou stran bude ale pouze symbolický, podotýká regionální veřejnoprávní stanice MDR. O sankcích a zbrojní pomoci Ukrajině totiž rozhoduje spolková vláda, případně Evropská unie. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odletěl do Bruselu na dvoudenní summit Evropské rady. Během dne jednal se zástupci strany Patrioti pro Evropu, včetně francouzské prezidentské kandidátky Marine Le Penové. Ta českého premiéra na síti X označila za významného spojence v Evropské unii při prosazování zájmů jednotlivých národů. Před odletem do Bruselu Babiš řekl, že zásadní je najít řešení vysokých cen energií. Chce se taky vymezit proti systému emisních povolenek. A poctu ženám, které rodily císařským řezem, představuje výstava císařovny v pražské galerii Art Wall. Projekt umělkyně Petry Janda zachycuje porodní jizvy ozdobené květinami, listy a dalšími přírodninami. Každá z účastnic si ozdobu vytvořila sama podle svého příběhu. Fotografie Johany Pošové tak připomínají nejen bolest, ale i odvahu, radost a lásku. Na nábřeží kapitána Jaroše a Edvarda Beneše budou snímky vystavené do 15. prosince.
2: Sport.
1: Fotbalisté Realu Madrid otočili zápas druhého kola Ligy mistrů na trávníku AS Řím. Ze stavu 1-3 udělali výhru 4-3. Zvítězil také Liverpool, a to na trávníku Lasku 6-3. Aston Villa porazila Fenerbahce Istanbul 6-0. Manchester City prohrál s Paris Saint-Germain 2-4. Slovan Bratislava podlehl Stuttgartu 0-3. Dortmund padl v norském Bode Glimt 0-1. Šachtar Doněck slaví po výhře nad AEK Atény 3-1. Real Betis zase po výhře nad FC Proto 3-2 a Feyenoord porazil Como 3-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 u Plzně a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D5 velmi opatrně u Plzně ve směru do Rozvadova, za odbočkou na Bory a Klatovy. Na 81. kilometru se v pravém pruhu povaluje pneumatika. Nebezpečná situace na D5, 81. kilometr ve směru na Rozvadov, v pravém pruhu pneumatika. Na D10 je omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. A v Praze pozor na výjezdu z metropole směrem do Brna. V Brněnské ulici se u sjezdu na Chodov převrátil bagr. Jeden pruh je neprůjezdný, kolona se tam ale už netvoří, s opatrností projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno a nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
0: Řeknu vám také dobrý večer, že kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. V anketě Českého svazu kanoistů výsledky byly dnes slavnostně vyhlášeny v Praze před čil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu, který neobhájil ten loňský triumf.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Češi i letos přispívají na pomoc lidem s postižením zraku. Od dobrovolníků si od začátku týdne kupovali symbolické bílé pastelky a možná, že teď zrovna jedna leží na vašem stole, že jste to udělali taky, tak za to moc děkujeme. Jaký mají právě takovéhle podobné akce ohlas a na co se ty peníze využívají, to uslyšíte z večerního radiožurnálu.

0: Dneškem skončila letošní sbírková akce Bílá pastelka. Dobrovolníci s kasičkami, tak ti se pohybovali ve víc než 200 města a obcí tady po celém Česku. No a ten výtěžek, ten pomůže nevidomým a slabozrakým, půjde třeba na výcvik vodících psů, anebo taky na nákup kompenzačních pomůcek.
1: 42,40, jo? No,
2: jo, super.
1: Jo, modrou a červenou teda si vezmu, jo.
3: Brožková květa.
4: Já třeba sama osobně si nedokážu představit, že bych přišla o zrak, takže si myslím, jestli se to těm lidem dá pomocí té sbírky prostě ten život nějak zkvalitnit, tak ráda přispěju.
5: Denisa Janebová. Je mi to blízké, protože sama mám brýle. I jsem byla, když jsem byla malá, někdy v 6 letech, tak jsem byla ve škole pro slabozraké. No a i kolegyně nám oslepla, takže je mi to téma hodně blízké.
6: Dobrý den. Pojďte přispět neziskové organizaci a koupit si pastelku za 20 korun. Bereme i QR kód.
7: Na hlavní nádraží v Pardubicích vyrazily dvě dobrovolnice Bílé pastelky, studentky gymnázia Dašická, Justýna a Klára.
6: Vlastně nás poprosila naše třídní paní učitelka a my jsme se milé rádi zapojili, protože takováhle akce se musí podpořit, takže to děláme rádi.
7: V Pardubicích se do dobročinné akce Bílá pastelka zapojuje i organizace Tyflocentrum. Se mnou je tady sociální pracovnice Kristýna Portlová.
8: My pak ten výtěžek využíváme zejména k dofinancování služeb, nákupu kompenzačních pomůcek, anebo právě i na různé vzdělávací akce a další věci.
7: Sbírka pak potrvá online, a to do příštího týdne. Z Pardubic Anna Svobodová, Radiožurnál.

Najmout zahraničního kouče, tak to je v posledních letech ve sportu docela moderní trend. Čeští badmintonisté mají v krátké době druhého trenéra z Asie. A jak bojují třeba s jazykovou bariérou, tak to se právě tady u nás ve večerním radiožurnálu od deblového reprezentanta Ondřeje Krále dozvíte.

0: Po druhé v krátké době povede českou badmintonovou reprezentanci cizinec. Je to James Chu z Malajzie. Vystřídal Indonézan a někdejší bronzový medailista z olympijských her v Aténách Flendy Limpele. Jak do národního týmu zapadl a právě o tom si s českým deblistou Ondřejem Králem povídal náš reportér David Prouza.
1: Co zatím nejvíc vyčnívá z té nové spolupráce? Protože zase tak velká změna to není, protože zahraničního kouče jste měli i předtím. Je něco podobného?
2: Tak trošku podobný aspekt je v té kondiční přípravě. I když jí má taky lehce jinou, tak vlastně takový ten velký důraz na to, aby jsme byli schopni konkurovat s tou kondiční složkou, tak tam je. A jinak musím říct, že je z něj cítit fakt ta zkušenost s velkýma zápasama, s velkýma turnajema, prostě má medaily z olympiády.
1: Když jsem se bavil s tenisty během Davis Cupu, tak mluvili o tom, že třeba Tomáš Berdych s nimi, když je na kurtě, tak skoro není znát, že už není aktivním tenistou, že to stále má v ruce. Jak to je s Flendym? Je cítit, že prostě pořád technicky je prostě z té Asie vyškolený?
2: Určitě, jo. Já musím říct, že když nám nahrává, tak to v ruce má furt. I když třeba už ne tou silovou stránkou, ale prostě má přehled v té hře, když nahrává na síti, tak je to superový feeding prostě pro nás. A zároveň i takový to čtení hry, který ve čtyřhře je strašně důležitý, kam se postavit, předvídat přibližně, kam třeba ten míč přiletí.
1: S badmintonistou Ondřejem Králem si povídáme na radiožurnálu Sport. Jaké to je s ním pracovat? On říkal teď i na tiskové konferenci, že třeba některé technické věci jsou potřeba změnit. Badminton je raketový sport, vím dobře z tenisu, že se velmi těžko mění i malé detaily na úderech. Tak co vás třeba čeká konkrétně, nebo jak náročné to může být?
2: No, tak už vlastně on je tady s námi 3 týdny, byl s námi na 2 turnajích. Pro mě konkrétně pracujeme na tom švihu na síti, aby byl na jednu stranu rychlejší, ale zároveň, abych i správně trefoval ty míče v tom sweet spotu, ve výpletu. Už teď za ty 3 týdny cítím zlepšení, i když, jak jste sám říkal, prostě to trvá, to nejde ze dne na den, ale jsem rád, že ani na to nespěchá.
1: Jak to probíhá komunikačně? Jedna věc je bavit se třeba u stolu v klidu, druhá věc je na kurtu v nějakém šumu ruchu. Přece jenom ta angličtina třeba může být lámavější z jeho strany, tak jak to jde?
2: Jo, ta angličtina je trošku lámavější, takže on tím, že sám tu techniku má vypilovanou úplně brilantně, tak spoustu věcí nám ukazuje a my máme šanci to odkoukat, i když to třeba nedokáže tolik popsat v té rychlosti při tom tréninku nebo v zápase. Potom máme třeba půlhodinový, 3/4hodinový feedbacky, kdy si třeba řekneme to, čemu jsme úplně v tu chvíli nerozuměli, nebo si to trošku víc dopodrobna vysvětlíme, to, co zrovna si on představuje.
1: Díky moc za rozhovor.
2: Díky.
0: O novém kouči české reprezentace mluvil ve vysílání radiožurnálu badmintonista a útočník olympijských her v Paříži Ondřej Král.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Sněmovna přihlasovala prezidentské veto a trvala na změně pravidel pro státní úředníky. Lídři států Evropské unie budou v Bruselu jednat o vysokých cenách energií i přípravě víceletého evropského rozpočtu. Fotbalisté Bohemians zvítězili nad Mladou Boleslaví v Šancelize 1-0 a dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů. Je čtvrtek 15. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků můžou začít platit. Vládní poslanci znovu trvali na svém a přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koaličních politiků změna přinese pružnější státní správu. Opozice se obává politizace.
3: Opozice varuje, že úředníci nebudou sloužit státu, ale vládním politikům, říká Karel Dvořák z hnutí STAN.
4: Se obáváme toho, že ta současná vládní koalice se chce zbavovat nepohodlných lidí.
3: To koalice odmítá. Naopak, podle Libora Vondráčka z klubu SPD, změna pomůže depolitizaci státní správy.
5: My tam dokonce navrhujeme změnu v tom duchu, že vedoucí pracovníci nebudou smět být ani řadovými členy politických stran.
3: Státní správa bude podle koalice fungovat lépe. Zaměstnávání státních úředníků se přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Změny taky mají přilákat k práci pro stát nové lidi. Zákon o státních zaměstnancích, který nahrazuje původní služební zákon, začne platit ještě letos na podzim. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
1: Koaliční lídři se ve středu shodli na sporné novele školského zákona. Sešli se kvůli ní v tomto týdnu už po druhé. Pondělní koaliční rada skončila bez dohody. Výhrady k normě měli původně hlavně motoristé. Novela se týkala inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje.
6: Motoristé do návrhu prosadili několik změn, se kterými souhlasí i ostatní koaliční partneři. Například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle poslance za motoristy Miroslava Krejčího se koalice nakonec dohodla na kompromisu.
7: Já si myslím, že jsme prosadili všechno, co se v tomto čase prosadit dalo.
6: Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy byla debata věcná.
8: Probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
6: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Čínský občan Yang Yiming u pražského městského soudu odmítl, že by prováděl špionáž pro čínskou zpravodajskou službu. Obžaloba ho viní z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a v Česku je prvním stíhaným za tento paragraf. Muže hrozí až 5 let vězení.
9: Yang Yiming pracoval v Praze od podzimu 2022 jako novinář čínského deníku Kuangming Daily s akreditací ministerstva zahraničí. Svou práci popsal ve výpovědi u soudu, řekl jeho obhájce Michal Sýkora.
10: Vyloučil, že by tady vykonával neoprávněně nějakou činnost pro cizí moc ke škodě České republiky.
9: Práce novináře ale byla podle státního zástupce Martina Bílého zástěrkou pro spolupráci s čínskou tajnou službou.
11: Je to součást ještě neprovedených důkazů, nicméně v tom spisovém materiálu lze rozlišit běžná činnost a činnost, která je vykonávána pro cizí moc.
9: Bílý proto pro Yanga navrhuje vězení, peněžitý trest a vyhoštění z Česka. Soudní líčení bude pokračovat až do pátku. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
1: Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu přípravy nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Nový, upravený návrh počítá se škrty ve výši 8%. Řešit se budou taky obchodní vztahy s Čínou nebo příprava Evropské unie na rozšíření o další státy.
12: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěrů summitu, které má Radiožurnál k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal majitele společnosti SpaceX Elona Muska, aby zrušil rychlostní omezení pro zařízení Starlink. To ukrajinská armáda používá například k ovládání dronů.
13: We are asking to do it.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pořadu britského novináře Pierce Morgana požádal Ilona Muska, aby znovu zapnul Starlink, protože je to podle něj mezi partnery čestné a spravedlivé. Elon Musk na sociální síti X odpověděl, že nejde o Starlink, ale o vojenský program Starshield, který je vlastněný a kontrolovaný americkou vládou. O omezeních a rychlostech rozhodují armáda a americký prezident, napsal Musk. Ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že spojení mezi terminály a drony do rychlosti 161 km za hodinu se zlepšilo, ale při vyšší rychlosti se spojení ztrácí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Starlink se řeší i v Bulharsku. Tamní policie vyšetřuje žhářský útok na pozemní vysílače této americké satelitní sítě nedaleko hlavního města Sofie. Bulharský premiér Rumen Radev to oznámil poslancům a zároveň vyzval k trpělivosti, než budou jasné závěry. Opozice ale tvrdí, že šlo o sabotáž, za kterou stojí Rusko a stěžuje si, že vláda mlčí.
15: Jako první o žhářském útoku na začátku týdne mluvil opoziční poslanec Ivajlo Mirčev. Podle něj 11 ze 17 antén zapálili dva maskovaní muži. Záběry z průmyslové kamery, zveřejněné webem Novinite, zachytili za jedním z vysílačů Starlinku šlehající plameny. Opoziční poslanci kritizovali premiéra, že dosud za pachatele útoku neoznačil Rusko. Připomněli zářijový požár u stanice Starlinku v Polsku, ze kterého Varšava obvinila Moskvu. Šéf bulharské kontrarozvědky Plamen Tončev před poslanci řekl, že jeho země bude v budoucnu zřejmě čelit pokusům o další sabotáže. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Dnes je velký knižní čtvrtek. Jeho 29. vydání přináší 15 knih. Ve výběru českých nakladatelů jsou klasické romány, soubor rozhovorů s anglistou Martinem Hilským i tipy pro malé čtenáře. Jiný pohled na osobnost maršála Radeckého by čtenářům mohla přinést kniha od skotského historika Elena Skeda.
16: Ellen Skett se na slavného vojevůdce, který porazil i Napoleona, dívá nově a objevuje i podrobnosti z jeho soukromého života. Knihu o životě, ale i překládání a literatuře sepsal z víc než 50 hodin nahraných rozhovorů s legendou české anglistiky Martinem Hilským, jeho žák, překladatel a redaktor Petr Onufer.
17: Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
16: Vychází taky nový román Josefa Formánka Lovec lvů a několik knih pro děti. V nakladatelském výběru velkého knižního čtvrtka je tentokrát 15 titulů. Od historie po romantické romány i fantasy. Kateřina Svátková, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Bohemians zvítězili i ve druhém zápase po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola šance ligy 1-0. Z přímého volného kopu rozhodl gólem Aleš Čermák. Svou trefu opřel o břevno branky a ránu kapitána Bohemians pak chválil trenér Pražanů Jaroslav Veselý.
18: Jela až to o břevno a je hezký, že takhle trefil a myslím si, že fanoušci Bohemky a Tondy Panenky to určitě ocenili. Tohle mi Tonda říkal, že už to dlouho nikdo netrefil. Říkám, jo, tak Čermák jedině, no, vidíte, je to tady.
1: Basketbalistky USK Praha vstoupily do nového ročníku Evropské ligy výhrou nad francouzským týmem Bourges 76-55. A fotbalisty Sparty Plzně a Jablonce čekají duely v evropských pohárech. Pražané doma na Letné přivítají ve druhém kole Evropské ligy v 18 hodin 45 minut norský Lillestrøm. Viktoria Plzeň ve stejné fázi soutěže odehraje od 21 hodin duel na trávníku maďarského Ferencvároše. Jablonec vstoupí do konferenční ligy zápasem v německém Freiburgu od 21 hodin. Všechna utkání odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D5 u Plzně a omezení na D2 za Břeclaví. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova čekejte překážku u Plzně. Za odbočku na Bory a Klatovy na 81. kilometru ještě může v pravém pruhu ležet pneumatika. Zvyšte pozornost. Na D5 z Rozvadova do Plzně počítejte s omezením u Stříbra. Mezi Stým a Stým 11. kilometrem se kvůli opravě vozovky a výstavbě dopravního značení bude až do víkendu projíždět pouze jedním pruhem. Na D2 z Brna do Bratislavy dnes budou silničáři opravovat most za Břeclaví. Na 53. kilometru proto počítejte během celého dne se zúžením do jednoho pruhu. A na Opavsku startuje stavba cyklostezky kolem silnice 56 mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem. Omezený provoz tam bude téměř rok. V místě stavby počítejte vždy s provozem v jednom pruhu řízeném semafory. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, hlavně na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. A začíná repríza senátního duelu s Tomášem Pancířem.
20: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 9, Plzeň město, kde kandidovalo 8 uchazečů. Do druhého kola tady postoupil bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka za STAN. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: A náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová za ANO. Dobrý den.
22: Dobrý den.
2: Volby 2026, senátní duel.
20: Tento duel přetáčíme v úterý 13. října ve 13 hodin a 30 minut, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Armádní generál Karel Řehka, který kandiduje jako nestraník za STAN, získal v prvním kole skoro 33% hlasů. Náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová kandiduje za ANO a v prvním kole si připsala více než 27% hlasů. Proč se chcete stát senátorkou?
22: Tak já bych ráda využila své zkušenosti z komunální politiky i z vedení našeho města Plzně. Zároveň jsem aktivní paní učitelku na základní škole, takže asi nikoho nepřekvapí to, že bych se chtěla věnovat školské legislativě.
20: Proč se chcete stát senátorem?
21: No, kdybych to hodně soubecnil, tak protože mi není lhostejné, co se tady děje v té zemi a myslím si, že nesměrujeme úplně dobrým směrem a já bych chtěl zase využít svoje předchozí zkušenosti a chtěl bych přispět na to k tomu, aby to prostě, aby to bylo lepší a samozřejmě, protože jsem se rozhodl žít v Plzni a na Plzeňsku, tak mě přijde logické kandidovat tady.
20: Paní Kantorová, jste v té kampani zdůrazňovala, že jste rodilá Plzeňáčka, je to důležité?
22: Já si myslím, že je důležitý mít jako úzký vztah s městem, kde kandidujete, protože i za celou tu dobu, co tady já žiji, tak slýchávám to, co lidé potřebují. A pokud mám zastupovat naše město a naše občany, tak určitě čím více podnětů, tím lépe.
20: Pane Řecho, jaký vy máte vztah k Plzni?
21: Tak já jsem tady nevyrostl, nenarodil jsem se tady. A samozřejmě tím, že jsem sloužil jako voják, tak jsem pendloval na mnoha místech po republice a v zahraničí. Ale tady nějaké 2,5, necelé 3 roky tady žiju v regionu a moje manželka tady pochází odtud, má tady rodinu, a takže já se tady přeženil vlastně a protože tady chci žít a záleží mi na tom, tak tady chci i kandidovat. No.
20: A díky čemu jste se, myslíte, dostal do druhého kola, respektive jste zvítězil v tom prvním?
21: Jo, no to je těžko říct, protože těch hlasů bylo, že nějakých, já nevím, 12,5 tisíce zhruba. A každý ten hlas, ten důvod mohl mít jiný, takže já to takhle neumím odhadnout, ale asi myslím si, že tam hraje roli i celorepubliková témata, tam hrají roli, ale myslím si, že i ty lokální a podle mě asi lidi taky cítí, že to chce nějakou změnu a že ta země nejde úplně dobrým směrem.
20: Proč myslíte, že jste se dostala do druhého kola?
22: Tak já pevně věřím, že to je mé vysvědčení za dobu své působnosti právě pro naše město, pro naše školy. Takže já to beru tak, že jsem dostala tu důvěru, protože lidi ví, jak pracuji, ví, že umím dotahovat věci do konce a že mi na našem městě opravdu záleží.
20: Je nějaký bod ve vašich programech, kde jste se zásadně střetli? Kde se hodně lišíte? Kde jdete proti sobě, paní Kantorová?
22: Přemýšlím. Já nevidím úplně asi nic zásadního, tak je jasné, že pan Řehka, jeho silná stránka je bezpečnost, má stránka je školství, ale je to náš asi čtvrtý, pátý duel a nevím, jestli bylo něco zásadního, čím jsme se odlišovali.
20: Pane Řecho?
21: Já z toho, co jsem slyšel v těch duelech, tak vlastně v zásadně asi ne. Já samozřejmě se velmi odlišuju od hnutí ANO, za které paní Kantorová kandiduje, ale osobně tak, jak jsme se bavili, a co se bavíme i o těch bodech programu, tak tam nevidím nějaký zásadní rozpor.
20: A přislíbil vám někdo z neúspěšných kandidátů podporu a je to pro vás důležité?
21: Tak já jsem si všiml, že se vyjádřili, a tuším, že chceme Plzeň, a vím, že TOP 09, a přiznám se, že jsem to teď úplně nestíhal sledovat.
20: Takže vy sám jste o ní neusiloval, tu podporu?
21: Tak já jsem samozřejmě rád za každou podporu, je to pro mě čest, když mi někdo jako dá důvěru a řekne, že mi nějak věří a že by mě rádi podpořili. ale já se snažím soustředit opravdu na ty volby, snažím se mluvit se všema lidma napříč spektrem, protože v konečném důsledku to není o tom, co vám řekne který stranický lídr, i když to nespochybnuju a vážím si toho, ale je to nakonec o tom názoru těch lidí a těch voličů a já se budu snažit oslovit všechny, upřímně soustředit se na kontaktní kampaň, na vysvětlování svých pozic, svých názorů, svých hodnot a myslím si, že tak to má být.
20: Vy, paní Kantorová, máte podporu některých z těch, kteří neuspěli?
22: Já bych chtěla ještě zareagovat na pana Řehku, co řekl, že nesouzní s hnutím ANO. Já bych chtěla zmínit, že právě senátní volby jsou o personě, o tom člověku. A ještě neznamená to, že když kandiduju za hnutí ANO, že máme úplně ve všem stejné názory. To bych tady chtěla podotknout. A co se týče té...
20: Ale když už o tom mluvíte, vrátím se k té otázce. Jsou body, kde nesouhlasíte s tím, s tou linií hnutí ANO?
22: Určitě jsou nějaké
20: například?
22: Body. Co se týče koncesionářských třeba poplatků, to jsme řešili společně, že bych, já teda preferuji to, aby veřejnoprávní média byla nezávislá, je to pro mě velmi důležitý osobně a tam samozřejmě jsou jako odlišnosti od hnutí ANO.
20: No a ta otázka zněla, jestli máte podporu někoho dalšího?
22: Samozřejmě vyjednávám. Já možná teď neskromně řeknu, že mám výhodu to, že ty lidi osobně znám. Já znám i velmi úspěšného pana stávajícího ještě senátora Aschenbrennera. My jsme spolu několikrát pracovali a to, že on vím, jaký má vztah k našemu hnutí, ale také vím, že mě zná velmi, velmi dobře a tím, že on tvrdí, že v senátu by rád viděl nějakého plzeňáka, označil plzeňačku, tak tím si trošku říkám, že ta podpora by třeba mohla být, ale já nechci spekulovat, ale za každou podporu jsem ráda, hlavně když mi zvolí i občané našeho města.
20: Pane Řecho, když Lucie Kantorová mluvila o tom, že ne vždycky musí souhlasit s tou hlavní linií hnutí, za které kandiduje, a vy jste ale i členkou hnutí, ano, tuším.
22: Jsem.
20: Vy jste nečlen za STAN. Jak důležitá je pro vás linie, kterou prosazuje toto hnutí?
21: Pro mě je důležité určitě, protože přijmout podporu nějaké strany nebo hnutí, tak samozřejmě tam nemůže být jako zásadní rozpor v hodnotách, což není. Mně hnutí STAN je hodnotově blízké, ale to neznamená, že se vždycky budeme muset shodnout úplně jako na každé věci v průběhu hlasování. To se může stát, je to legitimní, pokud se to pojmenuje veřejně a člověk zatím prostě na mě stojí a vysvětlíme si to. Tak si myslím, že to je naprosto v pořádku. Ono ten STAN, ta zkratka znamená starostové a nezávislí a ta myšlenka vlastně toho hnutí bylo sdružovat i nezávislé osobnosti. Já se řadím mezi ně, já aspoň sám sebe takhle vnímám a to, že mám podporu hnutí STAN, tak ještě neznamená nějaký slib věrnosti jako za všech okolností.
2: Volby 2026, senátní duel.
20: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 9 Plzeň město Karla Řehky a Lucie Kantorové. Pane Řehko, v kampani jste sliboval, že uděláte z Plzně první město směrem na západ. Co tím myslíte?
21: Tak to je samozřejmě trošku heslo, jak z toho vyplývá, ale já z toho myslím, tím myslím to, že to heslo si myslím, že je trefné, protože ta Plzeň má prostě obrovský potenciál, který si myslím, že se může rozvíjet. A samozřejmě já nebudu předstírat, že tady budu stavit silnice a železnice, protože to prostě senátor nedělá. Myslím si, že by to nebylo fér tady to nás to slibovat. Ale Plzeň, tak jako už v minulosti, ještě předtím, než jsem se rozhodl vůbec jít do politiky, tak jsem zjišťoval třeba při své předchozí práci, kolik tady je vlastně nevyužitelného potenciálu. A já jsem sám se trochu začal seznamovat se Západočeskou univerzitou. Přijal jsem členství ve správní radě. Pomáhal jsem tady rozběhnout vlastně a podporoval jsem tady rozběhnout bezpečnostní konferenci, která třeba ku podivu tady do té doby nebyla, což si myslím, že bylo škoda, teď už má nějaké dva ročníky za sebou. A obecně, když jsem se více seznamoval s tím regionem, tak jsem pochopil, že ať už v té bezpečnosti nebo i v jiných věcech, ta Plzeň jako v mnohem si myslím, že má velký potenciál. Jednak to je ta geografie, je to blízkost na ten západ, je to ta možnost rozvoje další spolupráce s Bavorskem. Ale jsou tady také šikovné firmy, je tady šikovné prostředí pro vývoj a výzkum, je tady univerzita, která má technické i netechnické obory a umí je vhodně kombinovat, ale i věci, které dělá město, ať už to je to středisko informačních technologií, centrum robotiky a tyhle ty věci si myslím, že jsou dobré. Senátor samozřejmě není ten, kdo to řídí, to není člověk v samosprávě, ale já bych chtěl tyhle věci propojovat, chtěl bych prošlapávat cestu a tam, kde můžu pomoct legislativně, třeba odstraňováním bariér, tak bych to chtěl dělat, ale tak to mám napsané i v tom programu, takže jsou tam i ty věci, které s tím pak souvisí, že jo? Jako je například ta doprava, to dostupné bydlení a podobně, protože bez toho prostě nejde tyhle věci dělat.
20: Paní Kantorová, vaší proklamovanou prioritou jsou bezpečné a moderní školy. Co tím přesně myslíte?
22: Tak bezpečné se bavíme i o budově škol, protože my jsme založili takový speciální fond, kdy zabezpečujeme čipově naše školy, aby se tam nedostal nikdo jiný, aby se propisovala i docházka těm žákům do elektronické třídnice, aby třeba měl i povědomí o případném nějakém záškoláctví rodič. Ale ta bezpečnost je myšlena i tím různými preventivními programy, kterými taky se snažíme doplňovat tu výuku. Ať už to jsou preventivní programy v rámci mediální výchovy, protože teď je velmi aktuální téma nějaká gramotnost mediální, aby žák dokázal kriticky myslet, aby dokázal přemýšlet a hledat jako v kontextech. Takže i rizika sociálních sítí, kyberšikana a tak dále. Takže určitě na to nezapomínat, protože to jsou velmi důležitá témata.
20: A co jste proto za 8 let v politice udělala, co se vám podařilo prosadit v komunálu?
22: A tak my jsme realizovali takzvané bezpečnostní audity, teď se bavíme o těch budovách právě těch škol, to znamená, že jsme udělali nějakou analýzu bezpečnosti, v momentě, kdy jsme zjistili, že tam je nějaký limit té školy, tak jsme se snažili udělat nápravná opatření, zjistili jsme, že nám velmi dobře funguje právě zabezpečení pomocí těch čipů, různé únikové vchody a tak dále. Takže opravdu jsme vytvořili budget na to, aby se naši žáci i rodiče cítili bezpečně v našich školách.
20: Pane Řehko, slibujete, a už jste o tom mluvil, že pokud dostanete důvěru, budete prosazovat změny, které městům usnadní výstavbu dostupného nájemného bydlení, a doplňujete pro klíčové profese. Které to jsou?
21: Tak klíčové profese vždycky asi musí vyidentifikovat především to město, že jo? Protože to nemusí být všude stejně. Samozřejmě máme jako klíčové profese napříč asi celou republikou, které jsou důležité, ať už to je integrovaný záchranný systém, ať už to jsou prostě zdravotníci, policisté a podobně. Ale pokud to město se chce rozvíjet třeba některým směrem a chybí mu konkrétní daná oblast, ať už to budou technické, netechnické profese na základě toho, jaký tam je třeba průmysl nebo jaké tam jsou příležitosti, takže samozřejmě to můžou být i další. Ty hlavní, ty průřezové, řekněme, ať už to je učitelé, lékaři, všechny složky integrované za ochranu záchranného systému a bezpečnostní sbory, ty jsou jako neodiskutovatelné všude.
20: A jak tedy zvýšit dostupnost bydlení?
21: Tak já si myslím, že Plzeň v tom dělá dobré věci. Plzeň má strategii k tomhle, má dané i přesně milníky, kde chce dosáhnout vlastně jakého počtu vlastně nájemních bytů. Já tomu fandím a samozřejmě pokud bude moc a bude cítit Plzeň, protože zase znovu říkám, senátor, prostě nepřestírejme, že senátor řeší jako místní problém, neřeší a není to jeho role. Ale senátor může usnadnit například využívání pozemků, které jsou vlastně nestátem, dohlídnout třeba na financování, kde třeba, a zase nechci tady jako lacině, teď to není na paní Kantorovou, ale kde třeba je poměrně znepokojivé dneska prohlašování hnutí ANO o tom, jestli by nemohli šahat třeba si na peníze samospráv a podobně. Takže tam si myslím, že senátor může jako pomoct. Bavit se vůbec o způsobech financování, o té legislativě, protože ono je hezké říct, že samosprávám leží peníze na účtech, ale když se podíváte na způsob financování projektu, tak oni, kdyby je tam neměli, tak nejsou schopni nic udělat. A myslím si, že tady v tomhle tom senátor může pomoct. Prostě naslouchat, zjišťovat ty problémy, sledovat ty harmonogramy toho, kde stát konkrétně co slíbil pro ty regiony, a tam, kde se to týká Plzně, tak to hlídat, pravidelně to zveřejňovat, tam, kde se neplní, tak na to upozorňovat, dostávat ty lidi k jednomu stolu, prošlapávat cestu, odstraňovat bariéry, protože to je všechno, co senátor vlastně může jako reálně pro samosprávu dělat.
20: Paní Kantorová, vaší domenou je školství. Jak se díváte na současný spor uvnitř vládní koalice ohledně inkluze, respektive změně financování asistentů pedagogů?
22: Je to zcela nešťastné. Já v tomto plně souzním s naším panem ministrem Plagou. Inkluze je rozjetá, je velmi důležitá. My potřebujeme integrovat žáky, potřebujeme asistenty pedagoga. Obzvláště potřebujeme nyní asistenty pedagoga, protože jsou přidělené do prvních tříd, vlastně ze zákona teďkon, protože se nám zrušily odklady. To je taky dost specifické téma, takže určitě v tomto souzním s panem ministrem a chtěla bych, aby to řádně pokračovalo i nadále.
20: Jak se této otázce staví Karel Řehka?
21: Já si myslím, že inkluze je důležitá, ale zároveň jako slyším i ty hlasy, které říkají, že prostě některé ty věci mají svoje limity ve smyslu, kde to ještě dává smysl i vůči těm dětem a kde je potřeba už nějaké třeba v některých případech třeba speciální zacházení, ale protože já nejsem odborník, který by v této oblasti dělal, tak samozřejmě jako senátor, pokud budu mít někdy možnost rozhodovat v této legislativě, tak samozřejmě vyslechnu nejdřív odborný názor, případně k tomu spořádáme nějaký seminář a podobně, protože myslím, že politik se nemá tvářit, že čemu rozumí.

0: republiku, prostě v očích spojenců. Tenhle stát přijal na politické úrovni, přijal nějaký závazek v summitu v Hágu se všemi ostatními, protože se všichni zhodli na tom, že to je prostě nezbytně nutné udělat. Navíc my v tom máme obrovské dluhy z minula, takže my jako to dvojnásob potřebujeme. A pokud pak přijde k moci vláda, která první, co začne říkat, tak začne prohlašovat, že tyto závazky jsou závazky předchozí vlády. A byť to říká domácímu publiku, tak ti spojenci to samozřejmě taky slyší a poslouchají to. Tak to je prostě, to je špatně, to nás znevěrohodňuje. A neznevěrohodňuje nás to jenom v té obraně, ale promítne se to i do dalších oblastí. Takže za mě rozhodně bychom měli plnit závazky, ke kterým jsme se zavázali. Navíc oni jsou dneska opravdu nezbytně nutné k tomu, abychom se prostě vyhnuli nějaké možné tragédie v budoucnu. Ale samozřejmě reálná jako procenta HDP ještě neznamenají reálné schopnosti, takže je potřeba jako hlídat i za co ty peníze se utrácí. A vůbec netvrdím, že se nemá jako hlídat striktně efektivita těch nákladů.
1: Jak to vidí Lucie Kantorová?
2: Já samozřejmě nejsem odborník na bezpečnost, takže bych se nerada do toho pouštěla, ale když poslouchám svého protikandidáta, jaké vlastně ty závazky neplníme? Teď možná osvěta i pro mě.
0: No tak my je neplníme jako teď téměř žádné. My jsme ze starých, protože ty závazky, no takhle za první, když se budeme bavit teda o procentech HDP, tak se tady šermuje číslem 2% HDP, že to konečně budeme plnit. To dávno není závazek. My jsme se zavázali k 3,5% tvrdých vojenských výdajů, 1,5 souvisejících. Ale jak říkám, není to o procentech. Ale už staré cíle výstavby schopností, které ještě nereagovaly na změnu bezpečnostní situace, na nové obranné plány, na novou strategii a na válku v Rusku, tak jsme těch cílů kvalitativních plnili zhruba 30% a kvantitativních zhruba 50%. Z těch nových cílů, které byly výrazně navýšeny všem členských zemím, neplníme ani to. V těch už schopnostech, už těch, které reálně vyčleňujeme, tak jak i Andrej Babiš řekl, že bychom posílali třeba dvě brigády, ono ve skutečnosti toho je víc, kdyby byl někdo napaden. Tak reálně v těch schopnostech konkrétně, které třeba on jmenoval, že by vyjeli v případě nějaké krize, máme podle aliančního hodnocení ve výstavbě asi 6 až 10 let zpuždění. A tím, že neplníme ten závazek současný, protože ten je opravdu potřeba takhle vysoko plnit, aby se to dohnalo, tak jenom navyšujeme ten dluh, který hrneme před sebou. A čím déle ho budeme hrnout, tím i vzhledem k demografii, i vzhledem k budoucímu předpokládanému zatížení státu na sociálních výdajích a podobně, tak to bude ještě těžší plnit. Takže teď je nějaké okno příležitosti, jak bezpečnostní, tak ale i reálně ekonomické pro nás to plnit. A tím, že to neděláme, tak to přenášíme do budoucna a zhoršujeme tu situaci.
2: A jak byste je naplnil, když říkáte, že je velký vysoký schodek státního rozpočtu?
0: No tak vysoký schodek je a myslím si, že některé jako populistická gesta typu jako rozdávání jednorázových balíčků někde nedává smysl, ale samozřejmě obrana je jeden z věcí a já jsem to řekl už i v minulosti, kde i za cenu krátkodobého zadlužení to podle mě dává smysl a konec konců to je i ten důvod, proč Evropská unie nabízí třeba ty programy jako je SAFE a podobně, aby ty státy mohly mít třeba výhodně garantované půjčky a v případě i potřeby třeba se zadlužili. Ale my se tady nezadlužujeme v investicích do obrany nebo v jiných věcech, my se tady zadlužujeme i bohužel ve spotřebě.
1: Tak a já, Lucie Kantorové, děkuji za spolumoderaci. Pojďme ještě k poslední otázce. Prvního kola voleb se ve vašem obvodu zúčastnilo více než 40% oprávněných voličů. Čím byste chtěli přesvědčit lidi v Plzni, aby znovu přišli k senátním volbám?
2: A protože každý hlas je důležitý a je důležitý ten svůj názor na politickou situaci i na to, jak reagovat na věci u nás v Plzni, tak aby přišli to, ten svůj názor tlumočit právě tím, že hodí lístek jednomu z nás.
1: Pane Řehko?
0: Já tady se naprosto zhodneme. Já si myslím, že prostě volit je obrovské privilegium, to právo volby. A zažil jsem situace a země při své službě, kde lidi to právo nemají. Na mnoho místech za to lidi umírají. My jsme v minulosti tady taky naši předkové za to umírali. A myslím si, že prostě bychom se měli snažit nenechat se znechutit, ať už to je z jedné nebo z druhé strany toho politického spektra, tím, co se děje, a lidi by prostě neměli rezignovat na to, že budou rozhodovat o své budoucnosti. Takže rozhodně souhlasím a myslím si, že by maximum lidí mělo využít to právo.
1: Hosty byli Karel Řehka a Lucie Kantorová, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 9 Plzeň město. Oběma děkuju, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Díky, nashledanou.
1: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
3: Volby 2026. Senátní duel.
4: A máme půl jedné, v nočním radiožurnálu jsou připravené krátké zprávy.

0: Ve studiu Monika Chmilová.
1: Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Keňské ministerstvo zdravotnictví potvrdilo druhý případ nákazy ebolou. 39-letý muž je blízkým příbuzným první keňské oběti onemocnění, která zemřela minulý týden v hlavním městě Nairobi. Protože spolu oba případy souvisí, není podle keňského ministerstva zdravotnictví důvod k obavám z rozsáhlejšího šíření nemoci. Keňa je čtvrtou zemí, která zaznamenala případ nákazy ebolou, šířící se hlavně v Demokratické republice Kongo. V albánském hlavním městě Tirana vypukl včera během studentských protestů požár v budově ministerstva školství. Místní policie zadržela nejméně 10 lidí. Studenti se už druhým dnem bouřili proti korupci současné vlády a poměrům ve školství. Nelíbí se jim například vysoké náklady na vysokoškolské vzdělání nebo vyhlídky na zaměstnání po dokončení studia. A o téměř 2 miliony a 800 tisíc korun připravili stát podvodníci s dávkami pro uprchlíky z Ukrajiny. 70 žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Pachatele obvinili ze zločinu podvodu a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí jim až 8leté vězení.
2: Sport.
1: Fotbalista Tomáš Souček vstřelil 2 góly za West Ham a pomohl týmu k výhře v druhé anglické lize 6-0 na hřišti Lincolnu. Domácí hráli už od 23. minuty v 9. Bývalý kapitán české reprezentace nastoupil teprve po druhé v sezóně po vleklém zranění kotníku z mistrovství světa. Stejně jako v minulém kole začal na lavičce. Po 10 kolech je West Ham na 3. místě s odstupem 4 bodů na vedoucí Swansea.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprojezdná D1 v tunelu u Ostravy a nebezpečná situace na D3 za Českými Budějovicemi. Na dálnici D1 je u Ostravy zastavený provoz před tunelem Klimkovice. Je to kvůli nadměrně velkému nákladu, který projíždí ve směru z Polska na Prahu. Tam provoz jede velmi pomalu. Před tunelem směrem do Polska je provoz zastavený úplně, čeká se na průjezd nadměrně velkého nákladu. Na dálnici D3 buďte velmi opatrní za Českými Budějovicemi směrem na Dolní Dvořiště. Před odbočkou na Kamenný újezd na kilometru 146 se na vozovce pohybuje stádo srnek. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na překážku za Lochkovem. Na 15. kilometru stojí porouchaný kamion, zatím není označený a vybočuje se tam. A na D5 z Prahy do Plzně omezení za Loděnicí. Na 12. kilometru je kvůli údržbě kanalizace uzavřený levý pruh. Pravým pruhem projedete bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno místy mlhy, které se ale během dopoledne rozpustí. Přes den pak čekáme polojasno nebo skoro jasno a hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Celý tento týden mapujeme život a kariéru Martiny Navrátilové, která v neděli oslaví 70. Jejím nejúspěšnějším a také nejoblíbenějším turnajem byl Wimbledon. Poprvé si ho zahrála v roce 1973. Také o tom bude třetí část našeho 7dílného seriálu. Uslyšíte ji už za chvíli.
4: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě.

létě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Legendární hráčka Martina Navrátilová začínala s tenisovou raketou v Řevnicích. V roce 1972 v věku 15 let vyhrála mistrovství Československa a rok později už se jako 16-letá juniorka dostala do hlavních soutěží Grand Slamů. Této etapě se věnuje i třetí díl našeho tematického seriálu.

0: na tenisovém mistrovství České socialistické republiky v Plzni.
1: V roce 1973 už bylo naprosto samozřejmé zařazovat tehdy 16-letou Martinu Navrátilovou mezi největší favoritky republikových šampionátů.
0: Do soutěže žen zasáhla i Navrátilová a hladce si vybojovala postup jako další favoritky Tomanová.
1: Vždyť už dosahovala i na ty největší grandslamové turnaje a hned na tom prvním v Paříži postoupila do čtvrtfinále singlu i deblu ve dvojici s Renátou Tomanovou. Velmi motivační pak mohl být pro Martinu Navrátilovou hned další Grand Slam jenom pár týdnů na to. Sama hrála poprvé hlavní soutěž Wimbledonu, probojovala se do třetího kola a protože pak bojovala také v juniorce a dostala se až do finále, mohla zblízka sledovat i to, jak mužskou dvouhru ovládl klubový spoluhráč Jan Kodeš. Dokonce byla i první gratulantkou bezprostředně po titulu.
2: Jsem vyšel z kurtu a ona už tam stála, už jsem se na mě vrhala.
3: Když jsem nehrála, tak jsem seděla a dívala se na všechny její zápasy a když jsem se nedívala na něho, tak jsem se dívala na ostatní, na jedničce nebo na centru. Jsem byla největší fanoušek Wimbledonu, to je jasný, ten první rok. No ale a pak jsem to prožívala, já jsem měla takovou trému, já jsem to prožívala, bylo 16 let, ale to bylo nervák hrozný. No, navíc ještě hrál proti Angličanovi v tom semifinále, no a pak hrál proti Rusákovi ve finále, to prostě...
4: Pomohl vám třeba pan Kureš nějakou radou?
3: No, přesně si nepamatuju, co mi jako říkal, ale vždycky mě jako podporoval. Jako psychicky a fyzicky jako pořád mě podporoval. Jako, aby mě technicky něco řekl, to je možný při zápase, nebo abych přebíhala, nebo hrála volej víc takhle, nebo tam, ale to bylo spíš psychický, než jako praktický.
1: Vzpomínala před časem Martina Navrátilová na rok 1973, ve kterém si poprvé zahrála hlavní soutěž slavného Wimbledonu a s Janem Kodešem přitom dosáhla i na čtvrtfinále mixu.
3: Jenom prohráli v tom Wimbledonu to čtvrtfinále, proti vítězný, že jo, Billie Jean Kingová s tím Owen Davidson nás porazili ve čtvrtfinále a bylo to něco, no.
2: Takže vlastně ona jako juniorka se mnou hrála smíšenou čtyřhru a ona smečovala, volejovala neskutečně úplně. Ona se nebála hlavně, ona prostě hrála ty voleje a u ty Martiny to bylo jako, že to je její úder, že jo, to jí udělalo světovou hráčku.
1: Přednosti, o kterých mluvil Jan Kodeš, se Martině Navrátilové zvlášť na wimbledonské trávě náramně hodili i v dalších letech.
3: Wimbledon pro mě bude vždycky nejspeciálnější kurt.
5: Tenisovou lahůdkou bylo finále dvouhry žen na travnatých dvorcích ve Wimbledonu. Martina Navrátilová porazila po skvělé hře Američanku Garrisonovou 6-4 a 6-1 a vyhrála už po deváté neoficiální mistrovství světa na trávě.
1: Dvouhru nejslavnějšího grandslamového turnaje ovládla Martina Navrátilová celkem 9krát a to zatím nikdo jiný nedokázal.
5: Navrátilová se tak stala nejúspěšnější ženou v celé historii tohoto nejstaršího tenisového turnaje na světě.
1: Mohli jste slyšet z vysílání Československého rozhlasu v roce 1990 po posledním singlovém titulu Martiny Navrátilové ve Wimbledonu. Game, set and match to Ms. Navratilova. Ten první wimbledonský vybojovala v roce 1978 v 21 letech. Sice ještě s československým pasem, ale už jako hráčka Spojených států amerických, kam v roce 1975 emigrovala.
3: Krásnější zážitek, ale taky nejsmutnější, protože nebyli tam rodiče, nemohli přijet. No. Tak to je pro mě... Když na to myslím, taky se chci rozbrečet, protože nemohli přijet. Ani nevěděla, já jsem ani nevěděla, jestli to finále viděli. Jsem zjistila po zápase, že to viděli. Jeli do Plzně a viděli to na německý televizi. No. Tak to byly časy úplně jiný.
1: Připomněla Martina Navrátilová jeden z důsledků emigrace, ke které se v létě roku 1975 v 18 letech definitivně rozhodla. Ale o tom až zase v dalším dílu seriálu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: host Radiožurnálu.
1: S Jonášem Zbořilem jsme se svého času potkávali v rozhlase. Moderoval na rádiu Wave a už tehdy psal básně. Nedávno vydal i svou první prózu, takže jsme se potkali na frankfurtském knižním veletrhu a povídali si, proč by měli mladí lidé číst básničky, protože můžou být i trochu jako dnes populární rýlska na sítích, jak Jonáš psal svou prvotinu Flora a proč si svého času smazal soubor s rukopisy a autorským deníkem.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1 hodina. Další zprávy a Monika Chmielová.
1: Část senátorů navrhuje ústavnímu soudu zrušení zákona o regulaci cen paliv. Spojené státy poprvé po více než 20 letech nepozvali k volbám mezinárodní pozorovatele. Fotbalisté Realu Madrid otočili duel v Lize mistrů. Na trávníku AS Řím vyhráli 4-3. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzinu pomocí vládního nařízení. Nespochybňují, že stát může za mimořádných okolností ceny regulovat. Senátorům ale vadí, že současný zákon dává vládě příliš široké pravomoci a navíc dostatečně nechrání podnikatele před ztrátami. Radiožurnálu to řekl Tomáš Goláň z ODS, který za skupinu 34 senátorů jednal. Podle něj Česko v minulosti navíc mělo fungující zákon a nebylo nutné přijímat ten současný.
3: Přesto všechno, vláda přijala úplně nový zákon, kdy nahradila tato opatření obecné povahy podle zákona o regulaci cen, nahradila jej novým zákonem, který bude tyhle ceny regulovat takzvaný nařízení vlády.
1: Ústavní soud návrh dostal minulý týden. Senátoři ho požádali o přednostní projednání. Ministerstvo financí návrh považuje za nezodpovědný a proti zájmu občanů. Stát podle resortu musí mít možnost včas zasáhnout. Americká vláda nepozvala na listopadové volby do kongresu pozorovatele Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Porušila tím tradici, kterou od roku 2002 dodržovaly administrativy obou stran, včetně té Trumpovy první. Organizace rozhodnutí označila za politováníhodné. Mezinárodní pozorovatele k volbám dnes nepouštějí například Rusko a Bělorusko.
4: Mluvčí Bílého domu Lauren Bisová Trumpovo rozhodnutí vysvětlila tím, že americké volby budou organizovat, volit v nich i dohlížet na ně američtí občané. Demokratická senátorka Jean Shaheenová naopak vyzvala Bílý dům, aby pozorovatele pozval. Jinak podle ní půjde o hluboký rozpor s duchem svobody a transparentnosti amerických voleb. Kritici se obávají, že prezident chystá půdu ke zpochybnění výsledků, pokud republikáni prohrají. Mise pozorovatelů přitom o platnosti voleb nerozhoduje, jen hodnotí jejich průběh a navrhuje zlepšení. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Pardubický krajský úřad chce zjednodušit těžbu dřeva v přírodní rezervaci Maštale. Zveřejnil vyhlášku, která by umožnila razantnější zásahy ve vybraných částech chráněného území. Už loni přitom úřad navrhoval rezervaci zrušit a vytvořit novou na menší ploše.
5: Po kritice ale plán odložil. Návrh nových opatření počítá s vytvořením tří zón. V bezzásahové by bylo možné kácet nepůvodní druhy stromů nebo odstraňovat ty, které blokují cesty. Ve druhé by vlastníci mohli likvidovat kůrovcové stromy a také nejstarší borovice. Nejmírněji chráněné pásmo kombinuje všechny zásahy, a to včetně postřiků nové výsadby proti vybraným škůdcům. Krajský úřad teď ještě bude čekat na případné připomínky k návrhu. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Realu Madrid vyhráli ve druhém kole Ligy mistrů na trávníku AS Řím 4-3, přitom ještě v 80. minutě prohrávali 1-3. O otočku se postarali SP, Endrick a Rüdiger. Obhájce triumfu Paris Saint-Germain zvítězil na hřišti Manchesteru City 4-2 a je první v tabulce. Liverpool slaví po výhře na stadionu Lasku 6-3, Aston Villa deklasovala Fenerbahce Istanbul 6-0, Real Betis porazil Porto 3-2, Bode Glimt vyhrálo nad Dortmundem 1-0, Slovan Bratislava prohrál se Stuttgartem 0-3, Šachtar Doněck zvítězil nad AEK Atény 3-1 a Komo podlehlo na trávníku soupeře Feyenoordu 2-3. A fotbalisté pražských Bohemians zvítězili i ve druhém zápase po reprezentační přestávce. Mladou Boleslav porazili v dohrávce 6. kola Šance ligy 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D10 u Mladé Boleslavy a překážka na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D10 je omezený provoz u Mladé Boleslavy ve směru na Turnov. Za odbočkou do centra a na Jičín na 45. kilometru je kvůli práci na vozovce uzavřený levý pruh. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte překážku za Lochkovem. Na 15. kilometru stojí porouchaný kamion, blokuje tam připojovací pruh od exitu Lochkov. A na dálnici D1 je opět průjezdný Klimkovický tunel u Ostravy. Po projetí nadměrného nákladu opět obnovili provoz v obou směrech. Kolona se rychle rozjela. A připomínáme, že kvůli čištění a údržbě se mezi kilometry 346 a 348 jezdí obousměrně ve směru na Brno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno místy mlhy, které se během dopoledne rozpustí. Přes den pak polojasno nebo skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů, na horách kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Dvě reportérky, jedna trasa. Je v Brně po uzavření Pisáreckého tunelu a tunelu Hlinky rychlejší městská hromadná doprava, anebo auto? Kdo to do cíle zvládne v ranní špičce dřív, tak to jsme otestovali za vás a vy vše ten výsledek uslyšíte v další reportáži. Už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Tak to byl v nočním radiožurnálu Moby, který byl letos jedním z headlinerů festivalu Colors of Ostrava, kterého jsme mediálním partnerem. No a za pár okamžiků tady bude Robbie Williams, který pro změnu už byl odtajněn nedávno jako první headliner toho příštího ročníku Colors. A teď se ale, jak jsem slíbil před malou chvílí, vypravíme do Brna. Uzavírka tunelů Pisáreckého a Hlinky už několik dní komplikuje dopravu v Brně. V jeho západní část města se tvoří kolony, na některých místech policisté dokonce museli vypnout semafory a dopravu řídí sami. No a možná vás napadlo, zda je teď v Brně rychlejší jet autem nebo městskou hromadnou dopravou. Tak obě varianty včera v ranní špičce vyzkoušely naše reportérky.
1: Otevírám aplikaci s jízdními řády, potřebuju se dostat z Brna, Králova pole, do univerzitního kampusu v Bohunicích, vyhledat. Tak a nejrychlejší trasu mi to píše autobus E56, mělo by to být 18 minut jízdy, uvidíme, jestli tam budu dřív než kolegyně autem. Zobrazit trasy, ta nejlepší, nejrychlejší by měla trvat asi, ta nejlepší, nejrychlejší by měla trvat 25 minut. Vyhýbá se Žabovřeské, která je zřejmě ucpaná.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: V Brně v souvislosti se zavřeným Pisáreckým tunelem je hodně ucpaná, třeba cesta z Bystrce do centra.
1: Po mostě přejíždím Kníčskou ulici, to je vypadovka na Bystrce. A ta vypadá prostě jak parkoviště. V čase 15 minut a 30 sekund jízdy jsem vjela do kolony. Sedím v autě a míjí mě chodci. Teď nás právě minul cyklista. Asi si vyhodnotil, že to bude rychlejší.
4: Čím blíž jsme zastávce Antropos, tím pomaleji popojíždíme, nebo spíš stojíme v koloně. A já se mezi tím zkusím zeptat dalších cestujících, jak se jich uzavírka tunelů dotkla.
1: Kousek ode mě sedí Iveta.
5: Dojíždím několikrát týdně do školy na kampus a zatím jsem kvůli tomu, jak v pondělí, tak v úterý dojela pozdě. Minimálně na semináře a laborky rozhodně budu muset přes Hlavák a pak osmičkou.
1: Do cíle na ulici Netroufalky jsem dorazila v čase 7:58, takže s krásným 9minutovým zpožděním. Takže asi chvíli budu čekat na Hanku.
6: Zastávka Univerzitní kampus.
1: Vystoupila jsem z autobusu, stopky mi ukazují určitě dvojnásobek času, než kolik mi cesta měla zabrat. Konkrétně je to nějakých 45,5 minuty. Jasné je, že cestující, kteří potřebovali přijet na 8, se sem včas nedostali. Vlastně trvala cesta nakonec 33 minut, takže to byla asi o čtvrt hodiny dřív. Vlasta Gajdošíková a Hana Novotná, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Rakušan Falko, návrat do osmdesátek a hit Coming Home, což bylo tehdy pokračování velkého Falkova hitu Genie. Čeští vodáci oslavili úspěšnou sezonu na vyhlášení ankety Kanoista roku. Vítězem se stal mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí.
1: Vítězem ankety Kanoista roku se stává Jakub Krejčí.
2: Bylo to složité vybírání. Světové zlato v tomto roce získali i další vodní slalomáři Tereza Knéblová s Vítem Přindišem a rychlostní kanoista Martin Fuxa. A tak si Jakub Krejčí ocenění považuje.
3: Je to pro mě velká čest, moc krát vám děkuju, obzvlášť v sezóně 2026, kdy se dařilo celému svazu a nejenom mě. Proto by tady mohl stát úplně kdokoliv jiný.
2: Pro 24-letého kajakáře to byla letos životní sezóna s jasným vrcholem. Zlatým mistrovstvím světa.
4: The gold medalist and world champion, Jakub Krejčí.
3: Byl to určitě moment nějakého radosti učinění, nějaký moment, kdy jsem si oddychl. A řekl jsem si, jo, dokázal jsem to.
2: K tomu Krejčí vyhrál i mistrovství Evropy a v součtu s kajak crossem 3 závody světového poháru. Teď si užívá dovolenou v Portugalsku a tak chyběl i na vyhlášení kanoisty roku. Už brzy se ale znovu vrhne do tréninku.
3: Můžu si odpočinout a hrozně se těším na tu sezónu další, na tu přípravu a na další závody.
2: Říká kanoista roku 2026 Jakub Krejčí, který má jako mistr světa i Evropy ve vodním slalomu příští rok na co navazovat. Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu a mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýš a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

A proč zastavil jsem čas? Až půjdeš bílem se mnou v průvodu, celý svět stichne, aby nás dva nepropásl.

0: obce na komunální úrovni si Češi zvolili.
1: Teď se začíná hrát o to, kdo města další 4 roky povede.
0: Jak se změní priority velkých měst.
1: Kde už je o nové koalici jasno.
0: A kde se naopak čekají dlouhá vyjednávání.
1: A nakolik se do vyjednávání promítnou vztahy stran na celostátní úrovni.
0: Česko po volbách.
1: Seriál Radiožurnálu, který vás zorientuje v politické situaci v zemi.
0: Česko po volbách.
1: Živé shrnutí od našich reportérů.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 1:30. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Vládní koalice se dohodla na podobě novely školského zákona. Výhrady k ní měli původně hlavně motoristé, kteří nakonec prosadili několik změn. Návrh upravuje pravidla pro přidělování a financování asistentů pedagoga. Jejich počet má taky zastropovat. Školy by na ně nově dostávaly peníze podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb. Novela počítá i se zavedením spádovosti školských poraden. V pondělí je má projednat vláda. Platit by mohla od příštího září. Americký federální úřad pro vyšetřování FBI vyvrátil, že by jeho ředitel Cash Patel odletěl do Ruska. Informaci o údajné Patelově cestě původně zveřejnila americká televize MS Now s odkazem na dva nejmenované zdroje.

0: Americké bezpečnostní složky ale uvedly, že Patel je ve skutečnosti na bezpečnostní akci ve Virginii. Jeho záběry z tohoto státu zveřejnila stanice ABC News. Toxický kouř z rozsáhlých požárů v Indonésii způsobuje dýchací problémy 100 tisícům lidí v regionu. V Singapuru koncentrace jemných částic v ovzduší podle Světové zdravotnické organizace výrazně překročila doporučené limity. V Malajsii a východním Timoru jsou zavřené školy. Malajsie kvůli situaci svolala mimořádné zasedání Sdružení zemí jihovýchodní Asie. Vlády zasažených států doporučují lidem při neodkladném pobytu venku nosit roušky. Indonésie nasadila na boj s požáry asi 60 tisíc hasičů. A v lesích okolo Čerchova na Domažlicku začala podzimní výsadba stromů. Lesníci musí nahradit stromy zničené kůrovcem a taky stromky vysazené na jaře, které přes léto uschly. Vysadí zhruba 50 tisíc sazenic, hlavně buky, duby a smrky. Sport. Hokejový obránce Jan Ščotka se po 8 letech vrací do Pardubic. Dynamo získalo mistra světa z roku 2024 výměnou za útočníka Tomáše Vondráčka, který naopak míří do Komety Brno. 30-letý Ščotka už za Pardubice odehrál přes 200 zápasů. S Kometou navíc loni získal extraligový titul. 35-letý Vondráček s brněnským klubem v minulosti vybojoval dva mistrovské tituly.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na pražském okruhu u Lochkova a omezení na D2 za Břeclaví. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte překážku u nájezdu od Lochkova. Na 15. kilometru stojí porouchaný kamion. Místo už je označené majáky, některá vozidla vybočují. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dnes budou silničáři opravovat most za Břeclaví. Na 53. kilometru proto počítejte během celého dne se zúžením do jednoho pruhu. A pracuje se také na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy. U Brandýsa nad Labem na 13. kilometru silničáři pokládají beton ve středovém dělícím pásu. Je tam proto uzavřený levý pruh, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku místy až oblačno. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná repríza středečního rozhovoru z projektu Život k nezaplacení s Janem Pokorným.
3: Dobrý den, a kde jsme? Po volbách. V době skládání koalic na radnicích a magistrátech, před druhým kolem volby do třetiny senátu. Volební výsledky mají dvě veličiny, počet hlasů, počet mandátů. Jak se k sobě mají? No a koaliční vláda otevřela diskuzi o inkluzi. Motoristé a SPD chtějí výraznější změny, zdá se, ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO přichází s novým systémem financování asistentů pedagoga. I o tom budeme dnes mluvit.
1: Život k nezaplacení.
3: Daniel Prokop z agentury Pak Research. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Když si řekneme, že komunální volby jsou rozlehlý projekt, jeho výsledkem jsou hlasy jednotlivým kandidátům, jednotlivým uskupením a ty se potom přepočítají na mandáty podle zastupitelstev. Jak se v tom vyznat?
4: Je to opravdu těžké, takže kdo to sleduje, tak vidíte různá města a vlastně každý si tam najde těch 15 měst, kde vyhrál, takže může jakoby říkat, že byli úspěšní skoro všechny ty strany. A problém těch voleb je, že ani jedna z těch metrik, ani jedna z těch ukazatelů, které jste říkal, moc nevypovídá o síle těch stran. Mm. Protože mandáty, tam máte třeba 7 zastupitelů na pár set lidí, jo, takže vlastně máte jedno zastupitele na 50 lidí třeba v malých obcích. A v těch velkých městech v Praze je 65 zastupitelů na 1,2 milionu nebo 3, kolik teďka je v Praze. Takže ty mandáty reprezentují jiný počet voličů. A jako uměle v těch výsledcích zvýhodňují ty strany, které jsou silné v těch malých obcích. Jo. Na druhou stranu ty hlasy, v Praze máte 65 hlasů, takže v těch čistých hlasech naopak vypadají silně ty strany z těch velkých měst. Jo. Takže ani jedno z toho nejde použít. My jsme se proto snažili ty volby vyjádřit ve výsledku jako mandáty přepočtené na obyvatele. To znamená, kolik reprezentují lidí. Když jste malé obci, tak reprezentujete třeba 50 a v tom velkém městě ten zastupitel reprezentuje 20-30 tisíc třeba. Jo. A to nějak jakoby potom ukazuje reálnou sílu těch stran, jejich reálnou podporu.
3: Má se tedy do budoucna použít při interpretaci těch výsledků váš model, anebo je lepší zkusit ten systém nějak zpřehlednit, změnit? Popřípadě jak?
4: Já si myslím, že jako mediálně pro interpretaci ten náš model je dobrý a ještě bych chtěl říct, už v minulosti podobné věci využívali třeba politologové z Univerzity Palackého. Jo. Není to zase jakoby raketová věda to takhle vyjádřit. On ukazuje fakt jako hezky, že tam došlo k posílení těch nezávislých kandidátů, k posílení starostů, to hnutí STAN, oslabení ANO a ODS a podobně. Ale vlastně jako ukazuje, že ty posuny nejsou zase tak drastické. Jo. Jako když se kouknete na nějaké výsledky, vyberete si ty kousky, ty skládačky, tak to můžete přehnat tu interpretaci. Takže ta metrika je docela dobrá. Ukazuje taky, že poklesy v těch chudých krajích, ano a podobně. A jestli mění ten systém, tam jde v tom systému volebním do těch zastupitelstv je jiná chyba. A to je podle mě to, že on jakoby, jeho záměrem je to, abyste mohl křížkovat ty kandidáty, aby tam šlo o ty osobnosti. A v těch velkých městech paradoxně dělá opak, jo? Protože vlastně, když dáte křížek tomu kandidátovi, tak za A teda můžete jenom mimo tu vlastní stranu. A za B to má hrozně malou váhu, ten křížek, oproti tomu, co dáváte, když začkrtnete celou tu stranu. Prostě, jo? Takže vlastně to vede k tomu, že v těch velkých městech se skoro nedá přeskakovat v těch volbách. Jo. A je to ta stranická volba, skoro čistě v těch velkých městech. Vede to k úplnému opaku, než je záměr toho volebního systému. A tím to trošku upozorňuje možnost, aby ty osobnosti lokální vstupovaly v těch městech do té politiky. Proč tam opravdu přeskočit nějakých víc míst té kandidátky je velmi těžké díky tomu systému. Tak to bych zvážil, že tím jako redukujeme zájem nějakých osobností zajímavých vstupovat do té komunální politiky měst.
3: Že ta kombinace, řekněme, stranické a osobní volby je spíš na škodu?
4: No, je udělaná tak, že ta volba, ten křížek pro toho kandidáta je hrozně neefektivní. Proč vy v Praze dáte křížek kandidátovi, a to je jeden z vašich 65 hlasů, když tam někdo umístíte, a potom, když dáte té straně, tak to je těch zbylých 64, jo, prostě. Takže vlastně jako nakřížkovat tam ty kandidáty efektivně je velmi těžké a dáváte většinově efekty hlasité s těm stranám, jako jo, ne tomu kandidátovi. Takže trošku to potlačuje roli těch osobností na těch kandidátkách.
3: Pojďme dál s Danielem Prokopem z agentury PAK Research.
1: Život k nezaplacení.
3: Inkluze ve školství zdá se znovu stává předmětem politického sporu nebo přinejmenším diskuse. Motoristé a SPD chtějí výraznější změny. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO přichází s novým systémem financování asistentů pedagoga. Daniel, je ta česká inkluze viděno na základě nějakých dat a zkušeností úspěšným projektem, který potřebuje jenom opravit, anebo experiment, který se nepovedl?
4: Bohužel je to velmi těžké jako zodpovědět, protože nikdo nevyhodnocuje, jak se vedou třídy, kde ty děti jsou začleněné, nebo kde nejsou a podobně. Ty dopady v Česku jako prostě bohužel nikdo nevyhodnocuje, proto je to velmi těžké říct. Určitě to není tak, že by to byl zdroj nějaké stagnace v tom školství, jo, protože vidíme v zahraničí, že se spíš daří těm systémům, třeba v Británii, které mají ty heterogenní třídy, kde jsou děti z různého prostředí, nebo v Estonsku a podobně. A vidíme v Česku, že jakoby se zhoršují nebo stagnou části vzdělávání, které nejsou poškozeny tou inkluzí. Jo. Takže myslím, že to je projekt, který jde hodně zlepšit, ale nejde na něj svádět problémy českého školství. Ty jsou jinde, ty jsou v tom, že ty děti to nebaví a že nedokážeme změnit ten obsah vzdělávání, že se nedaří školám, které žádné takové děti nemají a podobně.
3: Vy jste říkal, že nejsou data k tomu, aby se udělala nějaká inventura tohoto systému. Když jsem se podíval do volebního programu Hnutí ANO z loňského roku, tak tam stojí, provedeme revizi inkluzivního vzdělávání, aby péče o znevýhodněné žáky byla nejlepším v zájmu žáka a zároveň nešla na úkor ostatních. Posílíme kompetence ředitelů škol tak, aby mohli lépe ochránit nejlepší zájem dítěte a tak dále a tak dále. Provedeme revizi. Provádí někdo revizi?
4: Myslím si, že jako ty věci, některé, které dělá Robert Plaga, tak část toho systému opravují, jo, protože hlavní nástroj podpory těch dětí v těch běžných školách jsou ti asistenti pedagoga. A tam se ukazuje, když dáte dohromady, když to dělají ty britské jako výzkumné organizace, když dají dohromady ty analýzy, jaký vliv mají ty asistenti na ty děti, tak opravdu jsou jako příklady, kde posunují třeba o 6 měsíců vzdělávání. To znamená, že ta intervence je fakt jako hodně prospěšná pro ty děti. Jsou i příklady, že mírně škodí. Jo? Že opravdu, když ten asistent nějak izoluje to dítě a hrozně mu pomáhá, omezí jeho aktivitu, tak vlastně může i mírně škodit. Jo. Takže hrozně závisí na tom, jak ti asistenti pracují a jak jsou stabilně v tom systému. Jo. A jestli mají nějakou podporu, vedení a podobně. Jestli tam ta dobrá praxe, která pomáhá opravdu. Jo. A to v Česku dosud omezuje to, že tam není úplně zadání, co by měli dělat ty asistenti. A za druhé, že jsou hrozně nestabilní, protože v Česku to funguje tak, že jsou připsáni k tomu dítěti jednotlivému. A když tam přijde, tak on dostane tu podporu toho asistenta, on by se měl věnovat tomu jednomu dítěti. Potom, když to dítě třeba odejde z té školy, tak ten asistent taky ztratí tu pozici a podobně. A teďka ten systém Roberta Plagy chce udělat to, že bude stabilnější financování těch asistentů, že to bude předěleno celé té škole podle nějakých kritérií počtu dětí v první třídě, kolik je dětí, kolik je tam znevýhodněných dětí, těch jakoby s nějakým handicapem a podobně. A ta škola bude mít stabilněji a bude s nima moc pracovat a to ministerstvo bude moc jakoby víc rozvíjet to, jak pracují ty asistenti. A taky se trochu omezí jako nekontrolovaný nárůst těch výdajů díky tomu, že to parametrizujete a přidělíte těm školám.
3: Jak se ty Plagovy kroky mohou potkat nebo nepotkat s návrhem, který je docela propracovaný, s kterým přichází strana Motoristé sobě, zosobněná v tomhle tématu panem Krejčím, bývalým šéfem Cermatu, kteří chtějí například převod poraden pod stát?
4: To jsou úplně paralelní věci a přijde mi, že ministr Plaga dělá dobrý krok v těch asistentech a že to může výrazně zlepšit to začlenění těch dětí, jo, a fungování, ale jakoby oni pomůžou i běžným dětem z nějakého znevýhodněného prostředí a podobně, když budou dobře pracovat. A ty návrhy motoristů jsou úplně mimo běžné a jsou tam některé věci, které dávají smysl a některé, které nedávají smysl. Třeba ten převod poraden pod stát, ty poradny určují to znevýhodnění, jestli to dítě má nějaký handicap, jo. A zřizují to kraje dneska, ty poradny, které nemají nějakou kapacitu jim metodicky radit a kontrolovat, jak pracují a podobně. A opravdu se jako hodně liší ty poradny v těch různých místech, tím, jakou používají tu diagnostiku, výsledky. Jsou taky špatně financované, že jakoby dostávají stejné peníze v Ústeckém kraji a ve Středočeském, byť v tom Ústeckém kraji je mnohem větší nával těch dětí, kde musíte jakoby udělat dobrou tu diagnostiku. Takže tam ten převod pod stát by dlouhodobě dával smysl. Ale jde o to, jestli ten stát má přebírat všechno, jestli má přebírat ty budovy v těch krajích a podobně. Jo. Určitě by to měl víc vést metodicky ten stát, aby měli stejnou metodiku všude, protože když ty porady rozhodují o budoucnosti toho dítěte, jeho podpoře, anebo i to, jestli tam je doporučení, aby chodil do speciální školy, tak by měli mít nějaký rovný metr, prostě, jo, na který se dá spolehnout.
3: My jsme s panem poslancem Krejčím za Motoristy sobě včera mluvili v poledne v rozhovoru na tohle téma. On tam také obhajoval ten návrh dát právo řediteli, aby odmítnul dítě s určitým stupněm podpůrných opatření. Teď je to 4. až 5. stupeň. Jak by do toho ten ředitel mohl zasahovat? On by řekl, tak tohle dítě nevezmeme, když to úplně zjednoduším. Je to teď na kraji, kam ho v rámci kraje umístí?
4: No, tenhle ten návrh je problematický, jednak teda oni do budoucna chtěli i ty, aby měl možnost odmítnout i ty děti s těmi nižšími stupni nějakých handicapů. Jo. A teďka je problematický proto, že za A jako to povede k tomu, že se nebudou ty znevýhodnění diagnostikovat, že jako ten rodič vlastně radši zatajíte to, že to dítě má nevím, dyslexii nebo nějaký problém, aby na základě toho nebylo odmítnuto. Jo, takže se vrátíme k systému, který byl nevím, do roku 2005, kde ty děti jsou na těch školách běžných, ale vlastně nemají ty diagnostikované podporná opatření a nemají žádnou podporu, protože ty rodiče se budou logicky bát toho, že na základě toho budou odmítnuti. Jo. Takže to je jeden problém.
3: Potom a budou muset třeba jezdit do školy na druhém konci kraje, pokud nebude jiné zbytí.
4: No a za druhé taky prostě pravděpodobně je to protiústavní a za třetí nejsou kapacity těch speciálních škol často. Jo. Že jejich problém je, že v některých krajích se tam umisťují děti do těch speciálních škol, které nemají žádné velké handicapy. Jo. To je v těch chudších krajích, tam opravdu jakoby směřují třeba romské děti. Občas se tam i spáduje, že máte jakoby ulici, která míří jejich spádovost do školy se speciálními třídami, jo. A fakt věc, která je hodně problematická teda. A naopak třeba v Praze a kolem Prahy a podobně ty kapacity těch speciálních škol chybí, že oni vlastně nereagovali ty kraje. Kraje zřizují ty speciální školy na to, že roste populace a že v ní je hodně dětí, které mají nějaké handicapy a že by měly jako posilovat ty kapacity speciálních škol. Takže když do tohoto systému zavedete možnost odmítat, tak opravdu ty rodiče a ty děti s tím nějakými handicapy budou v naprosto zoufalé situaci, že vlastně ztratí právo na vzdělávání prakticky, jo, efektivně, protože ani do těch speciálních se nedostanete dneska v Praze a v okolí. Jo.
3: V tom návrhu strany Motoristé sobě se mluví o navyšování kapacit těch speciálních škol a logopedických tříd a tříd pro děti s poruchou chování.
4: No, ty speciální školy, ten stát by to měl nějak víc řídit, protože opravdu jako v některých krajích a regionech jsou i zneužívané, aby se tam uklízely děti, které by mohly být v normálním školství a někde chybí naopak prostě. Jo. Takže asi hodně lidí, kteří mají děti, které mají nějaké problémy, třeba v Praze a podobně, má tu zkušenost, že jako i když chcete, tak tady není dobrá speciální škola, která by měla kapacitu už a podobně. Jo. Takže jde o nějaké řízení těch kapacit, nejenom zvyšování, ale jako vyrovnanost v těch krajích, aby odpovídaly ty kapacity a vyvíjely se růstem té populace podobně. A za druhé jako o tu kvalitu těch speciálních škol, aby ty rodiče, jo, řada z nich by jí nevadilo mít dítě v dobré speciální škole, když mají jako těžké handicapy, ale oni taky často nejsou moc dobré, prostě nejsou střícné a podobně, jo. Takže není to jenom o navyšování kapacit, je to o řízení těch kapacit a o nějaké jako střícnosti a kvalitě těch škol.
3: Pak je tady ještě příspěvek do debaty od další koaliční strany SPD. Ti mluví o návratu ke speciálním školám. Přitom speciální školy existují, myslí tím zřejmě zvláštní školy.
4: Oni myslí jakoby návrat asi navýšení, nebo já nevím, ale jo, jako tak já myslím, že řídit kapacity speciálních škol je dobře. Je dobrý si říct, že to dítě v té speciální škole stojí násobně víc, než když je v té běžné škole i s tím asistentem. Jo. Takže jako je to velmi drahé a musíme si říct, že by tam opravdu měli chodit jen ti, kteří jako to nutně potřebují, protože je iluze, že tím něco ušetří ten systém. Naopak jako nějaké rozšiřování velké těch kapacit je velmi náročné v těch speciálních školách. Jo. Takže jako lépe řídit ten systém a uchovat ty kapacity možná stejné, jako jsou dneska, ale prostě v některých krajích tam chodí moc dětí a v některých ty speciální školy chybí. No.
3: Vaše výzkumy, tedy výzkumy agentury PAK Research upozorňují právě, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří velmi různorodou skupinu, to už jsme říkali. No, nejde úplně na první dobrou si představit, co to je vlastně dítě v inkluzi, co ten pojem obsahuje.
4: To opravdu tam jako je asi 15% dětí, nebo jako obrovské číslo, přes 100 000 má nějaké speciální potřeby a jsou tam děti od jako mentálních handicapů po vady řeči, nějaké jako tělesné znevýhodnění. A do toho máte ještě další děti, které potřebují podporu. To jsou třeba děti cizinců, jo, kde v Česku pořád jako není ani čeština jako další jazyk, jako povinný jazyk pro ty cizince. Jo. Takže jo, jsou tam děti cizinců, to jsou taky desítky tisíc dětí a potom tam máte děti, které jako jsou, nemají ten nějaký handicap, ale mají třeba problém v duševním zdraví, díky tomu, že se jim rozvádí rodiče, nebo to jsou děti ze střední třídy, jo. Takže ona ta realita toho školství dneska je, že když sečtete tam ty skupiny, tak máte třeba 25% vzdělávání dětí, které potřebují nějakou speciální podporu, jo, buď to psychologickou, nebo jazykovou, nebo reakce na ten handicap. A myslet si, že to všechno uklidíme do těch speciálních škol, je už jako, to už je iluze nepragmatická.
3: A myslíte si, že k tomu směřuje návrh Motoristů sobě, tedy zřídit třídy pro děti, které neumějí česky na dobu x týdnů, měsíců?
4: Jako na dobu x týdnů to možná je OK návrh, jo, ale třeba ty naše výzkumy mezi ukrajinskými dětmi, které jsme dělali od roku 22, tak ukazují, že mnohem lépe se jazykově rozvíjely děti, které byly v těch normálních třídách, protože samozřejmě se bavíte s těmi dalšími dětma, jo, a ty děti jsou, relativně se ještě ty jazyky učí rychle, když jsou v tom kolektivu, tak jim naopak pomůže, když jsou v tom normálním, jako běžném kolektivu, jo. Takže pro ten jazykový rozvoj, podle mě třeba mnohem lepší strategie by byla navýšit ty hodiny a udělat povinnou tu češtinu jako další jazyk. Ať třeba oni mají speciální 2 hodiny denně, kde se učí jenom tu češtinu a nemusí dělat to i biologii, když ani nerozumí, jo, co se tam jakoby řeší v té biologii. Ale zároveň, ať jsou v tom normálním kolektivu mezi českými dětmi, nebo jo, v tom běžném jako kolektivu českých dětí, ať chodí na fotbaly a podobně, a tím se naučí tu češtinu taky dobře. Jo, že ta idea separovat ty děti taky má své velké nevýhody. Jo. Vy prostě vytvoříte systém, kde nejsou v kontaktu s tím jazykem, se svými vrstevníky, jsou potom jako dlouhodobě vyloučení a podobně. Takže myslím, že se musíme spíš snažit o to posílit třeba to vzdělávání, tu češtinu na normálních školách, jo, pro ty cizince. Aby měli speciálně 2 hodiny denně. Jo.
3: Danieli, kdybyste dnes seděl s ministrem Plagou, motoristy a SPD u jednoho stolu a bavili jste se na tohle téma, a vy jako expert měl navrhnout nějaký kompromis, co by podle vás mělo být jeho základem?
4: Já si myslím, že tam jsou návrhy, které směřují dobrým směrem, respektive jsou jako realizovatelné, lépe řídit poradny, kapacity speciálních škol, dát, oni navrhují třeba, jako, aby byla větší podpora těch speciálních pedagogů, kterých je málo v Česku, tak to je taky dobrý návrh. A potom tam jsou jako věci, které vlastně se jako chybně orientují na tu snahu jenom uklidit ty děti a podceňují, kolik jich je, jak je to široká populace, že vlastně jako dostanou ty rodiče do neřešitelných situací, tak tam naopak jako vysvětlit premiérovi, že to je věc, která už nebude fungovat. Jo? Tak podle mě využít ty návrhy, které jsou dobré a zároveň jako prosadit tu parametrizaci těch asistentů, protože když máte v tom, v těch školách máte 18 000 asistentů, už dneska. Tak když budou dělat dobře tu práci, tak opravdu výrazně pomůžou tomu školství. A když ji budou dělat špatně, tak to, jako, tak to jsou jako my vyhozené peníze. Jo? Takže snažit se o to využít ty kapacity, které tam jsou, aby to dělali co nejlépe.
3: Daniel Prokop ze společnosti PAK Research byl hostem Radiožurnálu v dalším rozhovoru z projektu Život k nezaplacení. Díky za to, mějte se hezky.
1: Život k nezaplacení.

0: Radiožurnál, máme 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Kandidát v Ostravské Hrabové zpochybňuje průběh voleb u soudu. V Černém moři začala hořet loď, pomohlo jí Rumunsko. Basketbalistky USK Praha porazily na úvod Evropské ligy Burž 76-55 a dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Lídr neúspěšné kandidátky v Hrabové napadl u soudu výsledky voleb v tomto ostravském obvodu. Správní soud Krajského soudu v Ostravě podnět včera přijal, zatím o něm ale nerozhodl. Jan Dvořák, který vedl uskupení Hrabová pro lidi, napadá u soudu průběh voleb kvůli postupu úřadu při posuzování kandidátů.